0: dočasně přestane používat stroje Venom a Viper. V programu Nová zelená úsporám podala žádost o státní podporu necelá tisícovka lidí. Jakub Krejčí vyhrál mistrovství světa vodních slalomářů na kajaku. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Česká armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku nebude využívat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom a Viper. Česko jich má dohromady 12. Jejich provoz zastaví i na zahraničních misích. Při pádu armádního vrtulníku zemřela jedna vojákyně, další 4 vojáci jsou zranění. Už měsíc je možné podávat žádost v programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Zatím se sešlo celkem 914 žádostí, jak potvrdilo Ministerstvo životního prostředí. V porovnání se startem předchozího kola Nové zelené úsporám loni v zimě je to ale o 3,5 tisíce žádostí méně. Program od té doby prošel výraznými změnami. Dotaci nově už získají jen zranitelné domácnosti, zbytek dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. Dodává mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
2: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené. K podání žádosti je vyžadován renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
0: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura otevřel i téma zadrženého Čecha v asijské zemi. Podle Okamury ale vyjednávání nejsou u konce.
3: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
0: Jedním z cílů cesty bylo také posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šangají by mělo začít létat příští rok v létě nebo na podzim. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí. Organizátoři letos posunuli slavnostní zahájení ze soboty na pátek, vysvětluje mluvčí festivalu Lenka Horáková.
4: Chtěli jsme posílit i ten pátek, aby jsme nalákali více návštěvníků, aby ten pátek byl atraktivnější. Bude projekce filmu Virbl, bude to česká premiéra, přijede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem, přijedou i herci David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško.
0: Výroční ceny festivalu letos získají Anna Geislerová, Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Sport. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Premiérový individuální světový titul získal na šampionátu v Oklahoma City. Horskou 18. etapu Tour de France vyhrál ekvadorský cyklista Richard Carapaz. Rozhodl únikem v závěrečném stoupání před druhým Švýcarem Schmidem a třetím Američanem Jorgensenem zvítězil o 45 sekund. Finish pak hodnotil Carapaz v rozhovoru pro web závodu.
5: Už jsem zkoušel jít na letošní Tour do úniku víckrát, ale zdálo se to jako nemožné. Tahle etapa byla hodně náročná. Ovšem byl jsem na ten závěrečný útok maximálně připravený a soustředěný. Počkal jsem si na svůj moment a nakonec si mohl užít i samostatný dojezd do cíle. To bylo to nejkrásnější.
0: I dál vede celkové pořadí čtyřnásobný vítěz Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Před druhým Belgičanem Evenpoolem má 4,5minutový náskok. Odpoledne se pojede 19. etapa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zastavená D2 u Blučiny a nebezpečí na D8 před Prahou. Na dálnici D2 mezi Brnem a Bratislavou teď čekejte velké komplikace v omezení u Blučiny. Na 10. kilometru je směrem z Brna do Bratislavy převrácené auto v místě oprav a podle zpravodajky se nedá projet.
7: Před sjezdem na Blučinu převrácené auto na střeše, stojí celá D2, je to v zúžení ve směru z Brna na Bratislavu. Tak těsně před exitem na Blučinu. To teďka čerstvé, stojí to i v druhé straně, ale jen kvůli tomu, aby se zjistilo, jestli tam někdo nepotřebuje pomoc, ta druhá strana se potom asi rozjede.
6: Směrem z Brna do Bratislavy poslední možný sjezd D2 je už za Brnem na Modřice na 3. kilometru. A směrem z Bratislavy do Brna se dá z D2 sjíždět na Blučinu na 11. kilometru. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby na -2. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: A já vám přeji stále příjemnou noc, no a studiem už mi tady voní káva, neklamná známka toho, že už za pár okamžiků budeme soutěžit.
9: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, voňavá cena tento týden pro vás a lahodná samozřejmě především. Takže čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dneska? Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo pak se nám provolal? Halo? Je tam někdo? Halo, halo. Tak tady někdo žertuje zřejmě, tak zkusíme druhý telefonát. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo.
2: Dobrý večer, nebo dobré ráno, tady je Petr.
1: Petr, jmenovec Petře, já vás zdravím. Tak a zase se dívám do aktuálního kalendáře. Dneska máme 24. července. A teď jsem vybral jednu událost, která se právě 24. července stala, Petře, a bylo to v roce 1973. Tehdy natočil zpěvák Jiří Schellinger jeden ze svých vůbec největších hitů. Holubí dům se ta písnička jmenuje. A hudbu napsal Jaroslav Uhlíř a já se vás ptám, jestli pak budete vědět, kdo napsal ten úžasný text k písničce Jirky Schellingera Holubí dům. Víte nebo dáme nápovědu?
2: Já myslím, že to vím.
1: Tak zkuste.
2: Byl to Zdeněk Svirák, ale psal to pod pseudonymem Emil Sinek.
1: Teda vy jste geniální. Samozřejmě je to úplně přesně tak. Na 1000% splněno, Petře. No tak to nemusím opravdu nic dodávat. Já jsem tady na vás měl chytáky Karel Šíp nebo Jiří Suchý taky. To byly další možnosti, ale vy jste perfektně věděl. Nepotřeboval jste ani tuto nápovědu. Tak Petře, gratulace. Skvělá káva od Mama Coffee je vaše. Jste dalším výhercem. A vydržte mi na telefonu, ano?
2: Ano, děkuji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: A po kvínech se jdeme vykoupat. Rašelinná voda, lesy a klid šumavské přírody. Tak to je Křišťanovický rybník na Prachaticku.
1: Začíná dnešní večer Líša, takže já bych ho pěkně přivítal na pódiu potleskem.
2: Dobrý večer nebo dobré odpoledne.
3: Na Křišťanovický rybník na koncerty chodí pravidelně Jiří Doskočil.
4: Já sem chodím, protože je tady úžasný prostředí. Jednak ten rašeliný rybník s rašelinou vodou, který je úplně úchvatný. Jednak kvůli Pepovi Fojtovi, který tady dělá fantastickou kulturu, takže ho jezdím podpořit a má to tady naprosto neopakovatelnou atmosféru.
3: Od poslechu jsem na chvíli vyrušila Naďu Čejkovou.
5: My jsem jezdívali s dětma plavat a od té doby, co je tady tahle ta bouda, tak sem chodíme ještě radši. A koncerty jsou vždycky pěkný.
3: On to tady má taky krásnou atmosféru.
5: Už jenom ten rybník a les. A chyběl nám ty 2 roky, co byl vypuštěný a co se to tady předělávalo.
6: Já to platit nebudu.
3: Předvést své schopnosti můžou na Křišťanovickém rybníku někdy i mladší umělci z řad publika.
6: Udělám. Na vojnu se předsedám.
3: Kulturní akce na pláži u Křišťanovického rybníka pořádají majitelé boudy u Josefa a Adélky, a to je Josef a Adéla Fojtovi.
7: Tak děláme koncerty a pořádáme pohádky pro děti.
3: Vy tu vlastně s rodinou trávíte i celé léto?
7: Většinou roku jsme ve městě, tak potom si užíváme tady léto s dětma v lese a u vody.
3: Kulturní akce se na pláži Křišťanovického rybníka konají už 10 let.
8: Jsme tady se Zadalkou vzali přímo na pláži a v té době tady provozujeme Křikulet, festival Křišťanovické kulturní léto a zároveň teda boudu u Josefa a Adélky.
3: Co pro vás znamená Křišťanovický rybník?
8: No rozhodně v obrovskou etapu života, rozhodně spousta lásky, kterou sem ty lidi jako vnášejí, respekt k tomu místu, protože jsou lidi, kteří to samozřejmě mají rádi, tak musíme i tu dramaturgii podle toho trošku jako cílit.
9: Já se jmenuji Pepa a mám tady nejradši hrát tady badminton. S Toňou se koupem.
3: Toňa, to je tvůj brácha, vy?
9: Jo. Já tu mám nejradši hrát s mamkou tenis a spát v merince.
3: Nejvíc lidí sem ale samozřejmě přiláká koupání.
10: Tati, já už tady nestačím.
3: Julinka zrovna vylezla z vody, má na sobě plavky a plovací vestu.
10: Můžeme tady být s pejskem a že můžeme jezdit na paddleboardu a že můžeme tady ještě plavat a být tady v klidu.
3: Tady můžeme vidět kolem nás, hele, plavou malí kapříci.
10: Můžeme na jednu šáhnout, když se nás nebojí ty ryby.
3: Michal Kadoch má tady kousek chalupu, proto sem jezdí vždycky na koupačku.
11: Líbí se nám tady to okolí, ta rašelinová voda, ty kopce kolem a ten klid.
3: Hana Jiroušková přijela se svojí vnučkou
12: Eliškou. Jezdíme sem, protože je to tady nádherný, takový přírodní, veškerý vlastně zázemí tady je, tak je to takový jakoby retro. Já se vracím do dětských let.
13: My se totiž s rodičema jezdíme koupat a já to mám ráda, protože se svlažím.
3: Festival Křikulet na pláži u Křišťanovického rybníka potrvá až do konce prázdnin. Z Křišťanovic na Prachaticku Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
14: Krásný jako po každý. Já to mám fakt rád tady.
15: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Oh, Father, tell me.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Rosálie Machartová.
1: Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Ode dneška mají nahradit dočasné 10% dovozní poplatky. Tarify se týkají celkem 60 států, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států. Bílý dům krok zdůvodňuje údajnou nečinností států v boji proti nucené práci. Na země, kde je legislativa z amerického hlediska více uspokojivá, Spojené státy uvalí 10% clo. Patří mezi ně Evropská Unie, Velká Británie nebo Kanada. Pro ostatní státy má platit clo ve výši 12,5%. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny ve čtvrtek požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie ho podezírá z domácí

0: rostoucího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden. Soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit. Rozhodnout musí do 2 dnů. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Výškovou budovu poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například vojtěšky se místy urodilo o 10% méně, než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. Zemědělci doufají, že výpadek částečně vykompenzují podzimní plodiny. Sport. Obránce Jaroslav Zelený ukončil po mistrovství světa kariéru v české fotbalové reprezentaci. Po šampionátu v národním týmu už dřív skončil Patrik Šik, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. A fotbalisté Hradce Králové vyhráli 1-0 v Norsku nad Tromsø. Vítězně tak vstoupili do druhého předkola Evropské ligy. Ve stejné fázi, ale konferenční ligy, Jablonec prohrál 2-3 na hřišti chorvatského Varaždinu. Odvety se budou konat ve čtvrtek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D2 u Blučiny a také v Praze v Hartigově ulici. Na dálnici D2 mezi Brnem a Bratislavou stále čekejte komplikace v omezení u Blučiny. Na 10. kilometru je směrem do Bratislavy nehoda. Osobní auto se v zúžení převrátilo na střechu. Podle zpravodaje teď okolo nehody projedou pouze osobní auta.
3: Směr Bratislava, osobáky zatím projíždějí. Jsou tam složky záchranného systému, kamiony stojí vpravo, osobáky zatím jedou.
2: Směrem na Bratislavu je tak poslední možný sjezd z D2 už za Brnem na 3. kilometru. Směrem z Bratislavy do Brna je D2 u Blučiny na 10. kilometru opět průjezdná, ale zpomaluje se. A v Praze čekejte komplikace na Žižkově v Hartigově ulici v křižovatce s Ostromečskou u velkého parkoviště se srazilo osobní auto s motorkou, provoz tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Samizdatová edice Petlice Manifest 2000 slov i podpis pod chartou 77. Ludvík Vaculík patřil k předním hlasům českého disentu, za což v době normalizace zaplatil zákazem publikování i mediální antikampaní. Spisovatel se narodil právě před 100 lety a my si jeho život i dílo připomeneme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století, by v těchto dnech slavil své narozeniny. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Tak to byla Katka Knechtová v nočním radiožurnálu. Máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A dálnice D2 z Brna směrem do Bratislavy je neprůjezdná u Blučiny. Na 10,5 kilometru je těžká nehoda. Osobní auto se převrátilo na střechu. Na místě jsou hasiči, záchranáři a nedá se od Brna na Bratislavu projet. Poslední možný před nehodou je taxijest hned za Brnem na 3. kilometru. Pak se to dá objet přes Rajhrad a Židlochovice. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vypuštěné rybníky a výlovy nejsou v červenci běžnou podívanou. Na Českobudějovicku je to ale letos jinak. Třeba hlubočtí rybáři už museli kvůli nedostatku vody slovit 5 nádrží. Ryby v nich nemají dost kyslíku a mohou proto uhynout.
1: První! Vidíme rybáře v lovišti, ryby nabírají mechanickým keserem, rovnou na nakladač a odsud na přepravní bedny.
2: Výlov rybníka Blatec u Čejkovic na Českobudějovicku pozoruji s vedoucím střediska rybářství Hluboká Josefem Tůmou. Rybník je zcela vypuštěný, tedy jako na podzim.
1: Rybník má pouze 10% vody, proto jsme ho museli vypustit za necelých 24 hodin. Normálně rybník se vypouští 8 dní.
2: Na tom nakladači jsou kapři, je jich docela dost, ale jsou menší, mají vůbec tržní váhu?
1: Mají zhruba o 0,5 kg méně, než by měli na to období mít. Obsádka už tady byla nižší.
2: Jediné, co mi přijde stejné, je, že rybáři mají gumovky a tváře od bahna, ale teď mají asi trochu méně práce.
1: Ryby netřídíme při takových extrémních teplotách. Jdou do nového rybníka, kde budou ještě o celou sezonu déle.
2: Z loviště se teď přesouvám na hráz, kde na mě čeká hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž a vidím, že nemá radost z tohohle výlovu.
3: Samozřejmě nemám radost. Zisk nebude, protože ty ryby měly na trh na podzim, nepůjdou, protože nevyrostly, byly i úhyny nějaké.
2: Hlubočtí rybáři tento měsíc už měli výlov na 4 rybnících.
3: Rybníky nám vyskly, v těch jarních měsících nenatekly.
2: Tady jde doslova a do písmene o život. Ne rybářů, ale ryb.
3: V těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři.
2: Kvůli suchu a předčasným výlovům přijdou hlubočtí rybáři o několik milionů korun. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poslouchat Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Rosálie Machartová.
1: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Čeští zástupci jednali v Pekingu také o zadrženém Čechovi v Číně. Fotbalista Tomáš Chorý pokračuje ve Slávii. David Douděra si hledá zahraniční angažmá. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, ve středu vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje i opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat. Pokračuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
3: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená, letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince, příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další 2 roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
1: Na přehlasování prezidentského veta potřebuje koalice 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Členové české sněmovní delegace ve čtvrtek v Pekingu řešili také případ Čecha zadrženého v Číně. Delegace vedená předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD se setkala s předsedou čínského parlamentu nebo nejvyšším představitelem komunistické strany Číny. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského budou jednání o propuštění zadrženého muže ještě pokračovat.
4: Máme s Čínou bilaterální konzulární úmluvu a tuto konzulární úmluvu Čína beze zbytku plní, to znamená, náš konzul má přístup k tomu českému občanovi, máme veškeré informace, které potřebujeme mít od toho českého občana o něm a to je to podstatné a nastartovali jsme nějakou cestu k nějakému cíli, tak bych to asi definoval.
1: Podle Brodského čínská strana reagovala tak, že také mají nějaký svůj případ v České republice. Přímo spojila zadržení českého občana se zadržením Číňana v Česku. Řecko koupí protivzdušnou obranu z Izraele za v přepočtu 85 miliard korun. Podle řeckého ministra obrany Nikose Dendiase to schválila Rada pro zahraniční věcí a obranu. Zároveň Atény koupí i různé typy dronů. Země tak plánuje vybudovat vícevrstvou protivzdušnou obranu s názvem Achillův štít. Přes 60 milionů korun investovala obec Rymnice do rekonstrukce místní barokní sýpky. Ta se dnes znovu otevírá veřejnosti. Sýpka nabízí moderní prostory pro obecní úřad, pořádání společenských událostí, ale i posilovnu nebo hudební zkušebnu. Pokračuje referent oboru památkové péče města Helešova Jan Machala.
5: Té opuštěné budově, která předtím sloužila jako jakési skladiště depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali.
1: Sport. Fotbalový útočník Tomáš Chorý bude pokračovat v pražské Slávii. Potvrdil to předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Pavel Tykač. Pokračuje Tvrdík.
6: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke 2 titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slávie Praha a Tomáš jako hráč Slávie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
1: Naopak David Douděra si hledá zahraniční angažmá. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy v Norsku 1-0 nad Tromsø. Naopak Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál ve Varaždínu 2-3. Odvety jsou na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D2 u Blučiny a nehoda i na dálnici D11. Dálnice D2 z Brna směrem do Bratislavy je u Blučiny stále neprůjezdná. Na 10,5 kilometru řeší nehodu osobního auta. To se převrátilo na střechu, je to v místě oprav a nedá se projet. Na místě zasahují jak hasiči, tak také záchranáři. Poslední možný před nehodou od Brna je sjezd na 3. kilometru, pak se to dá objet přes Rajhrad a Židlochovice. Směrem z Bratislavy do Brna je D2 u Blučiny na 10. kilometru průjezdná, ale zpomaluje se. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za sjezdem na Sadskou. Na 28,5 kilometrů havarovala dodávka. Mimo vozovku na místo jedou záchranáři, zpomaluje se. A na D1 z Prahy směr Brno pozor na Vysočině za Humpolcem. Na kilometru 107 zastavil kamion s defektem a řidič se pohybuje okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: K létu patří vodní radovánky, ale lékaři každoročně varují před skoky do vody. V krajním případě mohou totiž skončit i ochrnutím. Návrat do života je potom velmi náročný. Další téma nočního radiožurnálu vše rozebereme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: 15 lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku, a to kvůli skoku do vody. K poranění míchy nebo páteře mnohdy stačí jenom špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné jediné vteřiny. Následky jsou trvalé. Pacientům potom pomáhají například rehabilitace.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, jsem se na vodu položil, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt. Na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, neměl jsem zpevněné krční svaly, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole, kde podstoupil operaci. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
1: Sám jsem se nepřesunul na vozík, sám jsem se neoblíkl. Měl jsem problémy se najíst, vyčistit si zuby. I po tom, co jsem tady strávil vlastně těch 6 měsíců, tak jsem spoustu věcí neuměl.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby přes to ohnutí zápěstí mohl ty prsty pokrčit a palcem něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenu na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Vzal to za velmi dobrý konec. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů, zvládá úplně všechno.
2: Chválí ergoterapeutka Marta Lovecká bývalého pacienta. Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Já to spustím, mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kucmunda. Krátce předtím upevnil jednoho z pacientů do speciálního postroje.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb, můžu u toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Pacient tuto chvíli vlastně visí teda jakoby ve vzduchu, pod ním běží běžící pás, ty robotické nohy mu pomáhají s tím, že se jeho vlastní nohy hýbou.
4: Přesně tak, já můžu odlehčit i pomoc těch robotických nohou a ten pacient tam může chodit v podstatě i samostatně s minimální dopomocí toho lokomatu. Ale pokud ten pacient nemá žádnou sílu nebo prostě žádnou hybnost, tak ten lokomat samozřejmě chodí vlastně za něj.
6: Kromě vlastní rehabilitace, cvičení, my ještě řešíme řadu jejich problémů, co se týče komplikací, ať už dýchání, vylučování, bolestí.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová.
6: Já vždycky říkám, že je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
6: Kdy člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme, kdy nevíme hloubku, ale někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Měla jsem pacienty, kteří třeba měli poranění krční páteře v moři, kdy velká vlna je smetla a oni vlastně o to dno narazili. Ty následky jsou strašně vážné a hlavně to je zbytečné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády, a to i z motorky a nebo jízdního kola. Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Říkají si Orchestra Manoeuvres in the Dark, zkráceně OMD, velkými hvězdami byly v 80. jsou z Velké Británie a už za měsíc se opět představí českému publiku, tentokrát v Praze na Holešovickém výstavišti. Si můžete připomenout třeba i tuto skladbu Call My Name. První střelbu s ostrými náboji včera absolvovali středoškoláci, kteří se účastní dobrovolného vojenského cvičení na Libavé. Do konce měsíčního kurzu jim zbývá necelý týden. Reportáž o tom, jak náročné je pro ně trávit léto v Maskáčích, uslyšíte po písničce.

0: Rekordní počet zájemců letos přilákalo dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. Více než 1000 studentů se už třetím týdnem připravuje na armádních základnách napříč Českem. Armáda cvičení pořádá s cílem přilákat do svých řad a aktivních záloh mladé lidi. Nejvíce, a to 262 studentů, výcvik absolvuje na Libavé.
1: Palebné stanoviště 6, ter číslo 6, vidím.
2: Na střelnici bojových vozidel v Přáslavicích běžně střílí tanky. Teď je ale vystřídali studenti, učí se střílet z pistole a útočné pušky Bren.
3: Měnu, třemi radami, pálit!
2: Instruktor Tomáš se studentem Vítkem u terče hodnotí výsledky střeleb.
4: Jo, akorát jenom mířil lehce stranově, prostě doleva, jinak prostě super, má soustřel pěkný.
5: Střílím z reálnou zbraní, s reálnými náboji, takže to bylo takový nový zážitek pro mě.
2: Po třech týdnech výcviku vzdalo zhruba 8% účastníků. Je to běžné číslo, hodnotí vedoucí instruktor Jiří Kaluža.
6: Každý z těch studentů dorazil s nějakou bolístkou a pak nějakým psychickým tlakem, protože měl pocit, že nestíhá, tak nám odcházeli především na vlastní žádost zpátky ke svým rodinám.
2: Studenti vůbec neopustili výcvikový prostor Libavá. Spí na pryčnách, ve spacácích, ve strubovém táboře, jen 5 hodin denně. Zvládli už základy zdravovědy, chemický výcvik nebo topografii.
6: Minimálně třeba papírová mapa musela být pro některé docela zajímavá věc, protože všichni si přibližujeme mapu na mobilních telefonech.
2: Zuzana Klimentová je absolventkou ekonomické školy. Kurzy naučil, že uspět může jen, když pracuje v týmu.
7: Nasrubuje nás třeba kolem 30. Ale všichni se tu pomáháme, nehádáme se, vždycky jsme tu pro tu druhou. A to mě asi musím říct, že nejvíce překvapilo.
2: Těm, kteří kurz úspěšně absolvují, armáda vyplatí necelých 40 tisíc korun. Prázdniny v Maskáčích Lucie Nováková původně brala jako letní brigádu. Teď tvrdí, že už to není pravda.
8: Je to skvělý zážitek, kdo může říct, že v létě prostě střílel, v létě stával 4:40 a mít tady skvělé kamarády.
2: Výcvik studenti ukončí příští týden slavnostním nástupem. Z Libavé Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Krátké zprávy a Rosálie Machartová.
1: Armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Jejich provoz zastaví i na zahraničních misích. Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Podle velitele základny v Náměšti nad Oslavou Petra Slívy vrtulník spadl při návratu z výcviku. Evropská komise udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Google podle nich upřednostňuje ve vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je omezování práv vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Google má povinnost vyhovět rozhodnutí do 60 dnů, jinak mu hrozí další peněžité sankce. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou do pondělí čerpací stanice určovat volně. Filmový festival v Benátkách uvede v premiéře restaurovanou verzi snímku Valerie a Týden divů režiséra Jaromila Jireše. Film patří k výrazným dílům československé nové vlny a proslul osobitou vizuální podobou a gotickou atmosférou. 83.

0: Ročník Benátského festivalu začne 2. září. Sport. Tenistka Sára Bejlek je další českou čtvrtfinalistkou turnaje Live Sport Prague Open. Timofejevovou z Uzbekistánu deklasovala 2x6-1. Postoupila také Barbora Krejčíková, která porazila krajanku Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2. Naopak v Praze končí Nikola Bartůňková. Stararudiovou z Thajska prohrála 1-2 na sety. A vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál mistrovství světa v Oklahoma City. Zlato získal na kajaku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Otevřená D2 u Blučiny a nehoda na D5 u Zdic. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy je opět obnovený provoz u Blučiny. V omezení na 10,5 kilometru už se kolem nehody dá projet a ta kolona se postupně dává do pohybu. Poprvé se za Brnem zastavuje už na 3. kilometru sjezdu na Modřice. Fronta pak má asi 7 kilometrů. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 28,5 kilometru havarovala dodávka mimo dálnici. Na místě jsou záchranáři, zpomaluje se. Bouralo se i na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice. Na kilometru 26 srazilo osobní autozvěř. Není to velká nehoda, nezdržíte se. Nová nehoda je teď hlášena i na dálnici D8, a to na příjezdu do České republiky z Německa. Těsně za státní hranicí na 89. kilometru je to podle policistů větší nehoda, záchranáři jedou na místo a zpomaluje se. A ještě dálnice D46 z Vyškova směr Olomouc u sjezdu na Drysice na 7. kilometru leží pneumatika z kamionu, je v jízdním pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A začíná dnešní epizoda našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Namazat. Zapnout. Poslouchat.
4: Že jim bytláci zabili slona.
5: Vražda Jána Martiny.
6: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
3: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Maďarský prezident Tamáš Šujok ukončil svůj mandát podpisem ústavního dodatku. Končí také šéf ústavního soudu.
8: Peter Maďar po vítězství v dubnových volbách avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem.
9: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi.
3: V Maďarsku se dějí velké věci, padají hlavy a mění se ústava. Dalo se to po přelomových volbách čekat, přesto nad tou rychlostí a závratností mnozí kroutí hlavou oprávněně. A jak to je teď s tamní demokracií? Ptám se hungaristy Jana Blaška. Dnes je pátek 24. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jak jsem se díval, tak v Maďarsku teď padají hlavy. Nejnověji oznámil, že skončí generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Proč?
10: To, že padají hlavy, to je to, co Peter Maďar před volbami slíbil. Vyhrál volby s tím, že změní režim. Skutečně to slovo se používá. Ta atmosféra v Maďarsku je podobná roku 1990, tam i u nás. Je k tomu potřeba vyměnit i spoustu lidí na klíčových pozicích. Zejména ty lidi, které tam Viktor Orbán, řekněme, nasadil jako určité pojistky proti běžnému vládnutí kohokoliv jiného, než je on sám. Kdyby totiž Peter Maďar vládnul s běžnou většinou a nikoli tou ústavní, o třetinou, kterou má, tak by pak prakticky vládnout nemohl, protože lidi jako generální prokurátor by mu v tom dokázali efektivně bránit. Generální prokurátor v Maďarsku, to bych chtěl podtrhnout, je jmenován na 9 let. To znamená 2 volební období a ještě kousek navíc. Po tu dobu by on rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude vyšetřován, to je úloha generálního prokurátora. A on byl zvolen po tom, co jeho předchůdce abdikoval v červnu tuším loňského roku, takže dalších 8 let by ve funkci zůstával. Byl na něj velký tlak, ten tlak neustál a odstoupil. Mimo jiné i proto, že má vlastně máslo na hlavě. Jestli si pamatujete, jak před volbami byly zadrženy v Maďarsku dva kamiony s ukrajinským zlatem a penězi, tak na tom on samozřejmě jako generální prokurátor měl svůj podíl a teď vyšetřování ukazuje, že ten transfer těch peněz byl naprosto čistý, že to byla čistě předvolební hra a jeho politická nezávislost je kompromitována silně.
4: Když mluvíte o tom, že je potřeba z pohledu Petra Maďara odstranit některé lidi spjaté s bývalým režimem Viktora Orbána, spadá do toho i pan prezident? Protože v pana prezidenta prý společnost ztratila důvěru. Jak se to pozná?
10: Existují sociologické výzkumy, samozřejmě průzkumy veřejného mínění. Podle nich je prezident Tamáš Šujok skutečně extrémně nepopulární. Nepopularita sama o sobě samozřejmě není důvodem k odvolání prezidenta. Proč Petr Maďar nechce právě prezidenta, který není významným politickým hráčem, nemá vlastní politické ambice a avizoval jednoznačně, že nebude jakékoliv reformní kroky nové vlády se snažit blokovat, tak vlastně tomu sám nerozumím. Možná si Petr Maďar testuje terén, zjišťuje, kam až může zajít, kdy se mu objeví nějaké mocenské mantinely, které ho omezí.
4: Možná chce svého vlastního prezidenta, který půjde zase na ruku jemu.
10: A možná chce svého vlastního prezidenta, to by ale už ho mohl dávno jmenovat. Respektive aspoň jeho jméno zmínit. Tam se poněkud blamoval, on vybral z těch možných jmen, která kolovala v šachovou mistrni Judith Polgár, podle všeho, aniž by to s ní měl dopředu skonzultované. A ona odmítla tedy být figurkou v jeho hře a tu v pozici nepřijala. Zatím žádné jméno, teďka další jména se objevují, ale žádné směrodatné jméno nezaznívá. Myslím, že si teďka dá Petr Maďar na čas, aby vybral člověka, který to přijme. Ale že by to měl dopředu připraveno, to se nezdá.
4: No, pan prezident Šuljok už není panem prezidentem. On podepsal ukončení ve funkci, sám podepsal své odvolání v podstatě, protože parlament schválil dodatek vlastně k ústavě, který jeho funkci ukončuje.
10: Je to teda, všechno se v Maďarsku řeší přes změnu ústavy, to jste si možná všimnul. Ta ústava existuje 16 let a za tu 16 let se teď po 17. změnila, 16krát to udělal Fidesz, po 17. teďka strana TISA. Prezident Šuljok odmítal odstoupit, byl k tomu vyzýván opakovaně, on je v půlce svého mandátu teďka. A skutečně jakoby není vlastně žádný věcný důvod, proč mu ten mandát teďka zkracovat. Odmítal odstoupit, je ústavní soudce bývalý, dokonce předseda ústavního soudu, zná svá práva. On mohl tu novelu vetovat, poslat jí k ústavnímu soudu k posouzení, tímto celé minimálně zdržet, ale zřejmě se znal, že ani ten ústavní soud by ho v tuto chvíli nepodržel.
11: Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim.
10: Všechno teď hraje do ruky Péteru Maďarovi.
12: De azért is volt szükség ezekre a módosításokra, mert az ő belátására.
10: Má velkou důvěru veřejnosti, zároveň velkou odpovědnost a velkou, obrovskou moc.
4: Možná by ho ústavní soud nepodržel, protože skončil i šéf ústavního soudu v Maďarsku.
10: Ten ještě úplně neskončil, ale bude končit. Ano, bude končit. Ta ústavní novela předpokládá spoustu věcí a mimo jiné to, že ústavní soudci musí jít do nuceného, abych tak řekl, důchodu v 70 letech. A představte si, zrovna Petru Poltovi, předsedovi ústavního soudu, bude v září 70, takže se ho to bude týkat. Ten bude končit a týká se to i vícero ústavních soudců.
4: Ano, ale zřejmě další 3-4 nebudou končit. Takže
10: takový
4: to je ale velká obměna. Je to legitimní opravdu ty zásahy, které teď Petr Maďar dělá, protože jsou celkem výrazné, možná bezprecedentní v moderní historii Maďarska?
10: Precedenty pro spoustu takhle překotných a rychlých změn by se našly, zejména v roce 2010, kdy se moci ujal Viktor Orbán. Tam nějaké paralely by se určitě vidět dali. Zároveň víme, že když podobnou třeba věkovou hranici soudcům a ústavním soudcům zkoušeli dát v Polsku za vlády Práva a spravedlnosti, tak proti tomu jak Evropská komise, tak Benátská komise protestovali, takže je možné, že nakonec i to Maďarsko bude na mezinárodní půdě za tyto změny nějakým způsobem pranířováno. Nedivil bych se.
4: Ale vy to necítíte podobně jako Fidesz Viktora Orbána, který varuje před samovládou Tisy a Petra Maďara?
13: és az ellenőrzések rendszerét, az ellensúlyok rendszerét.
4: Vy to necítíte jako Viktor Orbán, který říká, že teď nikdo není v bezpečí, že Maďarsko už nemusí být demokracií, že v Maďarsku znovu začíná vláda tyranie.
13: Rendszer nem demokracia, hanem önkény.
4: Jsou to docela silná slova.
10: To jsou velice silná slova, ale samozřejmě zaznívala podobná slova i ze strany Petra Maďara na adresu Fideszu v době, kdy vládnul Fidesz. Maďarsko plnohodnotnou liberální demokracií, tak jak ji známe z ostatních evropských zemí nebo evropsko-unijních zemí. Není, podle mého názoru.
4: No, Viktor Orbán sám říká, že byl neliberální demokrat. Že jo,
10: on, ano, on nechtěl ani být liberálním demokratem. A ta struktura té moci a to, jak se s ní zachází v Maďarsku, je pořád ještě nastavená od dob, kdy vládnul Fidesz a Viktor Orbán. Demokracie jako taková tu lze Maďarsku plnohodnotnou teprve vybudovat. To je to, co Peter Maďar slíbil. Doufejme, že těm očekáváním dostojí. Nebezpečí, že mu ta moc, která mu teďka spadla do klína, zachutná a že ty reformy nedotáhne do konce, samozřejmě existuje.
4: A rozumím tomu správně, že tedy Peter Maďar využívá ty možnosti, které mu připravila vláda Viktora Orbána, která je využívala k jiným svým záležitostem, teď k tomu, aby právě změnil režim, což avizoval?
10: Ano, a ono na druhou stranu jsem i říkal, že ono by to jinak nešlo. Kdyby vládnul teda ne tou ústavní většinou, ale prostou většinou, tak by ty změny ani realizovat nemohl a existovaly by tam překážky tomu, aby reálně mohl vůbec vládnout. Peter Maďar má teď v parlamentu dvoutřetinovou většinu, je to vláda jedné strany, tak obdobně vládnul 16 let Fidesz před ním. A ty mechanismy jsou stejné, zůstávají.
4: A rozumíte tedy tomu, ale že u některých lidí, a tedy zejména u opozice, což je celkem pochopitelné, u té nynější opozice, to vyvolává poměrně zásadní obavy, protože těch změn je celá řada. Mimo jiné poslanci můžou být nově ve funkci v návaznosti na tu novelu ústavy maximálně 12 let a má se jich to, pokud jsem dobře pochopil, dotýkat i retroaktivně, takže někteří už nebudou moc kandidovat v příštích volbách.
10: Je to přesně tak a je to zcela účelová změna podle mě. Všichni poslanci za stranu TISA jsou novopečení poslanci, nikdo z nich žádnou poslaneckou minulost nemá, že jich se toto omezení bude týkat až za nejbližších 12 let, zatímco jádro poslanců strany Fidesz, a to je to, co dneska můžeme nazývat opozicí, protože v parlamentu je jenom Fidesz a krajní pravice, žádná jiná demokratická strana tam není, tak tito poslanci ano, teď se nemusí zdát mandátu, ale do příštích voleb už velká řada z nich, a jsou to ta známá jména Fidesu, kandidovat nebudou smět. Mm-hmm. Zrovna tak nebude smět moci být premiérem Viktor Orbán. Mm-hmm. Bylo omezeno mandáty premiéra na pouhé dvakrát a dost.
4: Mm-hmm, takže dvakrát takže, čtyři, takže 8 let.
10: 8 let, dvakrát čtyři. Viktor Orbán byl premiérem, co já vím, 20 let už, takže ten už má na několikrát dopředu zakázáno kandidovat.
4: Teďka, když mluvíme zase o Viktoru Orbánovi, byla razie v centru Fideszu. On si na to stěžoval. Maďar ale slíbil, že prostě bude stíhat ty, kteří podle něj v zemi umožnili roky korupce. Co se tam odehrálo? A může nakonec, byl někdo obviněn, může nakonec třeba stanout před soudem sám Viktor Orbán?
10: Já si myslím, že teď v tuto chvíli nikdo v souvislosti s touto konkrétní, jak říkáte, razí obviněn nebyl. Jde o to, že ve straně Fidesz byly zabaveny servery a další databáze informační policie a prokuratura. Tato prokuratura ještě před odstoupením pana Nadě chce vlastně vyšetřovat toky peněz v takzvaném Národním kulturním fondu. To bylo hodně peněz. Z toho se financovala kultura, sport, takhle tam nejenom státní prostředky, ale třeba i prostředky spolostátní firmy MOL. Získané tedy jakoby hlavně tím rozdílem mezi nízkou nákupní cenou ruských energetických zdrojů a tou relativně vysokou prodejní cenou. A z toho se financovala velká řada věcí i takzvaných, jakoby, nebo ne takzvaných, prostě nevládních organizacích napojených na vládu. Zaznívá už řada jmén těch organizací, které rozhodně jsou už vyšetřovány a budou zřejmě stíhány, i jména konkrétních lidí, konkrétních poslanců, třeba i strany Fidesz, ale že by byl někdo obviněn, to já v tuto chvíli nevím.
4: A ten zásah, ten byl podniknut v návaznosti na to, o čem taky Peter Maďar mluvil, totiž, že má vzniknout ten nový úřad pro vymáhání škod způsobených údajným rozkrádáním státu, nebo to se toho ještě netýká?
10: Návaznost je pouze časová, ten úřad vznikl opět stejnou ústavní novelou, takže ten ještě podle mě, ten byl zřízen, ale ještě nefunguje. Ale je to součást jednoho tažení a je to součást i toho, co Peter Maďar slíbil mimo jiné i Evropské unii a Evropské komisi, že teda zajistí nejenom transparentnost zacházení s evropskými prostředky do budoucna, ale i vymahatelnost těchto prostředků zpětně.
4: Ale ono to funguje, nebo v Bruselu na to asi slyší, protože Ursula von der Leyenová už rozmrazila poměrně dost peněz, 16 miliard eur, o tom se mluví teď v posledních dnech. A už dorazili do Maďarska mimochodem, nebo?
10: Já opět nemám přesnou informaci, že by nějaké euro už dorazilo na konkrétní maďarský účet. Skoro si myslím, že zatím ještě to ani není možné.
4: Budapešti čekají stále.
10: Budapešti stále asi na ty konkrétní peníze asi ještě čekají. Ony přece jsou vypláceny jaksi zpětně, že jo? Až potom, co teda nejenom byly utraceny, ale i co bylo prokázáno, že byly utraceny vlastně správně, jo? Takže tam asi ještě peníze úplně neproudí, ale těch 16 miliard, co jste zmiňoval, je součástí skoro vlastně všech peněz, co zmrazeny byly. Aha. Ať už jde o kohezní peníze, nebo ten fond obnovy, téměř všechno, co bylo, řekněme, ohroženo v uvozovkách z pohledu Maďarska, tak bylo slíbeno, že se rozmrazilo, že je k dispozici Maďarsko, když to všechno zvládne, nebude tratit. Ale právě zřízení tohoto úřadu na ochranu a vymáhání státního majetku, jak jste říkal, a zároveň i to, že se Maďarsko okamžitě podřídilo úřadu evropské prokurátorky, což nebylo za Orbána, prostě o evropských penězích nemohla rozhodovat evropská prokurátorka. Teď se to změnilo. To jsou dvě základní podmínky, které Maďar v Bruselu slíbil a ty teda dodržuje.
4: Ty dodržuje. Nebude potřebovat k tomu žádné větší změny ústavy, protože i ty chystáne.
14: Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát.
4: On že to nebude nakonec řešit tu situaci, která v Maďarsku je a ty změny, které chce vyvolat, jenom dodatky, ale on chystá i nějaké větší změny, které by snad do budoucna měly projít přes širší referendum v zemi.
14: Nealakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban.
10: On slibuje, a to už před volbama sliboval, že tu ústavu změní v zásadě jako celek.
4: Už to přepíše.
10: Jo? Že to prostě přepíše a možná by to vzhledem tomu, jak ta ústava vznikala, jak jsem říkal, prostě za 16 let 16 změn bylo i žádoucí, protože ta maďarská ústava je opravdu takový trošku trhací kalendář. A tak k němu i lidé přistupují. Velký respekt nemá, když se pořád mění. Maďarská ústava je úzký dokument a potom se na ní váže spousta takzvaných prováděcích nebo kardinálních zákonů a ty vlastně definují velkou část života maďarské společnosti. Ta nová ústava, vznikne-li, by měla být někde mezi tím, neměla by až tolik toho definovat a ovlivňovat.
4: Dotkne se připravovaná změna ústavy i role veřejnoprávních médií v zemi?
10: Role veřejnoprávních médií v zemi je definovaná ústavou, určitě se bude také měnit a mění se už teď bez ústavních změn. Petr Maďar bude měnit a přeobsazovat mediální radu. To je takový mocný orgán, který nejenom, že uděluje licence a frekvence, ale má ve svých pravomocích i posuzovat vyrovnanost obsahu nebo tak nějaký. Jo? Takže je to mocný orgán.
4: Vysílají teďka veřejnoprávní média zprávy vůbec? Protože tam to bylo nějak zastaveno na čas z nějakého důvodu, respektive z důvodu toho, že ta původní veřejnoprávní média byla spíš státní a nebyla úplně objektivní.
10: Zprávy nevysílají. Na začátku července najednou přestali vysílat zprávy, objevilo se takové oznámení. V televizi to bylo vizualizováno, že lhát se nemá, my jsme lhali, omlouváme se, něco v tom smyslu. A od té doby zprávy nevysílají. Personálně se tam všechno mění. Veřejnoprávní média nyní tedy vedou nezávislí novináři. To je pravda, je to dočasné řešení a celá ta rada se bude přeobsazovat a až potom začnou média vysílat zprávy. Je otázka, jestli na ně bude někdo zvědavý, protože maďarská společnost už si zvykla na to, že relevantní a důvěryhodné zprávy má z jiných zdrojů než z těchto veřejnoprávních, respektive státních médií.
4: Bude to dlouhá cesta nabít a získat znova důvěru maďarské veřejnosti. A vy jste mluvil o tom, že Maďarci teda dosadí do rad nebo do té rady své vlastní lidi. Pochopil jsem to správně?
10: On avizuje celkem rozumnou a velice správnou věc.
4: Ptám na tu druhou stranu, totiž jestli pak se nestanou z těch médií tady sluhové toho novějšího.
10: Tak ta rada ještě jmenována nebyla, já nemůžu zaručit, co všechno se stane, ale on avizuje velice rozumnou a správnou věc, že tam budou zástupci jmenování vládou, že tam budou zástupci jmenování opozicí. To v tomto případě, jak jsem říkal, znamená Fides, protože jde o parlamentní opozici. Všechny ty ostatní strany existují, ale nemají zastoupení v parlamentu. A potom, že by tam měli být i nezávislí nominanti různých profesních sdružení.
4: Mluvíte o Fidesu, jak silná opozice to teď je? Mně přijde, že si Maďar může dělat úplně, co chce v Maďarsku.
10: Maďar si může dělat úplně, co chce, stejně jako si mohl úplně, co chce dělat Viktor Orbán.
4: Hmm. Před ním, to ode zdi ke zdi, ale v Maďarsku teda, ne?
10: Naprosto ode zdi ke zdi. Ta zásadní změna, co by se musela stát, by bylo vybudovat v Maďarsku opět pluralitní politický systém, kde opozice má moc kontrolovat vládu, tak nějak držet vládu pod krkem, abych řekl, kde i ta vláda nemusí nutně být pouze jenom vládou jedné strany, může být třeba koaliční, kde ten prezident, o kterém jsme mluvili, má nějakou svoji váhu a není vládou odvolatelný a podobně. To všechno by musela ta změna ústavy v sobě obsahovat. Znamenalo by to, že Péter Maďar, který teď vládne až pro něj nečekaně silně, by se musel dobrovolně zdát části své moci. To není něco, co jednoduše politici dělají, co rádi dělají. Otázka, jestli to zvládne.
4: Zase mu musíme přičíst v tomto směru k dobru, že právě, a už jste to zmiňoval, omezil třeba mandát premiéra jenom na určité volební období, dvě volební období, to znamená nějaká ta omezení už zavádí. Zase na druhou stranu ta opozice se mu tedy trochu i drolí, protože jak jsme říkali, do příště nebudou moc kandidovat někteří lidé z Fidesu, někteří odcházejí, některé výrazné postavy vlastně Orbánovy vlády odchází vůbec z politiky. Pan exministr Szijjártó, exministr zahraničí, to o tom se hodně mluvilo v poslední době, v posledních měsících, taky jsme o něm natáčeli ve Vinohradské 12 několikrát, tak ten jde k čínské automobilce BYD. Co bude s Fidesem dál? I podporu má strašně nízkou. Díval jsem se na nynější průzkumy veřejného mínění. A nevěřil jsem teda vlastním očím, přes 70% má teď TISA?
10: Přes 70% má teď TISA.
4: Přes 20%
10: to jsou, to je oblíbenost té strany, není to, nejsou to nutně volební preference. A okolo 20% má Fides. To si myslím, že v kontextu třeba českých stran by byla pořád ještě vysoká podpora. A když jste čtete 70 a 20, tak už téměř nic nezbývá pro jakoukoliv další politickou stranu. Ta podpora je nízká, není jasné, kdo vlastně bude stát v čele Fidesu. Viktor Orbán po volbách ohlásil, že nechce už být ani předsedou strany, dal svoji funkci dispozici, stranici ho přesvědčili, že to udělat má, byl znovu zvolen, ale částečně proto, že vlastně se tam nebyl kdo jiný, by to vzal. Za vlády Viktora Orbána nevyrostl mu žádný konkurent ve straně. On sám zároveň už nemá ten politický drive. Teď podívejte se, dělo se takový zásadní změny, on sem tam postuje nějak něco, že demokracie skončila, ale přitom je v Americe na mistrovství světa nebo na návštěvě u své dcery a nejde ani domů, aby jaksi podpořil nějaké protesty.
4: Nějaké protesty jsou v Maďarsku?
10: Protesty proti tlaku na prezidenta Šujoka, ty existovaly. Tam demonstrace byly v řádu nižších tisíců.
4: No a když ne Orbán, tak třeba budoucí prezident, prezidentka nemohli by být protiváhou těch změn Petra Maďara jako takového? Protože Petr Maďar chce, aby prezident, když to teda nevyšlo s Judit Polgárovou, aby byl nějaký dočasný a pak bude přímá volba. Tak to si zvolí lidé přeci někoho.
10: No, ale kdy ta přímá volba bude?
4: Já nevím.
10: A proč už není teďka? Ve chvíli, kdy on tak jednoduše může změnit cokoliv si, řekněme, zamané. Proč teďka rovnou nevyužil tu změnu na prezidentském postu k tomu, aby zavedl přímo volbu a vrátil důvěryhodnost prezidentskému úřadu právě tímto krokem? Protože by mu tím vyrostl politický konkurent. A on zřejmě politického konkurenta minimálně na tu přechodnou dobu nechce. Chce konsenzuální postavu typu Judit Polgár, ale ta jména, která...
4: Ta jména, která kolují,
10: jsou obdobná jako ona, lidi bez vlastní politické váhy, bez vlastního politického zázemí, bez politické zkušenosti. To nejsou lidi, kteří by mu mohli být nějakou protiváhou. Takový člověk by zešel z přímé volby, přímou volbu on slíbil, chce jí asi zavést, ale až v dohledné době, takže to znamená nejdříve za 5 let.
4: Nestihne to ještě v současném období volebním?
10: Tu přímou volbu zavést asi stihne.
4: Ale že by se uskutečnila?
10: Že by se už uskutečnila. Že by tato nová politická figura, která by tam ten prezidentský post na chvilku držela, zase odešla. O tom jsem neslyšel takhle.
4: Těch změn se děje celá řada. Řada z nich taky vyvolává, myslím, že poměrně odůvodněné otázky a otazníky vyvstávají nad kroky Petra Maďara. Co vy do příštích dnů a měsíců budete sledovat nejbedlivěji? Na čem se ukáže, jak to s Maďarskem bude dál?
10: Já budu sledovat ty politické nominace na všechny teď nově obsazované posty. Nejde jenom o toho nejviditelnějšího prezidenta nebo prezidentku, jde i o to, kdo bude právě tím generálním prokurátorem třeba. Kdo povede ústavní soud, kdo povede tu mediální radu. Jo, to všechno a jakým způsobem budou ti lidé vybíráni, jaká bude veřejná debata, která zatím se povede. Samozřejmě budu sledovat i úvahy o tom, jak bude vypadat ta nová ústava, o které jsme mluvili, ale hlavně mě zajímá, kdy a jak změní volební systém. Protože volební systém v Maďarsku, který preferuje vládu jedné strany, je prostě sám o sobě špatný a to bude ta zásadní změna. Zavedení nějakých pluralitních prvků do maďarského parlamentu.
4: Bude nás to zajímat taky, budeme to sledovat spolu s vámi. Díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
10: Děkuji vám.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska hungarista Jan Blažek a to téma bylo na snadě. V Maďarsku se po volbách dějí velké věci a bylo prostě na čase se na ně podívat trochu detailněji. Po víkendu začíná léto s Vinohradskou 12. Už jste asi slyšeli, že jsme nachystali tři speciály. Kořist, Kuciak a Jedy. V příštích 15 epizodách tedy probereme pytláky, pašeráky a ochranu zvířat. Pak taky vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. A na úplný závěr pak toxické látky a příběhy nejznámějších otrav v historii. Tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.
1: Radiožurnál.
15: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Rosálie Machartová.
1: Požár nedaleko francouzského Bordeaux spálil už 4800 hektarů. Hasiči evakuovali tisícovky lidí. Majitel zhořelé budovy 34 ve Zlíně převzal rozhodnutí o jejím odstranění a připravuje další postup. Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do kvalifikace Evropské ligy výhrou v Tromze. Jablonec prohrál ve Varaždínu. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes 20 tisíc lidí evakuovali na západě Francie kvůli silnému požáru. Plameny už spálily zhruba 4 800 hektarů nedaleko města Bordeaux. S ohněm bojují stovky hasičů, vojáci a několik hasicích letadel.
3: Máme strach. Právě jsem se pohádala s partnerem, snažila jsem se ho přesvědčit, ale nechce odjet.
4: Popsala francouzské televizi obyvatelka městečka Léš-Cap-Ferret. Plameny tam poničily první dům a rozšířily se na
5: hřbitov.
4: Starosta Philippe de Gonville označil situaci za znepokojivou. S ohněm bojuje na 800 hasičů, vojáci, několik letadel a vrtulníků. Obří požár na stejném místě zaznamenali už před 4 lety. Oheň se rozšířil v Borovicově. Lese. Práci hasičů komplikuje nepřístupný terén a silný vítr u pobřeží. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
6: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky, tak abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
1: Budova 34 začala hořet 9. července ráno. Oheň stovky hasičů likvidovali 15 dnů. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Rybáři v Hluboké nad Vltavou vypustili a předčasně slovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody, která se po jarních výlovech ještě nedoplnila. Ryby mají nedostatek kyslíku a dochází i k úhynům. Pokračuje hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž.
7: Přicházíme o kusové ztráty, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři. Přicházíme o přírůstek na těch rybách, takže se nám ten výrobní cyklus prodlužuje o rok, takže tím nám stoupají náklady.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku nad Tromsø 1-0. Vítězný gol dal nizozemský útočník Mick van Beren. Brankář Zadražil předtím chytil penaltu a právě to označil za zlomový moment zápasu trenér Votroků David Hořejš.
8: Domácí to poznamenalo, nám ba naopak si myslím, že vyšli velice dobře ty střídání a po příchodu Dancáka a Budena jsme začali prostě i kontrolovat tu hru, což jsme prostě chtěli a pak dotažená krásná breaková situace Mickem van Budenem, která nám dává prostě příležitost pro tu odvetu nějakou pozici, takže jsme spokojení, že po 30 letech jsme tady zvládli zápas vítězně.
1: Odveta se bude hrát příští čtvrtek v Hradci Králové, stejně jako v Jablonci, který na úvod druhého předkola konferenční ligy prohrál 2-3 na hřišti chorvatského Varaždínu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Otevřená D2 u Blučiny a neprůjezdná D8 u Hranic. Na dálnici D8 je zastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa. Těsně za státní hranicí na 89. kilometru je těžká nehoda. Na místě jsou záchranáři a provoz od Drážďan na Prahu a Ústí je tak zastavený kousek za státní hranicí. Poslední možný je na německé straně sjezd z A17 na Altenberg, pak se to dá objet přes Petrovice. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je opět obnovený provozu Blučiny. V omezení na 10,5 kilometru ještě odklízí nehodu osobního auta, které se převrátilo na střechu. Kolona se ale pomalu rozjíždí. Teď je ta fronta ze 3. kilometru od sjezdu na Modřice. Zdržení přibližně hodinu. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 28,5 kilometru havarovala dodávka. Mimo dálnici kolony se tam ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Kajakář Jakub Krejčí získal zlato ve vodním slalomu na mistrovství světa. Ve 24 letech tak získal svůj první individuální světový titul. Za Česko se stal už 5. zástupcem na světovém trůnu. Od roku 2013 na něj postupně usedli Vavřinec Hradilek, Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Vít Přindiš. Bezprostřední reakci Jakuba Krejčího po zisku titulu vám nabídneme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček. Oh, it's

0: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Loni slavil Krejčí stříbro se slzami v očích. Jak to bylo letos? Hned po závodě mluvil s českobudějovickým rodákem komentátor Jan Suchan.
1: Vy jste před rokem brečel, teď se smějete, anebo to ještě přijde?
2: Je to tím, že to schovávám jenom, že to ještě přijde všechno.
1: Teď vám gratuluji Jiří Prskavec, Vít Přindiš, co to ukazuje o vaší vodácké komunitě. Teď Peter Kauzru, jedna z největších legend vodního slalomu.
2: Ukazuje to tu jakoby přátelskou atmosféru, tu pozitivní energii, kterou kolem sebe tady máme a to, že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
1: Právě Jiří Prskavec nebo Vít Přindiš a taky samozřejmě Vavřinec Hraj a Ondřej Tunka, další čeští mistři světa, vám trochu prokopávali tu cestu, tak byly to vaše vzory, aspoň částečně?
2: Všichni byli moji vzory, každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře.
1: To si myslím, že se jistě bude dařit Jakub Krejčí mistrem světa, když porazil o 69 setin sekundy Poláka Pašuta, třetí úřadující olympijský vítěz Ital De Gennaro. Vy jste vyhrál kvalifikaci, druhý jste byl v semifinále o 2 setiny, kvůli tomu, že jste v závěru nepádlo, ale já to viděl a teď jste vyhrál, tak jak byste zhodnotil tu vaši výkonnost tady v Oklahoma City?
2: Já si myslím, že slovama to nejde zhodnotit, že jsem to ukázal, ta výkonnost, ta konzistence těch výkonů byla na té úrovni, na který bych si přál, byla, i když ty tréninky se mi tady tolik nedařily, abych přicházel tam spoustu chyb, tak jsem rád, že jsem to dokázal manažovat tím způsobem, že jsem dokázal sjet prostě 3 jízdy na té nejlepší úrovni a nad tím tak nejlíp, jak dokážu.
1: Dívám se s Jakubem Krejčím tady po tom hloučku kolem nás, jestli tady nejsou i vaši rodiče, kteří přicestovali do Spojených států na rozdíl od loňské Austrálie. Tehdy musela maminka učit ve škole, teď si to mohla dovolit o prázdninách. Tak je to pro vás o to speciálnější, že tady máte své blízké kromě mladšího bratra Matěje, který si špatně vyplnil estu.
2: Je to pro mě hrozně speciální tady mít ty své nejmilší. Přál bych si, aby tady byli všichni. A co bych chtěl zbračet? Ne, jsem hrozně rád, že mi přijeli fandit a mohl jsem to sdílet s nima, no můžu to sdílet s nima teď.
1: Tak už nebudem dál trápit mistra světa Jakuba Krejčího, ještě jednou vám moc gratuluju.
2: Děkuju.
1: Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: V Trápských Světničkách u Mnichova hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít díky tomu cestu nahoru pohodlnější. Všude bude nové zábradlí a trasa povede po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a práce za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo také hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale návštěvníci mohli vrátit ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to zavřený.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drápských Světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
3: Taky původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater, jako vejš, ono to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruma tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Naklil vejce, se vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moct vrátit od října. Z Drápských Světniček Johana Tománková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 5:30. Zprávy a Rosálie Machartová.
3: Ceny starších bytů v Česku dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Moskva i Washington chtějí dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom ministři zahraničí obou států Marco Rubio a Sergej Lavrov ve filipinské Manile. Moskva podle Lavrova i nadále podporuje návrhy na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Ten ale žádné zásadní řešení nepřinesl. Cena severomořské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května znovu vrátila nad hranici $100 za barel. Cena suroviny se tak zvýšila už pátý obchodní den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Iránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Tento týden začal narušovat mezinárodní lodní dopravu taky jemenští husijové v Rudém moři. Tvrdí, že tam vyhlásili námořní blokádu Saudské Arábie. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v roce 2022 v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby vyjdou na zhruba 5 milionů korun. Holiny po vytěžených souších nechá správa parku osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky.
0: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce prohráli 2-3 v chorvatském Varaždínu na úvod druhého předkola konferenční ligy. Naopak Hradec Králové vstoupil do nové sezóny vítězně. Ve druhém předkole Evropské ligy Východočeši vyhráli 1-0. Odvety budou příští čtvrtek. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Mezi ženami vyhrála Jessica Foxová z Austrálie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D2 za Brnem a také D8

0: a u hranic. Na dálnici D8 je stále zastavený provoz na příjezdu do České republiky z Německa. Kousek za státní hranicí na 89. kilometru je těžká nehoda, osobní auto narazilo do kamionu. Na místě jsou záchranáři a provoz na Prahu a Ústí je tak stále zastavený. Poslední možný je na německé straně sjezd na Altenberg, je to z dálnice A17, pak to do Česka opět přes Petrovice. Také na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je zastavený provoz hned za Brnem. V omezení u Blučiny na 10. kilometru teď odklízí nehodu osobního auta, které tam skončilo na střeše. Provoz je odkláněný hned za výjezdem z Brna na 3. kilometru, pak se to objíždí přes Rajhrad a Blučinu. A na dálnici D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Aktuálně je blokovaný sjezd na Velké Popovice, exit 15. Přímo ve sjezdu z dálnice je podle zpravodaje policejní zásah.
1: Sjezd je tam blokovaný, policie tam je tam, jsou tam i hasiči, něco se tam stalo, je tam víc policejních vozů, je to tam teď blokovaný ten sjezd.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Zemědělci nemají dost krmiva pro hospodářská zvířata. Na polích se toho urodilo méně kvůli suchu. Problémy jsou hlavně na jižní Moravě. Část farmářů teď zvažuje, jestli chovy skotu nesníží. A právě na Znojemsko se vypravíme už za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A dálnice D2 z Brna směrem do Bratislavy je hned za výjezdem z Brna neprůjezdná. Po nehodě v omezení na 10. kilometru odklání policisté provoz už na 3. kilometru, to znamená hned za výjezdem z Brna. Pak se to objíždí přes Rajhrada Blučinu, na dálnici se pak vrací na 11. kilometru směr Bratislava. A také dálnice D8, tam je zastavený provoz na příjezdu do České republiky z Německa, to znamená z Drážďan směrem na Prahu, těsně za státní hranicí na 89. kilometru, také těžká nehoda. Na místě záchranáři hasiči, poslední možný je ještě na německé straně sjezd na Altenberg, pak se to dá do České republiky objet přes Petrovice. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Špatná úroda na českých polích znamená i nedostatek krmiva pro dobytek. Nejhůře jsou na tom chovatelé na Jižní Moravě, kteří musí řešit, jak výpadky nahradit. Jinak hrozí, že budou muset omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
3: Co se týká objemných krmiv, tak jsme ve výrobě Vojtěžky na čtvrtině běžné produkce.
4: Agronom Martin Šťastný mě zavedl přímo do kravína s desítkami kusů dobytka. Propad v úrodě Vojtěžky se snaží kompenzovat jinými plodinami. Rok ani kukuřice na siláž, ale zřejmě stačit nebudou. Martin Šťastný tak musí zvážit krajní řešení, vysvětluje se slzami v očích.
3: Pro nás by byla jako jediná varianta momentálně snižování stavu skotu asi o 30% toho stáda dolů.
4: Tedy prodat nejprve odrostlá telata, případně i býky a jako poslední dojnice do bourárny, tedy na jatka.
3: Což nám zase prohloubí na druhou stranu ztrátu ekonomickou v produkci mléka.
4: Za kolik mléko prodá totiž jako chovatel neovlivní. Problémy s nedostatkem krmiva má většina jihomoravských zemědělců, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
5: Pokud příroda neumožní a nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
4: Zemědělci tak doufají, že se ztráty v produkci krmiva podaří alespoň částečně dohnat podzimními plodinami.
5: Tím suchem v největší míře je teda poškozená Jižní Morava, část Vysočiny, to znamená Třebíčsko, ale i zprávy z celé republiky jsou, že dílčí části výpadků krmiv jsou.
4: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky, která je v některých případech pod výrobními náklady. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Fotbalista Tomáš Chorý zůstává ve Slávii. David Douděna si hledá zahraniční angažmá. Klub to oznámil před začátkem nové sezóny. Přitom ke konci minulého ročníku je oba kvůli opakovanému nesportovnímu chování vyřadil z kádru.
1: Oba dva hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony a oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Ani jeden z nich už za Slávii Praha nenastoupí.
2: Říkal šéf představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík v květnu pro podcast Odboru přátel Slávie v reakci na události v derby se Spartou. To se v Edenu nedohrálo kvůli výtržnostem části diváků a jejich vběhnutí na plochu ještě před koncem zápasu, ve kterém byl Tomáš Chorý vyloučený za faul loktem. A už vystřídaný David Douděra dostal červenou kartu za urážky rozhodčího. Pro oba tohle byly opakované nesportovní přestupky. Douděra si teď hledá zahraniční angažmá. Chorý se nakonec do kádru vrací.
3: Vím, že někteří z vás to budou brát jako nějakou výmluvu, omluvu, kterou neuznají, nebo dokonce zavírat nějaké mé nespolehlivosti, ale ta situace je jednoduchá.
2: Začal s vysvětlením Jaroslav Tvrdík, který řekl, že jde o rozhodnutí majitele fotbalové Slávie, Pavla Tykače, který s Tomášem Chorým několikrát mluvil.
3: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil té povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slávie Praha a Tomáš jako hráč Slávie má platnou smlouvu.
2: Šéf představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík navíc dodal, že se už podobné Chorého excesy nesmí opakovat. A pracovat na tom musí všichni v klubu, aby vytáhlý útočník vyčníval jen sportovními výkony.
4: To je úkol pro nás, pro všechny, budu mluvit i za sebe, je to úkol samozřejmě i pro mě.
5: Pokud se samozřejmě vyvaruje nějakých těch věcí, co se staly, tak pro nás bude zase nesmírně platný.
6: Přijde mi, že už se toho o něm napsalo dost a už bychom ho měli nechat bejt a měli bychom se soustředit na to, co bude. A já si myslím, že takový je i on a snaží se soustředit na to, co bude a jít do toho s čistou hlavou, ten tlak na něj bude velký.
2: Říkali postupně za slavistický tým trenér Jindřich Trpišovský, kapitán Tomáš Holeš a Lukáš Provod. A Jaroslav Tvrdík nechce zůstat jen u kauzy Chorý.
3: Všichni chceme udělat ve Slávii víc pro to, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
2: A ukázat se to může od neděle, kdy začne pro Slávii nový ročník fotbalové ligy, ve kterém bude útočit na třetí titul za sebou. I s útočníkem Tomášem Chorým v kádru. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dobrý den, je 5 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
6: Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje ministerská inspekce. Státy Evropské unie schválily 21. balík sankcí proti Rusku. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu a bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přeháňky. Teploty do 25 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Pád armádního vrtulníku na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Při nehodě zemřela jedna žena, 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12.
8: Místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků.
9: Uvedl při tiskovém briefingu před branami náměštské základny ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Podrobnosti k nehodě přidal velitel vzdušních sil generál Petr Tománek.
10: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
9: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Znám ještě nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
6: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí i prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam přibylo nejvíc lidí a firem za poslední 4 roky. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit, hlavně kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků týkajících se omezení přepravy ruského skapalněného plynu. V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Kraj spolu s obcemi proto zadali plošný průzkum.
11: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
1: Sport.
6: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém Oklahoma City získal svou druhou medaili. Stříbro má už z časovky kajak krosu. Tenistka Sára Bejlek prošla do čtvrtfinále turnaje v Praze. Timofojevovou z Uzbekistánu porazila 2x6-1. Česká reprezentantka nastoupila se zatejpovaným stehenním svalem. Na centrálním kurtu ale na rozdíl od minulého třísetového duelu nestrávila tolik času.
12: No, tak výsledkově samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není nic vážného, takže to v pohodě.
6: Do čtvrtfinále prošla taky Barbora Krejčíková po výhře nad další Češkou Lucí Havlíčkovou. Naopak Nikola Bartuňková prohrála v zatím nejdelším utkání letošního ročníku turnaje Stararudyovou z Thajska 6-7, 6-3 a 6-7.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Uzavřená D2 za Brnem a neprůjezdná i D8 u hranic. Dálnice D2 je neprůjezdná za výjezdem z Brna směrem na Bratislavu. V omezení u Blučiny na 10. kilometru odklízí nehodu osobního auta. To po noční nehodě skončilo na střeše v místě oprav. Provoz je tak odkláděný hned za Brnem u Olympie na 3. kilometru. Pak se to objíždí přes Rajhrad a Blučinu a čekejte velmi silný provoz na objízdné trase a před odklonem také kolonu. A na dálnici D8 tam zůstává zastavený provoz z Drážďan do Prahy na příjezdu do České republiky. Těsně za státní hranicí na 89. kilometru stále zasahují záchranáři u těžké nehody osobního auta do kamionu. Provoz od Německa tak zůstává zastavený. Poslední možný je na německé straně na dálnici A17 sjezd na Altenberg, pak se to dá objet do České republiky přes Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách 17. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr, odpoledne a večer bude slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Janem Pokorným.
5: Dobrý den, v 5:05 začal další z prázdninových pátků. Dnes jste to asi vy, kdo jde před dovolenou naposledy do práce, nebo vám za chvíli končí noční služba. Dopoledne se prospíte, mezi tím se to všechno nějak samo zbalí a nanosí do auta, abyste mohli vyrazit ještě před odpolední dopravní špičkou. Ostatně kolegové v Zelené vlně už se těší, jak si dnes vydatně zavysílají, což je jedna ze služeb, kterou vám rádi poskytujeme.
7: Ranní radiožurnál a Jan Pokorný.

0: Je s vámi ranní radiožurnál v 5 hodin a 9 minut v pátek 24. července. No a my začneme jedním varováním. V létě kvůli teplému počasí častěji hrozí infekce z potravin, třeba salmonelóza. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnělo téměř 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o třetinu víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být jak lidé doma, tak provozovatelé restaurací a cateringové společnosti.
1: Máme s dodavatelema úmluvu o častějším zásobování, příprava v kuchyni je urychlená.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman ze společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: V těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Nabídku jídel ale firma neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která způsobuje salmonelózu. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, zejména průjmem, horečkou nebo zimnicí. Komplikace můžou mít hlavně seniori, děti a těhotné ženy, upozorňuje praktická lékařka z Prahy Soňa Klímová.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
2: Za teplého počasí se bakterie v jídle množí rychleji, varuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
2: Opatrní by lidé měly být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Představte si, že studenti střední zahradnické školy v Kopidlně musí i teď na chvíli do školy. Proč a co tam dělají? Dozvíte se za chvíli. Radiožurnál je čtvrt na šest. Vojenská policie a zástupci ministerstva obrany vyšetřují pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě včera zemřela vojákyně a dalších 7 lidí je zraněných. Armáda až do konce vyšetřování vrtulníky systému H1 používat nebude. A my se přímo do náměstí nad Oslavou podíváme po půl šesté. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Součástí je například prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o další rok a na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí a firem za poslední 4 roky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D8 za hranicemi a opět otevřená dálnice D2 za Brnem. Dálnice D8 těsně za hranicemi s Německem směrem k Praze je stále uzavřená. Důvodem je odklízení následků kolize nákladního a osobního vozidla na 89. kilometru. Sjíždějte už na německé straně u Breitenau a pokračujte na Petrovice. Exitem 87 se na D8 vrátíte zpět. A o mnoho lepší zprávu neseme z D2, ta byla za Brnem směr Bratislava přes 3 hodiny na 10,5 kilometru uzavřená. Před pár okamžiky provoz opět obnovili, situaci nám potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Odklon na exitu 3 je ukončený. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dnes nás čeká přechodně více oblačnosti, později se ale bude nad celým naším územím nebe vyjasňovat. Nebe tedy bude většinou polojasné, jen místy oblačné s ojedinělými slabými dešťovými přeháňkami. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat a také srážky ustanou. Teploty dnes začnou pomalu stoupat, nejčastěji odpoledne bude mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě bude stále chladněji, jen kolem 20. V metrech na horách naměříte 17 stupňů. A dnes už nebude tak větrno, jako bylo včera. Foukat bude jen mírný severozápadní až severní vítr, který bude odpoledne a večer od západu slábnout. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tady je ranní radiožurnál. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. I o tom budeme během dne na radiožurnálu mluvit. Co dělat ale teď v létě? Jít do školy? Studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na Jičínsku musí na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se právě do školní budovy. Na povinné týdenní praxi se starají o školní záhony a skleníky. A starají se o ně všichni, spolužačky i spolužáci. Například jistá Danča.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky.
2: Jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, úkol je jasný.
3: Dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když bych nejradši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku. Tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky. Bylo to tady jak džungle.
6: Kájo, běž někde, někde mezi stoly.
3: Jo.
6: Už budu.
2: Stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
3: zalívat každý den.
7: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
7: Máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník, rybář, krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
7: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti z Kopidlna. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga od soboty pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je půl šesté. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Rozsáhlé požáry ve Francii budou pomáhat hasit taky vrtulníky z Česka a ze Slovenska. Dnes v noci to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využít taky další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění i rozhlasu to už udělal tento týden v úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu budou pro Unii dál platit cla ve výši 10%. Stejně budou zatížené taky výrobky z Velké Británie, Indie nebo Kanady. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. V Uherském Hradišti začne letní filmová škola. Každý rok ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo, herci Jiří Labus nebo Anja Geislerová nebo italský režisér Davide Rapp. Slavnostní zahájení bude dnes v kině Hvězda. Sport. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Zlato získal na šampionátu v Oklahoma City. A fotbalisté Hradce Králové vstoupili vítězně do nové sezóny. Na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku 1-0 nad Tromsø. Naopak Jablonec začal prohrou. V chorvatském Varaždínu podlehl domácímu celku 2-3. Ve stejné fázi konferenční ligy odvety se budou hrát za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D8 za hranicemi a překážka na D10 u Benátek. D8 hned za hranicemi s Německem směrem k Praze zůstává na 89. kilometru neprůjezdná. Pokračují tam s odklízením následků po střetu nákladního vozidla s osobním. Z dálnice sjíždějte už na německé straně u Breitenau a pokračujte na Petrovice. Na D10 směrem z Prahy do Turnova zpozorněte kousek před Benátkami. Na 26. kilometru hlásíte překážku.
4: Stojí kamion pouze zatím na blikačích. Kolona se zatím netvoří, ale ať si lidi dají pozor.
3: Na silnici 54 na trase ze Slavkova do Kyjova čekejte potíže na výjezdu z Archlebova. Záchranáři tam zasahují u nehody 2 osobních aut. Projíždí se Kyvadlově, zatím bez výraznějšího zdržení. A Brněnsko, silnice 385. Velmi opatrně kousek za Čebínem směrem do Kuřimy.
5: Za kruhovým objezdem je ve směru na Kuřim v pravé straně jízdního pruhu sražená strana.
3: Další zelená vlna.

0: a nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes po ránu je nad Českem polojasno, místy ale ještě oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty se nejčastěji drží mezi 8 a 13 stupni a opět hlavně na Šumavě a dnes také v Krušných horách slabě mrzlo. To hlavně ve známých mrazových lokalitách. Přes den bude většinou polojasno, jen místy oblačno s ojedinělými slabými dešťovými přeháňkami. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat a také srážky ustanou. Teploty dnes už docela příjemné, nejčastěji odpoledne bude mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě bude stále chladněji, jen kolem 20 stupňů. A v 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. No a ještě vítr, foukat bude mírný, severozápadní až severní, který bude odpoledne a večer od západu slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Jan Pokorný. Dobré ráno.
3: Dobré ráno a děkujeme Marcele Hálové za předpověď počasí a těšíme se na ty další. Teď je 5:30, 4,5 minuty. Jedna mrtvá vojákyně, dalších 7 zraněných a 100milionová škoda. Taková je bilance včerejší nehody armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Podrobnosti přidáme za chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte ranní Radiožurnál, jak jste slyšeli, v zelené vlně D8 na Ústecku zablokovala na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního a nákladního auta. Před místem nehody se tvoří kolona aut, zelená vlna situaci sleduje. Speciální tým ministerstva obrany vyšetřuje nehodu vrtulníků v náměstí nad Oslavou. Jeden z nových strojů české armády typu Venom havaroval při přistání během cvičného letu. Zemřela přitom vojákyně a zraněných je dalších 7 lidí. My se tomu ráno budeme opakovaně věnovat. Například hostem ranního interview po 7:45 bude velitel armádního letectva generál Petr Tománek. A teď míříme přímo do náměstí.
1: Takto buráceli vrtulníky systému H1, když před 2 týdny vítali na základně v náměšti nad Oslavou nového velitele vzdušních sil Petra Tománka. Ten v tu chvíli ještě netušil, že se sem brzy bude muset vrátit. A to kvůli tragické havárii jednoho z těchto strojů.
2: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
1: V péči zdravotníků následně skončilo 7 lidí a jedna osoba bohužel zemřela. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč informoval, že se jednalo o ženu.
3: Naší absolutní prioritou v současné době je péče o 4 zraněné vojáky a jejich rodiny, včetně rodiny zemřelé. Do vyšetření této události a příčin této události byl zakázán provoz vrtulníků systému H1.
1: Jaká byla přesná příčina nehody, není v tuto chvíli ještě jasné. Odhalit by to mělo vyšetřování týmu expertů. Předeslal ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
4: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu.
1: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Znám ještě nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Přesně před 4 lety se v Národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější lesní požár v novodobé historii České republiky. Oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů a v největším nasazení s ní bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a přes 700 hasičů. Opustit své domovy museli lidé ze 3 obcí a plameny pohltily 3 nemovitosti v obci Mezná. Tamní podnikatelé doslova bojovali o živobytí.
1: Jsme z Kralup nad Vltavou a přijeli jsme se podívat na naší chatu, kterou jsme před x lety prodali.
2: A Mezná byla evakuovaná během toho požáru.
1: Ano, určitě se na to nějak dotýkalo.
2: Usmívá se Markéta Pavlíčková a přiznává, že se sem na Meznou jezdí rádi dívat nejenom na bývalou chalupu, ale taky na to, jak si příroda poradila s požářištěm.
3: Příroda si s tím poradí.
4: Krásně se to zpamatovává.
2: První a druhá sezona bezprostředně po požáru nestály za nic. Teď už je situace jiná, říká podnikatel Roman Pluha.
5: Následně ten rok i druhý na to bylo vidět, že se ten cestovní ruch a ta turistika začíná vracet.
2: Požár prověřil složky záchranného systému i správu parku. Teď je chráněné území unikátní ve své protipožární prevenci.
6: Patří k jedním z nejkomplexnějších v České republice.
2: Potvrzuje mluvčí parku Tomáš Salov. V terénu přibyly například vaky s vodou, 2 stacionární drony a strážci propátrávají krajinu parku i s drony přenosnými, jako třeba Míra Rohlík.
7: Se koukneme termovizí, jestli někde nemáme nějaký doutnání.
2: Stojíme ve Hřensku, pár stovek metrů odsud. Vzdušnou čarou to před 4 lety vypuklo. Paní starostko, jak to vypadá teď ve Hřensku?
8: Máme napůl otevřenou Edmundovou soutěsku, takže ten příjem z toho nějaký máme a celkově se obci začalo dařit.
2: Tváří se spokojeně Kateřina Horáková ze sdružení Soutěsky věc veřejná, věc neprodejná. Obec převzala před 2 lety.
8: Měli jsme velký mínus v pokladně, nebylo vlastně v podstatě na výplaty, muselo se omezovat veřejné osvětlení. To byl vlastně následek úbytku toho turismu.
2: Během těch 4 let po požáru si do Národního parku České Švýcarsko našli kromě turistů cestu i různí umělci nebo performeři, ale taky vědci, kteří mají jedinečnou možnost zkoumat, jak se krajina po ničivém požáru, který zatím neměl v Česku obdoby, vzpamatovává. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: Dobrý den, je 6:15. Teď ráno upozorňujeme na komplikace na dálnici D8. Na 89. kilometru hned u hranic ve směru na Ústí nad Labem ji zablokovala srážka osobního a nákladního auta. Před místem nehody se tvořila kolona aut. Detaily a aktuální vývoj řekne naše zelená vlna už za okamžik. A ještě jedna zelená. Téměř 1000 lidí se za první měsíc přihlásilo o podporu v programu Nová zelená úsporám. Většina žadatelů dosáhne při energeticky úsporných renovacích domů a bytů pouze na bezúročné úvěry. Systém kritizuje exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, podle kterého na úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku.
9: Dálnice D8 z Německa do Prahy kousek za hranicemi byla několik hodin neprůjezdná, a to kvůli vážnějšímu střetu nákladního vozidla s osobním na 89. kilometru. Na kamerách už ale vidíme, že se jede alespoň pravým pruhem, odjeli i hasiči a právě před několika okamžiky situaci oficiálně potvrdilo i Národní dopravní informační centrum. Dálnice D8 z Německa do Prahy na 89. kilometru opět průjezdná. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna na obchvat tu Zlechova čekejte už teď brzy ráno kratší zdržení. V omezení se jede Kyvadlově jedním pruhem, z obou stran se popojíždí zatím okolo 5 minut. A na 50 dál ve směru do Brna spozorněte i za Nesovicemi. Uprostřed vozovky leží sražená lesní zvěř. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: Dnes po ráno opět na několika místech naší republiky mrzne. Jsou to hlavně známé mrazové lokality na Šumavě a dnes také v Krušných horách. Nejchladněji je na Kvildě Perle, kde klesla teplota na -4,1 stupně Celsia. Skoro 4 pod nulou hlásí také Rokycká Slať, -3,5 naměřili na Březníku. V Krušných horách bylo jen slabě pod nulou. Přes den bude na horách docela příjemně kolem 17 stupňů. Ve středních a nízkých polohách ještě příjemněji, mezi 21 a 25 stupni. A nebe bude převážně polojasné, jen místy oblačné s ojedinělými dešťovými přeháňkami. Během dne se bude ale oblačnost rozpouštět a také budou od západu ustávat srážky. Krásný pátek.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: Tady je Radiožurnál, ještě 10 minut a už bude 6 hodin. A bude to dnes doslova český den ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Praze. Marie Bousková se krátce popolední utká s Terezou Valentovou. V závěrečném podvečerním zápase proti sobě nastoupí Barbora Krejčíková a Dominika Šálková. Mezitím si zahraje i Sára Bejlek, která má jako jediná z Češek zahraniční soupeřku. Na štvanici ji čeká Tagerová z Rakouska.
2: No, tak výsledkově samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle.
3: Sára Bejlek nastoupila k zápasu s obvázaným stehním svalem, ale na rozdíl od prvního zápasu, kdy strávila na kurtu 3 sety při napínavém duelu proti Rusce Aně Blinkovové, tak tentokrát tedy dvousetová hladká výhra 2-6-1.
2: Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není z vážného, takže to v pohodě.
3: Sáro, vy hrajete obecně hodně takový běhavý tenis, ta vaše rozcvička je tady vždycky hodně poctivá, dlouhá před zápasem, co všechno musíte udělat, jako abyste byla v pohodě, protože tady, že jsem viděl maséra, že tady jste se protahovala před tím prvním zápasem hodně dlouho.
2: No, tak jo, my máme takový rituál s týmem vždycky. Před zápasem mám tu rozcvičku trošku kratší, samozřejmě záleží, jak se tahají přede mnou, ale ono se to nezdá, samozřejmě diváci vidějí jenom vlastně to, co se stane na kurtu, ale řekla bych, že ta práce s tím týmem mimo ten kurt je delší než to, co se potom pinká na kurtu.
4: Jak se těšíš na čtvrtfinále, jasný postup pro tebe a samozřejmě, co by si vzkázala fanoušku?
2: No tak těším se moc a doufám, že v nás přijdete všechny pořádně podpořit. Ten los mi tady nadělal spíš cizinky. To je výhoda, že diváci jsou po většinu času na mý straně, takže to je samozřejmě jistá trošku výhoda. No.
3: Vypráví Sára Bejlek před dnešním utkáním s Rakušankou Tegerovou, kterou mimochodem porazila i celkem nedávno, před necelým týdnem na turnaji v řeckých Aténách. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: A před dalšími zprávami se podíváme do Brna. Město chce totiž regulovat umísťování výdejních boxů. Hlavně v širším centru by neměly boxy stát v ulicích, ale spíše v domech nebo ve dvorech. Výdejen v Brně totiž stále přibývá. Architekti jich letos napočítali 700 a to je o 200 víc než loni.
1: Já tomu říkám, že to je taková západní služba ve východním balení.
2: Glosuje vzhled a umístění boxů David Zajíček z kanceláře architekta města Brna. Většina boxů v Brně je na soukromých pozemcích. Na těch městských je například radnice Brno Střed příliš povolovat nechce, říká starosta Vojtěch Mencel z ODS.
3: V posledním roce žádná z těchto žádostí nesplňovala nějaké naše kritéria.
2: Nejvíc boxů provozuje zásilkovna. Její mluvčí Anna Maria Lichtenbergová dodává, že se s Brnem rádi na pravidlech dohodnou.
4: Zkušenost máme například z Prahy, která přijala pravidla pro umisťování boxu na městských pozemcích.
2: Brněnská pravidla teď projednají úředníci a politici. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Je 6 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Česko zřejmě pošle do Francie další vrtulníky k hašení rozsáhlých požárů. V noci to oznámil prezident Emmanuel Macron. Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebíčsku dočasně odstavila stroje Venom a Viper. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Na dálnici D8 z Německa do Prahy se po nehodě na 89. kilometru jede pouze levým pruhem. A bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Rozsáhlé požáry ve Francii budou pomáhat hasit zřejmě taky vrtulníky z Česka a ze Slovenska. Dnes v noci to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využít taky další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. Na západě Francie už kvůli šíření požárů evakuovali přes 20 000 lidí. Plameny zničily skoro 5 000 hektarů nedaleko Bordeaux. S ohněm bojují stovky hasičů a vojáků.
4: Máme strach. Právě jsem se pohádala s partnerem, snažila jsem se ho přesvědčit, ale nechce odjet.
5: Popsala francouzské televizi obyvatelka městečka Léš Kapferé. Plameny tam poničily první dům a rozšířily se na hřbitov. Starosta Philippe de Gonville označil situaci za znepokojivou. S ohněm bojuje na 800 hasičů, vojáci, několik letadel a vrtulníků. Obří požár na stejném místě zaznamenali už před 4 lety. Oheň se rozšířil v Borovicově lese. Práci hasičů komplikuje nepřístupný terén a silný vítr u pobřeží. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Požárům ve Francii a taky ve Španělsku se v ranním Radiožurnálu vrátíme po 6:30. Pád armádního vrtulníku na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Při nehodě zemřela vojákyně, 7 lidí je zraněných. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky Venom a Viper. Česko jich má dohromady 12, některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče i tam budou dočasně mimo službu.
6: Naši partneři o této události a o tom, že provoz těchto vrtulníků byl pozastaven, oni jsou s tím srozuměni, chápou to a samozřejmě přijmou si opatření tak, aby nahradili ty naše vrtulníky při plnění operačních úkolů.
3: Riziko nákazy z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste, varují lékaři. Třeba salmonelózou v letošním prvním pololetí onemocnělo téměř 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. Příznaky salmonelózy jsou průjem nebo horečky. Ve většině případů je možné onemocnění zvládnout doma, vysvětluje praktická lékařka Soňa Klímová.
7: Ten první den úplně ideálně zůstat bez jídla, ale většinou taky ani nemáme chuť k jídlu, takže hlavně ty tekutiny. No a potom postupně, když už člověk trošičku je mu líp, tak dodržovat dietu, to znamená nějaké suché pečivo starší, banán.
3: Důležité je proto správné skladování a důkladná tepelná úprava potravin. Rizikové je hlavně drůbeží a vepřové maso a vejce.
8: Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
9: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
8: A fotbalisté Hradce Králové vyhráli v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy v Norsku 1-0 nad Tromsø. Naopak Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždínu 2-3. Odvety jsou na programu za týden v Česku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace na D8 za hranicemi a zdržení na D1 před Brnem. D8 z Německa do Prahy už je za hranicemi na 89. kilometru. Po nehodě průjezdná alespoň jedním pruhem. Kamiony se vlečou už z německé strany od Breitenau. Trasu jedou až hodinu. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy se řadí nákladní soupravy už kousek před výstavištěm na stém 90. kilometru. Pomaleji pokračují až do zúžení u D2. Dálnice D7 před Prahou od Slaného už se plní před omezením u letiště, zatím kratší fronta popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice přibližně ze 3. kilometru. A na silnici 13 mezi Novým Borem a Chrastavou spozorněte za Rynolticemi, přesněji za odbočkou na Chotyni. V blízkém okolí vozovky se pohybuje stádo krav. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno, místy oblačno a ojedinělé slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Janem Pokorným.
2: Dobré páteční ráno přejeme, teď je 6 hodin a 6 minut. Byla nedávno na festivalu Colors of Ostrava, byla nedávno, tedy v úterý, tento týden, hostem radiožurnálu. Její umělecké jméno je jenom na dvě písmena, jako kdysi takzvaná dlouhohrající deska, a začíná na L.
1: Ranní radiožurnál
0: a Jan Pokorný.

0: LP ve vysílání ranního radiožurnálu. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun zvažuje, že udělí žalobkyni Petře Lastovecké další výtku za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. Podle zjištění radiožurnálu a serveru i rozhlas ji Dragoun v úterý dopisem vyzval, ať se vyjádří ke svým možným pochybením. Podle něj přetrvává podezření, že porušila povinnost státního zástupce. Lastovecká s tím nesouhlasí. Detaily teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Eliško, připomeňme, co Lastovecká v rozhovoru řekla.
1: Tak vůbec poprvé veřejně popsala svou roli ve vyšetřování bitcoinové kauzy, vysvětlila, že jí o pomoc požádala dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová. Během lednové schůzky vyšetřovacího týmu pak měla Lastovecká podle deníku N navrhnout stíhání exministra Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daniela za to, že přijali miliardový dar od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiříkovského. 21. ledna pak olomoucké vrchní státní zastupitelství rozhodlo, že Lastovecká v týmu končí kvůli údajné podjatosti, kterou ale Lastovecká odmítá.
0: No a vrchní státní zástupce poslal Petře Lastovecké v úterý dopis. Co v něm píše?
1: Dragouny vyčítá třeba, že neměla o bitcoinové kauze se vůbec vyjadřovat, protože státní zástupce smí veřejnost informovat jen o svých kauzách. Jestli nakonec Dragoun výtku opravdu Lastovecké udělí, nechce ale zatím předjímat.
0: No a co na dopis říká žalobkyně Petra Lastovecká?
1: Ta řekla, že s uvedenými argumenty nesouhlasí, je přesvědčená, že povinnosti státní zástupkyně neporušila a v případě, že by jí Dragoun výtku nakonec opravdu udělil, je připravená se bránit.
0: U mikrofonu ranního radiožurnálu byla Eliška Zábrocká z domácí redakce. Hezký den, Eliško.
1: Naslyšenou.
0: Posloucháte ranní radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6:45. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila nováctla. Začít platit mají právě teď ráno a pro státy Evropské unie zůstávají ve výši 10%. Unie už oznámila, že bude žádat vysvětlení tohoto kroku. V Uherském Hradišti právě dnes začíná letní filmová škola. Výroční ceny festivalu letos získají Aňa Geislerová, Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot. A na přehlídce se představí i některé pořady Českého rozhlasu, například podcast Chyba systému.
1: Zdržení na D8 před Petrovicemi, na D1 před Brnem. Na D8 směrem z Drážďan do Prahy popojíždí dlouhá kolona kamionů už z německé strany. Nesouvisle se sunou od sjezdu na Breitenau a pokračují až k nehodě na 89. kilometru. Tam se jede pouze pravým pruhem, přes 2 hodiny byla komunikace dokonce uzavřená. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy fronta nákladních souprav narůstá. Aktuálně zastavují za popůvkami okolo z tého 86. kilometru. A v Praze sílí provoz na příjezdu D7 od Slaného. Před zúžením u letiště naberete kratší zdržení jen v řádech minut od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Ode dneška bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, kolem které k nám bude konečně proudit teplý vzduch od jeho západu. Během neděle se ale počasí opět promění, dostaneme se pod vliv brázdy nízkého tlaku vzduchu se zvlněnou studenou frontou, takže se nebe zase zatáhne a teploty poklesnou. Dnešní den ale bude většinou slunečný, více oblačnosti a slabé přehánky se vyskytnou stále pouze na severovýchodě našeho území. Teploty se budou nejčastěji pohybovat od 20 do 25 stupňů. Sobota bude slunečná, beze srážek, s maximálními teplotami mezi 26 a 30 stupni. A v neděli bude převažovat opět velká oblačnost s lokálními přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Teploty ale stále ještě docela vysoké, do 30 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Díky vám, kteří voláte na linku naší zelené vlny a díky tomu víme, že na D1 z Kroměříže do Brna na 247,5 kilometru je pneumatika, o kus dál stojí v odstavném pruhu kamion, tak na to myslete a dávejte tam pozor. Posloucháte ranní radiožurnál, máme tu další téma. Pacienti s roztroušenou sklerózou můžou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker, ten se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na uči brýle pro virtuální realitu.
3: Tak. Cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základní podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede.
2: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Radiožurnál.

To byl Chris Ria ve vysílání ranního radiožurnálu a přepínáme teď z angličtiny přes češtinu do slovenštiny, což je rodný jazyk Jany Kirchner a herce Milana Ondríka. Tady jsou

0: vojenských základnách. Jak se k tomu dostal? Pomáhli mu vědci? A kdy se role vyměnili a on asistoval vědcům? Na co musí být v antarktických podmínkách pokrývač přinejmenším připravený? A nakolik je užitečné, že Dimitris Georgiadis je horolezcem?
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál je 6:30. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali, například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsaní v povinném registru lobbystů. Hrozí jim pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli a teď už v registru jsou. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Evropská unie bude požadovat vysvětlení nových amerických cel. Podle agentury Reuters to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Unie podle ní další cla nečekala. Nová cla ve výši 10% mají platit ode dneška. Nahradí ta dočasná. Stejně budou zatížené taky výrobky z Velké Británie, Indie nebo Kanady. V Holašovicích na jihu Čech začínají selské slavnosti. Do vesnice, zapsané na seznam UNESCO, dorazí na 200 lidových řemeslníků z Česka i ze zahraničí. Navštěvníkům předvedou tradiční výrobu. Na dvou podiích budou až do neděle vystupovat hudebníci různých žánrů. Od dechovky přes folk a country až třeba po tradiční cymbálovku.
2: Sport.
5: Vodní slalomář Jakub Krejčí je mistrem světa. Titul vybojoval na kajaku v americkém Oklahoma City. Mezi ženami zvítězila Jessica Foxová z Austrálie. A fotbalisti Hradce Králové zvítězili v Norsku nad Tromsø 1-0 ve druhém předkole Evropské ligy. Ve stejné fázi ale konferenční ligy prohrál Jablonec na hřišti chorvatského Varaždínu 2-3. Odvety se budou hrát ve čtvrtek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Kojetínem a zdržení u Kývalky. Na dálnici D1 na trase z Kroměříže do Brna buďte velmi opatrní mezi sjezdy na Kojetín a Němčice. Na kilometru 247,5 hlásíte nebezpečnou překážku.
7: Do pravého jízdního pruhu zasahuje praskla pneumatika nebo těhoun z pneumatiky od kamionu a o půl kilometru dál ten kamion stojí, zasahuje do pravého jízdního pruhu.
6: A D1 ještě jednou, teď příjezd do Brna směrem z Prahy a fronta kamionu zase o něco delší. Zastavují u Kývalky na stém 82. kilometru a nesouvisle pokračují jako obvykle až do zúžení u D2. Na dálnici D8 směrem z Německa do Prahy se kolona nákladních souprav naopak krátí, sunou se od hranic k nehodě na 89. kilometru, tam je stále průjezdný pouze pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Vliv tlakové níže, která se nachází nad severovýchodní Evropou, bude konečně pomalu slábnout a nás čeká oteplení. Od západu totiž bude i na naše území přicházet oblast vysokého tlaku vzduchu. Dnes se oteplí spíše nenápadně, odpoledne teploty ukážou, teploměry ukážou 21 až 25 stupňů, na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia a také nebe se bude postupně během dne projasňovat. Zpočátku ještě mraku víc, oblačno, postupně ale převážně polojasné nebe a prší. Dnes bude také už jen málo. Noc na zítřek bude stále velmi chladná, teplota může spadnout k 7 stupňům. Na horách bude opět slabě mrznout. Sobota ale bude se slunečnou oblohou a také bude teplo. Jasné až polojasné nebe, konečně také úplně beze srážek doplní ryze letní teploty od 26 do 30 stupňů. V neděli se počasí na našem území ale opět trochu pokazí. Čeká nás další studená fronta, která srazí teploty

0: 21 až 24 stupňů a na nebi budou opět mraky, ze kterých zaprší a objevit se mohou i bouřky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Janem Pokorným. Dobré ráno.
1: To byla předpověď počasí a Marcela Hálová taky přejeme dobré ráno v 7:30. Vlny horka vysušily půdu a vegetaci a usnadnili tak cestu lesním požárům. Ty teď zužují celou jižní Evropu, třeba Itálii a Balkán. Na vývoj ve Francii a Španělsku se podíváme v radiožurnálu už za chvíli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jak už víte, z našeho vysílání jižní Evropu dál zužují rozsáhlé lesní požáry. Na jeho západě Francie úřady musely evakuovat skoro 20 tisíc lidí. Na pomoc tam podle francouzského prezidenta přiletí i vrtulníky z Česka a Slovenska. Velký požár trápí dál i okolí španělského Madridu. Detaily má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jaká oblast je ve Francii nejvíc zasažena?
1: Departement Gironde, tedy okolí města Bordeaux, schořelo tam už nejméně 4800 hektarů borového lesa. Tohle nešťastné číslo přitom rychle narůstá. Ještě včera večer uváděli místní úřady jen 3400 hektarů. Z plameny v oblasti okolo Arcachonského zálivu, oblíbená turistická oblast západně od Bordeaux, bojuje 800 hasičů. V městečku Le Porche severně od zálivu mluvila z BBC evakuovaná místní obyvatelka.
2: Od 11 hodin večer se hodně zvedl vítr a foukalo ze všech stran. Do vzduchu stoupaly žhavé uhlíky. Oheň v poli byl vážně, hodně, hodně blízko domů. Byli jsme velmi vyděšení, velmi, velmi vyděšení.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron v noci oznámil, že Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Znamenat by to podle něj mělo nasazení dalších 4 hasících letadel Canadair a Air Tractor z Chorvatska a Portugalska a taky českých a slovenských vrtulníků Black Hawk.
0: Jak to vypadá ve Španělsku?
1: Tam vláda vyhlásila celostátní stav nouze v madridském regionu a provincii Avila kvůli rozsáhlým požárům a taky nepříznivým meteorologickým podmínkám. Zásahy hasičů tak přebírá ministerstvo vnitra, jak uvedla agentura EFE. Požár u Madridu vyhnal z domovů asi 10 tisíc lidí. V provincii Guadalajara severovýchodně od metropole schořelo přes 320 km čtverečních, to je skoro 7x tolik, co u Bordeaux. Šíření požárů usnadnilo několik předcházejících vln veder. Španělský premiér Pedro Sánchez vyzval, aby se politici shodli na boji proti změnám klimatu s tím, že to není o politice, ale o faktech.
0: Tolik Dominik Tesár, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezké ráno.
0: A my zjišťujeme, jak to konkrétně vypadá s účastí českých vrtulníků ve Francii a po 8. hodině se spojíme i s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Tady je Radiožurnál.

0: Komunální volby jsou sice na začátku října, ale přípravy už začaly. Třeba v Karviné magistrát odvezl do dílen jedné firmy desítky volebních schránek, ze kterých pracovníci trpělivě odstraňují staré bezpečnostní pásky po pečetích. Klíčovým nástrojem v takovém případě je horkovzdušná pistole.
1: To se musí sundat a ty zbytky lepidla, co jsou, tak se potom používá technický benzín a čistí se to s tím.
2: Hromada volebních uren je tady v garáži a s horkovzdušnou pistolí tady předvádí čistící umění Vratislav Koláčný. Tak a teď škrabka. Já jsem takhle dělala stará okna, úplně jak to vidím, tak se mi to vrací.
1: Přesně tak. No a potom, když už to, tak tím benzínem.
2: Takhle, klasická houbička na mytí.
1: A spousta nepříjemného zápachu benzínu.
2: Ty jo, a je to pryč. Máte to spočítáno, jak dlouho to trvá?
1: Ne, to nemám teda. To záleží urna od urny, která je někde víc polepená, někde je méně.
2: Veronika Mikudíková je šéfkou uklidové firmy. Když se na to podíváte, na tu hromadu uren, tohle zautomatizovat nejde. To je ruční práce,
3: víte? Opravdu nelze. Vzhledem k tomu, že ty urny jsou používané opakovaně, tak nám záleží na to, aby se vlastně ten povrchový materiál nepoškodil.
2: Podle mluvčí radnice Moniky Dankové je příprava na volby velkou logistickou operací pro všechny úředníky. Po prázdninách čeká magistrát školení volebních komisařů.
4: Teď v létě se věnujeme přípravě všeho, co bude součástí volebních místností. V Karviné máme 52 volebních místností, pro které je potřeba připravit téměř 150 volebních uren a přibližně 100 volebních zástěn.
2: U těchto voleb má úklidová firma na čištění rekordní 3 týdny, jinak to bývá podstatně kratší lhůta. Z Karviné Andrea Brtínková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Začínáme novým zjištěním našich reportérů. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z hnutí ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Zástupci Unie tvrdí, že se registrovat zapomněli. Podrobně se tomu budeme věnovat asi tak za hodinu. No a gratulujeme vodnímu slalomáři Jakubu Krejčímu. V americké Oklahomě se stal mistrem světa a my ho ve vysílání uslyšíme za půl hodiny.
5: Zdržení na D8 před Petrovicemi a na D1 od Kývalky. Na D8 z Německa do Prahy už se provoz před nehodou na 89. kilometru uklidňuje. Sice se stále projíždí pouze pravým pruhem, fronta už jen na pár minut, i kamiony už jedou mnohem svižněji. O něco horší je to na D1 před Brnem směrem z Prahy. Silnější provoz panuje z úrovně Kývalky z kilometru 182, tradičně až do zúžení u D2. D7 před Prahou od Slaného a zatím ne příliš dlouhé zdržení před omezením u letiště. Se od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru.
6: Ta kolona je zhruba na 5 minut, teď jsem doprojel.
5: Silnice 34 Pelhřimov Humpolec je plná před omezením u Komorovic, z obou stran ztratíte okolo 10 minut. A podobně i na 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, 10minutové fronty před omezením u Antonínova Dolu. Další zelená vlna za 15 minut.
7: Po chladnějším období vyhlížíme další vlnu veder. Nad západní částí Evropy se pravděpodobně v příštím týdnu vytvoří tepelná kupole, kvůli které i nás čekají teploty až kolem 40 stupňů. Podle meteorologů vedra pocítíme v polovině příštího týdne a nejvyšší teploty zaznamenáme na jeho konci. A pravděpodobně nepůjde o krátkou epizodu. Horké počasí by se u nás mohlo zdržet i v prvním srpnovém týdnu. Dnes nás ještě horka nečekají, vlastně nás nečekají ani průměrné letní teploty. Dnes bude jen mezi 20 a 25 stupni a také nebe nabídne ještě místy oblačnost, ze které může i zapršet. Postupně ale bude od západu jak deště, tak i mraku ubývat. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál a fotbal. Nadějný výsledek do odvety druhého předkola Evropské ligy si z Norska vezou fotbalisté Hradce Králové. Nad Tromsø vyhráli 1-0. O úspěšném vstupu do nové sezóny budeme podrobněji mluvit s Veronikou Šlajzovou ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Vítězný gól dal střídající nizozemský útočník Mick van Buren. A to z jediné střely Hradce Králové na branku. Kdo další v dresu otroků zaujal?
1: Skvělý výkon předvedl gólman Adam Zadražil. Odchovanec jeho českého Chýnova nedaleko Tábora nad rámec čistého konta chytil penaltu. Právě neproměněný pokutový kop soupeře označil trenér Hradce Králové David Horejš, za klíčový moment utkání.
2: Domácí to poznamenalo, nám ba naopak si myslím, že vyšly velice dobře ty střídání a po příchodu Dancáka a Budena jsme začali prostě i kontrolovat tu hru, což jsme prostě chtěli a pak dotažená krásná breaková situace Mickem van Burenem, která nám dává prostě příležitost pro tu odvetu nějakou pozici, takže jsme spokojení, že po 30 letech jsme tady zvládli zápas vítězně.
1: Odveta se bude hrát ve čtvrtek v Malšovické aréně.
0: No a ve stejný den bude Jablonec doma na Střelnici dohánět ztrátu z úvodního zápasu druhého předkola konferenční ligy. Jak tedy skončilo utkání na hřišti chorvatského Varaždinu?
1: Porážkou Jablonce 2-3. Přitom ještě na začátku druhého poločasu Severočeši vedli o gól. Varaždínu se ale nejdřív podařilo vyrovnat a následně v 82. minutě Chorvaté dokonali obrat.
0: Tolik Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: No a právě dnes začíná druhá fotbalová liga. Zítra se přidá ta elitní, první, a my se proto ve vysílání ranního radiožurnálu po 8:30 spojíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Hodiny v tuto chvíli ukazují, že za 8 minut bude 7 hodin.
3: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

0: Ukrajina zdokonaluje i postupy při záchraně lidských životů. Už na počátku ruské agrese tam spontánně vznikly organizace lékařů a psychologů a zdravotníků, kteří školí vojáky i civilisty.
1: Ne, opravdu jsme vám omylem nepustili jinou reportáž. Ačkoliv se to nezdá, nejsme na rokovém koncertě, ale na třídenním kurzu první pomoci v Chersonské oblasti, který pro zdejší dobrovolníky pořádá skupina taktické medicíny Jih.
2: Ten rámus má navodit atmosféru stresu, ve kterém ty záchranné operace probíhají. První skupina přichází na místo, kde našli zraněné. Levou manekinku vidím, že už začínají ošetřovat škrtidlem blíže k srdci. Správně stahují zraněnou končetinu. Tady se nepodařilo zastavit krvácení tepené. A proto je potřeba zakroutit pořádně turniket. Nebyl dotažený.
1: Jednou z účastnic tohoto kurzu je i paní Oksana.
3: Tak jak my pracujeme i s dorostlými, i s dětkami.
4: Pracujeme s dospělými i s dětmi. Všichni mohou být v naší chersonské oblasti vystaveni riziku ostřelování nebo útoku dronů. A všichni mohou potřebovat naši pomoc. Tady jsem si za 3 dny ověřila, že jim tuto první pomoc dokážu poskytnout. Potom přivolám záchranku a budu lékařům schopná popsat stav zraněného člověka.
1: Důležité v tomto kurzu je rozpoznat a pojmenovat chyby. Z chersonské oblasti Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou.
1: Pískovna s průzračnou vodou.
0: Nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Čas 7 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Armáda kvůli havárii na Třebíčsku dočasně odstavila vrtulníky Venom a Viper. Spojené státy 13. noc za sebou útočily na Írán. Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal v americké Oklahomě mistrem světa. Na pražském okruhu směrem k letišti, z letiště k dálnici D1 pozor na porouchanou dodávku na výjezdu z Cholupického tunelu. A bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Kvůli havárii vrtulníku na Třebíčsku armáda dočasně odstavila vrtulníky Venom a Viper. Má jich celkem 12, některé jsou teď na misi v Polsku. Tragickou nehodu, při které zahynula jedna žena a dalších 7 lidí je zraněných, vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Víc k tomu chystáme už za chvíli a detaily probereme i v ranním interview Radiožurnálu v 7.50. Unie sociálních služeb podle zjištění radiožurnálu čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, nebyli ale nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Zneužití postavení už dřív odmítl.
4: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka. V žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
3: Člen vedení Unie sociálních služeb Martin Šimák tvrdí, že na registraci zapomněli a teď už v databázi jsou. Ministr Juchelka na dotazy nereagoval. Víc chystáme v ranním radiožurnálu po 7:30. Americká armáda 13. noc za sebou útočila na Írán. Tvrdí, že cílem úderu jsou vojenské kapacity Íránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel.
5: Hormuzským průlivem, jak ukazují data o lodní dopravě, včera proplul pouze jeden tanker. Veze iráckou ropu do Číny. Další kritickou úžinu Bab al-Mandab mezi Adenským zálivem a Rudým mořem, kde jemenští povstalci Husijové vyhlásili blokádu Saudské Arábie, opustilo podle agentury Reuters 9 tankerů s ropou. Některá plavidla ale zřejmě mění kurz směrem přes Suezský průplav, což může jejich cestu až 3x prodloužit. Saudsko-arabská státní společnost Saudi Aramco tak začala nabízet nakládku ropy v egyptském přístavu u Středozemního moře. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Správa Národního parku České Švýcarsko znovu začne těžit suché dřevo v okolí obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci na 100 000 metrů krychlových dřeva. Teď budou práce pokračovat hlavně kolem Jetřichovic. Po vytěžení uschlého dřeva nechá správa parku místa osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, jako jsou duby nebo buky.
6: Sport. Jablonečtí fotbalisté prohráli ve druhém předkole konferenční ligy úvodní duel na hřišti Varaždínu 2-3. V dresu chorvatského týmu se prosadili ofenzivní hráči Tavareš, Mamut a Mamič. Produktivitu soupeře chválil po zápase kouč Severočechů Luboš Kozel.
7: Byli efektivní domácí, že jo? Jako jestli měli, nevím, kromě těch 3 gólů, jestli tam byla nějaká ještě další šance, kterou by třeba neproměnili, to si úplně nevybavuju, nějaký pološance možná nebo nějaký závary, ale de facto dali 3 góly ze 3 šancí, takže to je ta kvalita těch hráčů, která prostě na téhle úrovni, když uděláte nějakou malou chybu, tak vás ten soupeř potrestá a tyhle ty na tu kvalitu mají.
6: Fotbalisté Hradce Králové naopak na úvod druhého předkola Evropské ligy zvítězili v Norsku nad domácím Tromze 1-0. Odveta čeká oba české týmy příští týden. Vodní slalomář Jakub Krejčí slaví zlato z mistrovství světa. Na šampionátu v americké Oklahomě vyhrál kategorii kajakářů o necelých 0,7 sekundy před Polákem Pašutem.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
6: Překážka na D4 u Dobříše, na D1 zdržení od Ostrovačic. Na D4 ze Strakonic do Prahy zbystřete na úrovni Dobříše, přesněji v místě omezení na 29. kilometru.
8: V tom jednom pruhu tam vyměňuje kolo, má tam defekt, to tak nebezpečí.
6: D1 před Brnem směrem z Prahy plní kamiony. Aktuálně se řadí už za Ostrovačicemi okolo stého 80. kilometru. Za Kývalkou pak brzdí i osobní auta v levém pruhu. Vše se nesouvisle posouvá, ostatně jako každý den, až do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Silnice 7 z Prahy do Chomutova před omezením u Lotouše podle našeho zpravodaje nehybná kolona, brzdí se za Slaným. V Praze na okruhu směrem z letiště k D1 velmi opatrně na výjezdu z Cholupického tunelu. Na 7. kilometru blokuje pravý pruh porouchaná dodávka, označená světelnou šipkou, obestavená kužely. A v metropoli ve Kbelské ulici se od včerejšího odpoledne jezdí pásem na Letňany. Už je opravený. Silničáři se teď pustili do rekonstrukce pásu směr Hloubětín. Samotná Kbelská dobře průjezdná. Zdržení čekejte v Novopatské od Černého mostu, z druhé strany v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Janem Pokorným.
2: Dobré páteční ráno, máme 24. července 7 hodin a 6 minut. Včera se na Třebíčsku zřítil vrtulník s pětičlennou posádkou. Jedna vojákyně zemřela, ostatní jsou zranění, někteří i vážně. Co se vlastně stalo a co s podobnými vrtulníky teď bude, řekneme si ve vysílání už za chvíli.
1: Ranní radiožurnál
0: a Jan Pokorný.

0: Byl to rutinní výcvikový let, skončil ale tragicky. Na základně v náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera popolední zřítil vrtulník s pětičlenou posádkou. Při nehodě zemřela jedna vojákyně. Podrobnosti teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se armádní stroj Venom zřítil z výšky asi 50 metrů, když se vracel ze cvičení. Po pádu začal hořet. Jedna vojákyně zemřela, 4 vojáci jsou zranění, 2 z nich vážně. Záchranáři kromě posádky ošetřili taky další 3 lidi, kteří se na místě nadýchali kouře. Příčinu nehody dál vyšetřuje vojenská policie a komise ministerstva obrany a ještě nějakou dobu asi vyšetřovat bude.
0: Šlo o americký vrtulník Venom. Kolik takových strojů česká armáda vlastně má?
1: Do skupiny, kde jsou vrtulníky Venom, patří i stroje Viper. Celkem má takových vrtulníků armáda 12. Až do konce vyšetřování nehody se ale nesmí používat, a to ani v Česku, ani v zahraničí. To je podle velitele Tománka běžný postup. No a víc nám řekne právě velitel vzdušných sil Petr Tománek. Bude totiž hostem našeho ranního interview v 7.50.

0: Radiožurnál je 4:08. Česko vyšle do Francie vrtulník na pomoc v boji s rozsáhlými požáry. Radiožurnálu to teď ráno potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. Posádka odletí za necelou hodinu v 8 ráno. Z Přerova a na místě musí pomáhat zhruba týden. Jde o reakci na francouzskou aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad, uvedl to gubernátor Alexander Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad ruského internetového prodejce Wildberries. Ukrajinský prezident Zelenský už dřív útoky na tyto sklady odůvodnil tím, že firma skladuje a expeduje vojenské součástky, na které jsou uvalené sankce.
1: Na D1 kamiony od Ostrovačic kolony na sedmičce za Slaným. Na D1 z Prahy do Brna přetrvává zdržení hlavně pro řidiče kamionů, a to od sjezdu na Ostrovačice. V okolí Kývalky pak zpomalují i osobní auta v levém pruhu. D8 za hranicemi s Německem směr Praha na 89. kilometru po nehodě už opět plně průjezdná bez kolony. Na sedmičce z Prahy do Chomutova čekejte zdržení za obchvatem Slaného. U Lotouše je omezení. Kolona se podle našeho zpravodaje téměř nehýbe. Velmi oceníme, pokud se nám z místa ozvete s podrobnějšími informacemi. Děkujeme. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a fronta na 5 až 10 minut od sjezdu na Tuchoměřice. V Praze na okruhu směrem z letiště k D1 stále velmi opatrně na výjezdu z Cholupického tunelu. Na 7. kilometru stále v pravém pruhu porouchaná dodávka označená. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes nás čeká přechodně více oblačnosti, později se ale bude nebe nad celým naším územím vyjasňovat. Obloha tedy bude většinou polojasná, jen místy oblačná s ojedinělými slabými dešťovými přeháňkami. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat a také srážky ustanou. Teploty dnes začnou pomalu stoupat, nejčastěji odpoledne bude mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě bude stále chladněji, jen kolem 20. V 1000 metrech na horách naměříte 17 stupňů. Dnes už nebude tak větrno jako včera, foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který bude odpoledne a večer od západu slábnout. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Eva Farná ve vysílání ranního radiožurnálu. Máme 7:45, 5,5 minuty. Americký prezident Donald Trump chce, aby iránské prostředky zmrazené ve Spojených státech pokryly škody, které způsobí Irán na obchodních lodích svými útoky. Napsal to v noci na dnešek na své sociální síti. Nápad Donalda Trumpa odmítl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Média odhadují, že Spojené státy přímo zmrazily zhruba 2 miliardy dolarů, což je 42,5 miliardy korun iránských prostředků. No a další zpráva radiožurnálu už je mírová, i když i tam se bojovalo, ale o medaile. Česko má dalšího mistra světa ve vodním slalomu. Jmenuje se Jakub Krejčí, je mu 24 let a zlato získal mezi kajakáři na šampionátu v americké Oklahomě.
1: Vy jste před rokem brečel, teď se smějete, je to tím, že se to polepšilo ze stříbra, nebo to ještě přijde?
2: Tím, že to schovávám jenom, že to ještě přijde všechno.
1: Teď vám gratuluji Jiří Prskavec, Vít Přindiš, borci, kteří si sami přáli stát na vašem místě.
2: Ukazuje to tu přátelskou atmosféru, to, že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega dát stranou a přát to těm ostatním.
3: Hodně, hodně zasloužený titul mistra světa.
1: Říká světový šampion z roku 2022 Vít Přindiš a zlatý z let 2015 a 2019 Jiří Prskavec dodává.
4: Převyšuje, a teď nemyslím jako jenom ty kajakáře z Česka, ale myslím si, že všechny ty mladí, tím, že ten jeho tah na branku je prostě větší.
1: Dívám se s Jakubem Krejčím tady po tom hloučku kolem nás, jestli tady nejsou i vaši rodiče, kteří přicestovali do Spojených států na rozdíl od loňské Austrálie. Tehdy musela maminka učit ve škole, teď si to mohla dovolit o prázdninách. Tak je to pro vás o to speciálnější, že tady máte své blízké kromě mladšího bratra Matě, který si špatně vyplnil estu.
2: Co bych se zbračet? Jsem hrozně rád, že mi přijeli fandit a můžu to sdílet s nima teď.
5: Bylo to nádherný, krásný, úžasný, skvělý.
1: Maminka mistra světa Petra Krejčová.
5: Když vím, kolik tomu Kubík věnuje času, úsilí a vidět tu radost vlastního syna je úplně nejvíc.
1: Tak radši asi pojem na vyhlášení, abychom to nezmeškali.
5: Děkuju. World champion Jakub Krejčí.
1: Pro vodního slalomáře Jakuba Krejčího je to na letošním šampionátu už druhá medaile a možná ne poslední. Ještě v sobotu ho čeká kajak cross, ve kterém se loni stal mistrem Evropy. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

Jestli náhodou míříte na dovolenou do Španělska, měli byste tam jet nebo letět s heslem předem varován, lépe připraven. Španělská vláda totiž vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze, a to kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Celostátní stav nouze se týká i provincie Ávila, která je v blízkosti madridského regionu. Vyhlášením celostátního stavu nouze centrální vláda přebírá pravomoce v koordinaci zásahu právě proti požárům. Obvykle tuhle činnost koordinují tamní regiony, které však můžou požádat o zásah centrální vládu, pokud kalamitní stav nedokážou zvládnout vlastními prostředky. Posloucháte ranní radiožurnál, za 2,5 minuty bude 7:30, následují další zprávy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Rozsáhlé požáry ve Francii bude pomáhat hasit i vrtulník z Česka. Radiožurnálu to dnes ráno potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. Sedmičlenná posádka odletí asi za půl hodiny z Přerova. Na místě má pomáhat přibližně týden. Jde o reakci na francouzskou aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct Francouzi v boji s plameny využít taky stroje ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad, uvedl to jeho gubernátor Alexandr Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. Sklady této firmy čelily ukrajinským útokům i v minulých dnech. Dva z nich museli přerušit provoz. Gubernátor Petrohradu to označuje za údery na civilní infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dřív útoky na sklad ruského internetového prodejce zdůvodnil tím, že firma skladuje a expeduje vojenské součástky, na které jsou uvalené sankce. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo vlakových linek použít městskou hromadnou dopravu. Omezení se týká hlavně vlaků na Plzeň a Klatovy a do Karlštejna a Berouna. Výluka skončí v pondělí.
1: Sport.
3: Český vodní slalom má dalšího mistra světa v nejprestižnější kategorii kajakářů. Zlato v americkém Oklahoma City vybojoval Jakub Krejčí. Druhého Poláka Pašuta porazil o 0,7 sekundy. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy v Tromze 1-0. Naopak Jablonec nestačil na Varaždín a ve stejné fázi konferenční ligy prohrál 2-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 před Brnem na sedmičce, dlouhá kolona za Slaným. D1 před Brnem směrem z Prahy a kolona kamionů za Ostrovačicemi přibližně ze stého 80. kilometru. U Kývalky přibrzdíte i v osobním autě. Na sedmičce na trase z Prahy do Chomutova trvá dlouhé zdržení. Brzdí se kousek za obchvatem Slaného. V omezení u Lotouše hlásíte překážku, ta je příčinou velkých komplikací. A sedmička ještě jednou, teď příjezd do metropole. Kvůli omezení u letiště stále nabíráte zdržení od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru a už se popojíždí i směrem z okruhu. Fronta začíná za odbočkou na Horoměřice. Dálnice D8 směrem z Ústí na příjezdu do Prahy hodně ucpaná od zdib. V obou pruzích se jede velmi pomalu až do omezení Vekbelské. Připomeneme, že Vekbelské se nově jezdí pásem na Letňany. A v Praze na okruhu směrem z letiště, kde jedna stále velmi opatrně na výjezdu z Cholupického tunelu na 7. kilometru v pravém pruhu. Porouchaná dodávka, označená světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem polojasno, místy ale ještě oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty se nejčastěji drží mezi 8 a 14 stupni a opět, hlavně na Šumově a dnes také v Krušných horách slabě mrzlo. To hlavně v mrazových lokalitách. Přes den bude většinou polojasno, jen místy oblačno s ojedinělými slabými dešťovými přeháňkami. Později odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat a také srážky ustanou. Teploty dnes už docela příjemné, nejčastěji odpoledne bude mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě bude ale stále chladněji, jen kolem 20 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. No a ještě vítr. Foukat bude mírný, severozápadní až severní, který bude odpoledne a večer od západu slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je Jan Pokorný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, v 7:30. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobingu. Její předseda nebyl v registru, přesto několikrát jednal s ministrem práce Juchelkou z hnutí ANO. Zjištění našich reportérů probereme za pár minut.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Unie sociálních služeb čelí podle zjištění Radiožurnálu podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO. Předseda Unie Viktor Kubát s ním opakovaně jednal o financování sociálních služeb, nebyl ale donedávna nahlášen v povinném registru lobbystů. Prověřuje to Ministerstvo spravedlnosti, což uvedl mluvčí Vladimír Řepka. Ve studiu to teď probereme s reportérkou investigativního týmu Radiožurnálu Kristýnou Šopfovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kolikrát byl tedy vlastně Viktor Kubát u ministra Juchelky?
1: S ministrem práce nebo jeho úředníky se zástupci Unie v čele s Kubátem sešli za poslední půl rok nejméně třikrát. Dokládají to příspěvky na sociálních sítích. V tu dobu ovšem nebyl nikdo z nich nahlášen v povinném registru lobování, což organizace, které jednají s představiteli státu o koncepčních nebo legislativních změnách, ze zákona musí. A za porušením hrozí pokuta, pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
2: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb Ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
1: Kubát kromě toho, že je předsedou Unie sociálních služeb, tak vede i spolek Dohled na dosah. A ten tento rok dostal o 43 milionů víc než loni. Takový nárůst neměla žádná ze 118 podpořených organizací. Kubát se k tomu nevyjádřil, už dříve ale zneužití funkce odmítl.
3: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
1: Další vyjádření nám Kubát neposkytl. Podle Martina Šimáka, který je také členem vedení Unie, na zápis do registru zapomněli. Od konce června už jsou v registru Kubát i Šimák zapsáni jako aktivní lobbysté. Ministerstvo práce na naše dotazy také dlouhodobě nereagovalo a neodpověděl ani ministr Juchelka.
0: U mikrofonu ranního Radiožurnálu byla Kristýna Šopfová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A podrobnosti jsou už teď i na zpravodajském webu Českého rozhlasu i Rozhlas. Ranní Radiožurnál a Čas za 5,5 minuty bude 7:45.

0: Už téměř rok bojuje čtyřletý Kubík se vzácným onemocněním CF. Podstoupil kvůli němu i náročnou operaci v Bostonu. Na jeho léčbu přispívali lidé ve sbírce, samotnou operaci nakonec uhradila zdravotní pojišťovna. Vybrané peníze rodina využila na náklady spojené s 9měsíčním pobytem a léčbou ve Spojených státech amerických.
1: Kajo, budeme rád tady tím mamíčem. Pojď, Kajo.
2: Říká na zahradě v Mrsklesích malý Kubík, který se zhruba před 2 týdny vrátil po náročných operacích z Bostonu.
3: Bylo to šílený. Teď, když si to zpětně vezmu, tak mi úplně běhám nás po zádech. Mám husí kůži, protože opravdu jsme prožili jedno z nejtěžších období našeho života.
2: Popisuje pobyt v Bostonu Kubova maminka Lucie Kouřílková. Přestože chlapec podstoupil 2 náročné operace, v americké nemocnici si postupně zvykl. A třeba co se ti tam líbilo nejvíc?
4: Hračky.
2: Měli tam lepší hračky, než máš tady?
4: Jo.
2: V bostonské nemocnici rodina místo plánovaných 3 měsíců strávila nakonec 9. Pobyt prodloužila neplánovaná operace střev. Hlavním důvodem cesty byl ale bypass aorty a autotransplantace ledvin.
3: Ta pravá ledvina se úplně nechytala tak, jak by měla už při té operaci. Takže potom se zjistilo vlastně, že ta pravá ledvina jakoby odchází. Takže teď to necháváme tak jakoby na jeho tělu, až se rozhodne to tělo tu ledvinu jakoby vyloučit, tak se potom budeme muset vrátit zpátky do Bostonu.
2: I přes tyto komplikace se ale Kubíku zdravotní stav výrazně zlepšil.
3: Tím, že už nemá zúženou aortu, má daný, nebo on ji pořád vlastně má zúženou, ale má tam daný ten bypass, díky kterému ta krev proudí krásně. Teď už může žít v podstatě normální život. To předtím určitě nemohl. Teď už se i normálně nají, to předtím taky nezvládal. Takže teď už vlastně může běhat, může si hrát, musí ještě pořád samozřejmě dávat jako pozor, ale opravdu mu tahle jako operace zachránila život.
2: Chlapec musí dál užívat léky a vyhýbat se infekcím. Nejnáročnější období má ale podle rodiny za sebou. Zmrzkles Sabina Millerová, Radiožurnál.
0: Dobrý den, je 8:15. Francie bojuje s rozsáhlým požárem na západě země. Záchranáři evakuovali už 20 000 lidí u města Bordeaux. My se asi tak za půl hodiny spojíme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou a pomáhat tam teď ráno odletí i český hasičský vrtulník. I k tomu chystáme do další hodiny podrobnosti. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle údajů Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce. To je meziročně téměř o třetinu víc. Lékaři proto varují, že teď v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
5: Na D1 z Prahy do Brna už se chvílemi zpomaluje za Domašovem okolo stého 73. kilometru. Spíše se ale jedná o hustý provoz než kolonu v pravém slova smyslu. Ta se tvoří za Ostrovačicemi zhruba na stém 80. Kamiony v pravém pruhu sunou se dál až do Brna k omezení u D2. Na D35 za Olomoucí směr Mohelnice zvolněte za sjezdem na Křelov. Na kilometru 258 zasahují u kolize, projíždí se pouze levým pruhem. Vytvořila se zatím kratší fronta za Molkou. Dálnice D8 z Ústí do Prahy a fronta kamionů hodně nesouvislá už z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Chvílemi brzdí i osobní auta až do zastavení a vše se pomaleji posouvá i dál Cínoveckou až do zúžení Vekbelské. Omezení u letiště dálnice D7 zpomaluje provoz v obou směrech více teď od Prahy. Kolona od Evropské už je téměř na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Dnes po ráno opět na několika místech naší republiky mrzlo. Bylo to hlavně na známých mrazových lokalitách na Šumavě a také v Krušných horách. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle, kde klesla teplota k -4,1 stupně Celsia. Skoro 4 pod nulou hlásila Rokycká slať -3,5 naměřili na Březníku. V Krušných horách bylo jen slabě pod nulou. Přes den bude na horách docela příjemně kolem 17 stupňů. Ve středních a nízkých polohách ještě příjemněji mezi 21 a 25 stupni a nebe bude převážně polojasné, jen místy oblačné s ojedinělými dešťovými přeháňkami. Během dne se ale bude oblačnost rozpouštět a také budou od západu ustávat srážky. Krásný pátek.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Posloucháte ranní Radiožurnál. V náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pokračuje vyšetřování včerejší nehody vrtulníku. Zemřela při ní vojákyně, čtyři její kolegové jsou po pádu stroje v nemocnici. Americký vrtulník Venom se při přistávacím manévru zřítil z asi 50-metrové výšky. Ve vysílání je teď s námi živě velitel vzdušných sil armády České republiky generál Petr Tománek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pane generále, je už trochu jasnější, co se vlastně stalo, nebo takhle, s jakými možnými příčinami nehody vyšetřovatelé pracují? Můžete na to odpovědět?
1: Včera zahájila činnost komise ministra obrany. My jsme opravdu na začátku a já v této chvíli nebudu spekulovat o možných příčinách.
0: Jak předpokládáte, že takové vyšetřování může trvat dlouho?
1: Tohleto vyšetřování bude záležet na tom, jak se provedou odborné expertízy. Naše zkušenost říká, že to můžou být týdny až měsíce.
0: V jakém stavu, což je asi klíčová otázka, jsou teď zranění z toho havarovaného vrtulníku?
1: Čtyři zranění jsou v nemocnicích, jsou ve stabilizovaném stavu. Jedná se o středně těžká a těžká zranění.
0: Armáda až do uzavření případu stahuje z provozu stroje Venom a Viper, a to včetně těch, které jsou na misi v Polsku, to je asi obvyklý postup.
1: Přesně tak, my postupujeme podle našich standardních operačních postupů, kdy v případě letecké nehody pozastavujeme provoz do zjištění příčiny.
0: A na té misi v Polsku nebudou tyhle stroje chybět, nebo je spojenci můžou něčím nahradit?
1: Tyhle ty stroje, samozřejmě my jsme informovali jak NATO, tak polskou stranu. Naše postupy armádní počítají se s touhletou možností. Bohužel tohleto se stává.
0: Venom a Viper slouží v armádě České republiky zejména k čemu?
1: Vrtulníky Venom a Viper slouží k podpoře pozemního vojska, k přepravním úkolům a k dalším speciálním činnostem.
0: A je to tak, že oni jsou začleněni v armádě České republiky a pak v armádě Spojených států, v jiných armádách nejsou?
1: Tyhle ty vrtulníky jsou hlavně v provozu u Marine Corps Spojených států, kde slouží stovky těch vrtulníků. Dále jsou několik zemí, které tyhle ty vrtulníky používá.
0: Jaké s nimi byly doteď zkušenosti?
1: Jedná se o velice moderní a spolehlivé vrtulníky. Jejich bezpečnostní historie je velice dobrá. Jedná se o velice spolehlivé vrtulníky.
0: Oni to jsou následníci těch, co létali ve vietnamské válce?
1: Přesně tak, ale tam proběhla na začátku 2000 proběhla velká modernizace jak konstrukce draků, motorů, nosných listů avioniky, takže já bych řekl, že se jedná úplně nový vrtulník.
0: A navíc oba ty stroje, jak Venom, tak Viper, jsou kompatibilní a vlastně používají podobné nebo stejné součástky.
1: Přesně tak, proto tohleto nazýváme jako systém H1.
0: Pomoc a součinnost nabídl i americký výrobce těchto strojů, společnost Bell Textron. Využijete ji?
1: Tohleto bych zatím nekomentoval. Je určena komise ministra obrany a je na předsedovi komise, zda využije tuto nabídku.
0: Vy jste říkal, pane generále, že jste informoval spojence v Severoatlantické alianci, nebo tedy, že armáda České republiky informovala. Čekáte, že létání těchto strojů by pozastavili i další armády, které je tedy používají?
1: Tohleto nechci komentovat, protože to opravdu záleží na rozhodnutí každého letectva.
0: Takové bylo dnešní ranní interview, kde odpovídal velitel vzdušných sil armády České republiky generál Petr Tománek. Děkuji za váš čas, naslyšenou.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
3: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
2: Fakt? A kdy zjistím víc?
3: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
1: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Inoji.
4: Dobrý den v 8 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
5: Zranění vojáci z nehody vrtulníku zůstávají v nemocnici ve stabilizovaném stavu. Radiožurnálu to před chvílí řekl šéf armádního letectva. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by podle zjištění Radiožurnálu mohla dostat další vytýkací dopis. Kajakář Jakub Krajčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Na dálnici D35 za Olomoucí směrem do Mohelnice je kolona před nehodou na kilometru 258 a bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl před chvílí v ranním interview Radiožurnálu. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odlétá vrtulník se sedmičlenou posádkou. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
6: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
7: Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
5: V obci Somo vypukl požár ve středu a rychle se rozšířil. Podle zatím posledních údajů oheň zničil 5000 hektarů území v okolí. Úřady musely evakuovat na 20 000 lidí. Hned po 8 hodině k tomu v ranním Radiožurnálu řekneme víc. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by podle zjištění Radiožurnálu mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal. Výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění reportérů i rozhlasu to už udělal tento týden v úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Avizovala, že se bude v případě uložení výtky bránit všemi právními prostředky. Lidem v části Hradce Králové mizí voda ve studních. Správa železnic přiznala, že na kritický pokles hladiny v okrajových částech města má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Problém zasáhl lidi v několika městských částech, včetně Svobodných dvorů, jak říká předseda Komise místní samosprávy Tomáš Benda.
8: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
5: Problém se týká taky hradecké části Kukleny, Plácky nebo Plotišť nad Labem. Správa železnic vinu přiznává a připravuje opatření. Dočasně taky vypne čerpadla, aby se hladina spodních vod zase zvýšila.
0: Sport.
9: Mistrovství světa ve vodním slalomu ovládl kajakář Jakub Krejčí. Ten tak v americké Oklahomě navázal na předchozí šampiony Hradilka, Prskavce, Tunku a Přindiše. Všem se to povedlo za posledních 13 let. Důvody hledá šéftrenér české reprezentace Jiří Prskavec starší.
10: Možná už je to taková trochu česká škola, ale každý je úplně jiný. Ale já dlouhodobě říkám, že to je vlastně z té domácí kvalitní konkurence, z toho potom vychází ty nejlepší závodníci a nakonec třeba i mistři světa.
9: Mezi ženami skončila 8. Amálie Hilgertová. Na Krejčího se dnes pokusí navázat kanoistky a kanoisté. O medaile bude bojovat Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 zdržení od Ostrovačic na D35 omezení za Olomoucí. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se situace příliš nemění. Kamiony stále brzdí v okolí Ostrovačic. Osobní auta až o kus dál na úrovni Kývalky. Od Vyškova jedete téměř plynule, stejně tak D2 od Bratislavy. Na dálnici D35 kousek za Olomoucí směrem do Mohelnice čekejte zdržení kvůli omezení na kilometru 257. Pracují tam na opravách mostu a jede se pouze pravým pruhem. Kolona z 259. od Molky popojíždí 10 až 15 minut, v ní navíc řešili drobnější nehodu. A pojďme k Praze. Ústecká D8 zaplněná od Klíčan zhruba ze 3. kilometru. Sunou se jak nákladní soupravy, tak osobní auta, nesouvisle až do omezení ve Kbelské. D5 před Prahou směrem z Plzně a od Rudné fronta převážně kamionů ze 4. kilometru a posouvá se i dál okruhem směr D1 až k Ořechu na 19. kilometr. A omezení u letiště zpomaluje provoz v obou směrech více od Prahy, koloná z úrovně evropské na 20 minut. Od D7 zastavíte u sjezdu na Středokluky okolo 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti a teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Janem Pokorným.
4: Dobré páteční ráno, v 8 hodin a 6 minut. Český vrtulník by měl v těchto chvílích znovu odlétat do Francie na pomoc s hašením požárů. Tentokrát míří až na pobřeží Atlantského oceánu a zjistili jsme podrobnosti. Řekneme za chvíli.
0: Ranní radiožurnál a Jan Pokorný.

0: Posloucháte ranní radiožurnál v 8 hodin a 10 minut v pátek 24. července. Jak už jsme informovali ve zpravodajství, čeští hasiči budou znovu pomáhat ve Francii s hašením požárů. Radiožurnálu to teď ráno potvrdil jejich mluvčí Václav Pilný. Vrtulník se sedmičlennou posádkou na palubě by měl odlétat v těchto chvílích z Přerova. Detaily zjišťovala Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Dva piloti, dva technici a tři hasiči, tak to je posádka, která se v těchto chvílích vydává do Francie, konkrétně do oblasti Bordeaux. Doletět by tam měli dnes odpoledne. Od zítra budou připraveni pomáhat s hašením požáru. V obci Somo vypukl požár ve středu, rychle se ale rozšířil. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady museli evakuovat na 20 000 lidí. V posledních týdnech ale hasiči bojovali s požáry na více místech jihozápadní Evropy, třeba v Pyrenejích.
0: Eliško, a právě na jihu Francie už české vrtulníky pomáhaly, je to tak?
1: Přesně tak, vrátili se před pár dny a teď na západě Francie, nebo na západ Francie, letí jeden z nich znovu. O tom, že tam Češi budou znovu pomáhat s hašením, informoval už včera francouzský prezident Emmanuel Macron. No a my se zhruba za 10 minut spojíme s naším francouzským zpravodajem Martinem Baluchou.
0: A až se tedy spojíme s Martinem Baluchou, tak bude 8 hodin a 20 minut, vycházíme z toho, že teď je 8 hodin a 11 minut. U mikrofonu ranního radiožurnálu byla Eliška Zábrocká. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 8:45. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila novácla, začít platit mají už teď ráno a pro státy Evropské unie zůstávají ve výši 10%. Unie protestuje a žádá vysvětlení tohoto kroku. Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. I tomu se budeme věnovat v dalším dnešním vysílání.
3: Nehoda na D35 za Olomoucí, na D8 zdržení od Odoleny vody. Na D35 za Olomoucí směrem do Mohelnice přetrvává zdržení před omezením na kilometru 257. V koloně navíc nehoda, podle našeho zpravodaje osobní auto narazilo do dopravního značení. Kolona se sune z kilometru 259 od čerpací stanice MOL. D8 na příjezdu do Prahy z Ústí a kolona narůstá. Teď se brzdí už na úrovni Odoleny vody přibližně na 5. kilometru a místy jen krokem v obou pruzích se jede až do omezení Vekbelské. Tou se nově projíždí už opraveným pásem na Letňany. Silničáři rekonstruují ten do Hloubětína. D5 před Prahou směrem z Plzně, fronta od Rudné, převážně kamiony se sunou ze 4. kilometru i dál okruhem k Ořechu. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy, velmi obdobná situace, kamiony od Ostrovačic, osobní auta brzdí v okolí Kývalky. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Tlakové níže, která se nachází nad severovýchodní Evropou, bude konečně pomalu slábnout a nás čeká oteplení. Od západu totiž bude na naše území přicházet oblast vysokého tlaku vzduchu. Dnes odpoledne teploměry ukážou od 21 do 25 stupňů. Na horách naměříte kolem 17 stupňů. A nebe také bude postupně během dne se projasňovat. Zpočátku ještě mraků, víc oblačno, postupně ale převážně polojasno a pršet dnes také bude už jen málo. Noc na zítřek stále velmi chladná. Teploty můžou klesnout až k 7 stupňům. Na horách bude opět slabě mrznout. V sobotu ale očekáváme slunečnou a teplou. Jasné až polojasné nebe konečně také úplně beze srážek doplní ryze letní teploty od 26 do 30 stupňů. V neděli se počasí na našem území opět trochu pokazí. Čeká nás další studená fronta, která na začátku příštího týdne srazí teploty na 21 až 24 stupňů. Na nebi budou opět mraky, ze kterých zaprší a objevit se mohou i bouřky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Janem Pokorným. Dobré ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Francie bojuje s rozsáhlými požáry, na pomoc tam už letí i český hasičský vrtulník, jak jsme říkali před chvílí. Plameny se šíří například na západě nedaleko Bordeaux, kde už spálili téměř 5000 hektarů. Hasiči tam evakuovali zhruba 20 000 lidí. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno, Martine.
1: Taky zdravím, hezké ráno.
0: Úřady nařídily evakuaci obcí na poloostrově Cap Ferre. Znamená to, že se nedaří dostat ten požár pod kontrolu?
1: Je to tak, ta situace je nadále velmi napjatá. Ještě večer jsem poslouchal starostu města Les Cap Ferre, který připouštěl, že je to velmi znepokojivé, že plameny poničily první dům, ale v noci se ta situace rychle zhoršila, požár se rozšířil, proto byly ty nařízeny ty další evakuace. Dřív to byly většinou kempy, teď už jsou to celé obce na poloostrově Cap Ferre.
2: Situace se mění z minuty na minutu. Máme strach. Oheň se rychle blíží k našim domům. Víme, že hasiči pracují opravdu naplno. Ani se nedovedete představit, jak moc si jich vážím. Nevím ale, co můžou udělat tváří v tvář s tak vysokými plameny.
1: Tohle byl obyvatel Patrice, televizi BFM popisoval, že nejspíš odjede za rodinou dál do vnitrozemí, ale může to být komplikované, protože se zvedají a opouštějí tu oblast desítky tisíc lidí, takže jsou hlášené zácpy na silnicích a připravují se taky evakuace na lodích.
0: Do pomoci Francii se zapojí i čeští hasiči s vrtulníkem, jak jsme říkali, které další země přislíbily pomoc?
1: Podle prezidenta Emmanuela Macrona pomoc přislíbilo taky například Portugalsko, Chorvatsko, taky Slovensko. Mm-hmm. Pokud je o tu českou pomoc, tak víme, že skutečně by měl přeletět vrtulník a místní obyvatelé si opravdu váží české pomoci, protože vytvořili takový obrazec merci, tedy děkuji na poli, kde pomáhali i čeští hasiči.
0: Děkuji. Martin Balucha, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Čamba Vamba ve vysílání ranního radiožurnálu v pátek 24. července. Za 4 minuty půl deváté, za 4 minuty další zprávy radiožurnálu.

Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z

0: Guyany, uvedl to premiér země Mark Phillips. Podle vlády bylo na palubě 179 lidí, zachránit se podařilo 76 z nich. Existují tak obavy, že konečný počet obětí by mohl dosáhnout stovky. Policie zadržela 3 lidi, včetně kapitána posádky. Loď ztroskotala v noci ze soboty na neděli na cestě z hlavního města Georgetown do Kajumy. Správa Národního parku České Švýcarsko znovu začne těžit suché dřevo v okolí obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci na 100 000 metrů krychlových dřeva. Teď budou práce pokračovat hlavně kolem Jetřichovic. Po vytěžení uschlého dřeva nechá správa parku místa osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, jako jsou duby nebo buky. Sport. Fotbalisté Hradce Králové zvítězili na úvod druhého kola Evropské ligy nad norským Tromsø 1-0. Naopak Jablonec prohrál ve stejné fázi, ale konferenční ligy s chorvatským Varaždínem 2-3. Odvety se budou hrát na hřištích českých klubů příští čtvrtek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 kamiony od Ostrovačic na D35 nehoda a omezení za Olomoucí. Na D1 z Prahy do Brna popojíždí kamiony chvílemi už před Ostrovačicemi. Osobní auta o kousek dál mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Hodně silný provoz v obou pruzích, následně přímo v Brně v okolí výstaviště. Na D35 za Olomoucí směrem do Mohelnice trvá zdržení z kilometru 259. Brzdí se na úrovni Molky a přibližně 20 minut se jede krokem okolo nehody k omezení na 257. V místě kolize se dá s opatrností projet pouze levým pruhem. Příjezdy do hlavního města zaplněné hlavně D5 kamiony od Rudné ze 4. kilometru, D8 kolona od Odoleny vody téměř z 6. kilometru, D7 od Slaného fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. Delší zdržení před zúžením u letiště trvá od Prahy. Z odbočky do Evropské je to na více než 20 minut. Silnice 58, příjezd do Ostravy od Příbora, zpozorněte kousek za odbočkou na Dubinu, v Plzeňské u Lidlu, nehoda osobního vozidla a autobusu. A ještě 9, Mělník, Praha, nehoda před Líbeznicemi, průjezd Kyvadlově jedním pruhem z odbočky na Předboj se popojíždí minimálně 20 minut. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ode dneška bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, kolem které k nám bude konečně proudit teplý vzduch od jeho západu. Během neděle se ale počasí opět promění, dostaneme se pod vliv brázdy nízkého tlaku vzduchu se zvlněnou studenou frontou, takže se nebe zase zatáhne a teploty klesnou. Dnešní den ale bude většinou slunečný, více oblačnosti a slabé přehánky se vyskytnou stále pouze na severovýchodě našeho území. Teploty se budou nejčastěji pohybovat od 20 do 25 stupňů. Sobota bude slunečná, bez srážek, s maximálními teplotami mezi 26 a 30 stupni. V neděli ale bude převažovat opět velká oblačnost s lokálními přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Teploty ale stále vysoké do 30 stupňů a podobné počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Jen se docela ochladí. Čekáme teploty kolem 20 a deštivo. Zlomí se to v polovině příštího týdne, kdy se i území naší republiky připojí k západní Evropě, kde vládnou velká vedra. Konec příštího týdne a pak i začátek srpna přinese na naše území pravděpodobně tropické teploty. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Jan Pokorný. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, děkujeme Marcele Hálové za předpovědi počasí. 9:30. Za chvíli si budeme ve vysílání radiožurnálu povídat i o tom, že fotbalista Tomáš Chorý zůstává v kádru Slávie.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál. Fotbalisté Hradce Králové večer vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy v Tromze 1-0. Naopak Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál ve Varaždinu 2-3. Odvety jsou v příští týden. Dnes rozehraje první kolo druhá liga a zítra se přidá nový ročník té elitní šance ligy. No a jak už jste zvyklí, všechny ligové zápasy opět odvysílá i naše digitální stanice Radiožurnál Sport. Připomeňme ve vysílání ranního radiožurnálu, že titul obhajuje pražská Slavia. Ty nejvyšší ambice mají i Sparta z Plzní a možná i další. My o startu nejvyšší domácí soutěže z tohoto důvodu mluvíme. Je tam řada zajímavých prvků, například, jak už víte z našeho zpravodajství, fotbalista, útočník Tomáš Chorý zůstává v kádru Slávie, což potvrdil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj o tom rozhodl majitel Slávie Pavel Tykač. Naopak David Douděra, ten hledá zahraniční angažmá. Oba hráči byli po nedohraném květnovém ligovém derby se Spartou vyřazeni z týmu, a to za nevhodné chování na hřišti. My si o tom možná budeme za chvíli povídat s fotbalovým expertem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Teď jenom čekáme na spojení.

0: life. Posloucháte Radiožurnál, za 4 minuty bude 8:45. Aktuální informace z fotbalu už jsme říkali před chvílí. Teď si o některých z nich budeme povídat s pětinásobným ligovým šampionem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Pavlem Horvátem. Dobré ráno, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Začněme Tomášem Chorým, který zůstává v kádru Slávie. Potvrdil to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Co tomu říkáš?
2: Tak já si myslím, že pro Slávii to je dobrý rozhodnutí. Myslím si, že Tomáš prostě velmi přispěl těm dvou posledním titulům a je to pro Jindru Trpišovského a jeho realizační tým hodně dobrý hráč a všichni na něj spoléhají.
0: A David Douděra, ten prý si hledá zahraniční angažmá, takže s ním Slávie už nepočítá?
2: Tak David Douděra je malinko mladší než Tomáš, takže já si myslím, že u něj to hledání zahraničí je vlastně jednodušší a logický a myslím si, že na jeho pozici Slávie ty hráče najde lehčeji.
0: Ona Tomáši Chorému současná smlouva končí příští rok v červnu. Zdá se, že Jaroslav Tvrdík se s Pavlem Tykačem dohodl, že aby uvažovali o nějaké nové smlouvě, alespoň je to v rozhovoru s panem Tvrdíkem na iDNESu, tak chtějí vidět podzim bez jediného nesportovního chování. Může to Tomáš Chorý zaručit?
2: No tak je to fotbal, je to hra emocí. Já si myslím, že se o to bude minimálně pokoušet. Myslím si, že i protihráči třeba ho budou provokovat, ale myslím si, že Tomáš už je tak, nechci říct starý, ale tak zkušený, že se nenechá vyprovokovat a že tohle to všechno splní.
0: Obraťme list, šéf plzeňské Viktorie Adolf Šádek i hlavní trenér Sparty Priske zmínili, že i jejich ambicemi je zisk titulu, podobně jako v případě Slávie. Jak, Pavle, na tebe Sparta z Plzní v přípravě působili?
2: No tak já si myslím, že to je hodně podobný. Je to příprava. Já si myslím, že oba ty týmy zkoušely nějaké různé věci. V Plzni nebylo spoustu reprezentantů, ve Spartě to tak hrozný nebylo. Nicméně pořád ještě si myslím, že ty mužstva nebyly stoprocentně připravený a postavený tak, jak asi budou hrát. A je to očekávání. Já si myslím, že těch klubů, který budou vyhlašovat ty nejvyšší cíle, bude víc, ale Plzeň se Spartou to vyhlásili jasně. A jsem zvědavý, všichni vyhrát nemůžou.
0: Tahákem může být možná letos i účast hned dvou brněnských týmů, Zbrojovky a Artisu. Co se dá od nich čekat?
2: No tak já si myslím, že tam je to jasně rozložený. Zbrojovka si myslím, že bude asi vejš, protože to mužstvo postoupilo z prvního místa druhé ligy, ten kádr dávají dohromady dlouho. Artis prostě postoupil nějakou tou cestou, která nebyla úplně na hřišti, ale ty kluci jsou taky spolu. Dávají to mužstvo až na poslední chvíli dohromady a tam se trošku bojím, aby neměli starosti, protože to nikdy není úplně dobrý, takže to skládat na poslední chvíli.
0: No a hned v prvním kole, tedy zítra, hraje Zbrojovka Brno doma s pražskou Spartou. Co se od takového prvního zápasu dá čekat?
2: No určitě nabitý stadion, který bude na Srbský v Brně. A já si troufnu, že možná malinký překvapení, že Sparta by tam mohla klopítnout. Nejsou to lehký zápasy. U nováčka první zápas skor v Brně, kde bude obrovská euforie. Pokud to Sparta zvládne, tak klobouk dolů, ale já si myslím, že můžeme čekat nějaký překvápko.
0: Tolik Pavel Horvát, fotbalový expert Radiožurnálu. Pavle, díky, přeji hezký den.
2: Hezký den.
0: Připomeňme, že fotbalisté Hradce Králové večer vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy v Tromze 1-0. Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál ve Varaždinu 2-3. Odvety budou příští týden. Posloucháte ranní Radiožurnál, blíží se další zprávy, zelená vlna a počasí. Dobrý den ve 8:45. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Radiožurnálu to dnes ráno v ranním interview řekl velitel vzdušných sil armády Petr Tománek. 4 muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění a příčina nehody se dál vyšetřuje. A ještě jednou zjištění našich reportérů. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z hnutí ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Zástupci Unie tvrdí, že se registrovat zapomněli. Detaily máme už teď na zpravodajském webu Českého rozhlasu i Rozhlas.
1: Nehody na D5 Uzdic a také na D35 za Olomoucí. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně velmi opatrně na 28. kilometru hlásíte čerstvou větší kolizi.
3: Je to přímo na sjezdu na Zdice Příbram. Nehoda několika osobních a dodávkových aut, celkem jsem napočítal asi 4. Auta jsou buď v ostavném nebo v levém pruhu, ale prostřed ním je velké množství skla a nepořádku. Takže je to jenom velmi obtížně průjezdné.
1: Na D35 za Olomoucí směr Mohelnice trvají komplikace a zdržení z kilometru 259. Stále se brzdí na úrovni Molky a přibližně 20 minut se pomalu jede okolo nehody až k omezení na 257. V místě kolize se stále projíždí s velkou opatrností a hodně pomalu, pouze levým pruhem. A silnice 38 Kutná Hora Čáslav, nehoda u Církvice. A další zelená vlna za čtvrt hodiny.
4: Po chladnějším období vyhlížíme další vlnu veder. Nad západní části Evropy se pravděpodobně v příštím týdnu vytvoří tepelná kupole, kvůli které i nás čekají teploty až kolem 40 stupňů. Podle meteorologů vedra pocítíme v polovině příštího týdne a nejvyšší teploty zaznamenáme na jeho konci. A pravděpodobně nepůjde o krátkou epizodu. Horké počasí by se u nás mohlo zdržet i v prvním srpnovém týdnu. Dnes nás ještě horka nečekají, vlastně nás nečekají ani průměrné letní teploty. Dnes bude mezi 21 a 25 stupni a také nebe nabídne ještě místy oblačnost, ze které může i zapršet. Postupně ale bude od západu jak deště, tak i mraků ubývat. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál, ještě 9 minut a bude 9 hodin. Třeba si chcete udělat radost a říkáte si, zítra asi něco koupím. A pak vás to napadne, co si tak pořídit lom. V Mašovicích kousek od Znojma si totiž jeden zatopený lom před lety koupil jistý Stanislav Kacetl. Skály se tam zbíhají do průzračně čisté vody, ke které je přístup jen po křivolakých stezkách a celý ten lom je obklopený lesem. Místo učarovalo své ráznému majiteli i stovkám lidí, kteří se vracejí za přírodním koupáním.
1: Místo je moc hezké teda.
2: Roman Madecký z Brna byl ve Znojmě na hudebním festivalu. Fanoušek vážné hudby je zároveň milovník přírodních koupališť.
1: Mám to radši, když to je tak přírodně a není tam moc lidí. Dneska je to ideální.
2: Není studená dneska?
1: Není. 24, 25 může být ta voda.
2: V Mašovickém lomu se těžil kámen do roku 1999. V roce 2010 vodní plochu a přilehlé pozemky koupil pan Stanislav Kacetl.
3: Nemáme žádné ploty, kolem nejsou žádné lavičky, atrakce. Když jdete na pláž, píchají vás kamínky, nenaveze se tam žádný písek a tady v tom duchu to chceme mít.
4: Je to příjemný na osvěžení a i když byl mrak, tak jsme se šli koupat a bylo to teplý.
5: No jo? Teplý, ne. Teplý.
4: Ale dá se to.
2: Hodnotí vodu Radka Šturmová a Lenka Křížová z Liberce.
4: Jsou tam lekníny, jsou tam spoustu bážek, krásný.
2: A barva úplně jak na Instagram, že?
4: Přesně, no. Nemají se tady vlastně i používat žádný opalovací krémy, což je taky jako ekologický a přijde mi to, že to je jako dobře.
2: Zaplavat si do lomu chodí i mašovická nezávislá starostka Martina Pelánová.
6: Možná týden. Jsem tady byla a je to zážitek, když si poplavete tamhle na druhou stranu, je to fakt super. Ale zase to parkování je problém. Kolem té silnice příjezdové napočítáte i přes 120 aut. To jsou nebezpečné situace, kdy prostě jedete s autem a najednou vám někdo otevře dveře do silnice, nedej bože, když z toho vyběhne dítě.
2: Majitel roky žádné vstupné nevybíral, ale o lokalitu se ani nestaral, popisuje starostka.
6: Pan Kacetl, on je taková dobrá duše, ty návštěvníky nechával, ať si dělají, co chtějí, ale ten nepořádek, co tady zanechávali někteří, byl opravdu nehoráznej.
2: To se změnilo před 4 lety. Koupání a parkování je teď spoplatněné, přibyl ale stánek s občerstvením i suchý záchod, který do příští sezóny nahradí splachovací toalety, říká Stanislav Kacetl.
3: Ač ploty nejsou, tak návštěvníci chodí přes pokladnu, nechávají tady tringelty holkám. Funguje to obou straně ke spokojenosti.
2: Podle starostky se zlepšilo i parkování.
6: My tam máme kousek ještě obecního pozemku, takže jsme se s panem Kacetlem domluvili, že mu ho necháme. S tím, že zas na oplátku nechá mašovický občany se vykoupat zdarma, neplatí nic.
2: Na břehu se co chvíli zastaví skupinky cyklistů. Fotografie mašovického lomu zaplnily sociální sítě. Vyhledávají ho proto i lidé z větší dálky.
7: Nie byliśmy się kąpać, byliśmy na trasie obejrzeć punkt widokowy.
2: Agnieszka z Częstochowy na jižní Moravě objíždí vyhlídková místa.
7: Degustujeme vína, máte fajné vinice.
2: Už 13 let je mašovický lom přírodní památkou. Žije v něm několik ohrožených živočichů, třeba čolek dravý.
8: Potápěči tady viděli slunce a další nějaký dravce. Já bych tam asi nevlez, protože je tam hloubka. Viděl jsem čelisti a...
2: Žraloka se plavci bát nemusí, potkat ale můžou čolka obecného, z žab skokana štíhlého nebo kuňku ohnivou a na březích se skrývá užovka obojková a kriticky ohrožená ještěrka zelená. Od mašovického lomu Vlasta Gajdušíková, Radiožurnál.

0: Tady je ranní radiožurnál. Dimitris Georgiadis, to je pokrývač z Vrbna pod Pradědem. No a jako takový se dostal dokonce až na Antarktidu. Pokládal tam totiž nové střechy na českých vědeckých základnách. Jak se k tomu dostal a pomáhali mu tamní vědci a kdy se role vyměnili a on pomáhal vědcům. A ostatně na co musí v antarktických podmínkách pokrývač přinejmenším myslet. Dimitris Georgiadis bude hostem radiožurnálu po 9. hodině.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Je 9 hodin. Radiožurnál a zprávy.
3: Francie požádala o pomoc při hašení požáru evropské země, včetně Česka. Do oblasti Bordeaux už letí český vrtulník. Unie sociálních služeb podle zjištění radiožurnálu čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. Na turnaji WTA v Praze nastoupí ve čtvrtfinálových zápasech 5 českých tenistek. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně je omezení po nehodě u sjezdu na Zdice na 28. kilometru a bude polojasno, místy oblačno, ojediněle slabé přehánky a teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Francie požádala o pomoc evropské země, včetně Česka, při hašení požárů. Z Přerova dnes ráno odletěl vrtulník do oblasti Bordeaux. Prezident Emmanuel Macron v noci na sociální síti X potvrdil aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Česko už v minulých dnech vyslalo 2 specializované vrtulníky Black Hawk. Kolem Bordeaux úřady evakuovali už 23 000 lidí.
4: Máme strach. Oheň se rychle blíží k našim domům. Víme, že hasiči pracují opravdu naplno. Nevím ale, co můžou udělat tváří v tvář s tak vysokými plameny.
5: Popsal televizi BFM Patrice. Úřady evakuují už nejen kempy, ale celé obce na poloostrově Kap Ferre. S plameny bojují stovky hasičů, vojáci, letadla i vrtulníky. Jejich práci komplikuje silný vítr u pobřeží a vysušené borovicové lesy plné pryskyřice. Podle prezidenta Emmanuela Macrona pomoc posílá taky Chorvatsko, Portugalsko i Slovensko. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Unie sociálních služeb podle zjištění radiožurnálu čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, nebyli ale nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Zneužití postavení už dřív odmítl.
6: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
3: Člen vedení Unie sociálních služeb Martin Šimák tvrdí, že na registraci zapomněli a teď už v databázi jsou. Ministr Juchelka na dotazy nereagoval. V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty i divadlo. Organizátoři letos posunuli slavnostní zahájení ze soboty na pátek, vysvětluje mluvčí festivalu Lenka Horáková.
7: Chtěli jsme posílit i ten pátek, aby jsme nalákali více návštěvníků, aby ten pátek byl atraktivnější. Bude projekce filmu Virbl, bude to česká premiéra, přijede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem, přijedou i herci David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško.
3: Výroční ceny festivalu letos převezmou herci Anja Geislerová a Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo.
8: Sport. 5 Češek se představí v dnešním čtvrtfinálovém programu tenisového turnaje v Praze. Jediná Sára Bejlek nebude mít za soupeřku Krajanku. Na turnaji zatím potkávala jen zahraniční soupeřky a odpoledne se utká s Rakušankou Tagerovou, kterou nedávno porazila v řeckých Aténách.
9: No, tak výsledkově samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není z vážného, takže to v pohodě.
8: Duel Sáry Bejlek by měl začít na centrálním kurtu kolem 15. hodiny. Před ní bude na stejném místě hrát Marie Bousková proti Tereze Valentové. V závěrečném zápase čtvrtfinálového programu se utkají Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. O všech utkáních uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 za Rousínovem a na D5 Uzdic. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna spozorněte za Rousínovem. Přímo v omezení na 214. kilometru bouralo osobní auto, blokuje jeden z pruhů, tvoří se kolona, zatím na 10 minut z kilometru 215. D1 před Brnem je plná i z druhé strany od Prahy. Tradiční nesouvislá fronta kamionů se sune od Ostrovačic. Osobní auta výrazně přibrzdí u Kývalky okolo stého 82. kilometru. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně hned u sjezdu na Zdice na 28. kilometru uklízejí hasiči vozovku po nehodě. Stále se dá projet pouze pravým pruhem. Kolona je na 5 až 10 minut. D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí a kolona z úrovně Odoleny vody z 5. chvílemi z 6. kilometru. Místy jen krokem v obou pruzích se popojíždí až do omezení ve Kbelské. Tou se nově projíždí upraveným pásem na Letňany. Silničáři právě teď rekonstruují pás směr Hloubětín. A ještě omezení u letiště, to stále zpomaluje provoz v obou směrech více od Prahy, kolona od Evropské na 20 minut, z druhé strany zpomalíte u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude od západu vyjasňovat. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
0: Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Antarktický pokrývač se vám říká, prý, je to tak?
11: Je to tak, poslední léta.
0: Pomáhá vám to ve vaší práci? Zvedl se počet zakázek po té, co jste dělal střechy na Antarktidě?
11: No, nemyslím si. Ono je to, se to spíš tak rozdělilo na dva tábory, bych tak řekl. Někteří, kteří by chtěli mít od pokrývače z Antarktidy a někteří, kteří si říkají, ten je určitě teď drahej, to nemá cenu ho ani oslovovat.
0: Takže je to 0-0. 0-0. Jenom připomenu, respektive oznámím, že v posledních letech jste pracoval na zakázkách na Antarktidě. V roce 2023 bylo nutné položit novou střechu na Mendelovu vědeckou základnu. A zatímco tahle česká vědecká polární Mendelova stanice na ostrově Jamesa Rosse patří k těm moderním, tak pak jste byl ještě na ostrově Nelson, což je úplně jiný příběh a i k tomu se asi dostaneme. Takže to jsou dvě Antarktidy. Kam pojedete do třetice pokrývat?
11: No, myslím si, že už nikam, protože vlastně Masaryková univerzita nevlastní už jinou stanici ani nějaké jiné místo, kde by chtěli něco opravit nebo modernizovat nebo nějakou takovou formou.
0: Dimitris Georgiadis, jste první Řek, který byl na Antarktidě?
11: Ach, tak to jsem nezjišťoval, ale z řemeslného hlediska si myslím, že ano.
0: Bez čeho se pokrývače neobejde? Na Bruntálsku i na Antarktidě?
11: Bez chuti pracovat v nezvyklých podmínkách.
0: Nejbližšími spolupracovníky pokrývače jsou tesař?
11: No, já se přiznám, já ani nejsem jako vyučený v tom oboru nebo něco takového. Já jsem svým způsobem programátor NCček, ale 90. rozhodli strojařů, prostě bylo nadbytek, fabriky se zavíraly a tím, že jsem horolezec, tak přes výškové práce jsem se dostal těmto řemeslům a postupně jsem se vyučil všemi řemesly, jako je klempíř, pokrývač a tesař.
0: Takže vy jste i klempíř?
11: Je to důležité z toho důvodu, že nejste na nikom závislí. Takhle dříve, když to člověk nedělával, tak musel se domlouvat dopředu, kdy přijde, kdy nepřijde. Byla špatná kooperace, každý má své zakázky, aby vám něco šel udělat.
0: To zní dobře, že jste nezávislý klempíř, jen víc takových nezávislých klempířů. Jasně, vy nejste jenom pokrývač, k tomu se dostaneme. Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem a taky předseda horolezců ve Vrbně pod Pradědem.
11: Ano, je to tak.
0: Taky o tom dáme řeč už za chvíli.
2: Host Radiožurnálu.

0: Naším hostem je Dimitris Georgiadis, pokrývač z Brna na Pradědem. Na základě čeho jste uspěl před těmi, kolik to je, tři roky a mohl položit tu novou střechu na Mendlově vědecké základně?
1: No, ne, to je jako složité. Tam jde spíš o ten životní styl, který vedete. To je základ, abyste se vůbec mohl prezentovat na tady tuhle tu zakázku. Druhá věc je tím, že nemám sociální sítě, tak...
0: To nemáte?
1: Mám mnoho kamarádů.
0: Těžko se na vás moderátor připravuje.
1: No, je to složitější, ale pro mě to osvobozuje časově. Jde spíš o to, že mi kamarád poslal na WhatsApp odkaz inzerce. Já jsem to nemohl otevřít, tak jsem to poslal manželce, otevřeli jsme to, bylo v neděli k večeru a tak jsem na to koukal a tak jsem se tomu tak zasmál, mně to přišlo takové směšné, on tam dodal, ozvi se jim, hledají tě. No, tak mě to tak rozesmálo, a i manželku teda to rozesmálo, ale ráno, když jsem šel v 6 ráno do práce s manželkou, tak jí říkám, že jsem se rozhodl, že zkusím zavolat jen tak. Ta na mě vykulila oči.
0: Už se nesmála tedy.
1: No a jen oznámila, já jsem si myslela, že už tě ty blbiny přešly cestovatelské.
0: Protože vy už jste v té oblasti byl.
1: Byl jsem blízko, ano, byl jsem v Patagonii, byl jsem vlastně z té startovací čáry, jak je Punta Arenas, odkud se startuje na Antarktidu, tak tam už jsem předtím byl.
0: Proč jste zdůrazňoval, řekněme, té komisi nebo těm lidem, kteří rozhodovali o tom, zda vás vyberou nebo ne, že by taky bylo dobré zkoumat, jestli jste šéf, který se umí rozhodnout, jestli jste ten manažer, ten...
1: On ten důvod byl jednoduchý, protože když jsem telefonoval, tak už šlo vidět na panu Kaplerovi, že je takový unavený z tom telefonu.
0: Pan Kapler je kdo?
1: A pan Kapler je vlastně součást vědecké antarktické společnosti, která má na starost vlastně koordinací veškerého toho. Tam totiž jedna Antarktidu, to znamená, že potřebujete někoho, kdo zajistí veškeré to zboží, výzkumný materiál, všechno, co je potřeba, aby se to přepravilo.
0: A to je pan Kapler.
1: To je pan Kapler. Jo.
0: Takže už byl unavený?
1: Takže byl takový unavený.
0: To byl asi to... 75. ten den?
1: No, přesně tak, je hned jsem viděl, jsem se ho zeptal, on mi řekl, no, jste 175, tak mi bylo jasné, že to. A když jsem mu oznámil, že to není můj denní chléb, tak ten mě automaticky řekl, nezlobte se, my hledáme někoho to.
0: Kdo pokrývá 365 dní v roce.
1: Tak, no, tak jsem mu chtěl říct, že tohle co není až tak důležité, protože opravdu tady zrovna tato část toho řemesla, nechci to podceňovat, je to fakt důležité, jako tohle to umět, ale protože dělám těch řemesel hodně, tak mi to patří do té spíš kategorie středně jednodušší. Jo. A tak jsem mu jenom chtěl říct, že důležité se ptát, když se jede na Antarktidu, tak ten člověk musí být aj zvyklý být odloučený od rodiny, protože vím, jaké to je, když jsem strávil 2 měsíce v Jižní Americe a už jsem měl rodinu a všechno, tak byli jsme 3, tak není to jednoduché i psychicky všechno zvládnout a aby nedošlo k nějaké kolizi zbytečné, tak jsem ho upozornil na tady tohle, že je taky důležité a stejně tak je dobré i důležité zkušenosti mít, protože já jsem dělal za Vídní střechu z podobného materiálu, akorát, že tam jsme ještě pokládali polystyrén a opravdu tam to bylo hodně dramatické, jsme to dělali přelomu říjen, listopad, tam je větrno hodně.
0: Počkejte, za Vídní to bylo dramatičtější než na Antarktidě?
1: Musím říct, že ano.
0: Takže vítr mlha?
1: Vítr mlha, ráno mokro a když pokládáte ještě navíc ten polystyrén, tak to, víte, jak to je, to chytnete, to hned se zlomí, jo, tak bylo to náročnější, nemohli jsme to kotvit, hned jsme to museli zasypávat, tak za mě to bylo náročnější technicky.
0: Co jste vy potřeboval vědět, abyste věděl, do čeho jdete?
1: Podle toho textu mě bylo všechno jasné.
0: Oni vám poslali nějaký obrázek té
1: to
0: základny?
1: To ani ne, už podle toho...
0: Řekli, ta střecha je z toho materiálu?
1: No tam spíš v té inzerci to nějak tak bylo a bylo mi hned jasné, že to je věc, kterou bych velice lehce zvládl. Tam jde spíš o to, že jsem neměl šanci být u té přípravy a nějakou formou mít jasno, co jsem si připravil a na co se mám ještě připravit. Když to takhle, už to bylo všechno rozhodnuté, materiál tam byl odvezený, takže člověk šel do takového malého neznámého, že si člověk říkal, snad na nic nezapomněli, protože to železářství je trošku z ruky tam.
0: A oni chtěli jenom jednoho pokrývače bez těch tedy přirozených parťáků, bez toho tesaře a klempíře?
1: No, je to tak, ale tam ani nebylo potřeba. Tam opravdu stačí jeden, který tu práci zná, který umí rozhodnout a potom umí si zorganizovat ty, kteří vám dělají pomocníky.
0: A cítil jste, že třeba si vás ti vaši budoucí kolegové, ti vědci z pravidla oťukávají, jestli budete i dobrý parťák?
1: Ano, dá se říct, že když jsem byl na tom závěrečném vlastně posezení, říkali tomu top ten, jako že těch posledních 10, pro které se rozhodl, protože údajně jsem se později dozvěděl, že se hlásilo až 300, tak pokrývač.
0: 300 pokrývačů.
1: Až to, tak do jaké míry moc chtěli, to netuším, jako kdo volal ze zvědavosti, jak kdo moc chtěl, ale já jsem to chtěl asi nejvíce, proto jsem to vyhrál. Jako.
0: 300 pokrývačů z České republiky, tedy předpokládám, že všichni asi byli z České republiky.
1: No, bylo tam údajně i ze Slovenska, z Německa. Jako,
0: to nevadí, se dostal tedy na Antarktidu za zajímavou zakázkou, i když sám říkáte, že to byla tak středně těžká práce, Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem.

0: Povídáme si s pokrývačem z Vrbna pod Pradědem jménem Dimitris Georgiadis o tom, jak byl v Antarktidě, když jste tam přijel, úplně do té antarktické Antarktidy. Tak co vám bylo, zima?
1: No ne, tam musíte myslet na to, že v to období, v tom lednu, únoru, tam je polární léto. Tak samozřejmě ty teploty byly kolem plus 5 stupňů a v noci nejvíc minus 10. Sníh tam nebyl v té oblasti, protože je pro vědce zajímavé místo, které je odledněné. To je pro ně pro vědu mnohem zajímavější.
0: Což je než... případ téhle základny.
1: Ano, to je tady tohle z toho. Takže tam je spíš, jak bych řekl, mě nejvíce jako zaujala ta logistika, vůbec se tam dostat. Ten materiál, když jsme se vlastně na těch člunech nás převáželi, teď najednou máte ty ledové kry, jak je to náročné i pro tu loď, kde zastavit, aby nebyla ohrožována, jak vylodit ty lidi, aby nedošlo k nějaký nebezpečné situaci, protože tam bezpečnost, to je prostě nade vše. Jo, to oni radši odplujou a odložijou to o den, o dva dny, nebo něco nevylodí, jenom aby se něco nepřihodilo.
0: Nebo někdy tedy transportují jenom tu posádku, jenom ty lidi a ten materiál tam nechají.
1: No, snažil se...
0: Když je špatné počasí.
1: No, většinou se snažil, protože i ten vědec, když tam nebude mít ty svoje vlastně nástroje na řadě, co potřebuje ke své práci, tak toho moc tak nepodělá. Jako oni jak nebudou mít u sebe vlastně ty notebooky s programy, kde stahujou ty data, aby mohli vlastně ty výsledky mít, tak oni by tam nic moc neudělali. To není něco, co vidíte. Jako jo.
0: Proč se na pokrývače čeká tak dlouho?
1: Je to problém, protože...
0: Je vás málo?
1: No je nás málo, ale další důvod je, si vemte, že ta práce je sezónní. Je závislá na počasí, tam se nedá nic plánovat. Jo, já třeba zákazníkovi řeknu, předpokládám, že bych někdy v červenci chtěl nastoupit, ale do toho vás chytne květen, který je třeba z celý měsíc prší. A vy tu zakázku najednou máte zpoždění 3 týdny a z července se stane srpen. Do toho se může stát, vy spolupracujete s ostatními lidmi, kde máte nějaké jiné živnostníky na nějaké zakázce a do toho mu se to posune a mu tam skočí jiná zakázka. Takže to je velice náročné, opravdu chce to mít v sobě takového toho ducha, já mám vždycky plán A, plán B a plán C a musíte furt být tak jako ve střehu a to není pro každého, opravdu není pro každého, když zaprší, slez ze střechy, nalez, je to kluzké, je tam stále to bezpečí, hlava musí stále šlapat, abyste neudělal chybu, jak se manželka mi kolikrát směje, že nechápe, že se mi nic nestane, když na chodníku zakopnu o vysunutou kachličku. Jo, tam prostě mozek vypne, že jsem v pozici bezpečí a najednou zakopnu kachličku. No.
0: Že přestanete mít ty instinkty? No,
1: tak.
0: Musel jste mít na tu Antarktidu nějaké zvláštní vybavení, nějaké speciální boty, nebo v těch botech, kterých pracujete tady v Česku na střechách, to stačilo?
1: Jo, měl jsem základní vybavení, opravdu spíš to termo, jako na tu zimu, na tu českou zimu, akorát, že jsem měl více druhů toho, protože opravdu nemáte šanci tam, že byste si něco šel koupit, že by vám pochybí, opravdu máte toho více radši.
0: To ale museli být nervy, ne, jestli tam máte veškerý ten materiál, potom, když jste to rozbaloval.
1: No, bylo to napínavé, opravdu můžu říct, že bylo to napínavé. Naštěstí to dopadlo dobře. Té folie, tam se pokládala PVC folie, což pro laika je něco jako linoleum. Jako jo, tak ono je to v tom větru o to těžší, jo, protože když si vemte, že máte lehkou střešní krytinu a stále vám fouká vítr, tak to nemáte šanci ukočírovat, takže vy musíte opravdu si říkat, ano, teď to budem pokládat, teď těm, co mi pomáhali, říct, tak takhle to chytněte, takhle to já potřebuju, ať se to chytne, přiboduje, přitenti. A chlapi, kteří zrovna v tom prvním případě, tak ani neměli žádné řemeslné znalosti, v životě se s tím nesetkali.
0: A to jeden... byli ti vědci?
1: No, ani nebyli věci, ti, co mi pomáhali, jeden byl, já jsem mu říkám, omlouvám se, to řeknu i do eteru, já jsem mu říkal, vysloužilý matematik, je v důchodě muž, který vlastně celý život žil, přednášel matematiku, či dělal nějaké programátora, dělal člověk vlastně úplně z jiného toho. A druhý byl Hinek, který byl vlastně fotograf, reportér tam, který se účastnil při budování té stanice, tak vlastně to byla první takový trošku zase větší zásah na té stanici, tak ho přivzali, aby nafotil, udělal nějakou reportáž, udělal z toho to, tak taky byl úplně z jiného toho, takže člověk je musel jít zaučovat práce s vrtačkou, jak cít. Ono to najednou si člověk uvědomuje, že žije v takovým tom pocitu, že to je normální, běžné, ale není to tak, opravdu ta praxe je potřeba to, ale chlapi se do toho zžili.
0: A i vysloužilý to, matematik i ten... se chytnul.
1: Ano.
0: I s tou vrtačkou to dával?
1: I s tou vrtačkou, ale ze začátku si moc nevěřil, šlo to vidět, ale troška trpělivosti. Já mám v sobě trošku takového toho učitele, jak kdyby, jo, že nemám s tím problém. Ani bych si nedovolil nějakou formou plácnu zesměšnovat nebo něco, že jim něco nejde, protože stejně tak on by mě mohl vzít do svého oboru a mohl by mě, jak se říká, si ze mě taky dělat legraci. Jo. Takže si myslím, že to je fajn, že každý rozumíme svému a když to uděláme pořádně, takže to děláme dobře.

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 9:30. Vysíláme zprávy. Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Radiožurnálu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát teď prověří, jestli Krejča, který je ředitelem odboru pozemních komunikací, neporušuje nájemní smlouvu. Krejča platí městu měsíční nájem.

0: života. Z přírody téměř vymizel. Lidé si ho budou moct prohlédnout o víkendu při komentovaných prohlídkách. Tento mimořádně vzácný druh pochází z jihozápadní Rwandy a neroste nikde jinde na zemi. Díky úspěšnému pěstování v botanických zahradách se ho podařilo zachránit. Sport. Na mistrovství světa dnes budou bojovat o medaile kanoistky a kanoisté. Česko má v obou kategoriích dvě zastoupení. Mezi ženami kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Z mužů pak postoupil Lukáš Kratochvíl a taky mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na D1 v okolí Brna, nehody i překážející vozidlo. Na D1 před Brnem potíže z obou stran. Od Prahy nejprve fronta kamionů, chvílemi i osobních aut od Ostrovačic, nesouvisle se sunoucí až na úroveň Popůvek. Odtud už souvislá velmi pomalu jedoucí kolona a štěsně za sjezd na výstaviště. Tam na stém 90,5 kilometru v pravém pruhu nepojízdné nákladní vozidlo označené světelnou šipkou. Směrem z Vyškova budete brzdit už kousek před Rousínovem, kilometr 216,5, odtud k nehodě v omezení na 214 se jede více než 20 minut. AD1 do Třetice, jedete-li z Brna do Vyškova, připravte se na zdržení z úrovně Rohlenky, zatím okolo 5 minut se popojíždí k nehodě na 208 kilometru. Lepší zpráva z D5 ve směru z Prahy do Plzně, Uzdic na 28 kilometru, už následky hromadné nehody přesunuli do odstavného pruhu, dálnice i na chvíli uzavřeli a stačila se vytvořit kolona, už se ale poměrně rychle dává do pohybu. A ještě Praha, Štěrboholská spojka směrem z Černého na Lanový most. Nehodu čekejte v levém pruhu u Europarku, fronta od Běchovic na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti a teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem. Tak v té první části jsme se zastavili na Antarktidě v roce 2023, vlastně, když jste tam dostal svou první antarktickou zakázku. Pak to bylo letos, loni?
1: Ano, letos.
0: Letos příjezd na ostrov Nelson, což je už asi jiná pohádka, protože tam ta vědecká stanice je, řekněme, obyvatelná. Tady to jsou, jak jsem si to tak představil, nějaké plácané z kontejnery různé, nebo nějaké budky, nebo jak to tam vypadá?
1: No, tady výhoda tohoto ostrovu, bych řekl, že je blíže, snadněji se k němu dostat. Jo, je blíže tomu King Georgeovi, nebo tam jsou dokola jiné stanice, čínské, chilské, ruské, já nevím, abych nezapomněl nějakou ekvádorskou a tak dále. Tak je to tak 5 kilometrů vzdálené.
0: Není... Od toho ostrova Jamesa Rossa je to tak 200 kilometrů.
1: Jo, ale to už je přes ten antarktický poloostrov a to tam jsou úplně jiné podmínky. Tady tyto bych řekl, že jsou trošku horší, protože tam byl ten vítr, ale byl suchý. Jo, když to, anebo když už tak zasněžený na tom Rossovi, když to tady, to bylo všechno vlhko, je taková mlha, jo, a bylo takové deštivější, bylo to takové horší, ale tentokrát jsem dělal s hliníkovým plechem, ale vlastně už jsem si to zařizoval sám, jaký materiál na základě těch fotek a vlastně co tam mají, tak jsem ten materiál pomohl navrhnout a věděl jsem, do čeho jdu a co tam mám, co si mám vzít sebou za nářadí nástroje. Toto byla čistá klempiřina, ale protože ty objekty, to jsou pozůstatky z Pavlíčkové doby, které už často byly zlikvidovány.
0: 88, 89?
1: No, ty 90. 90, jo, 90 bych řekl. A on využíval toho, že třeba z nějaká stanice potřebovala se zbavit kontejneru, tak on to přehodil tam, tak měl velice levně nějaké formou. Takové, bylo to,
0: a nesloužilo to k vědeckým účelům?
1: Nesloužilo to především, bylo to ano, na to dobrodružné konání. Jako to. A jak to vyčistili, tak rozhodli, že tato část už tam zůstane, minimálně na třeba 5-10 let, než seženou další finance, co bude dál, to rozhodnutí. A to potřebovali opravit. Už tam jednou něco poopravovávali nějaký rok předtím, ale po té zimě tam to vám vítr bere všechno, co není dobře přišroubované.
0: To je nějaká písnička od kapely Buty, že přišel vítr, vzal si střechu i s pokrývačem.
1: No a právě to jsou ty písně, které se stávají symbolem, že to zažijete a najednou všechen ten text je pro vás úplně, si to zpíváte a fakt.
0: Jenom dlaždič zůstal dole, chodník dláždil.
1: Tak. Takže tentokrát to bylo jiné, opravdu jiné. Spali jsme ve stanech, jo, a mně to bylo bližší, mému srdci to bylo bližší, tohle to. A byli jsme menší kolektiv a sedli jsme si. Bylo to jako tím, že spíte ve stanech, sdílíte tu jednu. Bylo to takové mnohem bližší, takové domáčtější a mě to mnohem víc vyhovovalo. A kluci, co mi pomáhali, oba dva kluci fakt super, tam šlo vidět něco jiného, tam to byl rozdíl, co se týče, protože ta klempiřina je opravdu, to jsou obdélníky čtverce, ale musíte mít prostorové vidění a ten kluky, když jsem jim to postupně vysvětlil, jak to je, proč to chci tak střihnout, protože budou nějaké ohyby, proč si nástří jedno s druhým, tak velice rychle pochopili a byli aj řemeslní. Matyáš, ten byl řemeslník samo o sobě, potápěč, svářeč, hloubkový potápěč, tak ve skafandrech svařoval, tak já úcta jako k jeho práci. A Aleš dělal spíš s těmi počítači nebo něco takového, ale opravdu řemeslní chlapi, jako jo, fakt jsme se během týdne sehráli, radost dělat. Jako.

0: Dimitris Georgiadis, který je kromě jiného pokrývačem, působí ve Vrbně pod pradědem a je hostem radiožurnálu. Pořád mi vrtá hlavou, že jste tam spali pod stany. Ono je to neobyvatelné tedy tam.
1: Je to neobyvatelné, ta základna si představte.
0: Aspoň jako jídelna může sloužit.
1: Jo, to tam sloužilo jako taková v uvozovkách společenská místnost, jo, ale opravdu si představte, že jste v chatě, která není větší rozměru tady této části studia, jo, kde máte nějaké ty. A ta společenská událost tam je důležitá, protože každý si děláme svoji práci, že vychází do terénu vědci, někdy potřebovali pomoct, tak jsem jednou šel s Otou na dobrodružnou výpravu ohledně sínic, pro mě dobrodružnou samozřejmě.
0: A Ota byl vědec?
1: Ota vědec.
0: Ne klempíř?
1: Jo. Ne. Klempíř jsem tam byl jenom já.
0: Jenom
1: jo. Pak tam byli vlastně vědci, dva kluci z Ukrajiny, fakt taky fajní kluci. A každý měl svoje úkoly.
0: A kam jste šel s tím Otou?
1: My jsme šli na ledovec sbírat sínice. Tak mě proškolil, jak poznám sínice, kde se tvořijou, protože když by on jenom hledal, tak by to bylo náročnější. Tak jsme se vždycky vypravili, tak jsme šli kousek od sebe a říkám, jo, tady vypadá, že jsou sínice, tam stačily takové bublinky, jakože byly a to a ten tvar prostě, bylo takové jiné místo najednou. Tak jsem oslovil, říkám, že by to mohlo být tady. On říkal, ano, tady jsou. A požádal jsem mu, že bych mu chtěl být přímo pomáhat, že bych nechtěl se jenom dívat a jenom mu držet to. Tak jsem dostal rukavice a tak jsme spolu sbírali. Ono tou pipetou, když to sbíráte, ono to chce trošku trpělivosti, ale pro mě to bylo zajímavé, bylo to něco jiného.
0: Tak vy jste zvyklí na něco, čemu se říká piplačka. Ne?
1: Jo, je to tak, ty detaily, když se dělají, je to dlouhodobá chvíle.
0: Co pak sinice, to je takový malý tvoreček, je tam na té Antarktidě něco velkého, co by mohlo být nebezpečné?
1: Ani tak ne. Tam jedině tulení, lachtaní.
0: Jasně.
1: A tam opravdu musíte být ve střehu, oni docela vysoko vystoupají, jo? Dá se říct, my jsme měli ty stany. Teďka si to odhadnu třeba 150 metrů od vody a vyjdete do stanu, najednou vidíte, jak se tam lachtan promenáduje poblíž vašeho stanu, že pomalu se opírá o váš stan a vy jste jen tak dělený, dá se říct jen tou celtovinou, nebo jak se to nazývá dneska tím šustákem, nebo to. A tak si říkáte, schovává se před větrem. Jiný důvod nemáte si říct. Jako.
0: A dovnitř nešel?
1: Ne, nezajímal se.
0: Kontrolujete si nějak zpětně, jestli ty střechy nebo to všechno, co jste tam udělali, jestli to drží?
1: To nemáte možnost. Jako jo. Já se přiznám za sebe, že myslím si, že to je všechno bezvadné. Jako. Za mě prostě odcházel jsem s pocitem, že jsem to udělal dobře a bezpečně, že nepřijdou za rok a že by viděli třeba z ulítané plechy někde na kraji tého.

0: mám se bát.
1: Hostem radiožurnálu je Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem. Vrbno pod Pradědem a tělocvična. Čím to pro vás je? Tam jste se stal horolezcem?
2: No to ne, k tomu horolezci jsem přišel taky náhodou, to bylo v 80. letech, kdy jsem šel do tělocvičny a teď najednou tam byli horolezci a dělali nábor. A oni, ty jsi přišel na nábor a já už to slovo, nábor, najednou ta
1: jsem
2: představa.
1: Myslel, že dodolů.
2: No, zažil jsem právě dodolů, ale nejvíc pro mě komičtější bylo, že přišli vojáci mě verbovat na vojnu a já jsem byl v těch letech, když vám je 15, taky stydlivý a já jsem tak zvedl rukou, že bych něco, oni, ne, nemluvte, v klidu, nechte si nás to. A tak jsem trpělivě 15 minut a oni, no, tak co ty na to? Já říkám, já jsem se chtěl zeptat, jestli nevadí, že mám řecké občanství. Já jsem netušil, jak vypadá jaderný výbuch. Až tehdy jsem to pochopil.
1: Řecké občanství máte, protože už podle jména vaše rodina pochází z Řecka. Jste zřejmě tedy, soudím, z té generace, která v 50. letech odešla před tamním režimem.
2: Ano, je to tak.
1: A získala azyl tady v některých prázdných domech, zejména tam v tom vašem kraji, ale i jinde.
2: No, je to tak, že já už v dnešní době mám teda české občanství, abych tak řekl, už delší dobu, ale v těch 50. letech nejenom, že utekli před režimem, ale v té době po válce byl hlad po pracovní síle, samozřejmě, tak ty země si různě rozdělovaly, nejenom jako Řeky a tak všechny. A co bylo volné, tak byly Sudety, tak samozřejmě se obsazovaly Sudety těmito občany, takže u nás ve Vrbě najdete i Rumuny, Bulhary, najdete tam Řeky, Valachy, Slováky, všechny.
1: Neměli jste ve Vrbně pod Pradědem jako jedni z prvních lezeckou stěnu?
2: Ano, je to tak. My jsme, snad to byla druhá lezecká stěna v Česku. Tehdy se trošku zapříčinil, přistěhoval se tam prostějovský fyzik jako učitel, který už to viděl a měl nějakou vizi a padlo to na úrodnou půdu, protože horolezci byli vesměs řemeslníci, frézaři, soustružníci, měli jsme tam nějaké projektanty a takové. Takže jsme to vlastně dali všichni, každý ten svůj dohromady. Využili jsme volné tělocvičny, dostali jsme schválení tohle z toho, tak jsme ji vlastně vybudovali a bylo to v těch letech, to byla úplně pecka.
1: Možná vás to potěší nebo zneklidní, ale před několika dny na téhle židli hosta radiožurnálu, kde sedíte vy, tak seděl Adam Ondra.
2: Vím o to, poslouchal jsem a je to, fandil jsem mu teďka. To je jiný level. To už je ta generace, která přišla po nás. My jsme byli začátečníci. Já jsem generace horolezců, která my jsme trénovali na hory. My jsme horolezci. A my tu stěnu, nás to posunulo hodně, protože my jsme v těch letech lezli sic v zimě, jen tak ve sněhu, nějaký sněholed a takové, ale lezení jako skalní neprobíhalo. A ta stěna, tím, že jsme začali vlastně i v zimě lézt na stěně, tak najednou se stalo, že na jaro jsme přišli na cesty, které jsme dříve lezli na podzim. Nás to posunulo prostě, urychlilo nám to ten jarní začátek a mohli jsme se o to dál zase posouvat. Ale my jsme to měli vyloženě na skálách, to byly cvičné skály, takže se lezlo, abyste na těch horách byl připravený mít odlezy, mít psychicky, jo? Protože v dnešní době je to sportovní lezení, je to jiné, neodsuzuje to, fajn, líbí se mi to, rád to sleduju, ale nejsem toho jako zastánce, je to prostě pro mě úplně jiný sport. Jo, protože já to vidím, já když se setkávám s těma lidma, jiné myšlení mají, je to prostě, nemají ten kontakt s tou přírodou, je to jiný člověk, je to pro mě. Jo. Byť to vypadá, že to je podobné, jako, ale jsou to jiná generace.
1: Takže radši třeba pořád na nějakou tu 6000.
2: Nemusí to být už teďka, i když jsem si ještě nějak před 2 lety, už jsem říkal, že už to dávno zabalím a nakonec právě jsme se spřátelili na té první antarktické akci s lékařem. A ještě dá se říct s technikem, s Jarečkem a s lékařem Honzou. A nějak jsme dali dohromady a udělali jsme si výšlap na Ararat. Tak jsme si vyšli.
1: Kolik má společně Ararat? 6?
2: Přes 5000 má něco. Je to takový v uvozovkách chodák, jako, ale nemůžete to podceňovat, opravdu je to náročné. A mile mě překvapil ten Jareček, který je 56. ročník, rozumíte? A tady tihle lidi, to byste neraději zhodil ze skály, protože já, když přijedu ve svých letech, tak každý vždycky, ty seš dobrý, ty seš to.
1: Přijde a ve pak... svých letech je vám 60.
2: No, v dnešní době hlozíte ještě v 60. je 61, že? Ale když potom tam potkáte člověka, který je o 9 let starší a taky to vyjde, tak on vás tak trošku zhodí z židle, že? Tak vždycky, ne, máme velice dobrý vztah a já to říkám jako ze srandy, jako tohle z toho, jo, ne, že bych vůbec žádná to. Je to, víte, tyhle z tí lidi vás ženou dál, řeknete si, jo, ještě není konec, ještě mám šanci, dívej se na něho, je o 9 let, jo, tak to jsou ti, kteří vás motivují stále žít.
1: Tak se mějte hezky a nespadněte.
2: Jo, děkuji moc, tak jo.
1: Dimitris Georgiadis, pokrývač Zvrkla pod Pradědem a předseda Vrbenských horolezců byl hostem Radio Dubna. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Do Francie odletěl český vrtulník na pomoc s hašením požáru v oblasti Bordeaux. Rusko udeřilo leteckými bombami na východoukrajinský Sloviansk a Záporoží. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy v Norsku nad Tromsø 1-0. Na dálnici D1 před Holubicemi popojíždějí kolony v obou směrech kvůli dvěma nehodám. A bude polojasno, místy oblačno, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Český vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat s hašením požáru na západě země, potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
3: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
2: Do Francie by měl český tým doletět odpoledne. Pomáhat s hašením bude od zítřka. Požár v oblasti Bordeaux se rychle šíří. Zničil už 5 000 hektarů území. Úřady evakuovaly už 23 000 lidí. Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk. Zasáhly hlavně bytové domy. Zraněných v Záporoží je nejméně 25. Oznámila to tamní vojenská zpráva.
4: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho 1 3měsíční nemluvně. Ve Sloviansku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská správa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Na česko-krumlovském otáčivém hledišti má dnes večer premiéru opera Malý princ. Dílo Oscarové skladatelky Rachel Portmanové uvede Jihočeské divadlo v české premiéře. Děj kopíruje slavnou Exupéryho literární předlohu, říká režisér inscenace Tomáš Ondřej Pilař.
5: Zajímavostí je to, že hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují 3 alternace chlapců mezi 9 a 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do druhého předkola Evropské ligy vítězstvím v norském Tromsø 1-0. Utkání rozhodl v závěru z jediné hradecké střely na branku střídající útočník Mick van Bieren při samostatném úniku z poloviny hřiště. Gólman Adam Zadražil chytil na začátku druhého poločasu pukutový kop soupeře. Ten přitom sám zavinil faulem, pokračuje Zadražil.
7: Tam byl balon ze strany, já jsem měl naskenováno, že jejich útočník tam vlastně zabíhá do kapsy a tak jsem chtěl klukům pomoct, protože by si myslím, ten balon hlavičkoval jakoby z prostředka brány, což už by pro mě byla těžká pozice. Tak jsem to zkusil sebrat ten centrál, byl jsem na pozdě, tak jsem mu trošku dal ťavku na spánek, byla z toho penalta, ale jsem rád, že jsem toho činil a povedl se mi tu penaltu chytit.
6: Odveta je na programu v Hradci Králové ve čtvrtek, stejně jako v Jablonci, který ve druhém kole konferenční ligy prohrál s chorvatským Varaždínem 2-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D1 v okolí Brna v obou směrech obtížně průjezdná. Před sjezdem na Slavkov řeší nehody v obou směrech. Od Vyškova v omezení na 214. kilometru blokuje jízdní pruh havarované osobní auto. Kolona už před Rousínovem z 217. na minimálně 20 minut. Od Brna se brzdí už těsně za nájezdem od Svitav na 203. kilometru a více než 20 minut se popojíždí ke kolizi na 208. Před Brnem směrem z Prahy trvá zdržení pro kamiony od 8. Ostrovačic pro osobní auta od Kývalky, těsně za sjezdem na výstaviště na kilometru 190,5, navíc stále v pravém pruhu překáží nepojízdné nákladní vozidlo, zřetelně označené šipkou silničářů. D8 z Ústí do Prahy projel náš zpravodaj, hlásí kolonu kamionů za sjezdem na Kralupy ze 7. kilometru.
9: Bohužel některý kamiony jedou i v levém pruhu, no, že blokují vlastně osobní automobily.
8: A velmi pomalu v obou pruzích se pak pokračuje i dál Cínoveckou až do opravované Kbelské. Silnice 35, hlavní průtah Liberce s Libercem směrem z Turnova do Chrastavy. Zdržení v koloně nabíráte od sjezdu na Jablonec. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě za Babylonem, řeší v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle i slabé přehánky. Později odpoledne a večer čekáme od západu ubývání oblačnosti a teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré páteční dopoledne, je 24. července, je tu poslední pracovní den tohoto týdne a taky poslední všednodenní dopolední radiožurnál. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobbingu. Její předseda totiž nebyl v registru, ale přesto několikrát jednal s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO. Zjištění našich reportérů probereme v úvodu dopoledního vysílání. Dobrý den a vítejte.
0: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Unie sociálních služeb čelí podle zjištění Radiožurnálu podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát s ním opakovaně jednal o financování sociálních služeb, ale nebyl donedávna nahlášen v povinném registru lobbystů. Prověřuje to Ministerstvo spravedlnosti, jak uvedl mluvčí Vladimír Řepka. Ve studiu to probereme teď v dopoledním Radiožurnálu s reportérkou našeho investigativního týmu Kristýnou Šopfovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolikrát byl Viktor Kubát u ministra Juchelky?
1: S ministrem práce nebo s jeho úředníky se zástupci Unie v čele s Kubátem sešli za poslední půl rok nejméně třikrát. Dokládají to příspěvky na sociálních sítích. V tu dobu ovšem nebyl nikdo z nich nahlášen v povinném registru lobování, což organizace, které jednají s představiteli státu o koncepčních nebo o legislativních změnách, ze zákona zkrátka musí být. Za porušením hrozí pokuta, pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
2: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb Ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
0: Víme, co přesně s ministrem projednávali?
1: Dostupnost sociálních služeb, jejich financování a v lednu to byla i novela zákona o sociálních službách. Na svém Facebooku o tom informoval sám ministr. Faktem ale je, že Kubát, kromě toho, že je předsedou Unie sociálních služeb, tak vede i spolek Dohled na dosah. A ten na tento rok dostal o 43 milionů víc než loni. Takový nárůst neměla žádná ze 118 podpořených organizací. Kubát se k tomu nevyjádřil, už dříve ale zneužití funkce odmítl.
3: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
1: Další vyjádření nám Kubát neposkytl, původně navrhnul osobní setkání, ale pak se odmlčel. Podle Martina Šimáka, který je také členem Unie, na zápis do registru prostě zapomněli. Od konce června už jsou v registru Kubát i Šimák zapsáni jako aktivní lobbysté. Ministerstvo práce na naše dotazy už několik týdnů nereaguje a nereagoval ani ministr Juchelka nebo jeho náměstek David Pospíšil. Ten byl ještě v červnu také ve vedení Unie sociálních služeb a zmíněných jednání se účastnil.
0: Píšeme o tom i na iRozhlas.cz. Reportérka našeho investigativního týmu Kristýna Šopfová v dopoledním Radiožurnálu. Kristýno, díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Dopolední radiožurnál v 10 hodin a 15 minut. Jaký je aktuální zájem o program Nová zelená úsporám? Z údajů Ministerstva životního prostředí vyplývá, že za první měsíc podalo žádost asi 900 lidí, což je asi o 3,5 tisíce méně než loni, kdy platila jiná pravidla podpory. Detailně to probereme ještě do 10:30.

0: Už měsíc můžou lidé v Česku zase žádat o dotace v programu Nová zelená úsporám, tedy na renovace domů a bytů za účelem snížení spotřeby energií. Podmínky pro čerpání se oproti předešlým letům změnily. Nově můžou přímou dotaci dostat jen zranitelné domácnosti, všichni ostatní dosáhnou pouze na bezúročnou půjčku. Jaký je zatím o podporu zájem, zjišťoval redaktor Dominik Hron. Dominiku, vítej.
1: Hezký den.
0: Kolik lidí už podalo žádost v programu Nová zelená úsporám?
1: Za první měsíc se na Ministerstvu životního prostředí sešlo celkem 914 žádostí. Zhruba 350 se týkalo programu NZU Light, ve kterém můžou zranitelné domácnosti získat tu přímou finanční podporu. Zbytek žádostí se pak týkal standardního programu Nová zelená úsporám, kde je ale po změnách nově možné pouze čerpat výhodný bezúročný úvěr, říká mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
2: Celková výše požadovaných úvěrů v přijatých žádostech dosahuje téměř 2 miliard korun. Zájem v nové etapě odpovídá očekávání.
1: Třeba bývalý ministr životního prostředí v minulé vládě Petr Hladík z KDU-ČSL dlouhodobě kritizuje novinku v podobě bezúročných úvěrů. Říká, že na ně nemusí dosáhnout třeba mladí lidé, kteří už mají hypotéku.
3: Bezúročné půjčky prostě někteří využijí, to určitě ano, ale omezil se značně ty možnosti pro lidi, prostě celá řada mladých a starších spolupčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
1: Podle Hladíka proto hrozí, že celkový zájem bude nižší než v předešlých letech. Už teď se to potvrzuje, když se podíváme na data za loňský rok, kdy lidé žádali ještě za starých podmínek, tak během prvního měsíce podali 4,5 tisíce žádostí, tedy o 3,5 tisíce víc než letos.
0: Je zatím větší zájem spíš o komplexní renovace anebo o ty dílčí?
1: Zatím spíš o ty komplexní. U domů je to zatím 76% ze všech žádostí, u bytu 62%. Menší část lidí pak žádá o dílčí úpravy. Veronika Krejčí za ministerstvo říká, o jaké konkrétně jde.
2: Také u dílčích renovací je nejčastěji podporovaným opatřením zateplení. Je ale důležité připomenout, že podporu je možné poskytnout pouze na renovace, které jsou v souladu s renovačním pasem.
1: Renovační pasy jsou další letošní novinka. Jde o dokument, ve kterém je celý dům nebo byt zmapovaný. Experti dají dohromady postup, jak ho co nejefektivněji zrekonstruovat. Je to nutnost při podání žádosti. Lidé se můžou obracet na síť expertů, kterou ministerstvo vytvořilo. Opět platí, že domácnostem s nižšími příjmy proplatí náklady na renovační pasy stát, ostatním pak přispěje od 3 do 5 tisíc korun. A na závěr dodám, že ministerstvo bude přijímat žádosti v Nové zelené úsporám až do konce října roku 2029, případně do vyčerpání financí.
0: Redaktor Dominik Hron v dopoledním radiožurnálu 8 minut před 11:30. Dominiku, díky za návštěvu.
1: Hezký den.
0: Radiožurnál, pátek 24. července.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Plzeňský kraj.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy s Janou Utendorfskou.
2: Do Francie odletěl český vrtulník na pomoc s hašením požáru v oblasti Bordeaux. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. V posádce jsou dva piloti, dva technici a tři hasiči. K nasazení budou připraveni zítra ráno. O pomoc požádala Francie v rámci aktivace mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince. Do 6 týdnů vlastník budovy společnost Cream musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. Vlastník budovy musí taky zajistit neustálé sledování stavby statikem. Výškovou budovu v bývalém baťovském areálu zničil požár, který začal 9. července. Hasiči ho likvidovali 15 dnů. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze o víkendu nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Omezení se týká hlavně vlaků na Plzeň a Klatovy a do Karlštejna a Berouna. Výluka

0: kariéry na světovém šampionátu, kdy skončila 69.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení od Ostrovačic a nehoda za Rohlenkou. Na D1 na trase z Prahy do Vyškova přetrvávají hned dvě komplikace. Nejprve tradiční, už nepřekvapující kolona kamionů od Ostrovačic a osobních aut od Kývalky s pomalejším popojížděním až do zúžení u D2. Poté za Brnem téměř 40-minutové zdržení z úrovně Slatiny z 202. kilometru. Velmi pomalu se jede k nehodě dvou osobních aut za Rohlenku na 208. Tam zůstává průjezdný pouze jeden pruh. D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem na 214. kilometru už následky nehody odklidily. To ostatně potvrzuje i naše zpravodajka.
3: Už je odstraněná, ta kolona už se pomalu rozjíždí a zdržení už tam bude čím dál tím menší.
2: Potíže naopak přetrvávají v Liberci na hlavním průtahu městem na silnici 35 z Turnova do Chrastavy. Kolona od sjezdu na Jablonec z 22. kilometru se sune přes 20 minut k nehodě za Babylonem. Stále se tam projíždí pouze levým pruhem. A dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně ucpávají kamiony, vlečou se od Rudné z 5. kilometru a pomaleji pokračují i dál okruhem za Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno ve východní polovině území, místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Je s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
4: Evropská komise pochválila stav českého soudnictví. Není ale spokojena s tuzemským řešením střetu zájmů a kritizuje taky vládní záměry změnit financování veřejnoprávních médií. A tak se v dnešních 20 minutách Radiožurnálu budeme zabývat výroční zprávou o stavu právního státu v členských zemích a rozebereme ji s vedoucí zastoupení Evropské komise Monikou Landmanovou. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Už jste si toho možná na čerpacích stanicích taky všimli. Ropa na světových trzích kvůli pokračujícímu konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem znovu zdražuje. Severomořská ropa Brent včera poprvé od května překročila hranici $100 za barel. Detaily teď přidá Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Ceny ropy na světových trzích se zvyšovaly už 5 dní. Třeba právě severomořský Brent včera zdražil o skoro 6%. Projevuje se to taky už na cenách pohonných hmot u českých čerpacích stanic. Podle společnosti CCS zdražil litr benzínu v uplynulém týdnu průměrně o 1 korunu a 80 haléřů. Řidiči ho aktuálně natankují za 42 korun a 4 haléře. Litr nafty teď vychází průměrně na 42 korun a 24 haléřů, to je nárůst oproti minulému týdnu o víc než 4 koruny. Ještě dodám, že od pondělí už neplatí státem stanovené stropy na cenu paliv ani snížená spotřební daň na naftu.
0: Krištof Jiřík, díky, a naším hostem je teď analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak vy vidíte teď ten vývoj na Blízkém východě? Jak zvyšuje ceny ropy a kvůli čemu se to děje?
2: Tou příčinou je aktuálně jednoznačně to, že příměří na tom Blízkém východě skončilo. Spojené státy už asi 12 dnů v řadě útočí na Írán a Hormuzský průliv aktuálně můžeme považovat víceméně za zavřený. Do toho se mluví opět o zablokování další klíčové úžiny, to je Bab el Mandab, která je extrémně důležitá pro obchod mezi Asií a Evropou. Dokonce už jemenští rebelové Husijové tam nyní útočí na saudské tankery. Takže celkově nám teď obrovsky roste napětí v dvou klíčových oblastech pro mezinárodní obchod s ropou a není se čemu divit, že ropa Brent opravdu výrazně zdražuje. Od začátku měsíce to už je dokonce asi $30 na barel.
0: Půjde znovu o to rychlé zdražení třeba řádově za 1 nebo 2 týdny?
2: Teď si opravdu netroufnu dělat nějaké dlouhodobé předpovědi, možná ani ty krátkodobé. Dokážu si představit, že ta situace na Blízkém východě může dál eskalovat. Ohrožené, jak jsem říkal, jsou dvě klíčové úžiny. A Spojené státy také hrozí útokem na íránský ostrov Chark. Ten je opravdu klíčový pro íránský export ropy. Stejně tak je ale možné, že obě strany brzy opět zasednou k jednacímu stolu a ropa výrazně spadne. Klíčové tak nyní určitě bude sledovat, kolik lodí proplouvá Hormuzským průlivem a jaká bude situace v průlivu Bab el Mandab. Tohle to opravdu rozhodne o tom, kam se ropa vydá, možná už v těch následujících dnech.
0: No a samozřejmě trápí aktuální ceny u čerpacích stanic, ty vzrostly hlavně kvůli zdražující ropě, jak už jsme řekli, ale měl na to jistě i vliv toho konce vládních regulací. Řekli jsme, že za 1 týden o 2 koruny zdražil benzín, u litru nafty to bylo o víc než 4 koruny, ale tam je samozřejmě ještě připočítaná ta původně odpouštěná spotřební daň nebo snížená. Kde vy vidíte ten problém, proč ceny rostou tak rychle? Je to kombinace obojího?
2: Určitě, já si myslím, že jste to řekl perfektně. Opravdu ten hlavní vliv vidím na Blízkém východě. Ropa, jak jsem říkal, tak zdražila od začátku měsíce asi o $30. Když se koukneme na velkoobchodní trh, tak nafta zdražila asi o 30%. Od začátku měsíce benzín asi o více než 20%. Takže zejména ten hlavní důvod je opravdu v té situaci na Blízkém východě. Samozřejmě i roli sehrálo to ukončení regulace, a to hlavně u nafty. Ta dokonce u nás v České republice v minulém týdnu zdražila nejvíce v Evropské unii. Je to právě kvůli tomu opětovnému zvýšení spotřební daně. To zvýšilo litr nafty asi o 2 koruny a 35 haléřů na litr.
0: No a pomohlo by podle vás tedy znovu obnovení cenových stropů ze strany ministerstva financí, a nebo je to tak, že i stát by musel přihlížet k aktuálním cenám a cenové stropy by byly de facto podobné, jako jsou teď ty ceny aktuální?
2: Pokud by ta regulace byla zavedena ve stejné podobě jako v dubnu, tak můžeme očekávat určitě výraznější pokles, hlavně u nafty. A opět by tam bylo asi to snížení spotřební daně, jak jsem říkal, je to přes 2 koruny za litr. Co se aktuálně týká marží čerpacích stanic, tak osobně mi nepřijde, že by čerpací stanice té situace nějak zneužívaly. Takže řekl bych, že marže čerpacích stanic jsou asi ve většině případů v pořádku. Tam asi by ta regulace státu moc nepomohla. Zároveň je také opravdu důležité dodat, že ta regulace cen pohonných hmot nezabrání nějakému případnému dalšímu růstu cen. Díky té metodice toho výpočtu se vývoj z toho velkoobchodního trhu totiž promítá do koncových cen pro řidiče prakticky i hned. Takže pokud nám benzín i nafta budou zdražovat na tom burzovním trhu, tak porostou ceny na čerpacích stanic, a to i přes regulaci.
0: Analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek, hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji vám za váš čas a odpovědi. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

Petr Berg v dopoledním radiožurnálu v 10.49. Výdejní boxy přepravních firem a e-shopů chce po vzoru dalších měst začít regulovat taky Brno. Kancelář městského architekta připravila nová pravidla jejich umisťování. Nejen do Brna se tak za chvíli vydáme ve vysílání dopoledního radiožurnálu, tak brzy na jih Moravy ještě před 11. Vítejte a dobré dopoledne.

0: Sophie Alice Baxter a Spiller 7 minut před 11 hodinou na Radiožurnálu. Výdejní boxy v trávě bez přístupové cesty. I taková je praxe některých provozovatelů v Brně, která se ovšem nelíbí magistrátu. Kancelář architekta města Brna proto připravila pravidla pro umisťování boxů přepravních firem nebo e-shopů. A reportér Šimon Franz o tom ví víc. Šimone, dobrý den.
1: Dobrý den. Nejpřísnější má být v širším centru města a na významných ulicích. Tam by podle návrhu architektů neměly boxy stát vůbec venku, ale uvnitř domů nebo na dvorech. Dál od centra jsou navržená pravidla benevolentnější. Návrh teď projednají politici a úředníci a dohodnou se, jakou formou regulaci zavedou. Chtějí to udělat tak, aby platila nejen pro městské pozemky, ale taky ty soukromé, protože právě na nich stojí většina boxů. Podle kanceláře architekta města Brna jich na začátku července ve městě bylo na 700, o 200 víc než loni. Za rok tedy v Brně rostly zhruba tempem jeden box za dva dny a další stále přibývají. Nejvíc jich provozuje zásilkovna. Zástupci firmy uvedli, že se rádi na pravidlech v Brně dohodnou tak, jako třeba dřív v Praze, a že mají vlastní manuál, jak by měly boxy vypadat a taky zapadat do okolní zástavby.
0: Z Brna Šimon Franz, díky. No a nová pravidla pro umisťování boxů platí už od loňského roku v některých jihočeských městech, třeba v Českých Budějovicích nebo Táboře. Jaké jsou tam zkušenosti, zjišťovala reportérka Eva Marvanová. Taky zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den. V Českých Budějovicích se situace od té doby částečně zlepšila a většina společností se s městem snaží na instalaci boxů předem domluvit. Podle náměstka primátorky Michala Šepka z hnutí Naše Česko, ale stále není ideální, protože nová pravidla platí pouze na městských pozemcích. No a podobně jsou na tom i ve zmíněném Táboře, kde některé společnosti alespoň začaly své boxy stylizovat v duchu nastavených pravidel. Jak mi potvrdila městská architektka Kateřina Čechová, některé doručovací firmy se na umístění boxů do veřejného prostoru předem dotazují a snaží se vyjít vstříc požadavkům táborského vedení. Zástupci obou měst ale hlavně čekají na podobu nového stavebního zákona, který by mohl umisťování boxů regulovat. A v posledním návrhu novely, která teď jde ze sněmovny k projednání do Senátu, je ale regulace vyškrtnutá.
0: Říká živě z jižních Čech naše reportérka Eva Marvanová. Evo, děkujeme. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: No a pokračujeme dál. Za pět minut už to budou taky další aktuální čerstvé zprávy pátečního dopoledního Radiožurnálu. Do té doby kapela Aerosmith.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál, 11 hodin. Jana Utendorská má zprávy.
2: Pražský magistrát prověří bydlení zadrženého úředníka Krejči, má v nájmu městský byt, přitom ale bydlí ve vile. Ode dneška platí nová americká cla, Spojené státy je zdůvodňují bojem proti nucené práci. Fotbalisté Jablonce na úvod sezóny prohráli, ve druhém předkole konferenční ligy podlehli v Chorvatsku Varaždínu 2-3. Kolonu čekejte na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy od sjezdu na Kralupy k nehodě na 7. kilometru. A bude oblačno až polojasno, na východě místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Radiožurnálu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát teď prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu, říká mluvčí úřadu Vít Hofman.
3: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
2: Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 tisíc korun. Podle zjištění Radiožurnálu v bytě žije Krejčův otec. Krejča na dotazy nereagoval. Jeho otec potvrdil, že úředník v bytě nebydlí. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. Spojené státy mění zdůvodnění své celní politiky. Od půlnoci zavedly nová cla na dovoz ze 60 zemí. Washington je poprvé vysvětluje jako boj proti nucené práci, nikoli jako ochranu domácího trhu. Cla mají 2 sazby, 10 a 12,5%. Podle amerického obchodního zmocněnce Jamesa Greera to závisí právě na tom, jak země zákaz nucené práce vymáhají.
4: Greer prohlásil, že Amerika má zákaz dovozu zboží z nucené práce téměř 100 let a přísně ho vymáhá. Podle jeho slov je na čase, aby to samé dělali i její obchodní partneři. Země, které zákaz nucených prací vymáhají, dostanou mírnější sazbu. Tu má například Evropská unie, Kanada nebo Mexiko. Naopak více na clech zaplatí koncoví spotřebitelé v Japonsku či Jižní Koreji. Nová cla pokrývají 99% amerického dovozu a nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Dovozci už ale avizují žaloby. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Soud osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině. A za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Šéfovi spolku Ivanu Kratochvílovi soud zakázal na 5 let činnost. Dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní dva obžalované soud prostil obžaloby. Rozsudek zatím není pravomocný. Česko přibývá nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc.
5: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
6: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
5: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
7: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
5: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Fotbalistům Jablonce se vstup do nové sezony nevydařil. V úvodním utkání druhého předkola konferenční ligy prohráli na hřišti Varaždínu 2-3. Před zápasem asi půl hodiny hustě pršelo, ale na kvalitu trávníku to nemělo vliv, říká srbský kapitán Jablonce Nemanja Tekijašky.
9: To, že jste bylo výborný, jenom jsme se museli trošku zvyknout na ty balony, které jsou taky dost jiný než naši, co hrajeme ligu. Jsou teži, podle mě, ty balony taky trošku kloužu, když se chce zpracovat balon.
8: Domácí odveta proti Varaždínu čeká Jablonec příští týden ve čtvrtek. Ve stejný den bude hrát druhý zápas předkola Evropské ligy Hradec Králové, který včera na hřišti norského Tromsø zvítězil 1-0.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dálnice D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Před kolonou za sjezdem na Kralupy na 7. kilometru hlásíte novou potíž.
12: Odlené vody na D8, kde začíná ta kolona, kterou jste hlásili, je úplně čerstvá nehoda, nákladní automobil a dva osobní. Jede se jedním pruhem, začíná se tvořit další kolona.
11: My doplníme, že na místo už dorazili hasiči, blokovaný je stoupací a pravý pruh, opatrně se projíždí pouze levým. A do kolony se dojíždí už kousek před exitem 9 Kralupy, zdržení zatím 20-minutové. Za nehodou dál k Praze se sune spíše nesouvislá fronta kamionů od Klíčan, následně i Cínoveckou až do omezení ve Kbelské. Připomeneme, že včera odpoledne se Kbelskou začalo v obou směrech jezdit už opraveným pásem na Letňany. Silničáři se pustili do rekonstrukce pásu na Hloubětín. Se zdržením stále počítejte i v Novopatské od Černého mostu. Brzdí se těsně za sjezdem z okruhu. D1 z Brna do Ostravy, kolona před nehodou u Rohlenky na 208. kilometru se protahuje. Zastavíte před sjezdem na Slatinu na 200. kilometru a ztratíte v ní téměř 50 minut. A D1 Praha Brno a hustý provoz před Šmejkalkou brzdí se v obou pruzích za sjezdem na Benešov na 21. a 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ve východní polovině území místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní. Teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál a teď také, co se děje se světem, ptá se Jan Pokorný.
13: Dobrý den, aktuální situace na mnoha místech světa má vliv na ekonomiku. Ceny ropy ani zdaleka neklesají. Jemenští Hutijové zahájili námořní blokádu Saudské Arábie, což oznámili 20. července v televizním projevu vojenského zástupce skupiny. Ten říkal, námořní embargo proti zločineckému nepříteli Saudské Arábie, založené na principu oko za oko, vstupuje v platnost hned po zveřejnění tohoto prohlášení. Co to znamená? I to probereme s expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní témata z Univerzity Karlovy Vlastislavem Břízou. Dobrý den.
14: Dobrý den i vám.
10: Co se děje se světem?
13: Jemenští Hutijové už napadají saudské tankery, cena ropy se zase přehoupla, tuším, že je pořád přes $100 za barel. Čeho chtějí dosáhnout?
14: No tak oni chtějí dosáhnout toho, že naváží na politiku ekonomického šoku iránské teokratické diktatury. Ostatně tam odsud vzešel i ten apel, ta výzva, aby oni, Hutijové, začali blokovat i tu druhou zásadní tepnu pro světovou ekonomiku. To je právě ten průliv Báb al-Mandab, což ostatně zajímavost možná pro posluchače znamená v češtině brána slz, brána utrpení. Ono historicky ten význam byl z jiného důvodu, totiž ony vody jsou mělké, zrádné, často tam fouká a docházelo tam k řadě nehodám. Proto ten název historicky po stovky let brána slz. Dnes vidíme, že ten význam bohužel funguje i do dnešní doby, ovšem z jiného úhlu pohledu, a ukazuje se, že již dokázali zasáhnout, tuším, dva saudsko-arabské tankery.
13: Je to tedy vedle Hormuzu další průliv, který má vliv na dopravu zboží?
14: Je důležitý, přes tento průliv prochází zhruba 10 až 12% celosvětového obchodu. Takže vidíte, že to číslo je velké. Pojďme jenom ozřejmit, on pokračuje dál do Rudého moře a potom Suezským průplavem, uměle vybudovaným až do moře Středozemního. Je proto klíčový pro Evropu, protože to je dopravní tepna, odkud proudí zboží z Asie do Evropy, tak aby nemuselo obeplouvat Afriku kolem misu Dobré naděje, což znamená více náklady samozřejmě za pohonné hmoty plus 10 až 15 dní navíc, než tu Afriku obeplujete. Na druhou stranu, poslední dva roky se některé rejderské společnosti již tomuto průlivu vyhýbaly, protože to nebylo poprvé, co by Hutijové zautočili. Ve chvíli, kdy začal onen masakr proti Izraeli v roce 2023 vpádem Hamásu, tak Hutijové začali nejenom ostřelovat Izrael, ale právě i lodě, které proplouvaly Hormuzem. Na to reagovala Evropská unie, zřídila speciální misi, která má patrolovat v Rudém moři a snažit se ochránit lodě, které proplouvají. Nicméně vidíme, že někdy zásahy evropských misí nejsou tak efektivní, takže v tuto chvíli opět se dostáváme do situace, kdy vlastně Hutijové, oni nemají úplné kapacity, aby ten průliv zablokovali, protože nedisponují takovým námořnictvem, které by to umožnilo. Nicméně mají rakety, mají drony, mají rychlé čluny, všechno od iránských revolučních gard. Ostatně i balistické rakety jsou přímo řízeny důstojníky iránských revolučních gard, takže oni jsou přímo na místě a de facto, byť to tak nevypadá, de jure, ale de facto podléhají iránským revolučním gardám. A když zasáhnou několik tankerů, několik obchodních lodí, tak ta panika na světovém trhu je taková, že vám stačí k tomu, aby opět ropa vystoupala do výšin, které jsme viděli v letošního roku.
13: Kdo to vlastně jsou Hutijové?
14: Hutijové jsou, je to skupina uvnitř Jemenu, jsou to jemenští povstalci, kteří de facto spoluvedou občanskou válku v Jemenu již po několik let. Ostře proti ním právě vystupuje například Saúdská Arábie, která se snaží s nimi i efektivně bojovat. Na druhou stranu jsou podporováni právě Iránem, iránskou teokratickou diktaturou, právě ta šiitská odnož a jsou jimi i vyzbrojovány. Takže to jsou povstalci, je to vlastně teroristická organizace. Kdybych měl zmínit ty nejvýznamnější teroristické povstalecké organizace v regionu, tak je to Hizballáh v Libanonu, Hamas v pásmu Gazy a jsou to Hutijové v Jemenu.
13: A sledujeme tedy něco, čemu bychom mohli říct rozšíření iránské války?
14: Svým způsobem ano, ale není to tak, že by se tam měla otevřít nějaká nová fronta. Opravdu, je to ta teorie ekonomického šoku, snaha o to zablokovat i tento druhý průliv. A nesmírně citlivé, je to nejenom pro Evropu, jak jsme zmínili, protože přes 10 až 12% světového obchodu právě potom pluje do Evropy, ale i pro Saúdskou Arábii. Protože Saúdská Arábie jako dvorní nepřítel Iránu, a to tak nevypadá, ale oni si vymezují pozice již po dekády, tak tím, že došlo k zablokování Hormuzského průlivu, tak přišla o částečné kapacity, nicméně ne všechny, protože Saúdská Arábie se na to připravovala roky a vybudovala si vlastní ropovod, který právě vede do Rudého moře, tak, aby obešla případnou blokádu Hormuzského průlivu. Ten ropovod nemá úplně kapacitu 100% těžby saúdsko-arabské ropy, ale kolem 60% je schopen odbavit, takže to není malé číslo. Tam se naložila na tankery a právě tímto průlivem mezi Rudým mořem a Adenským zálivem Báb al-Mandáb proplula na světové oceány. Drtivá většina saúdsko-arabské ropy končí v Ázii, proto ten průliv tak potřebuje. Dnes jsme v situaci, když jsou oba průlivy zablokovány, nebo je to těžké, tak Saúdská Arábie je velmi limitována a má jediné řešení, jet na sever přes Suezský průplav, nicméně velké tankery díky tomu, že mají velký ponor, tak neproplují Suezským průplavem, takže má řešení buď menší tankery, anebo ty velké tankery doplují k Egyptu, tam existuje speciální ropovod, do kterého musí přečerpat ty velké tankery ropu, tím se odlehčí, mají menší ponor, proplují Suezským průplavem, na konci ústí ten ropovod a přečerpají tu ropu zpátky. Je to extrémně drahé, finančně náročné tedy, ale zároveň časově náročné, protože když vezete ropu do Asie, tak najednou musíte nejenom proplouvat Suezským průplavem, přečerpávat ropu, což je zdržení, ale obeplouváte opět celý svět, mis Dobré naděje. Takže je to prodloužení v tomto případě o více než 3 týdny a tím pádem velké prodražení.
13: A proč se Saúdská Arábie zdráhá diplomaticky uznat Izrael, což po ní chce třeba i americký prezident Trump?
14: Ano, máte pravdu, Saúdská Arábie nebyla součástí o něch abrahamovských dohod, kde například Spojené arabské emiráty nebo Maroko bylo. Mimochodem se zapomíná, že tyto státy jako Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Maroko získalo nemalé benefity z toho, že přistoupilo k abrahamovským dohodám a uznalo nebo normalizovali vztahy s Izraelem. Maroko například, Spojené státy uznali svrchovanost nad západní částí Sahary pro Maroko. Pro Bahrajn je to téma zřejmé, protože jsou závislé na vojenské pomoci Spojených států. Je to malý stát, stejně tak kooperují se Saúdskou Arábií. No a Saúdská Arábie, víte, není to tak, jako v jiném případě, například mezi Íránem a Izraelem, že by tam byla nevraživost. Hmm. Tak to není. To jsou spíše politické neshody. Saúdská Arábie se nominovala, ale ono to má logiku vzhledem k velikosti i geografickému umístění do jakéhosi vůdce arabského i části muslimského světa. A tím pádem vlastně ona nemluví jenom sama za sebe, ale i za ostatní. Proto je pozornější a nechce úplně za každou cenu vztahy s Izraelem normalizovat právě z politických, nikoli nevraživostních důvodů. Tím neurologickým bodem je palestinská otázka. To je přesně to, ten panarabismus, kdy Saúdská Arábie deklaruje soucítění s Palestinou a říká, že abrahamovské dohody nebo dohodu o normalizaci vztahu s Izraelem podepíše pouze v případě, že bude nezávislá Palestina. Již tuším od roku 2002 vznikla takzvaná arabská mírová iniciativa, kterou vede Saúdská Arábie, a ta toto říká. Neuznáme Izrael, nenormalizujeme vztahy s Izraelem, dokud nebude samostatná Palestina. Dokud se Izrael nestáhne z území, které získal od roku 67, stejně tak statut Jeruzaléma. To všechno hraje důležitou roli. Dalším důvodem, nezapomínejme, že Saúdská Arábie je jakýmsi správcem dvou nejsvětějších míst islámu, Mekka, Medina. To všechno sebou vlastně nese tu odpovědnost, kdy oni říkají, my nehovoříme jenom za sebe, my musíme mít konsenzus napříč arabským a muslimským světem, teprve potom uznáme Izrael. Ale faktický vůdce Saúdské Arábie je pragmatický, no a i v tuto chvíli postoupil a jedná o výhodách, které by mohla mít právě například to spojenectví se Spojenými státy.
13: Spojenectví v čem?
14: V vojenské oblasti, v nových moderních vojenských technologiích. On by rád získal podobnou smlouvu, respektive podobné bezpečnostní garance, jako je uvnitř NATO. Až takto velkou, když bude napadena Saúdská Arábie, tak Spojené státy budou mít povinnost zaútočit na ten stát, který napadl. A potom je to třetí téma, přesně, to je jaderná dohoda. Saúdská Arábie by ráda vstoupila do klubu mírového využití jaderné energie.
13: Což je zase trnem fuku Izraeli.
14: Přesně tak, protože záleží na typu, záleží na formě. Když to bude jako v případě Spojených arabských emirátů, to byl ostatně i ten benefit v případě abrahamovských dohod u Spojených arabských emirátů, spolupráce v jaderné oblasti pro využití mírových jaderných programů, tak ale nemá tu možnost obohacovat uran. Což ale se spekuluje, že by Saúdská Arábie tuto možnost mohla získat. Což potom máte vlastně relativně za určité konstelace relativní možnost přejít i k vojenskému programu.
13: Říká Vlastislav Bříza.
10: Co se děje se světem?
13: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy, bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy, který se intenzivně zabývá také tématem jaderných zbraní, jaderného téměř všeho. Zítra je 25. července a to je 80. výročí od prvního amerického jaderného pokusu pod vodou.
14: Máte pravdu, já jsem vás chtěl nachytat, protože jsem čekal, že řeknete prvního jaderného pokusu od svržení jaderných bomb Hirošimě a Nagasaki.
13: Ne, to bylo dřív.
14: Máte pravdu, je to významné. Je to významné proto, já bych to zasadil do kontextu, ta operace se jmenovala operace Crossroads. Měla to být série tří jaderných testů na atolu Bikini. A teď už možná posluchači začínají napínat ucho, protože to Bikini znají. Já to dám do kontextu, je to opravdu zajímavost. Ten první pokus proběhl právě 1. července 1946 a byl to teprve čtvrtý jaderný výbuch. Potom testu Trinity, kdy byla vůbec jaderná zbraň odzkoušena v Nevadě, následoval Hirošima, Nagasaki. A ten čtvrtý pokus byl 1. července u atolu Bikini. Byla to operace Able. Byl to vzdušný výbuch. Nicméně byl to vlastně první výbuch, který byl sledován světovými kamerami. Předtím samozřejmě Hirošima, Nagasaki, i to utajená Nevada, nebylo možné. Takže proto způsobil takový rozruch. A 3 nebo 4 dny na to francouzský návrhář pojmenoval...
13: Réard.
14: Děkuji. Pojmenoval dvojdílné plavky názvem Bikini, protože to byla stejně velká bomba ve světě módy dát dámám na pláž dvoudílné plavky, ne jednodílné, jako ten jaderný výbuch 1. července na atolu Bikini. Proto ten název Bikini, že diváci spíše znají jako plavky, nikoli atol, ale ten původ je v tom atolu. A vy se ptáte na tu druhou fázi, to byla operace Baker. Ta opravdu nastala 25.7., byl to první podvodní výbuch. A jeho význam spočívá v tom, že neurčil velikost ničivé síly. Ano, ta tsunami, která se vzedmula, byla velká. Měla být odzkoušená na svazu, tuším, 95 velkých lodí hladinových. Mimo jiné tam byla, vidíte to symbolika, mimo jiné tam Američané dovlekli vlajkovou loď japonského admirála Yamamoto, která byla hlavní bitevní, byla to bitevní loď a vlajková loď při útoku na Pearl Harbor. Takže i tato symbolika. Německý těžký křižník Prince Eugen byl rovněž na místě. Nebylo ale potopeno tolik lodí, tuším do 10, kolem 8 lodí, ale to zjištění bylo fatální proto, protože nastala obrovská kontaminace. Těch lodí i toho atolu, lidé, kteří byli vysídleni, do 200 lidí to bylo, měli být navráceni, po desetiletí nemohli být. A ony lodě byly tak kontaminovány, že nebylo možné provést třetí test, který měl nastat ještě poté. To bylo to největší překvapení, zděšení, ale zároveň poznatek, že největší význam jaderné zbraně není v té ničivé síle, ale v té kontaminaci. To se potom projevilo i ve změně strategických vojenských doktrín.
13: Když se ohlédneme za událostmi uplynulého týdne a zastavíme se na Ukrajině, tak novým náčelníkem tamního generálního štábu bude generálmajor Ihor Skibiuk, což oznámil prezident Zelenský. Předtím informoval o výměně hlavního velitele armády, kde Michailo Drapaty nahrazuje Oleksandra Syrského. Minule jsme mluvili o výměně na postu ministra obrany. Co se to tam děje?
14: Je vidět, že prezident Zelenský si nechá říct. Je vidět, že naslouchá, když je to potřeba. My jsme zmínili minule, že když bylo potřeba, aby byl neústupný, byl, ale například v oné korupční komisi, v korupčních orgánech ustoupil tlaku veřejnosti, stejně tak ustoupil teď tlaku veřejnosti, nicméně neúplně. On neinstaloval zpátky, respektive nenechal v pozici ministra obrany Fedorova, ale na nátlak, respektive na, já si myslím, že to byla i racionální diskuse, dokázal ustoupit a odvolal vrchního velitele armády syrského. Já se u něj jenom krátce zastavím, protože když nastupoval do té funkce, tak byl nesmírně kritizován. On je to jakýsi otloukánek ukrajinské armády a mě to vadí. Vzpomeňte, když vystřídal Zalužného, tak všichni divinizovali, glorifikovali, oceňovali Zalužného, klobouk dolů, nic proti němu. A kritizovali syrského, že je to jen řezník od Bachmutu a tak dále. Teď jsme v stejné situaci, odstupuje Syrský, to byl ten řezník od Bachmutu, a nastupuje nový, progresivní, moderní vrchní velitel Drapaty, 43-letý muž, který všechny ostruhy získal ve válce proti Rusku, nikoli od roku 2022, ale od roku 2014, již on se podílel na osvobození Mariupolu. I on má ostruhy, on má uznání a je to muž na správném místě. Ale generál Syrský, pozor, víte, pro něj, já bych řekl, že on je skvělý operační velitel pro nejtěžší fáze války. On dokázal uhájit Kyjev, on dokázal následně i osvobodit Chersonskou oblast a co hlavní, když někdo říká, že on postupuje obrovské oběti a není schopen vést moderní válku, podívejte se na Charkovskou protiofenzivu. On byl vrchním velitelem a během manévrové války za minimálních ztrát dokázal dobít velkou část Charkovské oblasti zpět. Takže to není tak, že by to byl špatný velitel, vůbec ne. On je i důstojnickým štábem uznáván, ale říkám, on je skvělý pro ty nejtěžší fáze bojů a vstoupí do dějin jako obránce Kyjeva, vstoupí do dějin jako osvoboditel Charkovské oblasti a Chersonské. Ale ta doba se mění a je potřeba uznat, že ty nejtěžší fáze té obrany skončila a teď jsme v situaci, kdy Drapaty je jakýmsi etalonem pro dlouhodobou válku s inovacemi a propojení armády s obranným průmyslem. Tam si myslím, že to bude fungovat. Takže to je ten důvod a je dobře, podle mého názoru, že Volodymyr Zelenský i v této oblasti ustoupil.
13: Tady připomeňme, že v době války podle ústavy Ukrajina nemůže pořádat volby, prezidentské také ne. Máme nějaká data, podle kterých bychom mohli soudit, jaká je vlastně dnes pozice Volodymyra Zelenského na Ukrajině?
14: Určitá data samozřejmě jsou, ono se to ale mění v čase. Vzpomeňme, že například loni v zimě, na přelomu let 24-25, ta popularita nebyla tak velká. A změnilo se to, přesně, mělo to i souvislost předtím s odvoláním generála Zalužného, kdy obyvatelé podporovali generála Zalužného, spekulovalo se o tom, že on by mohl vystřídat Volodymyra Zelenského někdy v budoucnu ve funkci. Následně proběhla ona dnes již mýtická schůzka mezi Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem 28. února 25, která paradoxně Zelenskému zase nejenom autoritu, ale podporu na Ukrajině zvedla, protože on byl ten, který držel ten prapor Ukrajiny proti všemocnému Donaldu Trumpovi. Takže ono se to vyvíjí, teď opět to vypadá, že by bývalý ministr obrany dnes Fedorov mohl ohrozit postavení Volodymyra Zelenského, ale já si nemyslím. Za prvé, za války se nepřepřahá, není to možné a ve finále, kdyby došlo do lámání chleba, tak si myslím, že by ten Zelenský byl podpořen. Něco jiného bude, až ta válka skončí. Já vůbec nevylučuji, dokonce si myslím, že ta pravděpodobnost není malá. Osud Winstona Churchilla. Špičkový velitel za války, ale paradoxně prohrál hned první volby po válce, aby se potom následně v těch následujících vrátil. Vůbec něco takového není vyloučeno ani v případě Volodymyra Zelenského. I ten dělá chyby, ale nesmíme na to nahlížet moc kriticky. Podívejte se, kolik on denně musí udělat rozhodnutí, pod jakým tlakem je. Vede válku. Podle mého názoru na to, kolik těch rozhodnutí udělal, těch chyb není tolik.
13: A propos, za pár dnů se pravděpodobně setká znovu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, protože dostal pozvánku na pohřeb zesnulého republikánského senátora, který byl výrazným podporovatelem Ukrajiny. Má si Zelenský s Trumpem ještě pořád co říct?
14: Určitě si mají co říct. Ten vztah vychází určitou genezí a já si myslím, že pozitivní, protože už je to trend. Podívejte se na poslední setkání Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Teď nemyslím jenom to jedno, ale poslední 3-4. Tam bylo vidět, že Donald Trump je fascinován úspěchem Ukrajiny v obraně a zároveň schopností zasahovat dálkové údery vůči Ruské federaci. To je ten rozdíl proti administrativě prezidenta Bidena. My říkáme, a zcela oprávněně, že administrativa prezidenta Bidena podporovala Ukrajinu. Nicméně, když došlo na lámání chleba, tak pro ní bylo černou noční můrou, že by třeba Ukrajinci mohli mít dálkové údery proti Moskvě nebo Petrohradu. Koukněte na tu nevyspytatelnost a fascinaci Donalda Trumpa. Tam je to naopak, on je tím fascinován. A naopak ho to přesvědčuje o tom, že je potřeba té Ukrajině v tomto pomoct, možnost vyrábění antiraket těch interceptorů do systému Patriot. To všechno je obrovský posun. A já věřím, že ta trajektorie již je pozitivní a že stejně tak bude vypadat i příští zkuska.
13: O tom svědčí vlastně i ty poslední útoky ukrajinských dronů až hluboko na území Ruské federace.
14: Přesně tak a právě díky vlastní schopnosti. To nebyla pomoc Američanů nebo Západoevropanů. Hmm. Ano, určité díly, technologie, zpravodajské informace, nemůžeme to podcenit. Ale ta inovace vychází zevnitř ukrajinského obranného průmyslu.
13: To je radiožurnál Vlastislav Bříza, rozhovor, co se děje se světem. Myslím, že se budeme scházet minimálně ještě pár měsíců, ne-li let. A děkuji, že si i v létě nacházíte čas na to přijet sem do studia radiožurnálu a analyzovat poslední vývoj v těch místech, kde ten konflikt probíhá a nebo kde konflikt hrozí. Vlastislav Bříza, expert na obranu a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově. Děkuji za váš čas a mějte se krásně.
14: Já díky, krásný víkend všem posluchačům.
13: Od mikrofonu dopoledního radiožurnálu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Za 3 minuty bude 12:30, to uslyšíte další aktuální zprávy z domova, ze světa, ze silnic a také informace o počasí. A pak se vrátí k moderátorskému mikrofonu hned po 11:30 Jiří Chum.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Radiožurnál to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Německá automobilka Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5%, přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitela Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. A prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Sport. Cyklisty na Tour

0: koupacím pruhu. Až téměř ke zdibům se pak jede v celku plynule, poté brzdí kamiony a v pravém pruhu se sunou Cínoveckou až do opravované Kbelské. D5 z Plzně do Prahy a dlouhá fronta kamionů za Loděnicí z 9. kilometru v levém pruhu se zpomaluje před Rudnou okolo 7. D1 z Prahy do Brna a kolona v obou pruzích od Kývalky ze stého 82. kilometru až do zúžení u D2 a hodně pomalu se jede i dál za Brnem k Vyškovu. Brzdí se na úrovni slatiny na 202. a k místu dřívější nehody na 208. kilometr se jede zhruba půl hodiny. A přímo v Brně větší potíže na silnici 50, tedy v Ostravské. Kousek před sjezdem na D1 je po nehodě dvou osobních aut podle policie neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno ve východní polovině území, místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní. Teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Pátek 24. července, teď jsou přesně 4 minuty po půl 12. Dobrý den.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Cla a zase cla. Spojené státy zavedly od dneška cla nová. Obchodní zmocněnec oznámil cla ve výši 10 až 12,5% na dovoz ze 60 zemí. Nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Jako oficiální důvod uvádí Trumpova administrativa nedostatečné vymáhání zákazu nucené práce. Poprvé v této obchodní válce mají cla neomezenou platnost. Jak se dotknou Česka? To už se dozvíme od naší americké zpravodajky Jany Ciglerové, toho času v Praze. Jano, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak co přesně od dneška platí? Kdo dostal 10 a kdo dostal 12,5%?
1: Američané od dneška rozdělují svět na dvě skupiny. Na země s 10% cly a na země s 12,5% cly. Tím, co je rozděluje, je jejich vztah k nucené práci. Ty země s nižší sazbou, tam patříme i my v rámci Evropské unie, mají podle Spojených států sice nucenou práci zakázanou zákonem, ale ten zákon nepříliš dodržují, tak jak by se Američané představovali. Naopak ty země s tou vyšší sazbou, tak ty žádný zákaz nemají. Do té první patříme my v rámci té Evropské unie, ale také třeba Kanada, Británie, Mexiko, Indie. Do té druhé, a to už je trochu pikantnější, tam třeba spadá Japonsko nebo Jižní Korea, Austrálie, Norsko, tedy spojenci Ameriky, a vedle nich je Čína a Rusko a podobné země.
0: Víme, že Česko mělo v rámci EU zatím nebo dosud sazbu 15%, tak znamená to, že si teď vůči Americe polepšíme?
1: Bohužel spíš ne, protože těch 15%, to je dohoda mezi Bruselem a Washingtonem z loňska a to je takový strop. Ta zahrnuje vlastně všechna americká cla dohromady a to nové 10% clo, to je jenom jedna z těchhle složek. Takže pro českého vývozce, ať dováží auta, kola, sklo, stroje, je to vlastně jedno. To, co se mění, je právní základ, ale ne ta konečná cena. Jediné, co nás na to může trochu uklidnit, je to jakoby pro nás dobrá zpráva, ale trochu to připomíná to rčení o té sousedově koze, protože můžeme si říct, že ti konkurenti z Japonska nebo z Koreje vlastně na tom budou ještě hůř než my.
0: Zastavme se ještě u té nucené práce, což je tedy oficiální zdůvodnění Bílého domu. Americký obchodní úřad prý vyšetřoval 60 zemí, no a všechny shledal vinnými. Co ten úřad konkrétně zjišťoval?
1: Podle jeho slov, podle Jamese Greera, toho obchodního zmocněnce, tak v březnu zahájili vyšetřování 60 zemí a zjišťovali, která z těch zemí dodržuje ten zákaz dovozu zboží vyrobeného nucenou prací a která ho vymáhá a jak. A Amerika sama takový zákaz má zhruba 100 let. No a v červnu přišel výsledek tohoto vyšetřování a zjistili, že všech 60 zkoumaných ekonomik neobstálo. A právě tohle 100% skóre, Jiří, vyvolává otázky, protože když vyšetřujete 60 zemí, všech 60 skládáte vinnými a výsledné clo shodou okolností pokrývá 99% vašeho dovozu, tak se nabízí, že jestli ten verdikt náhodou nebyl napsaný dřív než to vyšetřování. Ale zmocněnec Greer to vysvětluje jinak. On říká, že Američané učinili apely, ty nezabrali a proto nastupují sankce a uvidí se, jak se ty země budou v tomto ohledu počínat dál.
0: Budeme to sledovat. Americká zpravodajka Jana Ciglerová v dopoledním radiožurnálu. Jano, díky za to. Hezké dopoledne a pěkný víkend.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D8 za Kralupy a na D1 u Rohlenky. D8 z Ústí do Prahy a narůstající zdržení kvůli nehodě za Kralupy na 7. kilometru. Projíždí se stále pouze levým pruhem. Blokovaný je jak pravý, tak stoupací. Kolona popojíždí už bezmála půl hodiny z 11. kilometru. A D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov také značně ucpaná. Nesouvislá kolona už téměř od sjezdu na Bratislavu se sune hodně přes 40 minut a to k nehodě za Rohlenku na kilometr 208. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Maso, uzeniny, mléčné výrobky nebo třeba sezónní zelenina a ovoce. Možná i vy v létě nakupujete na farmářských trzích. Pro prodej na trzích platí ale přísná hygienická pravidla a trhovci taky musí mít doklady o původu potravin. Na to všechno dohlíží státní veterinární správa. No a dnes jsou kontroloři třeba na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, nově otevřeném, a je s nimi i náš reportér Richard Webs. Richarde, dobrý den.
1: Hezký den, tady na náměstí Jiřího z Poděbrad je několik stánků, které jsou postavené vedle sebe na okraji náměstí. Pracovnice veterinární správy dnes kontrolovala dva prodejce masných a mléčných výrobků. Při kontrole měla na sobě jednorázový bílý plášť, gumové rukavice a síťku na vlasy a měřila například teplotu nabízených produktů nebo se dívala na potřebné dokumenty. Oba trhovci dodrželi všechna pravidla a kontroly, tak podle zástupců státní veterinární správy dnes dopadly dobře. Na farmářské trhy se veterinární správa zaměřuje pravidelně. Například v loni takto udělala 380 kontrol. Z toho odhalila 191 závad. V roce 2024 pak farmářské trhy zkontrolovala více než 370krát.
0: No a v čem prodejci potravin na farmářských trzích chybují nejčastěji?
1: Veterinární správa za první pololetí letošního roku udělala na farmářských trzích 165 kontrol a z toho zjistila 16% závad. Nejčastěji prodejci špatně označili potraviny, pak také třeba nedodržovali předepsané teploty nebo nedokázali doložit původ zboží. Za podobné prohřešky můžou kontroloři uložit pokutu. Letos to zatím celkem bylo asi 70 tisíc. Například v loni za celý rok vybrali necelý milion. V případě vážného porušení předpisů může veterinární správa dokonce prodejci zakázat další činnost.
0: Jak by tedy prodej potravin na farmářských trzích měl správně vypadat?
1: Aby se prodejci vyhnuli případné pokutě nebo aby například nezpůsobili svým zákazníkům nějaké zdravotní potíže, vydala dříve státní veterinární správa takzvané desatero. Jsou v něm všechna důležitá pravidla, která by farmáři na trzích měli dodržovat. Například nesmí prodávat prošlé potraviny, musí dodržovat pravidla osobní hygieny, nesmí prodávat maso z domácí porážky a v desateru jsou také konkrétně vypsány teploty, při jakých musí prodejci potraviny skladovat. Můžou také používat označení výrobků jako domácí nebo čerstvé, ale to nesmí být zavádějící.
0: Reportér Richard Webs z farmářských trhů na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Richarde, díky. Naschledanou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Jana Štechrová v 11.55. Věro, vítej.
1: Dobrý den.
0: Co bude v publicistice?
1: Tak Spojené státy představily nová cla na hlavní obchodní partnery. Pro Evropskou unii to má být 10%. A mě bude zajímat, jak jdou ta nová cla dohromady s loni uzavřenou obchodní dohodou mezi Spojenými státy a Evropskou unii, která mluví dokonce o 15%. A také se zeptám, proč Spojené státy zdůvodňují nová cla nedostatečnou legislativou proti nucené práci. Pražský soud dnes rozhodl v kauze pro ruské skupiny českoslovenští vojáci v záloze za mír a za podporu terorismu její členy neodsoudil, trest padl za jiný přečin a tak se budu ptát, jaké jsou současné aktivity téhle skupiny. No a v Uherském Hradišti začala už po 52letní filmová škola. Kdo bude mezi hosty a jaké premiéry a předpremiéry diváci uvidí, i na to se zeptám.
0: Za 4 minuty 12 hodin hlavní zprávy. Ve 12.10 navazuje publicistika s Věrou Štechrovou. Věro, díky za pozvání, ať se ti daří.
1: Těším se.
0: I vám všem dobrý páteční den, Radiožurnál. What I couldn't see.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Desítky tisíc lidí se musí evakuovat kvůli požárům v jihozápadní Francii a u španělského Madridu. Pomáhat budou i čeští hasiči s vrtulníkem.
5: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení.
4: Nová americká cla kvůli údajně nucené práci jsou podle šéfky unijní diplomacie Kalasové neopodstatněná.
6: Když porovnáte naše pracovní zákony s těmi ve Spojených státech, tak my máme placenou dovolenou a velmi dobré pracovní podmínky pro naše zaměstnance.
4: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy před nehodou u Kralup popojíždí kolona už z 12. kilometru. A bude oblačno až polojasno, na východě místy přehánky, teploty až 25 stupňů. Dobré poledne, je pátek 24. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferret. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle rozšířil. Spálil už území o velikosti Plzně.
8: Z poloostrova Cap Ferret se stovky lidí, včetně mnoha rekreantů, dostávají na lodích. Dosud se z oblasti evakuovalo asi 20 tisíc lidí.
9: Lidi jsme večeřeli, když jsme zahlédli plameny. Obloha zčervenala. Začalo to smrdět. Popel na autě, na karavanu, na stanu dětí.
8: Popsala Guardianu jedna z evakuovaných turistek. Z plameny západně od Bordeaux bojuje asi 800 hasičů. Další požár u města Biscarros jen asi 30 kilometrů jižněji vyhnal z domovů přes 23 tisíc lidí. V okolí Madridu vyhlásila španělská vláda stav nouze kvůli jednomu z největších požárů španělské historie, který se dál šíří. Premiér Pedro Sánchez vyzval k boji s klimatickou změnou. Ta zhoršila vlny veder, které v jižní Evropě usnadňují podmínky k šíření požárů. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: S hašením požárů ve Francii budou znovu pomáhat i čeští hasiči. Na cestě do oblasti Gironde na západě země je vrtulník Black Hawk se sedmičlennou posádkou.
6: Dva piloti, dva technici a tři hasiči. To je tým, který bude pomáhat s hašením požáru nedaleko Bordeaux, popisuje mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
10: Tentokrát se mise zúčastní velitel modulu z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dva letečtí záchranáři z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
6: Do hašení by se měli zapojit v sobotu. Čeští hasiči už ve Francii o prázdninách pomáhali, a to se dvěma vrtulníky v Pyrenejích. Jejich nasazení francouzští partneři i místní obyvatelé ocenili. Za pomoc poděkovali nápisem Merci, který vysekali v poli. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku Venom v náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Příčinu nehody dále vyšetřuje vojenská policie a komise ministerstva obrany.
11: Armádní vrtulník Venom se zřítil včera popoledni při návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela, čtyři vojáci jsou zranění, dva z nich vážně. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí.
12: Jsou mimo ohrožení života, nadále zůstávají v péči lékařů.
11: V nemocnici skončili i lidé, kteří se po havárii nadýchali kouře. Ty už zdravotníci postupně propustili. Havarovaný vrtulník stále zůstává kvůli vyšetřování na stejném místě na základně v náměšti nad Oslavou. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka bude vyšetřování trvat dlouho.
13: Vyšetřování bude záležet na tom, jak se provedou odborné expertízy. Naše zkušenost říká, že to můžou být týdny až měsíce.
11: Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
4: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
0: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
14: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
0: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jim nakonec podle něj nezabýval.
15: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
0: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
16: Víme, co se děje u vás.
4: Nová americká clona evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. Kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5%, na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
17: Kallasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodních vztahů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Íránská armáda informovala o útocích na americké vojáky v Bahrajnu a Jordánsku. Údery přišly poté, co americké síly 13. noc v řadě útočily na cíle v Íránu. Tamní protivzdušná obrana podle médií zasahovala i nad Teheránem.
18: Při útoku v okolí iránského města Ahváz zahynuli podle místních úřadů 4 lidi a 5 dalších bylo zraněno. Agentura AFP se odvolává na guvernéra jihozápadní provincie Chuzestán, ve které město leží. Velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že údery zasáhly iránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, objekty pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity. Podle Američanů je cílem úderu zničit iránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu Hormuz průlivu. V uplynulých dnech ale úžinou proplouvá nejnižší počet lodí za poslední týdny. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Letos nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty nebo divadlo. Součástí večerního slavnostního zahájení bude česká premiéra snímku Virbl. Z centra festivalu se teď hlásí reportér Michal Sladký.
19: Svůj celovečerní debut uvede režisér Tomáš Hubáček, kterého doplní představitelé hlavních rolí David Švehlík, Judit Pecháček nebo Alexej Piško. Do Uherského Hradiště během festivalu dorazí i další známé tváře. Tou asi nejvýraznější bude herec Jiří Lábus, který představí několik svých snímků a v neděli bude mít také lekci filmu. Stejně jako další host, herečka Anna Geislerová, rovněž obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Organizátoři ocení i francouzského režiséra animovaných filmů Michela Oslo. Michal Sladký, Radiožurnál.
7: Sport.
9: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří vypadli v semifinále a Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
20: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
9: Amálie Hilgertová byla mezi kajakářkami osmá, vyhrála Australanka Foxová. Pět českých tenistek se dnes představí ve čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. Jako první nastoupí Marie Bousková proti Tereze Valentové. Po nich bude hrát Sára Bejlek proti Rakušance Tagerové a na závěr se Dominika Šálková utká s Barborou Krejčíkovou. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
7: Zelená vlna.
1: známe lepší cestu.
21: Na D1 z Prahy do Brna zdržení od Ostrovačec jak pro kamiony, tak osobní auta. Velmi pomalu se jede i přímo v Brně ke sjezdu na Mikulov. Na kilometru 193 se jede okolo nehody. Poté na výjezdu z města směr Vyškov. Od Slatiny z kilometru 202 se kolona vleče krokem až za Rohlenku na 208. více než 40 minut. Na 203. těsně za nájezdem od Svitav se také jede okolo nehody. D8 před Prahou a trvající komplikace kvůli kolizi za Kralupy na 7. kilometru. Průjezdný jen levý pruh, kolona ze 13. kilometru je na minimálně 20 minut. A D11 z Prahy do Hradce zdržení za sjezdem na Lysou. Nejprve nehoda na 23.5. kilometru, poté za Sadskou na 28.5. Havárie dodávky mimo komunikaci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Bude oblačno až polojasno ve východní polovině území, místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní, teploty 20 až 25 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná polední publicistika dnes s Věrou Štechrovou.
23: Jak dopadnou na státy 27, včetně Česka, dovozní cla, která i na Unii nově uvalila Trumpova administrativa? Jaké bylo působení proruské skupiny českoslovenští vojáci v záloze Zamír, o které dnes rozhodoval soud? A jak pestrá je letošní programová nabídka letní filmové školy v Uherském Hradišti? O tom všem budeme mluvit. Americká administrativa oznámila nová cla pro 60 zemí, včetně Evropské unie. Jsou ve výši 10 a 12,5% a mají nahradit dočasné 10% clo, které dnes skončilo. Zdůvodnění je zajímavé. Clo platí ty země, které podle USA nedokázaly zabránit dovozu výrobků, které jsou výsledkem nucené práce. Evropská unie, Británie či Kanada tak budou platit cla minimálně ve výši 10%. Evropská unie prohlásila, že očekává, že Spojené státy budou i dál dodržovat obchodní dohodu uzavřenou loni v červenci. V ní se Evropská unie zavázala zrušit dovozní cla na americké průmyslové výrobky, zatímco Spojené státy zavedly maximálně 15% clo na většinu zboží dováženého z Evropské unie. Podrobnosti dodáme s Janem Burešem, hlavním ekonomem skupiny ČSOB. Dobrý den.
24: Pěkný den.
23: Jak rozumíte těm novým americkým clům ve výši 10% pro Evropskou unii, když obchodní dohoda s USA mluví o 15% maximálně, co tedy teď vlastně platí?
24: Je dobrá otázka. Ono si to úplně neodporuje, i když na první pohled a po sečtení je to trošku zmatečné. Těch 15% z dohody je strop, těch 10% je aktuální sazba podle nástroje tedy nového článku obchodní dohody, které se rozhodly Spojené státy používat. Ten strop říká, kolik je nejvýš sazba, a to, kolik se platí teď, může se u jednotlivých produktů vlastně lišit a samozřejmě výjimuta z toho jsou i nadále sektorová cla pro vybrané produkty, jako například pro producenty oceli, kde platí výrazně vyšší cla, okolo 50%. I automobily v tuto chvíli například zůstávají na 15%.
23: Znamená to, že se nenaplnila ta hrozba Donalda Trumpa z května, kde říkal, že chce zvýšit clo na dovážená evropská auta do USA na těch 25%?
24: Ne, to zatím není ten případ. To, co Donald Trump vlastně v tuto chvíli dělá, je, že se vypořádává prakticky s tím, že po rozhodnutí ústavního soudu nemá v ruce úplně vlastně kredibilní, nebo neměl v ruce úplně kredibilní nástroj, jak uvalovat plošná cla na co největší počet zemí. Tady vlastně tímto krokem on neřeší specificky Evropu a problém vlastně evropského automotivu, to jsou věci trošku separátní, ale řeší vlastně náhradu za ten univerzální nástroj, kterým začal poměrně brzo po svém nástupu plošně vlastně zásobovat svět zvýšenými cly.
23: Já předpokládám, že s tím rozhodnutím amerických soudů je tedy, že jejich důsledkem je i to podivné zdůvodnění, kdy Spojené státy v tom zdůvodnění zavedení těchto cel v podstatě říkají, že státy Evropské unie umožňují dovoz zboží vyrobeného nucenou prací. Tak na základě čeho Washington tvrdí, že Evropská unie nepodniká dostatečné kroky proti nucené práci?
24: No tady nejsem právník, ale musím říct, že tento argument asi časem bude stát na vodě, protože Evropská unie má přijatou legislativu, která ošetřuje vlastně tuto problematiku. Je pravda, že ještě není vlastně plně implementovaná a nedá se říct, že by byla úplně účinná na celém území Evropské unie, ale vyvozovat z toho, že Evropská unie v zásadě ignoruje podíl nucené práce na výrobě a nezajímá jí vlastně tady ta otázka, to je silně přehnané a myslím si, že výhledově by tento argument neobstál.
23: Evropská unie má patřit mezi ty země, u kterých se ta nová cla nebudou připočítávat k těm stávajícím clům. Dá se tedy říct, že vlastně Spojené státy opravdu dodržují tu obchodní dohodu uzavřenou loni v červenci?
24: Přijde mi, že ta ambice tam je, víceméně jet dál s Evropou na půdorysu té původní obchodní dohody, kde vlastně určité věci jsou zastabilizovány a je to svým způsobem i výhodné pro země Evropské unie, že se dá v takovém prostředí lépe plánovat. Některé věci úplně dořešené nejsou, to jsou vybrané sektory, například farmaceutický sektor. Ostatně dál pravděpodobně bude otevírána otázka segmentu automotivu nebo producentů kovů, tak tady pro Evropu pořád vlastně jsou určité velké neznámé při pohledu do budoucna, ale je ambice v zásadě nějakým způsobem úplně nespochybňovat tu dohodu původní, která byla uzavřena s ohledem právě na evropský a pravděpodobně i americký biznis.
23: A budou tedy mít podle vás ta dnes oznámená cla ze strany USA nějaký dopad v tuhle chvíli na české firmy, které vyváží do Spojených států?
24: Bezprostřední dopad neočekávám, protože se nijak dramaticky nebudou měnit ty efektivní celní sazby. Pokud ano, tak spíše méně a lehce příznivějším směrem, ale vlastně k zásadním změnám by docházet nemělo.
23: Říká Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
24: Děkuji a naslyšenou.
23: Pražský soud dnes rozhodl v kauze proruské skupiny českoslovenští vojáci v záloze za mír. Domobranci podle něj nepodporovali terorismus, ale vedoucí skupiny Ivan Kratochvíl dostal roční podmínku a pětiletý zákaz organizování vojenských nebo polovojenských spolků. Soud ho odsoudil za účast v nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. U ostatních dvou obžalovaných se to podle soudu nepodařilo prokázat. Obžaloba tvrdí, že domobranci vyslali v roce 2017 dobrovolníka Miloše Řeckého k proruským separatistům na ukrajinském Donbase, aby získal zkušenosti pro případné politické změny v Česku. Ouřecký už dříve přiznal vinu, trest tříleté podmínky a 100 hodin prospěšných prací je zatím nepravomocný. My o skupině dodáme podrobnosti se slovenským reportérem a fotografem z deníku N. Tomášem Foro, který je také autorem knihy o donbaském konfliktu s názvem Svatební apartmán v hotelu Válka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
23: Vy působení téhle skupiny sledujete. Můžete popsat, o jaký spolek jde, jak je velký a řekněme vlivný?
2: Ano, já se to vyšetrování, ten soud se vlastně rozběhl na základě mého článku o této skupině, který jsem publikoval na Slovensku a Česku před několikými rokmi, takže já jsem jich vlastně sledoval dost podrobně a právě toho pana Užeckého, který už byl odsuděný předtím, tak já jsem ho vlastně na Donbase na frontové linii aj stretol. Nakoľko boli vplyvní, ja si myslím, že oni mali dosť veľké zázemie v Česku, to boli tisíce ľudí a možno dokonca viac ako tisíc, možno to boli dokonca akoby okolo 15-20 tisíc, ale drvivá väčšina z týchto členov tej organizácie zrejme ani vôbec netušila, že čo vlastne, aké aktivity vyvíja takéto najúžšie a najradikálnejšie jadro, ktoré bolo zložené, myslím, že maximálne z niekoľko desiatok ľudí, ale treba povedať, že táto časť týchto radikálov pôsobila nielen v Česku, ale aj priamo na Donbase, čiže to už boli ľudia, ktorí získavali bojové skúsenosti a naozaj veci, ktoré to šéfovstvo, to tí veliteľia česky potom plánovali podľa svojich vlastných slov, lebo toto mi oni hovorili, pri našich rozhovoroch plánovali využiť pri pri prípadných teroristických útokoch priamo v Česku.
23: Máte informace, jestli ten spolek teď v tuhle chvíli ještě reálně provozuje nějaké aktivity nebo v nich pokračuje?
2: Nakoľko viem, tak práve ich zatknutím už pred niekoľkými rokmi vlastne sa činnosť tej organizácie utlmila. Aspoň minimálne taká, ktorú možno sledovať nejako zvonka. Ale napríklad pán Kratochvíl, ktorý bol dnes odsúdený, tak si pamätám, že som ho ešte donedávna videl celkom aktívne vystupovať v tej českej dezinfoscéne na rôznych dezinfovedloch a veľmi aktívne a veľmi, povedal by som, že veľmi sebavedomo. Takže neviem, dovnútra tej organizácie teraz úplne nevidím, ale je to asi tak, ako hovorím. Organizácia samotná, myslím, že už nefunguje, ale jej členovia až doteraz boli celkom aktivní.
23: Samozřejmě soud teď rozhodoval o tom, jestli se podařilo prokázat té skupině podporu terorismu, ale na základě toho, co vy o té skupině víte, byla ta obžaloba z podpory terorismu relevantní?
2: Pozrite, ta obžaloba a celé to vyšetřování se vlastně rozběhlo na základě mojho článku, o ktorých som dal polícii ešte predtým, ako bol publikovaný. A ja som ho dal policajtom českým práve z toho dôvodu, že ja sám som akoby nechcel si brať na zodpovednosť to, že ľudia, ktorí úplne otvorene mi hovorili o zabíjaní ľudí v Česku, že by to mohli naozaj vykonať. Takže ja som jednoducho toto rozhodnutie, či to je alebo nie je teroristická skupina, či sú to teroristi, jednoducho nechal na tých, ktorí sú oprávnení o tomto rozhodovať, čiže české orgány a české súdy.
23: Ten vedoucí spolku Ivan Kratochvíl je podplukovníkem ve výslužbě. On byl nakonec tedy dnes odsouzen zatím nepravomocně za účast nestátní ozbrojené skupině. Co se ví o té jeho činnosti a jak on byl spojený s Milošem Ouřeckým, který nakonec opravdu odjel na Donbas a přidal se k separatistům?
2: Samotný Miloš Ouřecký, keď jsem ho stretl na frontě za samozřejmě na té proruské straně, tak mi tvrdil, že ho tam poslal pán Kratochvíl s pani Krúlišovou, ktorá bola tiež obvinená. A on mi tvrdil, že to boli jednoducho veliteľia tej jednotky alebo tej organizácie. A že oni to celé vymysleli a oni ho tam poslali, čo on podľa jeho tvrdení toto akoby zistil, že za akým účelom, čiže za to, aby sa tam učil bojovať, aby potom mohol zabíjať v Česku, tak to zistil až priamo na Donbase, ale toto bolo akoby jeho tvrdenie, ktoré vlastne od začiatku vravel. A musím povedať, že keď som to stretol s pánom Kratochvílom a s pani Krúlišovou, ktorí boli vlastne na čele tej organizácie, tak oni mi toto celkom akoby bez problémov potvrdili. Takže akoby ja v tomto nemám nejakú pochybnosť.
23: Více o motivech Ivana Kratochvíla, jak som říkala, podplukovníka ve výslužbě, proč stanul v čele tohoto spolku a jaké sú jeho motivy k téhle činnosti. Mluvil ste o tom s ním niekdy?
2: Áno, to je hrozne bizarná vec, lebo ako, a však toto je práve dôvod, prečo ja som mal vlastne pochybnosti, lebo ako oni boli presvedčení. Myslím, že oni pôsobili od nejakého roku 2015 alebo 2016, v každom prípade potom ako vypukla tá masová čečenská kríza. A oni boli presvedčení, keďže to boli ľudia veľmi, veľmi akoby zakonšpirovaní a povedal by som aj v nejakom smysle pometení, tak oni boli presvedčení, že to je súčasť nejakého väčšieho útoku, ktorému bude čeliť Česko zo strany Západu a že Česko bude jednoducho onedlho pod fyzickým útokom zo strany našich spojencov v skutočnosti. A oni boli jednoducho pripravený Česko brániť a brániť ho takým spôsobom, že najprv bude treba zavraždiť tzv. Vnútorného nepriateľa, čiže ľudí, ktorí by mohli s takýmito ich akciami vo vnútri Česku nesúhlasiť. Takže to bol ich plán. Je to hrozne šialené, ale keď som sa s tými ľuďmi priamo o tom rozprával a hovorili mi to z očí do očí, tak aj to boli tie moje pochybnosti, prečo som si to vlastne rozhodol nakoniec odozvať policii.
23: Máte informace o tom, jestli dnes působí v řadách proruských separatistických bojovníků další čeští občané a jak vůbec vypadá ta domobranecká proruská scéna v Česku a na Slovensku v tuhle chvíli?
2: V Česku určitě působí několik desetok českých, v ruské armádě alebo v jednotkách těch bývalých separatistů, lebo myslím, že oni už teda jsou začleněni pod Ruskou federaci a pod ruskou armádu. Určitě působí několik desetok Čechov. A niektorých z nich aj osobne poznám a nakoľko viem, tak alebo bojujú, alebo boli ťažko zranení, ale jednoducho sú tam celý čas. A ako vyzerá tá scéna slovenská, česká? No, povedal by som, že organizácia, ktorá bola tak podobne ambiciózna a ktorá naozaj akože nadviazala kontakt s ruskými službami tajnými a pôsobila na Donbase tak, ako to robili to československé vojaci zálohe, tak myslím, že niečo také podobné momentálne neexistuje. Ale sú rôzne skupiny a sú rôzne aktivity, iniciatívy, ktoré vyvíjajú rôzny typ činnosti, tie sú priamo v Česku alebo na Slovensku. Mne sa stále zdá, že v Česku je táto proruská komunita akoby trochu lepšie organizovaná a možno aj trošku lepšie akoby rozhodnutá a niečo reálne robiť, lebo jedna vec je práve, keď píšete nejaké proruské príspevky na internetoch a úplne niečo iné, keď začne sa rozhodnete poslať tam naozaj ľudí a konať presne, ako to urobili títo ľudia. Takže ja pevne verím, že české a slovenské úrady si už práve po tomto prípade uvedomujú tú hrozbu, ako môže plynúť aj naozaj zo skupinky pometených ľudí a že na to dávajú oveľa väčší pozor, na to, čo sa deje vlastne v tejto sfére.
23: Slovenský reportér a fotograf Tomáš Foro, ďakujem, naslyšenou.
2: Ďakujem, pekný deň, dovidenia.
23: V Uherském Hradišti předpolednem začal už 52. ročník letní filmové školy, jedné z nejvýznamnějších zdejších přehlídek, na kterou se tradičně sjíždějí tisíce milovníků kinematografie, ale která nabízí v doprovodném programu i koncerty, divadelní představení nebo odborné diskuze. Hradiště i letos přivítá řadu zahraničních hostů a výroční ceny Asociace českých filmových klubů převezmou francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo, herečka Anna Geislerová, herec Jiří Lábus a Dušan Kondel, dlouholetý vedoucí Karlova Varského filmového klubu. Já už teď zdravím programového ředitele letní filmové školy Jana Jilka. Dobrý den.
3: Hezký den.
23: Tak právě teď běží ve slováckém divadle úvodní film festivalu romantický snímek polského režiséra Rondudy. Proč padla volba právě na něj?
3: Já jsem rád, že to říkáte, protože pro nás je to takový moment jako magický a strašně důležitý. Vlastně ta dnešní 12. hodina, to je ten moment, kdy se rozběhne první film a vlastně ten festival se začne dít v reálném čase. Ta volba padla z hlediska nasazení vlastně toho celého festivalu. My máme více než 400 programových položek, tak vlastně některý z těch filmů musí prostě být první a přišlo nám to jako dobrý otvírací film a aktuální polská kinematografie velmi silná a doufáme, že i v tomhle jako brzkém čase pro návštěvníky filmovky si najde své diváky, ale hned pokračujeme dále vlastně ve 12.30 na kině Hvězda, hlavní festivalovém kině Jačíka Čeka, Šimona Holého, film, který rezonoval velmi silně na letošním Karlovarském festivalu, takže teď už se ty projekce rozbíhají vlastně na všech 7 promítacích sálech a festival začal.
23: Jako každoročně vy uvádíte několik předpremiér českých a slovenských snímků, tak podle jakého klíče vybíráte?
3: Vybíráme vlastně z toho, co máme k dispozici s programovou ředitelkou Ivou Hejlíčkovou a garantem toho českého bloku Jaroslavem Sedláčkem, takže je to vlastně náš autorský dramaturgický výběr. Snažíme se samozřejmě zahrnout takzvanou karlovarskou sklizeň, to znamená filmy, které byly uvedeny poprvé na Karlovarském festivalu, ale mít i vlastně svoje vlastní premiéry české, světové a tak dále. A mezi tyto filmy patří například zahajovací film režiséra Tomáše Hubáčka Virbel. Je tam snímek Láska, slovensko-české psychologické drama režiséra Marko Škopa, takový vrchol pomyslné trilogie jeho. Je tam třeba dokument Veřejný prostor Františka Skály, který taky uvedeme v české premiéře, který mapuje toho uměleckého samorosta, člověka milujícího tvorbu a život Františka Skálu.
23: Když se podíváme na tu dramaturgii, tak je tam hodně balkánské filmové tvorby. Byl to záměr? Zaměřili jste se letos na ní?
3: Není to úplně sekce, která by byla koncipovaná jako se záměrem geografickým, ale my každoročně jedna z nejpopulárnějších vlastně sekcí festivalu každý rok jsou východní přísliby, kde jsou vybírány filmy z teritorií na východ od nás a ten Balkán tradičně je velmi silný, takže vždycky se některé ty filmy tam objeví, ale ty východní přísliby jsou komplexnější a letos uvádíme i kolekci filmů třeba, které mapují ten rusko-ukrajinský konflikt, o kterém jste tady mluvili před chvílí, takže snažíme se být velmi aktuální v těch filmech a ve výběru těch východních příslibů. Tam jsou opravdu jako ty nejnovější snímky z toho posledního roku.
23: Na kterého hosta letošní filmovky vy se nejvíc těšíte?
3: Já se těším na Michela Oslota, protože je to
5: něco výjimečného pro nás. Nejsme festival, který by se primárně zabýval filmovou animací, takže jeden z nejslavnějších světových filmových animátorů je pro nás něčím velmi specifickým a těšíme se nejenom na projekce jeho 4 filmů, vlastně pohádek, ale zároveň takových archetypálních příběhů a ty jeho filmy si myslím, že jsou vhodné jak pro děti, pro dětského diváka, tak pro diváka dospělého, ale Michel Oslo bude mít ještě další vlastně komplexní program na Filmovce, kromě diskuzí po filmech, tak bude mít i tu tradiční lekci filmu, to masterclass, potom bude mít vlastně speciální debatu, která bude věnovaná jenom těm animačním technikám, vlastně specifickou, a potom bude mít taky workshop vlastně pro děti, kde děti pod jeho vedením si budou moct vytvořit svoji první animaci v životě a tohle bude jeden z vrcholů festivalu pro mě, protože to bude něco, co je neopakovatelné.
6: A máte na letošním festivalu nějakou novinku, myslím, z těch dalších akcí, které se týkají filmu, ale nejsou přímo sledování filmu?
5: Letos je to spíš, vlastně necháváme model, který byl z hlediska promítacích sálů. Samozřejmě chceme zlepšit management, vlastně front, čekání lidí na filmy a tak dále. Takže tyhle praktické informace, tyhle praktické věci z hlediska doprovodného programu, tak novinkou třeba v hudebním programu, který je velmi komplexní, od barokní hudby přes Richarda Millera a další věci, tak máme Planetu Mír, což jsou vlastně...
6: Tím jsme pozvali na letní filmovou školu. Odmlouvám se, jsou tady zprávy. To byl Jan Mílek, programový ředitel. Díky, naslyšenou.
8: Radiožurnál Půl jedné. Teď už zprávy s Janou Utendorfskou.
22: Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Radiožurnálu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát teď prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 000 korun. Podle zjištění Radiožurnálu v bytě žije Krejčův otec. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil soud 5leté vězení. Věře Santos měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytovala jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí uhynulo. Žena vinu od počátku odmítá, ponechala si lhůtu na odvolání. A na českokrumlovském otáčivém hledišti má večer premiéru opera Malý princ. Dílo Oscarové skladatelky Rachel Portmanové uvede Jihočeské divadlo v české premiéře. Děj věrně kopíruje slavnou literární předlohu Antoine Saint-Exupéryho. Sport. Novým trenérem německé fotbalové reprezentace je Jürgen Klopp. 59-letý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Předchozí trenér Německa Julian Nagelsmann rezignoval poté, co Německo prohrálo s Paraguají v úvodním kole vyřazovací části letošního mistrovství světa.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 zdržení před Brnem a na trase 2 nehody. Na D1 v okolí Brna trvá hned několik komplikací. Nejprve tradiční fronta od Ostrovačice směrem z Prahy. Před sjezdem na Mikulov na 193. kilometru zasahují u nehody a odtud se táhne kolona až k nájezdu od Svitav na kilometr 203. Tam další kolize, nákladní s osobním, teď už čerstvě mimo jízdní pruhy. D8 před Prahou a trvající potíže kvůli nehodě za Kralupy na 7. kilometru. Průjezdný pouze levý pruh, kolona z 12. kilometru je na 20 minut. Plzeňská D5 na příjezdu do metropole plná kamionů za lodění

0: 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno ve východní polovině území, místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte teď už odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A páteční odpolední soutěž bude o jednom z nejcennějších obrazů v České národní galerii. Růžencová slavnost Albrechta Dürera z roku 1506. Olejomalba zachycuje, jak Panna Maria, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Tenhle obraz si můžete prohlédnout ve Schwarzenbergském paláci ve sbírce starých mistrů, ale jen do konce srpna. Pak začnou restaurátorské práce, které potrvají dlouhých 5 let. Tak tahle pozvánku pro vás budeme mít a zároveň to bude soutěžní odpolední reportáž. Buďte velmi pozorní, poslouchejte, chcete-li s námi soutěžit a pokud chcete vidět, o co teď máte čas se podívat, radiožurnál.cz, sekce soutěže.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Panna Maria, Ježíš a svatý Dominik předávají věřícím věnce z růží. To je výjev, který zachycuje slavný renesanční obraz Růžencová slavnost Albrechta Dürera. Ještě do konce srpna se na něj můžete zajít podívat do Národní galerie, přesně do Schwarzenberského paláce, pak už na obrazu vytvořeném v Benátkách v roku 1506 začne pracovat mezinárodní tým restaurátorů. A práce potrvají 5 let a stát budou 9 milionů.
1: Toho Bohdá nebude. A být císař a král Rudolf. Kolikátý jsi?
2: Druhý, vlastně.
1: Druhý!
3: Do Prahy obraz za

0: koupil císař Rudolf II. Jako jedno z mála děl z rudolfínských sbírek unikl Švédům a v Praze zůstal. Později ho získali strahovští premonstráti a od nich ho v roce 1934 koupil československý stát. Postaral se o to sběratel umění Vincenc Kramář a už tehdy byl nejdražším zakoupeným dílem v nově vzniklém samostatném Československu.
1: Ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun, což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu.
0: Oprava růžencové slavnosti se plánuje asi už od 19. století, říká s úsměvem Olga Kotková, která se jako historička specializuje na umění 15. a 16. století a sama o sobě říká, že pro růžencovou slavnost má prostě slabost.
1: Už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova.
0: Růžencovou slavnost znázorňují ve všech učebnicích a zásadních publikacích dějin umění. Na obraze je Panna Marie na trůně s Ježíškem, svatým Dominikem a anděli. Udělují požehnání v podobě věnců z růží. V pozadí výjevu přihlíží sám Dürer jako extravagantně oblečený plavovlasý mladík.
1: Běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný.
0: Znalkyně růžencové slavnosti Olga Kotková, která je současně dočasně pověřenou ředitelkou Národní galerie, dodává, že Dürer velmi dbal na svůj zevnějšek a zajímal se o dobovou módu.
1: Žádná černá předepsaná šuba, obvyklá velmi extravagantní módní počin.
0: Albrecht Dürer patří k největším německým výtvarníkům. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
2: Růžencová slavnost, o ní je dnešní páteční odpolední soutěž Radiožurnálu, pokud jste pozorně poslouchali a věříte si, zkuste svoje štěstí v soutěži odpoledního Radiožurnálu. Tady je telefon do studia 221 552 255. Hodně štěstí.

0: Evo, dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Eva z Brna je dnešní soutěžící v odpoledním radiožurnálu. Dlouho se nám nestalo, že po vyhlášení telefonního čísla bylo 15 vteřin ticho. Žádný telefon, tak jsme si říkali, možná jsme odstrašili tím tématem. Jak bylo složité se dovolat?
1: No, mně se zdalo, že bylo dlouho obsazeno.
0: Aha, dobře.
1: A potom teprve začalo zvonit.
0: Chtěli jsme vidět, kde byl zasekaný pes, jak se to říká? To není zasekaný, jak se říká ta situace? Jak? Zakopaný. Kolega zvukař mi musel poradit. Zasekaný pes znělo divně. Evo, za tři správné odpovědi dnes nabídnu výlet do Prahy. Vstupenky na jedno z představení letošního ročníku nejstarší a největší přehlídky divadelních her Williama Shakespearea pod širým nebem v Evropě, tedy vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti, buď na Otela s Robertem Miklušem, Janem Cinou nebo Vojtěchem Bodochodským, či na Macbetha s Davidem Matáskem, Lenkou Krobotovou a dalšími. A ke vstupenkám ještě přidáme sadu knížek pro vaše letní čtení. Za dvě správné odpovědi pak je to set vitaminů a doplňků stravy od společnosti Stada Pharma CZ, sestavený vyloženě pro toto letní období. Najdete v něm doplňky stravy Biopron Forte, Biopron Immunita, Biopron Baby a Elotrans, péče o střevní mikrobiotu a imunitu a dostatečné doplňování tekutin a materiálu. To všechno bude namícháno v takovém balíčku. Za jednu správnou odpověď je to pak cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Tak Evo, doufám, že s těmi odpověďmi budete pohotovější než já na začátku. Tři soutěžní otázky, pět vteřin na ideálně správnou odpověď a jste-li připravena, můžu se začít ptát. Můžeme? Dobře. Tak mluvíme tady o jednom z nejcennějších obrazů, které tady máme a ptám se, kdo růžencovou slavnost namaloval.
1: Albrecht Dürer.
0: Albrecht Dürer, ano, německý malíř, syn norimberského zlatníka a to dílo vytvořil v roce 1506 v Benátkách. Otázka druhá. Evo, ve které české galerii si růžencovou slavnost mohou zájemci ještě do konce prázdnin prohlédnout?
1: V Národní galerii ve Schwarzenberském paláci.
0: Paláci, správně. Evo, mám dobré uši, napovídá vám tam někdo?
1: Ano, snaží se, ale není potřeba, ale stejně se snaží.
0: Je dobré mít nějakou zálohu. Který panovník dílo pořídil do svých sbírek? Poslední otázka.
1: Rudolf, ale který?
0: Který?
1: První?
0: Druhý, ale Evo, je to v podstatě téměř správná odpověď. Ještě v té ukázce na začátku té reportáže to tam zaznělo poměrně komicky. Evo, vybrat si můžete, zda chcete hlavní cenu nebo druhou. Můžeme se domluvit i tak?
1: Jestli můžu vybrat si, tak asi tu druhou, protože já jsem zrakově postižena a po Praze prostě se mě pohybovat...
0: Rozumím, rádi vám ji pošleme. Mějte se moc pěkně, pozdravujte i nápovědu a mějte se krásně i o víkendu. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Chantal Kreviacuk, 12.52, odpolední radiožurnál. Na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open dnes pětice Češek zabojuje o postup do semifinále. Na pražské štvanici máme opět reportéra Davida Prouzu, který se hlásí živě přímo z centrálního dvorce. Davide, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Pět Češek v nejlepší osmičce turnaje, to je solidní bilance. Čekal se takový výsledek?
1: Je to skvělá bilance. Já si myslím, že se trochu čekal, možná i s ohledem na to, že některé hráčky na poslední chvíli, třeba kvůli tomu, že se jim dařilo na předcházejících turnajích, se odhlásily, třeba Elise Mertensová nebo Maria Sakkariová. Na každý pád je to tak jako tak velmi dobrý výsledek, protože i tak prostě museli Češky zvládnout často dvě náročná utkání. A co je důležité a co se potvrdilo, že ty nejvýše nasazené, tedy Marie Bousková a taky Barbora Krejčíková, zatím plní roli favoritek, a i proto tedy takhle vysoké číslo 5 z 8, to je opravdu velmi solidní a v tuhle chvíli vlastně už je taky garantováno, že 2 ze 4 nebo 2 místa ze 4 v semifinále budou také ryze česká. Takže myslím si, že pro organizátory znamenitý průběh tohoto turnaje a pochopitelně se to odráží třeba teď už i na návštěvnosti, protože centrální dvorec na Štvanici v tuhle chvíli velmi obstojí zaplněný s tím, že zatím je zamčené to horní patro, ten horní prstenec, tak to, co je možné naplnit, tak to už je skoro plné.
0: My slyšíme ten potlesk, co se aktuálně na center kurtu na Štvanici hraje za zápas a kdy půjde do akce první domácí hráčka?
1: Už tam jsou dokonce obě dvě, konkrétně Marie Bousková a Tereza Valentová. No a ten důvod je celkem jednoduchý. Ten předcházející zápas, jediný, kde nebyla Češka, mezi Tajkou Tara Rudiovou a Ukrajinkou Snigurovou, tak skončil opravdu velmi rychle vítězstvím ukrajinské reprezentantky 6-0 a 6-3, což se možná nečekalo, že to půjde takhle rychle. I proto tedy v tuhle chvíli už to první ze dvou českých derby, které dnes nabídneme ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport, aktuálně úřadující šampionka pražského turnaje Marie Bousková bojuje s Terezou Valentovou. Je to celkem třetí vzájemný zápas těchto dvou hráček a zatím pokaždé zvítězila Bousková 2-0 na sety, takže velká výzva pro Terezu Valentovou. Zatím tedy 1-1 a 40-15 při podání Marie Bouskové. Po tomhle utkání Rakušanka Tagerová nastoupí proti Sáře Bejlek a pak nás čeká další české derby, Dominika Šalková versus Barbora Krejčíková. Jak jsem říkal, ovšem uslyšíte jak na radiožurnálu, tak také na radiožurnálu Sport.
0: Samozřejmě Live Sport Prague Open a reportér David Prouza teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Davide, díky, loučíme se.
1: Také se loučím, teď už 2-1 Marie Bousková.
0: Díky za aktualizaci. Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. To je téma, kterému se budeme věnovat už za 5 minut ve zprávách ve 13 hodin. Pak si vás převezme Hanka Scháňalová. Hezký víkend.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendrovská a zprávy.
2: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví. Soud vykázal z domu na další měsíc poslance SPD Foldinu. Marie Bousková hraje proti Tereze Valentové o postup do semifinále tenisového turnaje v Praze. Nehoda brzdí provoz na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. A bude oblačno až polojasno, na východě místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Radiožurnálu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny a rostou taky ceny ropy na světových burzách. Nafta třeba podle Fouse zdražila kvůli spotřební dani.
4: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích od dubna. Regulace skončila v pondělí. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldina nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Radiožurnál to řekl sám Foldina. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, že nechtěl rozhodnutí komentovat. O předběžném opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Údajný incident, během kterého měl poslanec napadnout svoji ženu, se stal před 2 týdny. Policie Foldinovi zároveň zabavila střelné zbraně. Ukrajina podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla vojenský závod v ruském Kyrově. Podle Zelenského to byl klíčový podnik, který vyrábí součástky do letadel a střel. Zásah blíže neupřesněného podniku v kyrovské oblasti potvrdil taky její gubernátor Alexandr Sokolov. Ukrajinci také pokračovali v cílených vzdušných útocích na velkosklady ruského internetového obchodu Wildberries.
5: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly podle záběrů z ruských sociálních sítí 2 logistická centra u ruského Petrohradu a jedno v Simferopolu na anektovaném Krymu. Z velkoskladů stoupají sloupy hustého černého kouře. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 571 ukrajinských nepilotovaných letadel. Tyto údaje ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusko v noci a dopoledne znovu zaútočilo na ukrajinské přístavy v Oděské oblasti. A to jak klasickými šahídy, tak i kříženci mezi raketami a drony. Rozsah škod zatím není známý. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidována nejpozději do poloviny prosince. Do 6 týdnů pak musí vlastník budovy, společnost Krým, odstranit tu část stavby, která nejvíce ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustálé sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem.
6: Sport. 5 českých tenistek se dnes představí ve čtvrtfinálovém programu turnaje WTA v Praze. Právě teď hraje Marie Bousková proti Tereze Valentové a utkání sleduje David Prouza.
7: Marie Bůsková jako první prolomila servis své soupeřky, vede aktuálně 3-1, podává, ale čelí breakballu, který si vybojovala teď Tereza Valentová na centrálním dvorci na Štvanici, pak nastoupí Sára Bilek proti Rakušance Tagerové a celý dnešní program uzavře další české derby mezi Dominikou Šalkovou a Barborou Krejčíkovou. Skóre mezi Bouskovou a Valentovou teď 3-2 pro Bouskovou. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na hradecké dálnici u Sadské, taky na D8 u Kralup. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na kilometru 23 se zrazila 2 osobní auta a je průjezdný jeden pruh. V koloně se zdržíte asi 20 minut. Dá se sjet na 18. kilometru a objet to po souběžné silnici. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy postojíte v koloně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru uklízejí po nehodě 3 aut. Je to ve stoupání průjezdný pouze levý a zdržíte se 20 minut od 10. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Od Zličína a je to asi na 25 minut. V Praze brzdí provoz nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru na Barandovský most se na konci tunelu střetla 2 auta a regulují teď výrazně vjezdy do tunelu. V Liberci postojíte na silnici 35 směrem na Chrastavu asi 10 minut v koloně. Před tunelem odtahují auto po nehodě. A ještě D1 a průjezd Brnem po D1 směrem do Ostravy kvůli omezení ucpaný. Kolona je tam od kilometru 177 asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno ve východní polovině území, místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánilovou.
9: Dobré odpoledne vám přeji. Žalobkyni Petře Lastovecké píše znovu vrchní státní zástupce a to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Zvažuje, že jí udělí další výtku. Tu první mu vrátil v červnu kárný senát. A tohle téma před vámi otevřeme za pár minut.
3: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun zvažuje, že udělí žalobkyni Petře Lastovecké další výtku za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. Podle zjištění Radiožurnálu a serveru i rozhlas ji Dragoun v úterý dopisem vyzval, ať se vyjádří ke svým možným pochybením. Podle něj přetrvává podezření, že porušila povinnosti státního zástupce. Lastovecká, která v červnu na funkci žalobkyně rezignovala, s tím nesouhlasí. A detaily už přináší reportér serveru i rozhlas.cz Tomáš Pika. Tomáši, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Pojď nám připomenout, co Lastovecká uvedla v rozhovoru.
1: Tak ona vůbec poprvé veřejně popsala svou roli ve vyšetřování bitcoinové kauzy, vysvětlila, že jí o pomoc požádala dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová, která nestíhala zpracovat všechny větve případu. Během lednové schůzky vyšetřovacího týmu pak měla Lastovecká podle deníku N navrhnout stíhání exministra Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela za to, že přijali miliardový dar od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiříkovského. Krátce na to 21. ledna rozhodlo olomoucké vrchní státní zastupitelství, že Lastovecká v týmu končí kvůli údajné podjatosti. Podjatost přitom žalobkyně i ve zmíněném rozhovoru odmítla, Blažka a Daňhela policie v kauze obvinila na začátku letošního května.
0: Vrchní státní zástupce poslal Lastovecké podle vašich zjištění v úterý dopis. Co v něm píše?
1: Dragoun v dopise uvádí, že přetrvává podezření, že se Lastovecká mohla dopustit porušení povinnosti státního zástupce a žádají o vyjádření k jeho výtkám. Ty člení do jakýchsi tří segmentů. V prvním jí vytýká, že se podle něj neměla o bitcoinové kauze vůbec vyjadřovat, protože státní zástupce smí veřejnost informovat jen o svých kauzách. Dále měla účelově podsouvat odpovědi na otázky k její podjatosti a vyloučení z vyšetřovacího týmu a nakonec Dragounovi vadí i údajná spekulace Lastovecké o motivaci a zapojení nejvyššího státního zastupitelství do toho, kdo bude pověřený prováděním jednotlivých úkonů v celé kauze. Vše v dopise ilustruje na konkrétních pasážích ze zmíněného rozhovoru. Ve svém vyjádření pro Radiožurnál ale Dragoun doplnil, že své rozhodnutí, jestli výtku nakonec skutečně udělí, zatím nechce předjímat.
0: Co na takový dopis říká žalobkyně Lastovecká?
1: Ta uvedla, že s uvedenými argumenty vrchního státního zástupce nesouhlasí, je přesvědčená, že povinnosti státního zástupce neporušila a v případě, že by jí Dragoun další výtku nakonec opravdu udělil, je připravena se bránit. Ještě doplním, že Lastovecká v červnu poslala na ministerstvo spravedlnosti svou rezignaci.
0: O dalším dopisu pro žalobkyni mluvil Tomáš Pika. Díky.
1: Díky a naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tenistky Marie Bouzková a Tereza Valentová spolu hrají ve čtvrtfinále turnaje na pražské Štvanici. Vidí je u toho náš reportér David Prouza.
1: No a první set už je minulostí a nakonec to bylo možná rychlejší, než by řada diváků tady na centrálním dvorci na Štvanici čekala. Marie Bouzková získala první sadu poměrem 6-2, stačili jí k tomu, nebo ne stačili, ale pomohli jí k tomu několikrát situace, kdy prolomila servis Terezy Valentové. Sama jednou o své podání přišla, ale i tak za půl hodiny je hotovo a úřadující šampionka a nasazená jednička v tuhle chvíli Marie Bouzková vede 1-0 na sety nad Terezou Valentovou. Sluší se připomenout, že v semifinále už je Ukrajinka Snigurová, ta si poradila s Tajkou Tararudijovou 2-0 na sety a právě čeká na vítězku zápasu mezi Marií Bouzkovou a Terezou Valentovou. V odpoledním programu tenisového Live Sport Prague Open na Štvanici nastoupí Sára Bejlek proti Rakušance Tagerové, to je samozřejmě až skončí zápas Bouzkové s Valentovou. No a úplný závěr programu bude opět ryze český, Dominika Šalková se utká s Barborou Krejčíkovou. Ovšem uslyšíte na radiožurnálu Sport a samozřejmě také radiožurnálu. Ze Štvanice David Prouza, radiožurnál.

0: Pokud na dovolenou vyrazíme autem, tak se nevyhneme nakládání zavazadel do kufru. Na co si dát pozor, aby takový náklad neohrozil posádku, to uslyšíte v letní autoškole Radiožurnálu přímo od reportéra Václava Drážka.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Děje se to zejména při odjezdech na dovolenou. Častokrát potřebujete naložit auto spoustou věcí. V takových případech je ale nutné myslet zejména na prevenci. Věděli byste tedy, co bývá největším nebezpečím při nakládání velkého množství věcí do auta? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Pokud nakládáme jakékoliv předměty do vozidla, tak bychom si měli uvědomit to, že v případě nějaké dopravní nehody se jakýkoliv předmět, který je volně položený v autě, může stát v podstatě projektilem. Jo? To znamená, cokoliv je v tom vozidle nepřipevněno, neschováno nebo není v zavazadlovém prostoru, tak se může při tom nárazu dostat dopředu a ohrozit kompletně celou osádku.
2: Je potřeba brát v potaz také zákony fyziky. I zdánlivě nenápadné věci a předměty můžou být ve vyšších rychlostech nebezpečné.
3: Pokud tam budeme mít jenom plato vajec, tak nám to asi úplně neublíží. Ale pokud budeme přepravovat nějaký náklad v podobě třeba plechovek s barvou, opět 5-10 kilová plechovka při nárazu působí velkou silou směrem dopředu a tu osádku může nepěkně zranit.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo, uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Programu Nová zelená úsporám podala žádost o státní podporu necelá tisícovka lidí. Loni za stejné období bylo žádostí 4,5 tisíce. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. Ministerstvo připravilo hned několik změn. Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry. A zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlava. Bylo mu 91 let. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edu Dant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balonového létání v Česku. Sport. Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová hrají o postup do semifinále turnaje WTA v Praze. Zápas sleduje David Prouza.
3: Marie Bousková vyhrála první set 6-2, v tom druhém už vedla 2-0, ale pak přišla o své podání, takže aktuálně z pohledu Marie Bouskové 6-2 a 2-1 na servis se ale chystá Tereza Valentová ze Štvanice, David Prouze, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D8 u Kralup a taky v Praze ve Strahovském tunelu. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru odtahují 3 auta po nehodě. Je to ve stoupání průjezdný pouze levý pruh a zdržíte se asi 20 minut od 10. kilometru. V Praze komplikuje dopravu nehoda ve Strahovském tunelu. Dvě auta se srazila ve směru na Barandovský most v levém pruhu. Teď už je tam odtahovka a regulují výrazně vjezdy do tunelu směrem na Smíchov. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí půlhodinová kolona před sjezdem na Ořech. A na D1 ve směru z Prahy do Brna páteční kolona čekejte před Šmejkalkou. Aktuálně je to asi na 15 minut. Ucpává se pak i silnice 3 z Prahy na České Budějovice před Benešovem. Tam počítejte dalších asi 25 minut. Na D1 kolony i na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Od kilometru 177 až k omezení u bratislavské dálnice pojedete osobním autem asi 40 minut. Na silnici 34

V roce 2017 podle obžaloby zorganizovali cestu Čecha k separatistům na Donbas. Žalobce pro ně chtěl dlouholeté tresty vězení. Soud ale dnes dopoledne v kauze kolem domobranecké skupiny nazvané Československí vojáci v záloze za mír uděloval jen podmínky. My vám k tomu za chvíli řekneme víc. Zůstaňte s námi a poslouchejte nás v odpoledním radiožurnálu.

0: Pražský městský soud dnes rozhodoval v kauze domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Spolek i několik jeho podporovatelů čelilo obžalobě z podpory terorismu. Žalobce je vinil z toho, že pomohli vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům a požadoval pro ně dlouhé vězení. Jenže podpora terorismu se podle soudu neprokázala a tak pouze dva z obžalovaných odešli s podmínkami. Jednání sledovala naše reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Šéf spolku Ivan Kratochvíl dostal za účast na nestátní ozbrojené skupině roční podmínku a pětiletý zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik. Půlroční podmínku pak dostal podporovatel spolku Vladimír Stadler, a to za nedovolené ozbrojování. Andreu Krulišovou a pravoslavného kněze Přemysla Hadravu soud osvobodil. Nepodařilo se prokázat, že by se dopustili některého z činů. Nikdo z obviněných rozhodnutí komentovat nechtěl po celou dobu řízení, ale vinu všichni odmítají.
0: Samotný spolek také soud osvobodil. Státní zástupce ho chtěl přitom zrušit.
1: Ano, předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová řekla, že si soud uvědomuje prezentaci spolku, tedy že má vlastenecky vyhraněný a paramilitárně stylizovaný charakter.
2: To však samo o sobě nestačí k závěru, že se tato právnická osoba rozhodla o trestně právně relevantním vysílání osob do ozbrojeného konfliktu. To prostě prokázáno nebylo.
1: Připomenu, že to byl právě tento spolek, který dopomohl už dřív odsouzenému Miloši Oureckému vycestovat na Donbas a připojit se tam k separatistům. V tom sehrál organizační roli zejména Ivan Kratochvíl, šéf spolku. Pomohl mu zajistit letenky nebo předal kontakty, na koho se má na místě obrátit. Kratochvíl a Stadler podle státního zástupce taky posílali na Donbas finance. Podle soudu se ale nepodařilo prokázat, že šli opravdu na podporu terorismu a ne raněnému člověku, jak oba dva opakovaně uváděli.
0: Za skutky popsané v obžalobě státní zástupce požadoval výrazně vyšší tresty, i 10 let za mřížemi. To znamená, že se odvolá?
1: Ano, státní zástupce Martin Bílý se na místě odvolal.
3: Já s rozhodnutím nesouhlasím, že já jsem podal na místě odvolání a to do všech výroků. Tedy, co se týče viny ohledně obžalovaného Kratochvíla i trestů a dále i do všech zprošťujících výroků. Já se domnívám, že důkazy, které jsou zajištěny ve smyslu, jsou dostačující pro rozhodnutí o vině.
1: Případem se bude proto teď zabývat vrchní soud.
0: A tohle jednání sledovala naše reportérka Františka Rohlíčková. Děkujeme ti a hezký den.
1: Naslyšenou.

Michael Jackson, kterého jste poslouchali v odpoledním Radio Žurnálu. Teď ke sportu. Je mistrem Evropy a teď už i světa, ale s tím se vodní slalomář Jakub Krejčí nechce spokojit. Jaké je jeho olympijské přání, to vám řekneme za pár minut. Tady v Radio Žurnálu.

0: Český vodní slalom slaví dalšího mistra světa. V americké Oklahomě uspěl Jakub Krejčí a v nejprestižnější kategorii kajakářů tak Češi z posledních 11 šampionátů vyhráli už po šesté. Postaralo se o to přitom 5 různých reprezentantů.
1: Zlatou medaili získává a mistrem světa 2013 se stává kajaká v České republice!
2: Odšpuntoval to v roce 2013 v pražské Troji Vavřinec Hradilek. 2 roky na to zvítězil v Londýně Jiří Prskavec, o další 2 roky později to byl ve francouzském Po Ondřej Tunka, pak zase uběhly 2 roky do dalšího Prskavcova triumfu ve španělském Seu a v roce 2022 se radoval Vít Přindiš. A rok 2026 tedy patří Jakubu Krejčímu.
3: Já jsem hrozně rád, první, že jsem se vůbec mohl zapsat mezi tady jeden z těch 5 světově nejlepších kajakářů, kterým jsem slížel. Ještě k tomu s dvouma mistrama světa jsem to mohl sdílet s nima, takže pro mě to je fakt výjimečný den.
2: Těmi mistry světa byli současní reprezentační parťáci Jakuba Krejčího, Jiří Prskavec a Vít Přindiš, kteří s ním byli v národním týmu, i když do něj před 3 lety vstupoval.
4: Myslím, že začal od nás docela dost učit, což je na něm hrozně pozitivní vlastnost, že absorbuje ty rady, kouká se kolem sebe, snaží se sám jako neustále i vzdělávat v tom, kam by se on sám v tom výkonu mohl posunout.
2: Jiří Prskavec přikyvoval.
5: Jo, já s tím naprosto souhlasím. Pokud bych měl vypíchnout jako tu aktuální jednu věc, v který je Kuba jedinečný, tak na ten jeden záběr je v tuhle chvíli asi schopen popojet nejvíc ze všech kajakářů a tím ujíždí tomu světu.
2: A čím to, že světu ujíždějí v posledních letech čeští kajakáři obecně, odpověď hledá Jiří Prskavec starší, šéftrenér české reprezentace.
6: Dlouhodobě říkám, že to je z té domácí kvalitní konkurence, z toho potom vychází ty nejlepší závodníci a nakonec třeba i mistři světa.
2: Obrovská česká konkurence sice plodí mistry světa, ale zároveň pak i jinak skvělé kajakáře nepustí na olympijské hry, protože tam už roky smí jen jeden za každou zemi. Takže šampioni Tunka s Přindišem se na ně přes Prskavce nikdy neprobojovali. A teď bude dost možná podobnou překážkou pro ostatní Jakub Krejčí, který se svými olympijskými sny netají.
3: Mým cílem je určitě mít olympijský zlato, ale myslím si, že to, abych si dokázal to, co bych chtěl, tak bych chtěl ty zlata 2, protože vyhrát jednou může být náhoda, a když se člověk dokáže zopakovat, tak dokázal být na tom vrcholu opravdu dlouho.
2: Vypráví zatím poslední z českých kajakářských mistrů světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobbingu. Čína rozšířila svůj sankční seznam, nám jenově na něm i česká firma. Marie Bousková hraje ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Praze proti Tereze Valentové. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude oblačno až polojasno, na východě místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další členové vedení s ním opakovaně jednali o financování sociálních služeb. Nebyli ale donedávna nahlášeni v povinném registru lobbystů.
5: Případem se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, potvrzuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
6: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb Ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
5: Zástupci Unie tvrdí, že na zápis zapomněli a neřešili s ministrem zákony ani rozdělení dotací. Spolku, který vede předseda Unie Kubát, přitom letos stouply dotace nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití funkce Kubát už dříve odmítl.
7: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka. V žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy.
5: Ministr Juchelka ani jeho tiskové oddělení na dotazy nereagovali. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
3: Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks, která vyrábí nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 6 lidí, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě podle něj teď zasahují záchranáři. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila. Zelenský dnes taky uvedl, že jeho armáda zasáhla vojenský závod v ruském Kyrově. Podle Zelenského to byl klíčový podnik na výrobu součástek do letadel a střel. Do chorvatského Záhřebu se sjeli zástupci českých firem a odborníků na jadernou energetiku. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí obchodní i partnerský potenciál.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Záhřebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Záhřebu Tea Veseláková, Radiožurnál.
3: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10-miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Pro některé domácnosti ve svobodných dvorech, plotištích nad Labem, Kuklenách nebo v lokalitě Plácky je přitom studna jediným využitelným zdrojem vody.
9: Sport. Do čtvrtfinále tenisového turnaje WTA v Praze postoupilo 5 Češek. O postup do semifinále hraje právě teď Marie Bousková proti krajance Tereze Valentové a je u toho David Prouza.
10: A tenhle zápas dost možná dospěje do třetího setu. Marie Bousková vyhrála ten první 6-2 v tom druhém, ale Tereza Valentová vede 5-4, 40-0 a podává, doplním, že po tomhle utkání se Sára Bilek utká s Rakušankou Tagirovou a celý dnešní program uzavře souboj Dominiky Šalkové s Barborou Krejčíkovou. Tereza Valentová právě teď získala druhý set poměrem 6-4 ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Šmejkalkou a taky u Brna. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí aktuálně asi 20-kilometrová kolona. Brzdí se na 176. kilometru a je to až k omezení u bratislavské dálnice. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny, kamionem delší dobu. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna. To je páteční kolona před omezením u Šmejkalky asi na 15 minut. V Praze odtáhli auto po nehodě ze Strahovského tunelu a směr Barandovský most je volný. Kolona se teď bude rozjíždět, třeba v Povltavské je fronta dlouhá směrem do Blanky. Ucpaný je i Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší je tam kolona směrem od letiště na D1, postojíte přes půl hodiny od Zličína. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy, tam popojíždějí hlavně kamiony. Na silnici 16 z Jičína do Nové Paky a na Hradec Králové čekejte kolony před Úlibicemi. Na kruhovém objezdu se tam srazila 3 auta. A ještě silnice 3 z Prahy na Budějovice před Benešovem páteční kolona teď asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno ve východním polovině území, místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní. Teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnály, je s vámi Hanka Schánilová.
12: Hezké odpoledne vám přeji. Už za chvíli se živě podíváme do Uherského Hradiště, kde právě dnes začíná letní filmová škola. Slavnostní zahájení je na programu až večer, ale už teď můžou návštěvníci do kin na první projekce. Co všechno letošní už 52. ročník festivalu nabídne, to nám přímo z centra dění řekne náš reportér, tak zůstaňte s námi.
4: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Letos nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty anebo divadlo. V centru dění festivalu je právě teď také náš reportér Michal Sladký. Přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jsem teď u kina Hvězda, které je jakýmsi centrem celého festivalu. Kousek ode mě se u akreditačního centra vytvořila asi 20-metrová řada. Návštěvníci si tady vyzvedávají své kartičky nebo vstupenky. Připravených už je taky všech 7 promítacích sálů a 2 letní kina. Jedno z nich je hned tady vedle v parku ve Smetanových sadech. Tam už jsou nachystané i velké stany, kde se bude konat doprovodný program a všude okolo je také spousta stánků s nejrůznějším občerstvením.
0: Pojďme konkrétně, jaký je program letošní filmové školy?
1: Je toho velká spousta, programových položek je přes 400, z toho 212 filmů. První projekce už začaly, večer pak bude součástí slavnostního zahájení česká premiéra snímku Virbl, který uvedou režisér Tomáš Hubáček a představitel hlavní role David Švehlík. Z českých a slovenských novinek se diváci můžou těšit i na snímky Otec, Dovolená v českém ráji, Potopa nebo drama Pramen s Anou Geislerovou, které festival zakončí. Na přehlídce se představí i pořady Českého rozhlasu, například podcast Chyba systému plus doprovodný program. Připravených je také spousta besed, workshopů, výstav a také koncertů. Za všechny bych zmínil Richarda Millera nebo Kateřinu Marii Tichou. Lidé uvidí i divadlo Spejbla a Hurvínka nebo Cirk Laputika, který své představení Splash odehraje na neobvyklém, ale o to atraktivnějším místě v přírodním amfiteátru v parku Rochus.
0: No a Michale, víme, kdo letos získá výroční ceny festivalu?
1: Víme, za významný přínos filmu letos obdrží cenu Asociace českých filmových klubů herci Jiří Lábus a Anna Geislerová. Domů do Francie si odveze také režisér animovaných filmů Michel Oslo. A asociace každý rok oceňuje i jednoho z klubistů. Letos to bude Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu.
0: Náš reportér Michal Sladký, děkujeme moc a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura není příliš nakloněný obchodu s Tchajvanem a naopak v těchto dnech osobně lobuje za větší ekonomickou spolupráci Česka s Čínou. Samotný Tchajvan přitom označuje Česko za jednoho ze svých nejdůležitějších obchodních partnerů a pochvaluje si hlavně spolupráci v jednom strategickém odvětví. O význam tchajvanských dronů tedy pro české nebe probereme za chvíli.

0: Největším světovým vývozcem dronů je Čína. Stále více zemí se ale obává, že čínské technologie můžou být pro jejich bezpečnost trojským koněm a získané informace ve skutečnosti shromažďují pro potřeby čínského státu. Jednou ze zemí, která úspěšně přetahuje Pekingu zákazníky, je Tchaj-wan a děje se tak i díky České republice. My jsme teď ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, vítám tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak spolu souvisí tchajwanské drony a české nebe?
1: Podle tchajwanského ministerstva financí vyvezla země v prvním čtvrtletí letošního roku drony a součástky za bezmála 120 milionů dolarů a 86% z téhle částky připadá na zakázky odeslané do České republiky. Tchajwanská obchodní komora v Česku k tomu dodává, že tahle čísla dělají z České republiky největší exportní destinaci tchajwanských dronů. Podle asijských výrobců momentálně v Česku působí 16 domácích, tedy českých společností, které se zabývají výrobou nejrůznějších dronových komponentů. To podle Tchajvanců z Česka dělá evropskou dronovou velmoc a pro tchajvanské výrobce mimořádně perspektivního partnera. Asiaté také vidí veliký potenciál ve studentech technických oborů na českých univerzitách a chtějí je do programu přizvat.
0: Proč je Tchaj-wan právě v segmentu výrobce dronů tak důležitým a žádaným partnerem?
1: Tchaj-wan je z pohledu moderních technologií a startupů zemí zaslíbenou. Navíc si uvědomuje vysokou přidanou hodnotu všeho, co je dnes spojeno s umělou inteligencí a co je velmi důležité. Řadu nových poznatků Tchaj-wan, respektive tchajwanská armáda, rovnou testuje v ostrém nasazení. Tchaj-wan, jak známo, čelí permanentnímu ohrožení ze strany Číny a udržovat vysokou technologickou úroveň své dronové obrany je pro něj doslova otázkou holé existence. Takže tchajwanské drony neustále procházejí plným vytížením, plným nasazením, ostrými zkouškami, podílejí se na vojenském monitoringu, hlídkování, výzvědných misích a to jak nad tchajwanskou úžinou, tak také nad vlastně vnitrozemím tchajwanského ostrova, takže v těch stížených pracovních podmínkách mají skutečně výbornou reputaci.
0: Byli jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Díky moc a naslyšenou, Davide.
1: Naslyšenou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy Anděla Utendorská.
2: Čtyři vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku Venom v náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Dva jsou zranění vážně. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí. Jedna vojákyně zemřela. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka bude vyšetřování trvat dlouho. Armáda pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Soud osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině a za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Šéfovi spolku Ivanu Kratochvílovi soud zakázal na 5 let činnost. Dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní dva obžalované soud zprostil obžaloby. Rozsudek zatím není pravomocný. Rumunská stíhačka F-16 se střelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikuš Ordan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranic s Rumunskem dnes útočilo Rusko, mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky cizích dronů. A náves v Holašovicích na Českobudějovicku patří až do neděle selským slavnostem. Do vesnice zapsané na seznamu UNESCO dorazí 200 lidových řemeslníků z Česka i zahraničí. Návštěvníkům předvedou tradiční výrobu. Sport. Tenistka Marie Bousková dál usiluje o obhajobu titulu na domácím turnaji okruhu WTA v Praze. Na kurtu na Štvanici nastoupila ve čtvrtfinále proti Krajance Tereze Valentové. Duel sleduje reportér David Prouza.
3: Turnajová jednička Marie Bousková je o krůček blíže postupu do semifinále. Ve třetím setu vede nad Terezou Valentovou 2-1. Valentová podává a stav je 30-30. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odpadá D1 v Brně a nehoda v Ulibicích u Jičína. Na D1 vázne provoz na průjezdu Brnem ve směru z Prahy na Ostravu. Brzdí se už na 180. kilometru a je to asi na 50 minut, než se dostanete za Brno. Na Pražském okruhu se zdržíte v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší je tam fronta ve směru od letiště na D1, minimálně na půl hodiny od Zličína. V Praze silný provoz i jinde, třeba magistrála v centru města, tunely a městský okruh, zdržíte se v kolonách. Na silnici 16 z Jičína směrem do Hradce Králové a do Nové Paky čekejte kolony před Úlibicemi. Na kruhovém objezdu tam řeší nehodu 3 aut a je to asi na 15 minut. Na silnici 35 z Liberce na Turnov hlásíte kolony u Hodkovic nad Mohelkou. Projíždí se omezením, fronty jsou tam obousměrně delší z Liberce, asi na 15 minut. Silnice 38 z Pelhřimova do Humpolce. Před omezením u Velkého rybníka postojíte přes půl hodiny v koloně. V opačném směru z Humpolce je fronta o něco kratší. A na silnici 3 čekejte páteční kolony na příjezdu do Benešova směrem z Prahy. Aktuálně je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude jasná až polojasná a taky chladná. Teploty klesnou na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů. Zítra pak čekejte slunečno, teploty 24 až 29 stupňů. Takové byly zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Scháňová.
1: Hezké odpoledne. Jak dopadne třetí set českých tenistek na pražské Štvanici, také to od nás uslyšíte, když si při sobě někde necháte odpolední radiožurnál.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Vysoce postavený úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého zadržela v úterý policie, má v pronájmu městský byt, ale přitom žije na okraji Prahy ve vile. Magistrát teď bude zkoumat, jestli tím porušil nebo neporušil nájemní smlouvu. Za chvíli tohle téma otevírá Radiožurnál.

0: Vysoce postavený úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má od Prahy pronajatý městský byt. Podle zjištění Radiožurnálu přitom žije se svou partnerkou ve vile na okraji Prahy. Nám k tomu víc řekne Vojtěch Gavriněv z naší investigativní redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Krejča, ředitel odboru pozemních komunikací a drah na pražském magistrátu, má od Prahy už 17 let pronajetý třípokojový byt na pražském Černém mostě. Měsíční nájemného vyjde na 6327 korun. Jenže v tom bytě nebydlí, bydlí tam jeho otec. Městské firmy, městské byty přitom mají sloužit například samoživitelkám, lidem v bytové nouzi nebo právě zaměstnancům magistrátu. Mluvčí magistrátu Vít Hofmann nám řekl, že se tím budou zabývat.
2: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
1: My jsme zjistili, že v bytě bydlí jeho otec, který nám to sám potvrdil. Krejča bydlí kousek od toho bytu ve vile se svojí partnerkou. Na naše dotazy nereagoval.
0: A proč Krejču v úterý zadržela policie?
1: Vyšetřovatelé nakonec obvinili celkem 6 lidí a 2 právnické osoby z několika trestných činů spáchaných v organizované skupině. Viní je z korupce, praní špinavých peněz i zneužití pravomoci úřední osoby. Krejča v posledních letech opakovaně vydával úřední rozhodnutí pro soukromou firmu Dopravní inženýring Praha, která přitom patří jeho partnerce a jeho bratrovi. Seznam zprávy včera citovali policejní dokument, podle kterého se to obvinění týká právě téhle firmy Dopravní inženýring Praha, kterou měl Krejča jako úředník zvýhodňovat. Z katastru nemovitostí jsme vyčetli, že vyšetřovatelé zablokovali nemovitosti patřící Aleši Krejčovi, jeho partnerce, jeho bratrovi a firmě Dopravní inženýring Praha. A mezi ty takzvané obstavené nemovitosti patří i ta vila se zahradou, ve které Krejča se svojí partnerkou bydlí.
0: V odpoledním Radiožurnálu byl také Vojtěch Gavriněv z naší investigativní redakce. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Už zítra to vypukne, nová sezóna fotbalové šance ligy začne v 5 hodin odpoledne rovnou 3 zápasy. Radiožurnál bude u toho a tak vás na novou sezónu v našem vysílání rádi pozveme.

0: Zítra odpoledne se fotbaloví fanoušci v Česku vrátí na ligové stadiony, protože začíná nový ročník šance ligy. Titul bude po druhé za sebou obhajovat Slavia. Na trůnu ji ale chtějí vystřídat minimálně dva kluby. My to probereme s Krištofem Kousalem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kde tedy hledat v nové sezóně největší favority na boj o titul a místo v Lize mistrů pro ten další rok?
1: Na tradičních místech. Pražská S, Slavia i Sparta mají ty nejvyšší ambice, stejně jako Viktoria Plzeň. Její plán útočit na titul oznámil na předsezónní tiskové konferenci předseda představenstva Adolf Šádek. Mistrovská Slavia přes léto posílila hodně střed pole a obranné řady a navzdory postoji vedení klubu na konci minulé sezóny, kdy po vyhroceném derby vyřadilo z kádru Tomáše Chorého. Je to právě on, nejlepší střelec minulého ročníku, kdo je zpátky v týmu. Náš fotbalový expert Pavel Horvát považuje z pohledu Slavie návrat Chorého jako logický krok.
2: Slávě nepřivedla lepší útočníka, ono jich úplně moc není a Tomáš prostě je, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, prostě podepsaný pod těma posledníma dvouma titulama velmi výrazně. Taková oblíbená moje věta je pravda, leží na hřišti a pokud to bude zase všechno do plusu a Tomáš bude po těch gólech s rukama nahoře, tak i slavistický fandové, který teďka o něm zase pochybovali, tak že znovu se přikloní na jeho stranu.
1: Ze tří hlavních titulových aspirantů vstoupí do nové sezóny jako první Plzeň zápasem s Libercem. Ještě v sobotu večer pak Sparta nastoupí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Slavii čeká první zápas v neděli se Slováckem.
0: Ty jsi zmínil brněnskou Zbrojovku. Ta nezůstane sama ani jako nováček, ani v té roli brněnského ligového týmu.
1: Ano, doplní Artis Brno, který se mezi elitu posunul z druhé ligy po vyřazení Karviné kvůli korupční kauze. První ligu taky budou po 90 letech hrát dva brněnské týmy. Budou se dělit o jeden stadion, což je i důvod, proč Artis vstoupí do nové sezóny až jako poslední společně s Mladou Boleslaví až v pondělí.
0: Jaký servis nabídneme posluchačům my?
1: Všechny zápasy stejně jako v minulé sezóně odvysíláme celé v přímém přenosu samostatně na internetu, na stránkách Radiožurnál Sport.cz i Rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naše sportovní digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne v každém kole souhrnný pořad s mikrofonem za fotbalem, ve kterém střídáme stadiony a posluchači nic podstatného neunikne. No a na Radiožurnálu nabízíme pravidelné reportážní vstupy.
0: Tady to nejlepší. Krištof Kousal, díky.
1: Hezký den. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. TikTok podle Evropské komise porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Tenistky Bousková a Valentová hrají o postup do semifinále turnaje v Praze. Na Pražském okruhu popojíždí kolony před sjezdem na Ořech. A zítra bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Desítky tisíc lidí už museli ve Francii opustit své domovy kvůli lesním požárům. Úřady nařídily kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, který se nachází u města Bordeaux a je oblíbenou turistickou destinací. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Potvrzuje mluvčí českých hasičů Klára Ochmanová s tím, že ve Francii bude od zítřka zasahovat vrtulník Black Hawk.
4: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
2: Do Francie zamíříme v odpoledním radiožurnálu Živě, poslouchejte po 15:30. Požáry sužují taky Španělsko, madridský region muselo opustit 19 tisíc lidí. Úřady označují současný požár za nejhorší v historii regionu. Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli ji vědci z Západočeské univerzity v Plzni. Systém slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
5: Teďka si dáme na ruku trackery. Už jste si tam dala jeden na zápěstí.
6: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
5: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
6: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Sport. Ve čtvrtfinálovém programu turnaje kruhu WTA v Praze se představí 5 českých tenistek. Dominika Šalková vyzve krajanku Barboru Krejčíkovou. Sára Bejlek bude předtím hrát s Rakušankou Tagerovou. Právě teď jsou na kurtu obhájkyně titulu Marie Bousková a Tereza Valentová. Jejich vzájemný duel sleduje na Štvanici reportér David Prouza.
8: Marie Bousková vede 5-4 ve třetím setu a Tereza Valentová tak servíruje na udržení se v zápase a začíná neúplně ideálně nevynucenou chybou a tak Marie Bousková vede 5-4 a 15-0. Koncovku potenciální tohoto zápasu můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna s Známe lepší cestu.
9: Ucpanáda jednička v Brně a kolony na příjezdech do Prahy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete od 180. kilometru až na 196. omezení. Pak se ještě brzdí před Rohlenkou. Celý ten průjezd přes Brno směr Ostrava je asi na 45 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždějí kolony. Brzdí se na 7. kilometru a fronta se sune až na ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech a zdržíte se přes půl hodiny. Kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem provoz vázne od 3. kilometru dálnice D8 až k omezení ve Kbelské ulici a místy zastavíte i v levém pruhu. Na silnici 38 z Havlíčkova v Rodu do Znojma čekejte kolony. Nejdříve za Štoky před omezením a pak ještě za Jihlavou. Tam je semafor před Rančířovem. Vždy je to asi na 15 minut. Kolony na 34 z Pelhřimova do Humpolce. V omezení za Velkým rybníkem je to asi na půl hodiny. No a půlhodinová kolona taky u Valašského Meziříčí popojíždí směrem na Rožnov před omezením u Zašové. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc bude opět chladná, teploty klesnou na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů. Zítra pak bude slunečno, čekejte jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Skánilovou.
6: Dobré odpoledne. Za chvíli si řekneme o tom, kdo jsou takzvaní finfluenceři. Jsou to ti, podle kterých investuje až čtvrtina mladých lidí. Jsou to tedy finanční influenceři. Nakolik jsou jejich doporučení věrohodná a můžou je vůbec dávat? Na to všechno se v Radiožurnálu zeptáme.
3: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: čeká nás prudký obrat počasí. Zatímco v těchto dnech jsme ráno častokrát potřebovali svetr nebo možná i nějakou tenkou bundu, tak příští týden nás nejspíš znovu čekají tropy. Měli bychom se připravit na další extrémní vlnu veder. Zeptáme se na to, ve spojení je s námi už Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Výrazněji se u nás začne oteplovat už zítra, tak jaké budou teploty?
1: Tak zatím bych to s tím oteplením ještě úplně tak neuháněl. Přece nám ještě mezi tím přejde studená fronta v neděli a pondělí, takže tohle je takové přechodné oteplení. Každopádně určitě to bude změna po tom týdnu, ale ráno to bude ještě na svetr, protože v noci bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty většinou 12 až 7, v údolích může být až 5 stupňů, takže to zase pro změnu bude nejchladnější ráno tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem 21. Vát bude slabý, proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Takže sobota slunečná s chladným ránem a teplým odpolednem.
0: Ano, ano, chladná rána, vychází to. Tak čeká nás o víkendu i déšť, případně bouřky, kde konkrétně?
1: Tak v neděli se to začne pomalu měnit, protože k nám začne zasahovat studená fronta, ale ještě v noci a ráno bude jasno až polojasno, ale od jeho západu postupně oblačno až zataženo. Zpočátku se přehánky objeví jen ojediněle v Čechách. Odpoledne a večere čekáme místy, ale ne, i na ostatním území a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty už vyšší, 16 až 12 stupňů, v údolích může být až 10, nejvyšší denní v neděli pak většinou 27 až 31 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se v Čechách bude měnit na západní.
0: Příští týden se mají do Česka vrátit tropy. Máme se připravit i na teploty, které atakují 40?
1: Tak, bude se to rozjíždět postupně, protože pondělí nás ta zvolněná studená fronta ještě bude přecházet, takže bude poměrně teplé ráno nebo teplá noc, 17 až 13 stupňů, ale přes den 19 až 24 na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 26, k tomu oblačno až zataženo a na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky, a zejména v severovýchodní polovině území místy také bouřky, takže tam ještě žádné teplo pondělí. To platí pro který zase se vrátí chladné ráno, 14 až 10, na západě může být až 8 stupňů, ale už bude jasno až polojasno a ty denní maxima 24 až 28, chladněji na severu a severovýchodě, a to oteplování hlavní by mělo přijít od středy. Ty teploty se budou postupně zvyšovat ve středu do 33. Zatím máme předpověď do soboty, jsme trošku opatrnější, samozřejmě ve výhledu a v těch modelech jsou čísla i hodně vysoká, ale zatím je to spíš takový extrém, takže se držíme trošičku na uzdě a ta maxima do soboty zatím máme do 630 stupňů Celsia.
0: Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky moc a hezký pátek přeji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na Pražském okruhu, taky na D1 v Brně. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 velmi dlouhá kolona po pojíždí před sjezdem na Ořech. Zdržíte se přes půl hodiny. Od Zličína až na 19. kilometr. Ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 6. kilometru se fronta táhne až na okruh. Provoz vázne na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, to je dálnice D8. Od 3. kilometru pojedete pomaleji až do omezení ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte páteční kolony před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Je to od 17. kilometru a je to asi na 15 hodin. Pozor, pokud si jíždíte z D1 na Budějovice na silnici 3, před Benešovem postojíte asi 20 minut v koloně. A na D1 připomínáme taky kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je to od 180. kilometru nesouvislá kolona, v podstatě až za Brno k Rohlence na 206. kilometr. A ten 30-kilometrový úsek pojedete v osobním autě až hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Finanční influenceři hrají významnou roli v tom, jak se mladí Češi rozhodují při investování. Na sociálních sítích je sleduje 53% Čechů od 16 do 30 let. A dokonce až čtvrtina už podle jejich doporučení investovala. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Ipsos pro garanční systém finančního trhu. A jak moc se dá na doporučení tzv. Finfluencerů spolehnout? A jestli můžou vůbec dávat investiční rady? O tom si teď řekneme s členem Bankovní rady České národní banky Janem Procházkou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Každý, kdo chce investovat, tak někde hledá doporučení, analýzy. Jsou ty, které prezentují tzv. Finfluenceři, podle vás věrohodné?
1: Tak nemůžeme všechny házet do jednoho koše, ale samozřejmě úplně přesně se na takové analýzy a rady spolehnout nedá. Ono to téma finfluencerů je tady takový fenomén poslední let, který přišel ze Spojených států a z Asie. A my tam vidíme i tu pozitivní, i tu negativní stránku. V té pozitivní určitě je to, že dokážou srozumitelně vysvětlovat některá složitější finanční témata a právě potom přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti, třeba hlavně mezi mladými lidmi. Ale na druhé straně třeba vždycky mít na paměti, že ne každý, kdo o investicích mluví, má taky odpovídající znalosti a zkušenosti.
0: Monitoruje Česká národní banka nějak činnost finančních influencerů, řekněme na YouTube nebo dalších sociálních sítích? Narazili jste někde na nějaký problémový obsah?
1: Tak monitorujeme určitě v rámci výkonu a dohledu a sledujeme tuto oblast, sledujeme případy možného neoprávněného poskytování investičního poradenství nebo třeba porušování pravidel pro investiční doporučení nebo nějaká další jednání, která by potom případně mohla být v rozporu s právními předpisy. Využíváme u toho skvělý nástroj umělou inteligenci, která nám dokáže právě analyzovat i velké množství veřejně dostupného obsahu, vyhodnocuje všechny ty trendy a upozorňuje nás potom na potenciálně problémy situace. No, problémový obsah vždycky někde nalezneme, ale finfluencery a takové ty nejviditelnější české finfluencery bych pochválil, protože v posledním roce došlo opravdu k posunu, k větší odpovědnosti. Oni označují placenou spolupráci, často upozorňují na rizika a tak nějak trošku se zlepšili v poslední době.
0: Můžou finfluenceři vůbec dávat nějaká investiční doporučení? Nepotřebují právě na tohle licenci?
1: Tak ono je několik druhů prostě těch influencerů. Jsou tam asi tři skupiny. Jedna je taková, která, kdy prostě ti lidé zveřejňují jenom nějaké obecné názory nebo investiční doporučení, která jsou potom určená široké veřejnosti, tak ti nepotřebují licenci, ale samozřejmě musí dodržovat pravidla pro objektivní prezentaci vlastně informací a řídit své střety zájmu. Pak tam je druhá skupina, která propaguje investiční služby nebo produkty právě v rámci nějaké marketingové spolupráce a ta musí zase tu komunikaci v souladu s pravidly potom uveřejnit, že to je vlastně reklamní sdělení. A ta třetí nejčastější skupina, to jsou právě ta individuální doporučení konkrétnímu investorovi a tady toto opravdu podléhá licenčnímu režimu.
0: Problémovým finfluencerům můžete dávat i pokuty, tak už nějaké padly?
1: Tak můžeme ukládat pokuty, v České republice zatím nepadly, zatím primárně Česká národní banka vykonává činnost spíše preventivně a edukačně, čili s nimi vedeme dialog a jak jsem říkal, oni se opravdu výrazně zlepšili, ale samozřejmě ty dohledové nástroje i sankční nástroje máme a v Americe nebo i v Evropě, ve Francii, ve Španělsku, v Itálii, ale třeba i v Polsku už velké pokuty padly a třeba i na subjekty, které působí v České republice.
0: U finfluencerů ve světě bývá často problém, že nepřiznávají tu placenou spolupráci. Takhle to u nás funguje taky?
1: No, ten střet zájmu je jeden z největších rizik, největších problémů. Dlouhodobě na to Česká národní banka upozorňuje, že pokud investor vlastně investuje podle takových rad a někdo propaguje konkrétní investici nebo konkrétního obchodníka nebo konkrétní finanční produkt a je za to odměňován, tak tam vždycky cítíme takový decentní problém, takže tam je důležitá ta transparentnost a vždycky je třeba toto doporučení vnímat ne jako úplně nezávislý názor, ale může tam být vnímáno i nějakým obchodním zájmem toho konkrétního influencera.
0: Jan Procházka, člen Bankovní rady České národní banky, byl teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Moc vám děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My se teď pojďme aktuálně podívat na pražskou Štvanici, kde bojují Tereza Valentová a Marie Bousková a sleduje je teď náš reporter David Prouza.
2: Marie Bůzková právě zachybovala v tiebreaku a nabízí Tereze Valentové matchbully. Tereza Valentová, mladší z těchto dvou českých reprezentantek, vede v tiebreaku třetího setu 6-4 a půjde ještě jednou na své podání. 6-4 pro Terezu Valentovou, teď společný přímý přenos pro Radiožurnál Sport a také Radiožurnál. Tereza Valentová versus Marie Bůzková. První jmenovaná má dva matchbully, 6-4 a servis. Tereza Valentová na prahu semifinále tohoto pražského turnaje. Marie Bůzková, ale skvělý return. Křížem z forehandu, pak forehand po čáře, ale Tereza Valentová zatím stíhá reagovat, běhá ze strany na stranu, teď se brání podseknutým čopovaným úderem. Marie Bůzková reaguje stejně, teď je to taková, řekněme, opatrnější pasáž téhle výměny, tak kdo mrkne první, kdo napálí ten úder? No, byla to Tereza Valentová, ale napálila to hodně daleko, mimo boční pravou čáru Marie Bůzkové, takže první matchball je pryč. Marie Bůzková se dokázala přiblížit Tereze Valentové takzvaně na dostřel, je to 5-6 z pohledu Bůzkové, úřadující vítězky. Na pražském turnaji, loni to ale ještě bylo ve Stromovce, teď se hraje na Štvanici. Je tu výrazně větší počet diváků, krásná kulisa a opravdu velmi, velmi atraktivní zápas na pohled. Marie Bůzková teď bude servírovat za stavu 5-6. Tereza Valentová má stále ještě jeden matchball. Už několikrát Bůzkové sebrala servis v tiebreaku, tak schválně, jestli se jí to povede ještě jednou. Tereza Valentová na příjmu, Marie Bůzková podává servis Bůzkové na středřiště do forehandu Valentové. Ta hraje velmi slušný return. Marie Bůzková teď opatrněji a vyplácí se. Marie Bůzková odvrátila dva matchbully v tiebreaku.
0: David Prouza sleduje tuhle bitvu i dál, víc uslyšíte ve zprávách.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrianko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turnaje.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG. Radiožurnál je 15.30. Jana Utendorovská a zprávy.
3: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednávali předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jeho občana zadrženého v Česku. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Radiožurnál to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny a rostou taky ceny ropy na světových burzách. Německá automobilka Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5%, přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. A v Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Výroční ceny festivalu letos převezmou herci Aňa Geislerová a Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Na přehlídce se představí i pořady Českého rozhlasu, například podcast Chyba systému. Slavnostní zahájení festivalu bude večer v kině Hvězda. Sport. Tenistka Marie Bousková hrála ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA proti Kariance Tereze Valentové. Výsledek už zná reportér David Prouza.
4: Tereza Valentová je semifinalistkou pražského turnaje. Po více než 2,5 hodinách poráží Marii Bouskovou nasazenou jedničku 7-6 v rozhodujícím tiebreaku. Za malou chvíli na Štvanickém centrálním dvorci další zápas s českou účastí čtvrtfinále Sára Bilek versus Rakušanka Tagerová. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 v Brně a kolony na příjezdech do Prahy. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete od 180. kilometru až k omezení na 196. a pak se ještě brzdí před Rohlenkou. Celý ten průjezd přes Brno směr Ostrava je zhruba na 50 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně postojíte přes půl hodiny v koloně. Brzdí se na 6. kilometru a fronta se sune až na velmi ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Občas kamiony najedou i do levého pruhu a zablokují ho. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Znojma čekejte kolony. Nejdříve omezení za Štoky a kolony v obou směrech asi na 20 minut. Pak je 38 velmi ucpaná i na výjezdu z Jihlavy směrem do Znojma. Tam je semafor před Rančířovem a fronty až na půl hodiny. Velké kolony i na 34 z Pelhřimova do Humpolce opojíždějí v omezení za Velkým rybníkem v obou směrech. Půlhodinová kolona taky u Valašského Meziříčí popojíždí směrem na Rožnov před omezením u Zašové. A ještě silnice 57 výjezd ze Vsetína směr Polanka před Ústím. Nehoda, silnice je tam ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude slunečno, čekejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, je s vámi Hanka Schánilová.
7: Hezké odpoledne. Pražská Štvanice má dnes hojnou českou účast, jak hráček, tak také diváků, a tak se tam půjdeme podívat ještě v následující půl hodině.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Stovky hasičů, vojáci i hasicí letadla bojují s obřím požárem na západě Francie. Na místo odletěl také český vrtulník. A jak se hasičům daří dostat plameny pod kontrolu a jak pokračují evakuace desítek tisíc obyvatel, na to všechno se zeptáme.
1: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: Už 35 tisíc lidí evakuovali na západě Francie kvůli obřímu požáru. Plameny spálily skoro 10 tisíc hektarů. Francie požádala o pomoc s hašením evropské státy a Česko už poslalo vrtulník s posádkou. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Daří se hasičům dostat pod kontrolu požár na západě Francie a kde je ta situace úplně nejhorší?
1: Nejvážnější je to asi nedaleko města Bordeaux. Přímo u pobřeží tam je komplikovaný terén, jsou tam velké borové lesy, plné pryskyřice, vysušené teď v tuhle chvíli. Je tam skutečně nepřístupný terén, silný vítr, který to všechno rozfoukává a komplikuje tedy to hašení. Požár se rychle šíří například v oblasti Kapfere. Tam se už evakuují celé obce, tamní starosta ještě včera popisoval, že je poškozený pouze jeden dům, jenže ta situace se hodně zhoršila během noci a teď těch domů poškozených nebo spálených jsou desítky.
2: Je to XXL požár, je nevyzpytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál a spálili už 10 000 hektarů. Ministr vnitra připustil, že je to jeden z největších požárů letošní sezóny.
1: Byla hlavní úřednice této oblasti Gironde, mluvila o tom, že plameny spálily už 10 000 hektarů, kde bychom to přeložili nebo snažili se poukázat na nějaké město v Česku, tak je to jako kdyby spálil nebo shořel Liberec této rozlohy. Velmi vážná situace je taky o kousek dál, jižněji oproti Bordeaux, Biscarros, tam se taky evakuují tisícovky lidí a požár tam taky už spálil tisícovky hektarů.
0: Z té oblasti utíkají desítky tisíc lidí. Jak pokračují evakuace?
1: Ty evakuace jsou velmi náročné právě kvůli tomu, že utíká takové množství obyvatel, kteří tam byli na prázdninách. Je to turistická oblast, je tam mnoho kempů, ale už se zdaleka neevakuují jenom turisté, jak jsem říkal, celé obce, například v té oblasti Kapfere. K odjezdům mají využívat větší dálnici D106 směrem na Bordeaux, ale samozřejmě na těch silnicích se v tuto chvíli tvoří kolony nebo byly hlášené kolony. Stovky lidí se evakuují taky na lodích. Zajímavé, že chovatelé ústřic k těmto evakuacím nabízejí své lodě.
0: Jaké síly nasadila Francie do boje proti požáru u města Bordeaux? Kdy dorazí mezinárodní pomoc?
1: Z plameny bojuje na 600 francouzských hasičů, taky vojáci, několik hasicích letadel. Francie aktivovala ten mechanismus civilní ochrany Evropské unie. Jak už jsme říkali, Česko poslalo svůj vlastní vrtulník s posádkou, vyrazil dopoledne, přiletět by měl právě v těchto odpoledních hodinách. Tu posádku tvoří 7 lidí, 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Nutno podotknout, že Česko už v těch uplynulých dnech, týdnech poslalo 2 vrtulníky do Francie, hasili požáry například na jihu Francie a tamní obyvatel byli opravdu vděční, takže když pak se čeští hasiči loučili, tak tamní obyvatelé vytvořili takový velký obrazec s nápisem Merci, tedy děkuju, takže byli skutečně rádi, že Češi a ostatně i další hasiči z dalších zemí přijíždějí pomoc. Podle prezidenta Emmanuela Macrona tu pomoc přislíbilo například Chorvatsko, taky Portugalsko nebo Slovensko.
0: Martin Balucha, náš zpravodaj, teď tedy mluvil o tom, co trápí západ Francie. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Utvaná D1 v Brně a nehoda za Olomoucí. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Je silný provoz, omezení v Brně a zdržíte se od 182. kilometru přes půl hodiny. Ucpává se i severní trasa silnice 35. V Litomyšli postojíte 15 minut. Kolona je pak i před Moravskou Třebovou. Vše směrem na Mohelnici. Dálnice D35. Výjezd z Olomouce směr Mohelnice. Na kilometru 257 za Křelovem je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Dojíždí se do asi 10-minutové kolony. Za Olomoucí opatrně dojíždějte. V Praze silný odpolední a páteční provoz, kolony tak na obvyklých místech. Nejdelší fronta je teď asi na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Zdržíte se okolo 40 minut od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Tam se brzdí na 3. kilometru. Provoz vázne i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8. Od 3. kilometru pojedete pomaleji až do omezení ve Kbralské ulici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na Štvanici pozdravila publikum i vítězka Wimbledonu Linda Nosková. Za chvíli už bude hrát na hlavním kurtu Sarah Bailey, tedy další hráčka ve čtvrtfinále. Tak půjdeme v Radiožurnálu i tam.

0: Tenistka Tereza Valentová už postoupila do semifinále turnaje Live Sport Prague Open a postup mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje teď bojuje i Sára Bejlek. Na pražské Štvanici je u toho David Prouza.
1: To utkání začalo před několika málo okamžiky. Sára Bejlek hraje s Rakušankou Tagerovou. První gem tohoto třetího zápasu dnes v programu na Live Sport Prague Open. Odstartovala Sára Bejlek velmi solidně, dostává se do vedení 30-0 a teď po povedeném prohozu už dokonce 40-0. Sára Bejlek se může postarat o to, že budeme mít po dvou ryze českých čtvrtfinále i taky ryze české semifinále, pokud zvládne tohle utkání. Jak to celé dopadne, uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport a také radiožurnálu. Stejně jako budeme informovat o souboji Dominiky Šalkové a Barbory Krejčíkové. To je utkání, které začne, až skončí duel Sáry Bejlek s Rakušankou Tagerovou. Sára Bejlek zatím v prvním gemu vede 40-0. Ze Štvanice, David Prouza, Radiožurnál. Víč.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
2: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až to nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
3: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Přišlo varování od policie před autem jedoucím v protisměru. Je to dálnice D7 ve směru z Prahy na Chomutov. Pokud jedete po D7 směr Chomutov, jste za Postoloprty, tak dejte velký pozor, mohli byste potkat auto jedoucí v protisměru.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Tak to vypadá, že máme případ.
4: To je první vražda, pokud se nemýlím.
5: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
0: Podivné zločiny.
6: Někdy se v Mordpartě řeší věci, která rozhodí silného chlapa.
0: Složitá vyšetřování.
7: Podívej se na mě!
6: Sleduju tě.
3: Prosím?
6: Všechno je jinak.
8: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
0: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
10: Opozice kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Americké údery podle íránských úřadů zabily 4 lidi. Tenistka Bousková podlehla krajance Valentové a titul v Praze neobhájí. Na dálnici D35 brzdí provoz nehoda za Olomoucí směrem na Mohelnici. A zítra bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele Českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o prodej akcí letiště vyvolává podezření.
11: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
10: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Íránská armáda informovala o útocích na americké vojáky v Bahrajnu a Jordánsku. Údery přišly poté, co americké síly 13. noc v řadě útočily na cíle v Íránu. Tamní protivzdušná obrana podle médií zasahovala i nad Teheránem.
12: Při útoku v okolí iránského města Ahváz zahynuli podle místních úřadů 4 lidi a 5 dalších bylo zraněno. Agentura AFP se odvolává na guvernéra jihozápadní provincie Chuzestán, ve které město leží. Velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že údery zasáhly iránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, objekty pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity. Podle Američanů je cílem úderů zničit iránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu Hormuz. Průlivu. V uplynulých dnech ale úžinou proplouvá nejnižší počet lodí za poslední týdny. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
10: Na Moravě je první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici, amputaci nebo po vážných úrazech. Sanatorium Pálava u Novomlýnských nádrží za 700 milionů korun od září využije 80 pacientů, zatím zhruba polovina z celkové kapacity.
13: Silnou stránkou je fyzioterapie. Vybavená za mě doopravdy nejlepší a nejmodernější technikou a vodoléčba.
14: Při vodoléčbě sanatorium podle svého ředitele Antonína Vodáka využívá i místní mineralizovanou vodu. Její účinky, stejně jako působení rehabilitace, otestují pacienti po dohodě vedení se zdravotními pojišťovnami, říká za provozovatele Vladimíra Danihelková.
15: Jsme dohodnutí s pojišťovnou VZP, ta je první, která vlastně nám teďka přislíbila smlouvu od 1.8. vlastně zpětně už se to procesuje.
14: Do roku a půl chce rehabilitační ústav obsadit všech 160 lůžek. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Sport.
7: Tenistka Marie Bousková titul na turnaji okruhu WTA v Praze neobhájí. Ve čtvrtfinále totiž prohrála s Krajankou Terezou Valentovou 1-2 na sety. Klíčovou třetí sadu ztratila v tiebreaku 6-7. Později je na programu další český souboj mezi Dominikou Šalkovou a Barborou Krejčíkovou. Právě teď ale na kurtu Sára Bejlek, která hraje proti Rakušance Tagerové. Duel na štvanici sleduje reportér Jaroslav Plašil.
16: Sára Bejlek vede 2-1 v prvním setu a teď 30-0 při podání Rakušanky. Po epické bitvě dvou krajenek se hlediště už zase pořádně plní. I když teď ještě není úplně zaplněná kapacita, tak další fantastická atmosféra tady na štvanici. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Ucpaná D1 v Brně a kolony u Benešova. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete od 180. kilometru až na 196. omezení. Pak se ještě brzdí před Rohlenkou a celý ten průjezd přes Brno směrem na Ostravu zabere zhruba 45 minut. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Znojma čekejte kolony. Nejdříve je tam omezení za Štoky a kolony v obou směrech na 20 minut. No a pak je 38 ještě ucpaná na výjezdu z Jihlavy směrem do Znojma. Tam je semafor před Rančířovem, řídí průjezd Kyvadlově a postojíte půl hodiny. Kolony i na 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždějí v omezení za Velkým rybníkem v obou směrech a zdržíte se okolo 20 minut. U Valašského Meziříčí půlhodinová kolona popojíždí ve směru na Rožnov. Je tam omezení u Zašové. Silnice 57 výjezd ze Vsetína směr Polanka. Před Ústím je nehoda a ze Vsetína je to ucpané. Ještě trojka na příjezdu do Benešova. Z Prahy aktuálně kolona 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude slunečno, čekejte jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
9: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin, 6 a půl minutky k tomu, před námi je další prázdninový víkend, což u některých z vás znamená, že vám začíná dovolená a už teď vyrážíte s rodinou si odpočinout. Ať už to bude v tuzemsku nebo někde u moře, tak si to užijte, odpočiňte si pořádně a jeďte opatrně. Co nás čeká v dalších minutách ve vysílání Radiožurnálu? Vláda by se od září mohla řídit novým jednacím řádem. Úřad vlády chce upravit třeba pravidla pro připomínkování návrhů. Podle kritiků ale změny posílí pravomoci premiéra. Všechno to probereme po Davidu Kolérovi. Pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední Radiožurnál
17: a Štěpán Pokorný.

0: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování návrhů. Některé body by tak mohl kabinet projednávat bez rozpravy. Tématu se věnovala reportérka Adéla Burešová. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Podle úřadu vlády má tato novela od září především modernizovat a zpřehlednit téměř 30 let stará pravidla fungování kabinetu. Součástí toho návrhu jsou ale i změny, které vyvolávají kritiku. Premiér by třeba mohl v některých případech omezit nebo zcela zrušit připomínkové řízení. Ta novela taky rozšiřuje možnost projednávat některé materiály bez rozpravy nebo mění podobu zápisů z jednání. Ty by nově obsahovaly méně informací o průběhu schůze. U některých rozhodnutí týkajících se financí by se navíc přestalo zveřejňovat, jak hlasovali jednotliví ministři. Na tu možnou problematičnost těchto bodů upozornila na síti X třeba bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
0: A jak na tu kritiku vláda reaguje?
1: Úpravy jednacího řádu začal podle ní chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra, na což někteří kritici taky upozorňují.
2: Bylo to naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
1: Ty úpravy předložila 20. července šéfka úřadu vlády Tinde Bárta společně s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Ten ale uvedl, že není iniciátorem změn jednacího řádu, ale pouze spolupředkladatel. Stál třeba za návrhem, aby povinným připomínkovým místem u příslušných návrhů zákonů byl i dětský ombudsman.
0: A počítala tedy minulá vláda se stejnými změnami jako ta současná?
1: A v tom se právě liší názor ministra Havlíčka s bývalým ministrem dopravy a předsedou ODS Martinem Kupkou. Ten sice plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem, ale podle něj neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec ani nezabýval.
3: Připravovaly se konkrétní podoby nebo konkrétní návrh na změny v rámci úředního aparátu, ale kabinet Petra Fialy je nikdy neprojednával. Říkám zcela závazně, že kroky, které by zhoršovaly transparentnost vládnutí, pro mě určitě přijatelné nejsou.
1: A šéfka úřadu vlády bývalého kabinetu Jana Kotalíková nám napsala, že se k těmto věcem vyjadřovat nebude.
0: Adéla Burešová, díky a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Brna a nehoda na silnici 6 Karlových Varů. Stále sledujeme situaci na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pomalu v koloně pojedete od kilometru 182 s volnými mezerami až na 206. kilometr k Rohlence a celý ten úsek zabere osobním autem asi 45 minut. V Praze silný odpolední páteční provoz kolony tak na tradičních místech. Hodně dlouhá kolona si popojíždí na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1. Zdržíte se přes půl hodiny od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy hlásíte omezení za Štoky. Podle našeho zpravodaje tam je omezení hned dvakrát kousek za sebou.
2: Pejří tam na dále takových 20 minut. Je to fakt otravný, protože jedno to zdržení přejedete a pak je tam zase druhý a čekáte znovu.
1: Na 38 se pak ještě jedno omezení za Jihlavou směrem do Znojma. Tam je semafor před Rančířovem a postojíte dalších asi 25 minut. Pozor kolony na 34 z Humpolce do Pelhřimova. Popojíždějí za Vystrkovem před omezením a je to opět asi na 20 minut. Ještě silnice 6, buďte opatrní na příjezdu do Karlových Varů z Prahy. U odbočky k letiště auto skončilo mimo vozovku a na místo jedou hasiči, omezí průjezd. Další zelená na nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál. Na většinu zboží vyváženého z Evropské unie do Spojených států se ode dneška vztahuje clo ve výši 10%. Nové tarify na dovoz z téměř celého světa ve čtvrtek večer oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Zdůvodnila to údajně nedostatečnými opatřeními proti nucené práci. Pro Evropskou unii nová cla neznamenají významnou změnu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová přesto Trumpův krok kritizuje a argumenty ohledně nucené práce odmítá. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Radiožurnálu Zdeňkou Trachtovou, která je teď ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tato nová cla v praxi znamenají pro dovoz evropského zboží do Spojených států?
1: Tak pro Evropskou unii to v podstatě znamená mírné zlepšení oproti dosavadnímu stavu. Na základě dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy z loňského roku má totiž evropské zboží podléhat clům maximálně ve výši 15%. Ta nová 10% cla jsou tedy pod touto hranicí a u významné části zboží tak budou o něco málo nižší než dosud.
0: Evropská unie ale není jediná. Spojené státy uvalily clo na dovoz zboží skoro z celého světa. Jak to Bílý dům zdůvodnil?
1: Představitel americké administrativy Jamieson Greer odůvodnil tato cla nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Ty země, na které se vztahují cla, podle něj nedokázaly zabránit dovozu výrobků, které jsou právě výsledkem nucené práce. Připomínám, že americká administrativa ve čtvrtek večer oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Ta nahrazují dosavadní 10% dočasné clo, které skončilo tedy v noci na dnešek, a ta cla se týkají 6 desítek zemí, včetně Evropské unie.
0: Jak rozhodnutí Bílého domu hodnotí představitelé Evropské unie?
1: Přestože ta 10% cla jsou pro Evropskou unii mírné zlepšení, jak jsme se o tom bavili, tak šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to rozhodnutí americké administrativy velmi kritizuje. Zejména pak to odůvodnění v souvislosti s údajně nucenou prací. To Kaja Kallasová rozhodně odmítá, pokračuje Kallasová.
2: Slyším ty argumenty, že se jedná o nucenou práci. Promiňte, ale to se o Evropské unii nedá říct. Když porovnáte naše pracovní zákony s těmi ve Spojených státech, tak my máme placenou dovolenou a velmi dobré pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Takže tento argument není podložený. Máme s Amerikou dohodu, kterou jsme dodrželi. Její vyjednávání nebyla snadná. Pro naše firmy je důležitá předvídatelnost.
1: Mluvčí Evropské komise se oproti Kallasové vyjádřili opatrně optimisticky, uvedli, že to 10% clo, které se bude vztahovat na evropské zboží, je v souladu s tou loňskou obchodní dohodou a že očekávají, že tedy Spojené státy ji budou i nadále dodržovat.
0: Bruselská zpravodajka Radiožurnálu Zdeňka Trachtová, teď tedy ve studiu Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 24 minuty, zůstaňte s námi i dál po Sheryl Crow, nabídneme aktuální zprávy.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí. Informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Radiožurnálu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku Edu Dant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Sport. Tenistka Marie Bousková prohrála ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze s Terezou Valentovou 1-2 na sety a přišla o šanci na obhajobu titulu. Teď o účast v semifinále hraje Sára Pejlek, její soupeřkou je Rakušanka Lili Tagerová. Podrobnosti o utkání přidá přímo ze Štvanice reportér Jaroslav Plašil.
3: Sáře Pejlek se zatím nedaří chytit pořádně rytmus zápasu, prohrává teď 3-5, to znamená jednou přišla o podání a teď servíruje tedy za stavu 3-5, 0-15 v prvním setu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 v Brně a kolony na pražském okruhu. Na D1 připomínáme kolony na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Začíná to na 182. kilometru a pomalu pojedete až k Rohlence v nesouvislé koloně. Pozor, na 204. kilometru teď ve stoupacím pruhu stojí navíc karavan a vybočuje se. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Od sjezdu na Zdiby pojedete pomaleji až do Kbelské ulice do omezení. Zdržíte se i na pražském okruhu a to hlavně ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech kolona stále asi na půl hodiny. Kolony na 35C v Liberci, hlavně ve směru na Chrastavu. Opravují vozovku na průtahu Libercem a zdržíte se okolo 10 minut. Na 35C pak ještě kolona u Hodkovic nad Mohelkou. Projíždí se omezením. Větší je to ve směru z Liberce na Turnov asi na čtvrt hodiny. A ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi hned dva semafory kousek za sebou opravují vozovku a zdržíte se okolo 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Štěpána Pokorného.
1: 16 hodin 33,5 minuty a pouštíme Mikolasy Josefa. Hezký poslech.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jordánu chce tak reagovat na ranní střelbu u palestinské vesnice. Podle palestinských představitelů na ní zaútočili židovští osadníci. K tématu se vrátíme za chvilku v odpoledním radiožurnálu.

0: 4 mrtví Palestinci a 2 Izraelci zůstali po ranní střelbě na okupovaném západním břehu Jordánu. Okolnosti zatím nejsou jasné. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel v reakci na to oznámila, že na západním břehu připravuje rozsáhlou protiteroristickou operaci. Z palestinských obcí přicházejí zprávy o útocích židovských osadníků. Víc k tomu teď aktuálně řekneme s blízkovýchodní zpravodajkou radiožurnálu Janou Karasovou. Dobré odpoledne do Jordánska.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak se odehrál ten incident u palestinské vesnice Til?
1: To není úplně jasné, protože izraelský a palestinský popis události se rozcházejí. Izraelskému deníku The Jerusalem Post ten incident popsal jeden ze členů skupiny, který říká, že v oblasti byli na turistickém výletu. Pak je ale lidi údajně z blízké arabské vesnice napadly kameny a klacky, bránit je měl přijet vojenský jeep a ozbrojená ochranka, které údajně Palestinci sebrali zbraň a začali na osadníky střílet. Jinak ale ten incident přiblížil agentuře Reuters představitel palestinské strany Fatah v Tilu Issam Saifi. Podle něj se skupina 25 až 30 osadníků nejdřív pokusila vstoupit do 2 domů ve východní části vesnice, pak napadli její západní část a údajně zaútočili

0: čili zbraní na nezletilého Palestince. To podle Saifího vyvolalo na místě chaos a poté přijeli izraelští vojáci, kteří spolu s osadníky měli zahájit palbu. Agentura Reuters k tomu dodává, že izraelští civilisti v oblasti procházeli poblíž vesnice v takzvané oblasti A, tedy územím pod civilní a bezpečnostní kontrolou palestinské samosprávy, kde Izraelcům je vstup běžně zakázaný.
1: Co teď tedy hodlá v reakci na násilnosti dělat izraelská vláda?
0: Premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz podle izraelského deníku Haaretz kromě té rozsáhlé operace, kterou nazývají protiteroristickou, nařídili izraelské armádě, aby taky urychlila legalizaci osad na západním břehu Jordánu a zakládání nových. Izraelská armáda podle médií ten incident klasifikovala jako teroristický útok a na místo posílá i posily z Gazy a Libanonu. Uzavřela taky druhé největší město na okupovaném západním břehu Jordánu Nablus a vyhlásila úplný zákaz vycházení v palestinských vesnicích Tel a Burin. V nemocnici zatkla dva Palestince, kteří se těch střetů údajně účastnili a byli taky při nich zranění. Ale zároveň představitelé armády podle serveru Times of Israel varovali, že se ozývají hlasy volající po útocích na palestinské obce. A palestinská média píší už o osadnických žhářských útocích ve dvou vesnicích, a to Farata a Džid.
1: Na růst osadnického násilí v posledních měsících opakovaně upozorňovala třeba i OSN. Co tedy těm dnešním střetům předcházelo?
0: Tak palestinská samospráva uvádí, že v letošním roce zatím na západním břehu izraelští osadníci zabili 21 lidí a zároveň OSN v souvislosti s útoky izraelských osadníků eviduje přibližně 850 zraněných Palestinců. A přitom na okupovaném území západního břehu žije asi 3 miliony Palestinců a v těch izraelských osadách, které tu oblast tříští, bydlí asi 500 tisíc Izraelců. Nicméně v poslední době těch izraelských osad a především plánů na další izraelské osady přibývá a třeba i minulý týden ty izraelské plány na financování dalších osad reagovala na ně i diplomatická služba Evropské unie tím, že rozšiřování osad, vyvlastňování půdy, demolice a taky vystěhovávání podkopávají dvoustátní řešení konfliktu v regionu.
1: Říká blízkovýchodní zpravodajka Radiožurnálu Jana Karasová v odpoledním vysílání. Díky a pěkný den.
0: Děkuji, naslyšenou. When I was six years old, I broke my leg.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaný pražský okruh a kolony v Brně. Na pražském okruhu stále čekejte kolony před sjezdem na Ořech. Nic nepřekáží, je to pouze silný provoz. Delší je fronta ve směru z letiště na dálnici D1. Od plzeňské D5 k Ořechu pojedete téměř půl hodiny. A ucpávají se i možné objízdné trasy, třeba Radlická. Z Butovic do centra je plná od Jinonic. Dálnice D8, příjezd do Prahy z Ústí nad Labem. Kolona se táhne od sjezdu na Zdiby přes Cínoveckou až k omezení ve Kbelské ulici. Taky na dálnici D1 silný provoz za Prahou směrem do Brna. Od pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete pomalej. A celý ten zhruba 11-kilometrový úsek pojedete přes 20 minut. No a na kolony se připravte i pokud sjíždíte na Benešov, na silnici 3, na příjezdu do Benešova směrem z Prahy další asi 15-minutová kolona. Na D1 stále silný provoz hlásíte na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Začíná to na 182. kilometru a nesouvislá kolona je v podstatě až ke sjezdu na Slavkov na 210. Necelých 30 kilometrů pojedete přes Brno 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Začíná nová sezona profesionálních fotbalových soutěží v Česku a s ní také éra nové komise rozhodčích. Tu vede Španěl Carlos Clos Gomez. Pro ligové sudí si připravil několik novinek a má na ně velké nároky.
1: Myslím, že jsou rádi. Vědí, že jestli chtějí být lepšími rozhodčími, musí tvrdě pracovat. Jestli se chtějí stát mezinárodními rozhodčími, potřebují pokračovat v ještě tvrdší práci. Tohle je jediná cesta.
2: Nový šéf komise rozhodčích, Španěl Carlos Clos Gomez, se pustil do práce. Chce zlepšit předzápasovou přípravu sudích a také zpětnou vazbu. Rozhodčí budou mít velké semináře. Jeden už mají za sebou a Clos Gomez s ním byl spokojený. Každý měsíc rozhodčí sejdou jednou v Praze. Každý týden budou mít online meetingy pro všechny. A navíc budou výkony rozhodčího sledovat pozorovatelé. Jeden na stadionu, jeden u televize. Každý rozhodčí bude hodnotit vlastní výkon.
1: Budou vyplňovat do 24 hodin sebeanalýzu. Potřebujeme znát jejich názor. Za prvé, jestli mají pravdu a za druhé, jak jsou sebekritičtí. Protože když není sebekritika, nemůžou se zlepšovat.
2: A po každém utkání navíc bude následovat první setkání.
1: Jsou povinní mít po 24 hodinách online meeting. Rozhodčí a pozorovatelé se musí kouknout na zápas, potom se spojit a vysvětlit si nejdůležitější situace.
2: Carlos Clos Gomez se ale s komisí rozhodčích zaměří i na individuální pohovory, nejméně po dvou zápasech.
1: Nebudeme mluvit o penaltách a červených kartách. Ne, tohle je vysvětlené na jiných seminářích. Budeme hovořit o dalších tématech, možná těch nejdůležitějších. Autorita, vedení zápasu, postavení na hřišti. Tohle nám hodně pomůže k lepším výkonům v budoucnu.
2: Komise rozhodčích vedená Carlosem Closem Gomezem už ale nebude zveřejňovat hodnocení rozhodčích, ani u vybraných situací. Každé úterý se ale fanoušci dočkají jedné pravidelné novinky ze zápasů.
1: Chystáme se publikovat plnou komunikaci mezi rozhodčím a videorozhodčím při přezkoumávání situací. U každého přezkumu na hřišti, u každého rozhodnutí, které bylo učiněno na základě doporučení VARu, zveřejníme úplný zvukový záznam.
2: Říká Clos Gomez.
1: Potom je řada na vás, abyste se rozhodli, kritizovali a vyjádřili svůj názor, ale nechte nás, naši kritiku, dělat interně.
2: Nároky na rozhodčí budou velké, i když zatím v Česku nejsou na nejvyšší úrovni profesionály. Ze Strahova, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
5: Opozice kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kyjevskou oblast. Tenistka Bejlek hraje o postup do semifinále turnaje v Praze. Na pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Podle Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolinií a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO.
7: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
5: Kvůli výběru Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. Podmíněnými tresty soud potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze Zamír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině. A za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval desetileté tresty vězení, jedné ženě necelých 7 let. S rozhodnutím soudu proto Bílý nesouhlasí a na místě se odvolal.
8: Důkazy, které jsou zajištěny ve soudu, stačí si pro rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se soudem neshoduju, nicméně to rozhodnutí je napadeno obváděním, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
5: Samotný spolek Českoslovenští vojáci v záloze Zamír a další dva obžalované soud dnes zprostil obžaloby. Ruský raketový útok v ukrajinské Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí, zraněných je asi 100. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky, informoval o tom generální prokurátor Kyjevské oblasti.
9: Ukrajinská generální prokuratura zahájila 2 trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Kontakt Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východoukrajinského Slovjansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí a asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Na českokrumlovském otáčivém hledišti má večer premiéru opera Malý princ. Dílo oscarové skladatelky Rachel Portmanové uvede Jihočeské divadlo v české premiéře. Děj věrně kopíruje slavnou literární předlohu Antoana Saint-Exupéryho, říká režisér inscenace Tomáš Ondřej Pilař.
10: Zajímavostí je to, že hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují 3 alternace chlapců mezi 9 a 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství.
5: Operu Malý princ bude Jihočeské divadlo hrát v Českokrumlovské zámecké zahradě do 9. srpna.
11: Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek se snaží postoupit do semifinále domácího turnaje v Praze na Štvanici. Ve čtvrtfinále nastoupila proti Lili Tagerové z Rakouska a je u toho reportér Jaroslav Plašil.
11: Postavou vyšší Rakušenka Sáru Bejlek přehrávala v prvním setu, vyhrála 6-3, vedla i 2-0 na začátku druhé sady, ale break už má zpátky. Sára Bejlek teď se snaží o srovnání stav 3-6, 2-3 a 15 obě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: V už skončených čtvrtfinálových zápasech prohrála Marie Bousková s Terezou Valentovou 1-2 na sety a přišla o šanci na obhajobu titulu. Ještě předtím přehrála Ukrajinka Snigurová Tajku Tara Rudiovou 2-0. Páteční program uzavře český souboj mezi turnajovou dvojkou Barborou Krejčíkovou a Dominikou Šalkovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 v Brně a ucpaná dálnice D8 na příjezdu do Prahy. Na D1 stále silný provoz na průjezdu Brnem ve směru z Prahy na Ostravu. Začíná to na 182. kilometru a nesouvislá kolona je až ke sjezdu na Slavkov na 210. kilometr. Zdržíte se přes půl hodiny. Na dálnici D8 kolona na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se před sjezdem na Zdiby a táhne se to až do Kbelské ulice do omezení. Na silnici 35 popojíždějí kolony ve směru ze Svitav do Moravské Třebové. Brzdí se za Kocklířovem a pomaleji pojedete až k Moravské Třebové. Na 35 se fronty taky ve směru z Liberce na Turnov. U Hodkovice projíždí omezením kolony v obou směrech delší z Liberce na 10 až 15 minut. Silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu se ucpává mezi D1 až Toky. Jsou tam hned dvě omezení kousek za sebou a kolony asi na 15 minut. A ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Dva semafory za sebou a zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
13: Co vytýká Evropská komise ve výroční zprávě o stavu právního státu Česku, za co nás naopak chválí? Jak si v tomto směru stojíme ve srovnání s ostatními členskými zeměmi Unie? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Evropská komise minulý týden vydala svoji výroční zprávu o stavu právního státu v zemích Evropské unie. Server aktuálně se v článku o kapitole věnované České republice ptá, je to varování nebo pochvala? Co byste odpověděl?
14: Tak ono je dobré se v tom historickém kontextu trošku vrátit o krok zpátky, abychom posluchačům vůbec vysvětlili, jak funguje evropská spolupráce. A ta je založená na tom, že členské státy dobrovolně vstoupily do nějakého společenství. Bylo to po druhé světové válce, kdy tedy veliká katastrofa, spoustu zmařených nadějí a zároveň ale možnost uvědomit si, že nic takového už tady nechceme a že je lepší vlastně spolu vycházet v míru, protože to prostě přispívá všem. Je to hodně zjednodušená myšlenka, ale v té chvíli se rozhodl francouzský minister zahraničí, že tedy spolu s Německem se pokusí ekonomicky provázat tak, aby už je ani nenapadlo proti sobě postavit zbraně. No a na základě toho vlastně se rozvinulo to, co dnes známe jako Evropskou unii, ale to všechno funguje právě proto, že ty členské státy si vzájemně důvěřují. To znamená, že mají nějaký základní rámec, ve kterém se pohybují a na který všichni přistoupili. A ten základní rámec obsahuje nějaké hodnoty. A ty hodnoty jsou mimo jiné tedy úcta k důstojnosti, k demokracii, ke svobodě a k právnímu státu. Ano. A tady jsme u toho. Členské státy vlastně potřebují mít jistotu, že funguje právní stát mezi nimi vzájemně tak, aby měly ochráněné investice, aby tam fungovalo dobře soudnictví, aby tam probíhala nějaká kontrola nad bojem s korupcí a také, aby třeba fungovala nezávislá a pluralitní média.
13: A já myslím, že to teď rozebereme, ty jednotlivé body. Dobře, já jsem se ptal na to, jak jsme vlastně dopadli, jestli je to spíš dobře nebo spíš špatně.
14: Já vám
13: čili
14: na to
13: kdyby
14: odpovím.
13: To byla známka ve škole...
14: to je právě to, že Evropská komise se nesnaží vydávat nějaké vysvědčení nebo porovnávat, který stát je lepší nebo horší. Ona skutečně popisuje stav a vydává doporučení. A v té souhrnné zprávě potom vlastně každý členský stát má někde nějaké slabší místa, někde nějaká silnější stránky. A ty jsou popsané. Pokud byste si chtěl projít tu zastřešující zprávu, ve které jsou vyjmenované jednotlivé členské státy, tak byste asi musel zaškrtat, kolikrát se tam zmiňuje Malta, kolikrát Kypr, kolikrát Slovensko, ale vůbec to není vysvědčení. Je to spíš takový prostor pro nějaký dialog o tom, jak můžeme zlepšovat.
13: Rozumím. A je to vlastně historicky sedmá zpráva. Jak se ta situace u nás v Česku vyvíjí v čase? K lepšímu nebo spíš naopak?
14: To, že jde o sedmou zprávu, to je vlastně velmi důležité, sám jste to řekli, je to taková kronika demokratického vývoje, protože to, co ta zpráva nějakým způsobem popisuje, jsou instituce, na kterých je postavena demokracie, ať už je to nezávislost soudnictví, účinný boj s korupcí, svobodná a pluralitní média, anebo systém brzd a protivah, které chrání výkon veřejné moci. A v tom časovém pásmu my můžeme sledovat, jak se v které zemi vyvíjely tedy tyhle ty oblasti. A přidali se k ním tedy nejenom členské státy, které už jsou v Evropské unii, ale teď se momentálně popisuje i situace ve čtyřech zemích, které kandidují na členství v EU, ať už do Albánie, Černou horu, Srbsko a Severní Makedonie. Pro Českou republiku z té zprávy vyplývají určitá doporučení, která se potom každý rok vlastně vyhodnocují, zda byla nějakým způsobem naplněna. Ale opět, není to hodnocení jako vysvědčení. Co je důležité si říci, že ta zpráva a její závěry se propisují potom do nějakých finančních aspektů. Vysvětlím. Existuje něco, čemu se říká Národní plán obnovy. To jsou evropské peníze, které si Evropská unie půjčila na kapitálovém trhu v době covidové pandemie, zavázala se ke splácení toho dluhu společně a rozdistribuovaly se mezi členské státy. Každý z členský stát řekl, jakou reformu, ať už ekonomickou nebo právní nebo jinou, provede, tak aby ekonomiku a vůbec o fungování státu v době pandemie, respektive po pandemii, nakopl. A tyhle ty peníze jsou podvázané už teď tím, že je právě dodržován právní stát. A přihlíží se k tomu, co je ve zprávě o právním státu, který vydává Evropská komise. Ty členské státy pověřily Evropskou komisi, aby vlastně ten stav zmapovala a případně ochránila jejich vlastní peníze, které si mezi sebou vzájemně půjčují. No a pro Českou republiku z toho vyplývá, že pro další období, které se bude týkat finančních nebo rozpočtových rámců Evropské unie po roce 2028, se bude s velkou pravděpodobností také přihlížet k tomu, jakým způsobem jsou naplňovány právě principy právního státu.
13: Dobře, pojďme se teď o tom bavit konkrétně. Evropská komise Česku vytkla, že zde dosud nebyla obnovena a dokončena revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Z čeho toto hodnocení vychází?
14: Tak ta zpráva tím, že zkoumá všechny ty čtyři oblasti a zkoumá je v čase, tak se vlastně dívá, do jaké míry byly naplněny principy, ať už je to tedy účinného boje s korupcí, anebo jak říkám, ta kvalitní média, anebo nezávislost soudnictví. A tady přesně tady u toho doporučení, že zatím ještě nebyla provedena taková větší revize zákona o střetu zájmu, tam se vrací v čase. Určitě si posluchači vzpomenou, že proběhla nějaká revize, respektive novela zákona o střetu zájmu, kterou následně ústavní soud zrušil, protože proběhla formou legislativního přílepku. A tady se nám vlastně provazuje několik kapitol z té zprávy o právním státu. Takže to, co bylo do zákona o střetu zájmu dodáno, což obsahově bylo, můžeme si říci, z hlediska právního státu správně, ovšem procesně správné nebylo, tím pádem to přestalo platit. A ve zprávě o právním státu se nám tohle doporučení tedy objevuje opakovaně, protože nejdříve bylo vyhodnoceno, ano, výborně, Česká republika provedla revizi, ale následně další rok, to bylo ten minulý, aha, tak ta revize už neplatí, takže je potřeba znovu se k tomu vrátit. Nestalo se tak, takže tentokrát se nám to tu opakuje znovu.
13: Směřuji tu otázku k tomu, odkud komise bere ty relevantní informace, podle čeho soudí nebo posuzuje ten stav. Podle, nebo třeba současná vládnoucí koalice často odbývá evropskou kritiku kvůli střetu zájmu tím, že jde o udávání ze strany Pirátů. Skutečně evropské orgány jednají na popud české opoziční pirátské strany?
14: Ne, to v žádném případě, samozřejmě. Ta zpráva se připravuje na základě velmi pečlivé metodiky, která je odsouhlasena i se členskými státy. Každý rok je to stejné, probíhá spousta konzultací, které jsou opřené o diskuzi se zástupci ministerstev, z parlamentu, soudců, advokátů, státních zástupců, veřejných ochránců práv, neziskových společností, novinářských organizací a dalších. Takže za tento minulý rok Evropská komise po celé Evropě provedla přes 600 takových konzultací, které jsou často společné, a zkonzultovala více jak 900 organizací nebo institucí. Ostatně v té zprávě je doplněný seznam těch organizací, které se konzultací zúčastnily.
13: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba zpráva potvrdila, že Česko ustupuje od pravidel, která mají bránit střetu zájmu a chránit stát před vlivem oligarchů. Vyznívá takto?
14: Ta zpráva je vyvážená. Ta zpráva vlastně konstatuje, že v České republice demokratické instituce jsou stabilní a odolné, ale že to je vlastně prostor pro to, abychom se mohli bavit, kde je zlepšovat, protože výzvy a nějaké nevyřešené situace tam ještě jsou. A to je třeba situace zákona o střetu zájmu nebo skutečné vlastnictví sdělovacích prostředků. To se nám objevuje v kapitole o svobodě a pluralitě médií.
13: V části týkající se právě s tou médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní médií, vyvolal obavy odborníků i novinářských organizací. Jak vážně by měla vláda taková varování brát?
14: Tak ta zpráva se, ano, tohoto dotýká, mluví tam o tom, že to budí vážné obavy, věnuje se tam také situaci výhružek, které směřují vůči novinářům nebo bezpečnosti novinářů. Jak jsem již zmínila, v určité fázi se bude k té zprávě přihlížet při ochraně evropských fondů a respektive evropského rozpočtu. Takže pokud členské státy dostaly nějaké doporučení a budou chtít mít jistotu, že příští víceletý finanční rámec Evropské unie bude bezproblémově čerpatelný pro ten daný členský stát, včetně České republiky, tak si myslím, že by k tomu měla skutečně přihlížet.
13: Vláda opakovaně hájí svůj záměr změny financování médií veřejné služby tím, že chce zavést systém podobný systémům fungujícím v 18 členských zemí Evropské unie. Tohle to komisi nestačí?
14: Podívejte, ono kromě té zprávy o stavu právního státu ještě existuje nařízení o svobodě médií, které přijaly členské státy a funguje nebo je platný v Evropské unii od minulého srpna. A v tomto nařízení se mimo jiné uvádí, že členské státy zajistí pro média veřejné služby adekvátní, nezávislé, předvídatelné a nejlépe víceleté financování. Takže ono, i když se budeme bavit o zprávě o stavu právního státu, tak ještě k tomu můžeme přidat další aspekt, a to je tedy to nařízení, které je přímo aplikovatelné. Takže já se domnívám, že ono se nám to potká potom z více stran a bude tady nějaká debata o tom, zda ten navržený zákon, který ještě není schválený, takže nevíme, jaká bude jeho finální podoba, zda odpovídá parametrům toho nařízení, protože každý členský stát, který je součástí Evropské unie a tohle nařízení sám odsouhlasil, tak by ho měl také dodržovat.
13: A proč Evropské komisi vadí neprůhledné vlastnictví médií v České republice?
14: Ono se nám to vrací právě do toho střetu zájmu a myslím si, že v tom zákoně, tedy v tom nařízení o svobodě médií se to objevuje také jako jeden z důležitých aspektů. Ta možnost, protože média jsou samozřejmě důležitým pilířem demokracie a pokud by si někdo měl zájem to nařízení přečíst, to je taková skutečně, bych řekla, velmi podrobná analýza toho, jak moc média přispívají k udržení odolnosti společnosti a k udržení těch demokratických institucí. A jsou tam velmi dobře vlastně popsané ty mechanismy, které by měly zaručit, že média zůstávají svobodná. A právě možnost dozvědět se o tom, kdo je vlastníkem médií, tak je jedním z těchto parametrů.
13: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladbanovou. České soudy si vysloužily pochvalu. Znamená to, že komise nevnímá projednávání případů u zdejších soudů jako zdlouhavé?
14: Ta zpráva hodnotí české soudnictví jako silná stránka institucionálního rámce v České republice. Zabývá se tam vysokou důvěrou veřejnosti v soudy, což je taková pochvala nebo velmi pozitivně hodnocené. Mluví se tam o nedostatečné digitalizaci soudnictví. To je pravda, že tam by mohlo dojít ke zlepšení už od roku 2008. Mm-hmm. Ostatně se o tom hovoří. Ale
13: já tu mám poznámku k té digitalizaci justice. V čem konkrétně by se to mělo změnit?
14: Zavedení elektronického soudního spisu, který je potom vlastně i provázaný provázaný se spisem u státního zastupitelství. Tím se vlastně zrychlí ještě to soudní řízení a zefektivní. V dnešní době v České republice je to fragmentované, ta zavedená digitalizace. Ale vy jste se ptal na tu délku soudního řízení. Tam v té zprávě se dočteme, že u některých soudních řízení, ať už jsou to na úrovni okresních soudů, dneska už se neříká okresních, tak, že vlastně jsme jedni z nejrychlejších v České republice, že se snižuje ta délka soudního řízení. Tam se to opírá ještě o jednu další zprávu, kterou pravidelně vydává Evropská komise, ve které se dívá ve všech členských státech velmi podrobně právě na soudní soustavu. Ale třeba u případů, které se týkají korupce, tak tam konstatuje, korupce tedy na vysokých místech, tak tam ta zpráva konstatuje, že to soudní řízení má ještě pořád vlastně nejdelší, skoro nejdelší délku nebo průběh v celé Evropské unii.
13: Co ještě zpráva vyzdvihuje v Česku jako pozitivní?
14: Takže u toho aspektu nezávislosti soudnictví, o tom jsme mluvili, pokud jde o účinný boj s korupcí, tak tam ta zpráva pozitivně hodnotí, že se naplňuje koncepce boje s korupcí, která byla platná od roku 2023 do roku 2026 a to, že se připravuje nová navazující koncepce. Zároveň ale a také hodnotí pozitivně, že Česká republika přijala zákon o lobbingu, který ostatně byl jedním z doporučení ze zprávy o právním státu z těch předchozích let. Také pozitivně hodnotí, že přijala Česká republika zákon o oznamovatelích, ale zároveň už tam naznačuje, že některé z těch konzultací byly postavené a respektive vydali nějakou vypovědací hodnotu, že těch oznamovatelů zatím není moc, že ten zákon není dostatečně účinný. Že proto není vytvořené dobré prostředí, aby tady mohl dobře fungovat. Pokud jde o stav médií, to už jsme tady zmínili, ale vlastně celkově hodnotí, že prozatím v České republice mediální prostředí je pluralitní, ale samozřejmě tam upozorňuje na některé ty věci, ať už je to tedy skutečné vlastnictví mediálních, tedy sdělovacích prostředků, anebo tedy, jak jsem zmínila, tu bezpečnost novinářů a tam je tedy skutečně velmi silně upozorněno na to, že dochází k útokům na novináře. To ostatně je zmíněno i v kapitole o soudnictví a nezávislosti, že dochází k útokům ze strany politiků na soudce přímo a že to tedy moc nepřispívá právě k té nezávislosti a odolnosti soudní soustavy. To, co je potom dále pozitivně hodnoceno ve čtvrté kapitole, která se týká systému brzd a protivah, jak jsem zmínila, to jsou ty nastavení moci výkonné, soudní, ale také třeba legislativního procesu, tak tam na jednu stranu pozitivně hodnotí zavedení dětského ombudsmana anebo zavedení institutu, který vychází z nějakých smluv OSN o lidských právech, ale věnuje se tedy legislativnímu procesu a tam vytýká, že dochází k vyloučení zúčastněných nebo těch zainteresovaných stran z legislativního procesu a že ten legislativní proces nepodléhá takové té debatě společenské, která by měla předcházet, pokud samozřejmě není nějaký jako emergency stav, urgentní stav, jako byl třeba COVID. Takže je to vyvážené, na jednu stranu je tam hodně pozitivních stránek, na druhou stranu tam najdeme i upozornění právě na ty nešvary, které přetrvávají. No a na začátku té zprávy je souhrn doporučení, která potom budou podléhat takové té revizi příští rok.
13: Jakého druhu jsou výhrady komise k etickým pravidlům pro poslance?
14: Tam je podrobně a vlastně už znovu opakovaně naznačeno, že sice etický kodex v Senátu není vlastně žádný, v poslanecké sněmovně existuje, ale mluví se tam o takovém jevu, kterému se říká otáčivé dveře, revolving doors, a sice, že volení funkcionáři často přecházejí mohou přecházet z funkce, která je volená, kde vlastně jsou přímo u rozhodování o regulaci nějakého sektoru právě do toho daného sektoru a tím je samozřejmě sektor soukromý. Takže ta zpráva upozorňuje na to, že tenhle jev, to ty otáčivé dveře, by mohl být nějakým způsobem postižen. Víme třeba, že u evropských komisařů, tak oni 2 roky poté, co skončí svoji funkci, nemohou pracovat v tom oboru, ve kterém byli předtím přímo zainteresováni, který přímo regulovali. Tak něco takového podobného, to, co funguje v jiných demokraciích, ta inspirace tady určitě je. Ta zpráva na to upozorňuje už po několikáté.
13: Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil v polovině července trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Žalobci prověří mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A taky je zajímá, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. K čemu tohle ten proces podle vás může vést?
14: Tak ta zpráva o právním státu se nezabývá úplně konkrétními příklady. Ta spíš hodnotí to celkové prostředí, ve kterém ty jednotlivé pilíře demokracie fungují. Takže tohle, nebo vůbec úřad evropského prokurátora je tam zmíněný jako jeden z těch, který přispívá k tomu, že tedy probíhá vyšetřování a do jaké míry se ta vyšetřování, kterých je v současné době spuštěno víc v České republice, se týkají korupce, a to je 4%.
13: Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jsme říkali, že zpráva vyšla po 7. má sloužit tedy jako nástroj včasného varování a, jak jste řekla, i ochraně demokracie v Evropské unii. A já se ptám, plní tu funkci podle vás?
14: Ta zpráva má sloužit jako prevence. Jak jste říkal, takové včasné varování. Já se domnívám, že ano, protože ostatně v mnoha členských státech, včetně České republiky, pak najdeme vlastně to pokračování procesu po té, co jsou vydána některá doporučení, že skutečně dojde k nějaké úpravě, ať už legislativní nebo v praxi. Takže já si myslím, že tu funkci plní, že členské státy mají možnost mezi sebou debatovat, protože ta zpráva, když je vydaná, tak se pak dostane na stůl právě ministrům, kteří se schází každoročně, tedy ne každoročně, ale dvakrát za rok se dostanou k diskuzi o těchto zprávách, vždycky k nějakému balíku, protože těch 20 by asi hned najednou neprodiskutovali a můžou se vlastně k tomu vyjadřovat i za ten svůj členský stát, ale zároveň se doptávat u těch dalších členských států, co se s těmi doporučeními bude dít. Takže já si myslím, že ten svůj preventivní charakter ta zpráva plně naplňuje a zároveň funguje tak, že v tom čase, v té časové lince se můžeme dívat a je to vlastně, jak jsem říkala, taková výpověď toho, jak se vyvíjí demokratické instituce.
13: Jak jste řekla, kronika demokracie. No, ale dobře, tak jaké páky ale má Evropská komise, aby v případě, pokud by jednotlivé státy ignorovaly ta doporučení, aby je přiměla napravit stav věcí oslabující demokracii a právní stát? Ty finanční instrumenty, o kterých jste mluvila?
14: Jsou to finanční instrumenty, pokud samozřejmě členský stát neplní svoje povinnosti, které vyplývají ze smluv o Evropské unii a těm je vlastně transpozice evropské legislativy, na které se členské státy dohodnou, tak tam existuje takzvané řízení o porušení zákonnosti, infringement, kdy Evropská komise, která je pověřená být tou strážkyní smluv, Guardian of the Treaty, tak má možnost s členským státem zahájit takový dialog, zeptat se, proč jste třeba nezavedli tady tohle ustanovení, které vychází z toho evropského legislativního rámce, který jste si odsouhlasili. Ten členský stát má možnost na to nějak reagovat. V ideálním případě samozřejmě to ustanovení zavést do právního řádu. A pokud se tak nestane, tak vlastně se jde dál, až to může skončit u Evropského soudu.
13: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta předložila návrh nového jednacího řádu vlády. Mimo jiné by se mělo omezit připomínkové řízení, část rozhodování by se přesunulo z celé vlády jenom na premiéra a zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klady Šimáčkové Laurenčíkové představuje ten návrh další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné kontroly vládního rozhodování. I tím by se mohla napříště zabývat Evropská komise?
14: Lze předpokládat, že v té čtvrté kapitole, která se právě dotýká mimo jiné i legislativního procesu, bude toto zmíněno, pokud se to nějakým způsobem dostane dál v tom legislativním procesu. Evropská komise obecně má takovou zásadu, že nekomentuje návrhy zákonů, protože pokud nejsou hotové, tak neplatí a tím pádem těžko říct, jak se to celé vyvine. Ta zpráva o stavu právního státu má tu výhodu, že může určitým způsobem nahlédnout, co se v té společnosti děje a popsat to takovým, bych řekla, obecnějším způsobem, než říct a tenhle ten konkrétní návrh je špatně, protože to k Evropské komisi nepřísluší a dělat to nebude. Ale může vlastně naznačit, že je tady nějaká obava, tak jako se to stalo právě v případě tedy návrhu zákona o změně způsobu podpory financování veřejnoprávních médií.
13: Jeden ze závěrů zprávy Evropské komise o stavu právního státu za loňský rok je, že demokratické instituce v České republice jsou stabilní a odolné. Jak se toto měří, jak se to posuzuje, to ta je odolnost?
14: To je spíš takový závěr, ono to tam není napsané úplně natvrdo. To je to vlastně, když si tu zprávu přečtete a podíváte se na ní v tom celkovém kontextu a ne vytrženě jedno kapitolu od druhé, tak to na vás z toho dýchne. Samozřejmě, jak jsem říkala, je tam spousta drobností, protože ďábel je v detailu, které právě jsou tedy naznačeny, že nejsou úplně ideální a že je potřeba se jim ještě zabývat. Takže tady to, že tedy funguje Česká republika v té otevřené demokracii, tak umožňuje se těmi drobnostmi, nebo někdy to jsou možná i větší obříci, tak se jimi zabývat, mluvit o nich, debatovat o nich a posouvat tu demokracii v České republice dál. Ostatně je to kolik 37 let.
13: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladmanovou. Děkuji za vaši návštěvu ve studiu. Mějte se hezky, naschledanou.
14: Děkuji za pozvání, hezké léto.
13: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
6: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
6: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
6: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Ondřej Látal a zprávy. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka s motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Radiožurnálu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý sejde ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, potvrdil to Bílý dům. Netanyahu se taky v úterý ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama, informoval o tom úřad izraelského premiéra.
6: Sport.
5: Tenista Sára Bejlek nastoupila na pražské štvanici do zápasu o postup do semifinále turnaje okruhu WTA. Souboj české reprezentantky s Rakušankou Tagerovou sleduje reportér Jaroslav Plašil.
15: Rakušanka Tagerová byla lepší hráčkou, první sadu vyhrála 6-3, v tom druhém setu sice nedoservírovala utkání, ale pak uspěla napřímu a ve dvou setech tedy zvítězila nad Sárou Bejlek. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Vodní slalomář Václav Chaloupka se snaží na světovém šampionátu v americké Oklahomě projít do finále kanoistů. Nejen jeho výkon sleduje zámoří, reportér Jan Suchan.
16: Velmi pravděpodobně se mu to nepovede, protože aktuálně je 12. a právě 12 postoupí do finále, přitom 17 kanoistů ještě zbývá, včetně Lukáše Kratochvíla, který pojede v 18 hodin a 2 minuty v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Vede Brit Wesley. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda u Pohořelic směr Znojmo a kolona na D1 v Brně. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma. Kousek za Pohořelicemi hlásíte čerstvou a vážnou nehodu.
17: Hned za Pohořelicama asi kilometr auto v příkopě. Bude to sezánění, teď teprve tam přijíždí záchranné složky a bude to asi zavřený, doporučuji objezd přes Vlasatice.
12: A tvoří už se kolony, přes Vlasatice objíždějte v obou směrech. Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy stále silný provoz. Od 187. kilometru až na 206. se jede pomalu, místy zastaví, zdržíte se okolo půl hodiny. Na D1 silný provoz i za Prahou směr Brno. Od 15. kilometru až k omezení u Šmejkalky pojedete zhruba 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí páteční kolony před Benešovem. Aktuálně je to asi na čtvrt hodiny. Pražský okruh ve směru z letiště na D1 stále ucpaný před sjezdem na Ořech. Počítejte asi 20 minut zpoždění. A ucpaná i D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem od Zdib až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál a Štěpána Pokorného.
19: Tady Pogačar dokázal v 19. etapě Tour de France, že je opravdu z jiné planety, s nadsázkou řečeno vyhrál ji před pár okamžiky, když při stoupání na Alpe d'Huez ukázal, čeho je schopen, stáhl něco okolo 3 minut na čelo a pak sám projel cílem. Je to opravdu cyklistický fenomén, my se samozřejmě v dalším vysílání radiožurnálu k této etapě vrátíme. 17.34, přejeme vám pěkný den.
18: Radiožurnál.
20: Každý den s vámi.
18: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál. Polskou nejsilnější opoziční stranu Právo a spravedlnost opouští přibližně 30 členů. Oznámil to předseda strany Jaroslav Kaczyński. Dotčení členové totiž odmítli podepsat prohlášení, že nepatří ke sdružení Rozvoj Plus. To založil expremiér Mateusz Morawiecki. Téma rozebereme se zpravodajkou Radiožurnálu v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co přesně se ve straně Právo a spravedlnost stalo?
1: V té straně se od posledních parlamentních voleb v roce 2023 vytvořilo hned několik takových mocenských center a kolem Mateuše Morawieckého se soustředili tisíce stále konzervativní poslanci, ale trochu liberálnější, řekněme, v rámci té strany. No a ti na jaře založili společně s Mateuszem Morawieckým sdružení Rozvoj Plus. Cílem toho sdružení měla být podle těch poslanců nebo obecně politiků debata o inovacích, o podpoře rodiny, jak třeba rozvíjet zemi při zachování konzervativních hodnot. Jenomže část strany Právo a spravedlnost považovala nové sdružení za snahu oslabit PiS před příštími volbami, takže předseda strany Jaroslav Kaczyński oznámil ultimátum, které vypršelo včera o půlnoci. No a výsledek si můžeme poslechnout přímo od Kaczyńského.
2: Něco okolo 30 poslanců. Počet ještě není zcela ustálený, ale pokud vezmeme v úvahu, že jen jasná rozhodnutí se počítají, tak okolo 30 poslanců rezignovalo na členství v naší straně.
1: Morawiecki přitom od začátku odmítal, že by chtěl Právo a spravedlnost ohrozit. Tady si ho můžeme poslechnout.
3: Věrnost podepisovat nechci. V 80. letech mě taky žádali o podepsání věrnosti, takže to odmítám. Ale navrhl jsem takové schéma, které by nebylo v žádném rozporu se stranou, ba naopak, díky naší velmi intenzivní práci, potu, krvi a slzám, jsme chtěli oslovovat nové voličské skupiny.
1: Od toho dubna, kdy Morawiecki založil sdružení, tak čelil nejen osočování, že chce rozložit Právo a spravedlnost, ale také obviněním, že už jedná se současnou vládní koalicí o spolupráci, což Morawiecki odmítá.
0: A jaké to bude mít politické důsledky pro stranu Právo a spravedlnost?
1: Tak ten hlavní důsledek a okamžitý je ten, že PiS už nebude nejsilnějším parlamentním klubem, protože Právo a spravedlnost vyhrálo ty minulé volby, i když potom nesestavilo koalici, ale díky tomu bylo dosud nejsilnějším parlamentním klubem, protože měl nejvíc členů. Nyní se tím klubem stane občanská koalice, která v současnosti vládne. Druhým důsledkem je ten, že strana Právo a spravedlnost, jejíž celková retorika se v posledních letech silně posunula doprava, taky opouští, řekněme, ti liberálnější členové shromáždění právě kolem Morawieckého, což by mohlo znamenat i odliv těch liberálnějších voličů. Mimochodem, Morawieckého Rozvoj Plus by měl šanci na účast v sejmu už teď. Podle průzkumu od společnosti Opinia 24 pro televizi TVN 24 by sdružení, kdyby byly volby nyní, tak by dostalo 6,2% voličských hlasů. Podpora Práva a spravedlnosti by přitom naopak spadla, a to na necelých 18%.
0: Zpravodajka Radiožurnálu v Polsku Kateřina Havlíková. Díky a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená silnice u Pohořelic a kolony na Pražském okruhu. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma je teď neprůjezdná. Asi kilometr za Pohořelicemi havarovalo dost těžce osobní auto a zasahují záchranáři. Na chvíli zastavili provoz v obou směrech. Obět se to dá přes Vlasatice. Na dálnici D5 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně. Na čtvrtém kilometru benzinky stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu a brzdí se prudce. Ta kolona hlavně v pravém pruhu pak na D5 se pokračuje dál až na ucpaný Pražský okruh. Na okruhu ve směru z letiště na D1 je tam stále kolona od plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech asi na 20 minut. Provoz vázne na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem. Tam je kolona od sjezdu na Zdiby až do Gbelské ulice do omezení, hlavně kamiony. Dálnice D1 za Prahou směrem do Brna. Silný provoz. Od 15. kilometru až k omezení u Šmejkalky pojedete 15 až 20 minut. No a na D1 pak kolony i na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Kolona je od 190. kilometru až na 206. asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Eurové bankovky dostanou po víc než 20 letech používání novou podobu. Dosavadní motiv architektonických slohů a mostů nahradí buď osobnosti evropské kultury nebo řeky a ptáci. No a rozhodnou o tom sami Evropané. Na webových stránkách Evropské centrální banky totiž můžou hlasovat pro návrhy, které se jim líbí nejvíc. Designy si prohlédla i Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co nebo kdo konkrétně se na nových eurobankovkách tedy objeví?
1: Pokud zvítězí námět evropské kultury, bude to 6 významných osobností, 3 ženy a 3 muži. Konkrétně na 5-eurové bankovce řecká operní pěvkyně Maria Kalasová, na 10-eurové německý skladatel Ludwig van Beethoven, 20-eurovka by pak měla patřit vědkyni Marie Curie Sklodovské, 50-eurovka zase španělskému spisovateli Miguelu de Cervantesovi, autorovi románu Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. No a dvojice bankovek s tou nejvyšší nominální hodnotou, tedy 100 a 200 eur, by pak měla oslavovat dvě klíčové postavy evropského myšlení, Leonarda da Vinciho a Bertu von Suttnerovou. Tato představitelka mírového hnutí je mimochodem rodačkou z Prahy a taky první ženou, která obdržela Nobelovu cenu míru, a to už v roce 1905.
0: Tím druhým možným motivem jsou řeky a ptáci, tak proč se do užšího výběru dostal právě tento motiv?
1: Rada guvernérů Evropské centrální banky se pro námět rozhodla, protože řeky a ptáci neznají hranice a symbolizují tak podle ní svobodu a jednotu Evropanů, stejně tak jako jejich propojení s přírodou. Na bankovkách by se proto objevil třeba ledňáček, zedníček, čáp nebo terej a na zadní straně by pak přírodní motivy měly doplnit ilustrace nejdůležitějších unijních institucí, jako je Evropský parlament, komise nebo třeba soudní dvůr. Hlasování o motivech je otevřené do 21. září a to i pro obyvatele zemí, které euro zatím nepoužívají, to znamená, že i pro Čechy.
0: Od kdy se eurové bankovky v novém designu začnou používat?
1: Než se Evropanům objeví v peněženkách, bude to podle Evropské centrální banky trvat ještě několik let. Konečné rozhodnutí o jejich vzhledu by sice mělo padnout už na konci letošního roku, teprve pak ale začne vývoj a výroba. Kromě designu se budou na bankovkách měnit nebo upravovat i ochranné prvky, aby stížily padělání a naopak usnadnili jejich kontrolu. Centrální banka chce navíc posilovat taky udržitelnost bankovek, takže se bude snažit o optimalizaci výroby, tak aby byla k životnímu prostředí co nejšetrnější.
0: Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.

0: 17.54 ve studiu moderátorka Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku. Co máš připraveného? Dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Tak úřad vlády navrhl změny v jednacím řádu kabinetu. Já se budu ptát na to, jak oprávněná je kritika, která se ozývá, že oslabují připomínková řízení a posilují pravomoci premiéra. A nebo tu jde jenom opravdu o úpravy srozumitelnosti, jak říká třeba ředitel odboru vládní agendy Jiří Holík. Taky budeme mluvit o tom, že Evropská komise tvrdí, že sociální síť TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu a za tomu hrozí velmi vysoká pokuta. Zeptám se, co komisi konkrétně vadí a jak v tomhle ohledu vychází srovnání TikToku s dalšími sociálními sítěmi, jako je třeba Facebook nebo Instagram. No a ukrajinští lékaři a zdravotníci zdokonalují metody první pomoci ve válečných podmínkách. Pro vás máme rozhovor s ředitelem organizace taktické medicíny na jihu Ukrajiny.
0: Věra Štechrová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
2: Miluji tě.
1: Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
1: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
1: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku.
8: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně.
7: Jih Evropy čelí obřím požárům. Francie evakuuje desítky tisíc obyvatel ze západního pobřeží.
9: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
7: Slovinský cyklista Pogačar ovládl alpskou etapu Tour de France a přiblížil se celkovému triumfu. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma je po nehodě neprůjezdná. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Je pátek 24. července. Dobrý podvečer u hlavních zpráv a vám přeje Ondřej Látal.
10: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
11: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
12: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
11: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
8: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě.
11: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Radiožurnál.
7: Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
13: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 tisíc obyvatel z oblasti kolem Bordeaux.
9: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
14: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Giron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 kilometrů za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti. Na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích. Plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Do Česka se příští týden pravděpodobně vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou chladná.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
15: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
15: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
7: O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
16: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
17: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
16: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
18: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
16: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Radiožurnál.
7: Obyvatelé periferních městských částí na severozápadě Hradce Králové řeší úbytek vody ve studních. Pokles hladin souvisí s 10-miliardovou modernizací hradeckého železničního uzlu, kde dělníci očerpávají spodní vodu. Na včerejším večerním setkání s obyvateli Plotišť nad Labem, Svobodných dvorů, Kuklen a Plácek to za investora stavby potvrdil náměstek ředitele stavební správy Východ Radomil Novák ze správy železnic.
19: Určitě na to máme svůj podíl, krom zhruba 17 cm. Ubytku přirozenou cestou. Díky letošním suchům ty poklesy zde jsou značné a v tomhle případě se začalo okamžitě připravovat opatření, abychom tomu zamezili. Vypneme čerpadla, aby nám ukázala, jak se navrátí voda, jak se chová vlastně ta hladina.
7: V Uherském Hradišti začala letní filmová škola. Festival letos nabídne přes 200 filmů, besedy, divadlo anebo koncerty. Divákům bude k dispozici 7 promítacích sálů. No a z centra festivalu se hlásí reportér Michal Sladký.
20: Letní filmová škola začala prvními projekcemi v poledne. Už za necelou hodinu pak v kině Hvězda vypukne slavnostní zahájení. Jehož součástí bude česká premiéra snímku Virbl. Ten uvedou režisér Tomáš Hubáček nebo představitelé hlavních rolí David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško. První ze série svých filmů dnes divákům představí také herec Jiří Lábus, který zítra obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Organizátoři letos za významný přínos filmu ocení ještě Anu Geislerovou nebo francouzského tvůrce animovaných filmů Michela Oslo. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Radiožurnál.
21: Sport. Tenistka Marie Bousková podlehla ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze krajance Tereze Valentové 1-2 na sety a titul neobhájí. Vypadla taky Sára Bejlek, která ve dvou sadách prohrála s Rakušankou Tagerovou. Teď jsou na kurtu Barbora Krejčíková s Dominikou Šalkovou. Český duel sleduje reportér David Prouza.
22: Barbora Krejčíková zatím vede 4-3 a má k dispozici servis ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
21: Kanoisti Václav Chaloupka s Lukášem Kratochvílem nastoupili na mistrovství světa vodních slalomářů v semifinále. Podrobnosti o výkonech českých reprezentantů přidá z americké Oklahomy reportér Jan Suchan.
23: Kratochvíl postoupil do finále ze 7. místa, naopak 25. Chaloupka končí. Teď začíná semifinále žen s Morenovou a Knéblovou z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
21: A cyklista Tadej Pogačar vyhrál alpskou 19. etapu Tour de France. Svůj celkový náskok v čele závodu zvýšil na víc než 7 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár na D3 u Tábora, zavřená silnice u Pohořelic. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu čekejte komplikace za sjezdem na Tábor. Na kilometru 73 hoří osobní auto. Zatím se dá projet kolem levým pruhem, až přijedou hasiči, můžou dálnici na Prahu na chvíli zavřít. Dá se to objet na Tábor a po silnici 603. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma je neprůjezdná. Asi kilometr za Pohořelicemi havarovalo osobní auto a zasahují záchranáři. Zastavili provoz v obou směrech. Objet se to dá přes Vlasatice. A pozor na silnici číslo 2 z Prahy do Kutné Hory. U Kozojec se srazila dvě auta, i tam jsou záchranáři. Průjezdné Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci bude jasno až polojasno a chladno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5. A zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří nejčastěji kolem 21. To byly hlavní zprávy. A začíná páteční publicistika s Věrou Štechrovou.
4: Jak podložené mohou být výhrady opozice k plánované změně jednacího řádu vlády? Proč podle Evropské komise nejsou děti na sociální síti TikTok dostatečně chráněné před internetovými predátory? A jak se daří ukrajinským lékařům a zdravotníkům zdokonalovat metody pomoci ve válečných podmínkách? I to jsou naše témata. Jednací řád vlády by se mohl od září změnit. Jeho novelu předložila vedoucí úřadu vlády Tunde Barta. Změny hájí ze starostí řádu, který se už 30krát novelizoval. Úpravu podle ní začal připravovat už kabinet Petra Fialy z ODS. Kritici tvrdí, že by mohl omezit podávání připomínek k nové legislativě nebo jiným návrhům a posiluje roli premiéra, který by mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Ředitel odboru vládní agendy Jiří Holíkala říká, že nenavrhují žádné věcné úpravy, pouze přeformulování a neomezují žádným způsobem transparentnost. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra, na což ostatně kritici taky upozorňují.
5: Tohle to je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
4: Předseda ODS Martin Kupka sice plánované změny v jednacím řádu v minulosti připustil, se současným návrhem ale podle ní nemají nic společného a předchozí kabinet se jimi podle Kupky nakonec ani nezabýval.
24: Připravovaly se konkrétní podoby nebo konkrétní návrh na změny v rámci úředního aparátu, ale kabinet Petra Fialy je nikdy neprojednával. Říkám zcela závazně, že kroky, které by zhoršovaly transparentnost vládnutí, pro mě určitě přijatelné nejsou.
4: A ve vysílání je teď politolog Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
25: Hezký podvečer.
4: Potřebuje podle vás jednací řád vlády zmodernizovat, upravit, udělat ho srozumitelnější?
25: Upřímně řečeno, až do minulého týdne málo kdo z nás o jednacím řád vlády něco slyšel. Je to technický dokument. Samozřejmě pokud se vláda domnívá, že se jí podle něj špatně vládne, pak je logické, že se pokusí ho nějakým způsobem modernizovat, inovovat. Mohou tam být věci, které se týkají třeba i toho, jakým způsobem jsou informace sdíleny, třeba digitalizace a podobné věci. Ale myslím, že k tomu nemíří jádro té kritiky. Myslím si, že to jádro míří skutečně k těm otázkám, které se týkají transparentnosti. A myslím si, že teprve až uvidíme ten konkrétní návrh a až bude v moci ten konkrétní návrh nějak komentovat, tak budeme vědět více.
4: A pokud by ty úpravy byly opravdu pouze formální, bylo by třeba žádoucí udělat úpravy toho současného řádu z hlediska transparentnosti jednání vlády, anebo je to v současné době dostačující?
25: Tak v zásadě vždycky tam bude na jedné straně nějaká kritika toho, že vláda není dostatečně transparentní a na druhé straně samozřejmě odpověď vlády, že některé věci prostě nelze projednávat zcela otevřeně. Máme tady věci třeba bezpečnostního charakteru. Současně některé věci nejsou tak významné, aby nutně museli procházet nějakým rozsáhlým připomínkovým řízením, nějaké podzákonné normy, vyhlášky ministerské a podobně. A pak tady samozřejmě může být otázka spěchu. V nějakých mimořádných situacích a podobně je potřeba, aby tahle věc určitě existovala. Čili myslím si, že v tomhle ohledu asi klíčové bude, jakým způsobem bude vláda nadále informovat o tom, jak funguje. Ona je kolektivním tělesem. V tuto chvíli do těch zápisů se uvádí i to, jak hlasoval který minister. Já si myslím, že už to je nadstandard. Myslím si, že je něco kolektivní těleso. Nemá moc význam, aby se jmenovitě uvádělo, kdo jak hlasoval. Prostě rozhodnutí kolektivního tělesa platí a tím je to vyřešeno. Ale slyšeli jsme i v té předreportáži a platí to, že tak, jak ty návrhy jsou prezentovány, tak do značné míry posilují roli premiéra. Je otázka, jestli cestou České republiky má být nějaký téměř kancelářský systém, anebo skutečně bude platit, že vláda je kolektivní těleso a jako kolektivní těleso koná skutečně jako gremium a nikoli z hlediska jenom premiérského fungování.
4: No, asi největší otázky vyvolalo to ustanovení, že premiér může zrušit nebo zkrátit připomínkové řízení, ale tato možnost existuje už v tom současném jednacím řádu u nelegislativních návrhů. Tak přináší tedy ten nový návrh nějakou podstatnou změnu?
25: V zásadě nepřináší. Já myslím, že tady je spíš ta klíčová otázka intenzity. Je velkou otázkou, nakolik premiér bude chtít a v jakém rozsahu bude chtít využívat takovou kompetenci. Zase nevidím úplně přesně textaci, nemůžu si porovnat ten návrh s tím, jak vypadá ten jednací řád v tuto chvíli. Nicméně samozřejmě, pokud by byl ten instrument používán, řekněme, často nebo až naddimenzovaně, může to vést k nějakému buď pocitu, anebo skutečně reálnému stavu, kdy věci budou prosazovány, řekněme, z premiérské vůle. Což je zase otázka, jestli z pravidla koaličním vládnutí v České republice i ty koaliční strany chtějí takové opatření, to je posílení premiéra, který je představitelem jiné politické strany než ty minoritní členové vlády.
4: Jak si vysvětlujete, že ten návrh vyvolal takovou diskuzi? Sám jste připomínal správně, že do minulého týdne o jednacím řádu vlády málo kdo slyšel. Proč se podle vás řeší právě takto připomínkové řízení?
25: Já bych řekl, že to je domino efekt. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, jak se prezentuje tato vláda po celé období těch zhruba 7 měsíců, kdy je jmenována a drží ty pozice. Uvědomme si, že většina návrhů nové legislativy neprocházela standardním řízením, to jest nepřišla jako vládní návrh, neprošla oponenturou státních agentur, jednotlivých ministerstv a podobně, ale je předkládá jako poslanecké návrhy. Mimochodem jsou tu i některé tendence zrychlovat celý ten proces, to jest pokusit se zbalit ta tři projednání do jednoho balíčku v rámci poslanecké sněmovny. Jsou tu situace, kdy máme fotografii vlády a na ní není 16 členů vlády, ale ještě Filip Turek, který členem vlády není a podobně. Čili řekl bych, že ten domino efekt v podstatě vede k tomu, že aktéři, ať už to jsou média, opozice, zainteresovaná veřejnost, nějaké think tanky a podobně, se domnívají, že to je další střípek do té mozaiky, do toho domino efektu zneprůhledňování a nižší transparentnosti vládnutí v České republice.
4: Ono obecně, jak podstatné je připomínkové řízení z hlediska, řekněme, kvality zákonů nebo kvality demokracie?
25: Tak je naprosto klíčové. Je potřeba říci, že v zásadě platí, že pokud jdeme standardní cestou, tak v okamžiku, kdy někdo z pravidla vláda chce provést změnu nebo novelizaci nějaké legislativy, anebo připravit se nový zákon, tak musí připravit důvodovou zprávu. Proč je takový zákon potřeba? Proč je taková změna potřeba? A samozřejmě, pokud to prochází tím kolečkem uvnitř státní správy, respektive těch klíčových centrálních institucí, ministerstev, státních agentur a podobně, tak z praxe, kterou konají tyto instituce, samozřejmě můžou vyplynout poměrně významné komentáře, které řeknou, dobře, vy chcete tohle změnit, ale ono by to mohlo vést taky k nějakým negativním efektům. My na ně rádi upozorníme a možná byste to měli přetextovat nebo zvážit nebo nějak upravit. Myslím si, že na stavebním zákoně to bylo dobře vidět. Šel jako poslanecký návrh, nakonec k němu šel druhý poslanecký návrh, který byl delší než ten původní a nakonec tam bylo více než 400 pozměňovacích návrhů, čili vznikl galimatiáš a myslím si, že právě proto je důležité, aby skutečně existovala nějaká validní oponentura uvnitř státní správy dříve, než ten zákon je nově přijat a potom je uváděn v platnost v nějakém chaosu nebo v nějaké potřebě jej znovu a znovu novelizovat.
4: Ladislav Cabada, politolog ze Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji, naslyšenou.
25: Já děkuji za pozvání, všem přeji hezký víkend.
4: Šetření Evropské komise došlo k předběžnému závěru, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle ní dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Komise uvádí, že za porušení unijních pravidel hrozí provozovatelům TikToku vysoká pokuta. A víc už se řekneme s Davidem Slíškem, šéfredaktorem serveru Lupa.cz. Dobrý podvečer.
6: Dobrý den.
4: Tak proč podle Evropské komise nejsou děti právě na TikToku dostatečně chráněny před internetovými predátory?
6: Evropská komise v tomto šetření se zaměřila na takzvané dětské účty. To jsou účty, které si mohou na sociálních sítích, v tomto případě na TikToku, založit děti nebo teenagery mezi 13. a 17. rokem věku. Potom od 18. už vlastně mají normální dospělý účet. Tyhle dětské účty mají určitá omezení a měly by být vlastně mnohem více zabezpečeny před například tím, aby se na ně dostali nějací cizí lidé, než ty dospělí. Účty. To znamená, že je tady velký důraz na soukromí, na ochranu soukromí těch uživatelů, na to, aby je nikdo třeba nemohl kontaktovat, pokud tedy oni sami nechtějí, nebo aby se nemohl dívat na ten obsah, pokud mu to oni sami nedovolí. A v případě TikToku komise teď konstatovala, že ty dětské účty jsou podle ní chráněny nedostatečně, protože uživatel toho dětského účtu například může změnit výchozí nastavení toho účtu z neveřejného na veřejné. A pak se k tomu obsahu mohou dostat vlastně i další lidé, což by tedy podle komise se dít nemělo.
4: Ale není tohle problém jiných sociálních sítí? Tuším, že to jde třeba i na Instagramu.
6: Určitě se, myslím, časem můžeme dočkat dalšího podobného řízení třeba právě i s Instagramem nebo dalšími sociálními sítěmi. Ona komise, teď mám takový pocit, rozjela více těchto šetření, které se týkají toho, jak sociální sítě dodržují nebo nedodržují právě nařízení o digitálních službách, které tady vlastně platí od roku, nebo je účinné od roku 2022, ale teď jsme svědky v posledních málo letech nebo v posledním roce, dejme tomu, více právě těchto šetření. S TikTokem vede komise také další šetření, které se týká toho, jestli je její design této služby příliš návykový a jestli by se neměl změnit, jestli by neměl TikTok omezit takové ty funkce, jako je nekonečný feed videí, nekonečné nabízení nového obsahu a podobné věci. Podobné řízení vede také s Facebookem a Instagramem. Komise teď nedávno vlastně to oznámila. Takže myslím, že jsme svědky teďka takové větší ofenzivy, kdy komise se snaží nějak vykolíkovat to hřiště pro sociální sítě na základě DSA.
4: No a pokud by tedy ti náctiletí měli na TikToku ten soukromý účet, pak by podle Evropské komise bylo vše v pořádku, pak už by byli dostatečně chráněni?
6: Komise opravdu navrhuje tam nějaká opatření, která by podle ní TikTok měl přijmout a která by tedy tu situaci napravila. A jde hlavně o nastavení těch dětských účtů. Veřejné dětské účty, nebo ty dětské účty, které jejich uživatelé označí za veřejně dostupné, tak by stále měly mít ten obsah viditelný jenom uživatelům, u kterých ti sami uživatelé řeknou, že se mohou dívat na ten jejich obsah. Nemělo by to být prostě veřejně dostupné.
4: Komise říká, a v případě TikToku to taky je? Že přesto, že mám soukromý účet, tak je někde dostupný?
6: Ano, komise říká, že právě ten dětský účet můžete nastavit jako veřejný a tím pádem vlastně ten obsah se pak může dostat i k dalším lidem. To je ten problém.
4: Dá se tedy říct, že uživatelé TikToku jsou zranitelnější než na jiných sociálních sítích, nebo je to prostě o tom, že komise se dostává k těm jednotlivým sociálním sítím postupně?
6: Já si myslím, že to na to jde postupně, že opravdu se můžeme časem dočkat dalších řízení právě s dalšími sociálními sítěmi. TikTok je specifický možná tím, že tam se více vyskytuje právě ta mladá uživatelská skupina, než třeba na Facebooku nebo na některých jiných sociálních sítích, takže se možná teď tady zaměřila komise právě na ty dětské účty z tohoto důvodu, ale to spíš spekuluju.
4: To unijní nařízení, vlastně ten akt o digitálních službách, platí už od února roku 2024. Je nějaký důvod, že Evropská komise s touhle výzvou přichází až teď, po 2,5 letech?
6: To je spíš otázka na Evropskou komisi. Já si myslím, že prostě než se začne nějaké řízení, tak komise musí se na to připravit, musí sbírat nějaké materiály, sledovat, jak ty sociální sítě fungují, obstarat si prostě podklady k tomu, aby pak mohla nějaké obvinění, případně z porušení DSA vydat, a že asi to netrvá týdny, ale spíš měsíce nebo roky, než takové řízení připraví.
4: Jde o předběžný závěr, znamená to, že TikTok má teď tedy nějaký čas na úpravy?
6: Ano, TikTok teď má oficiální lhůtu, kdy se může k tomu obvinění, předběžnému obvinění, tedy nějakým způsobem vyjádřit, může poslat nějaké materiály, může nesouhlasit samozřejmě, může poskytnout komisi nějaké důkazy o tom, že třeba to pochopila špatně nebo že to funguje jinak. A komise potom až na základě vlastně této komunikace vydá časem, zase bude to trvat spíš měsíce nebo možná i roky, tak vydá nějaké své definitivní rozhodnutí, jestli tedy TikTok v tomto případě pochybil nebo nepochybil. A může udělit tedy tu sankci až do výše 6% celoročního celosvětového obratu té firmy.
4: To je hodně peněz. Dá se předpokládat, že TikTok zavede ty úpravy, po kterých volá Evropská komise?
6: Myslím, že všechny ty sociální sítě se samozřejmě snaží, aby pokud možno žádnou pokutu platit nemuseli, takže se dá očekávat, že navrhne TikTok nějaká opatření, nějaké změny, které budou možná platit třeba jenom pro uživatele v Evropské unii, a bude pak následovat nějaká debata, jestli komise bude ta opatření považovat za účinná nebo ne. Potom je možné, že zavede TikTok a zase se bude vlastně posuzovat, jestli vyřešili tu situaci nebo ne. Je to vlastně takový kontinuální proces, který se pak ještě může opravdu táhnout dlouhou dobu.
4: Říká šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Díky za váš čas, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
4: Ukrajinci zásadně mění podobu obranné války nejen vývojem a nasazením dronů různých typů, ale také na poli válečného lékařství. Jejich zkušenosti nabité ve válečných podmínkách mají využití i v době míru, například při živelních katastrofách nebo dopravních nehodách. S ředitelem organizace taktické medicíny TACMED, jich doktorem Oleksandrem Parchomenkem, o tom mluvil náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
8: Це один із самих nebolючих при накладанні турнікету, тому що він саме широкий.
9: Лікар Олександр Пархоменко є анестезіологом, але teď právě účastníkům kurzu taktické medicíny vysvětluje, як správně používat zaškrcovací turnikety.
8: Так, це були рекомендовані турнікети, які іноземного виробництва.
9: Nejen ty jsou nesmírně užitečným nástrojem při záchraně lidských životů. Ukrajinci například vymysleli stabilizační místa, takzvané stabpunkty, které hrají důležitou roli při ošetření zraněných vojáků.
11: Stabpunkt je taký exprompt ukrajinské
12: války. Stabpunkt, to je taková improvizace ukrajinské války. Evakuovat zraněné z fronty je teď mnohem složitější, protože v posledních letech vznikly takzvané dronové killzóny, zóny jisté smrti. Vyvést zraněné do 2 hodin, tak jak to ukládá protokol TC3, není možné. Ne proto, že bychom neměli zdroje, ale proto, že v dané lokalitě neustále létají drony a jakýkoliv pohyb je tam velmi nebezpečný. Proto někdy i sami zranění odmítají evakuaci za dne. Raději si počkají na noc, aby se bezpečně dostali do jakéhosi mezistupně.
9: A tímto mezistupněm je právě stabilizační bod. Tam ale ještě nejsou odborní lékaři.
11: Rozšiřovatý medicínský základ.
12: Umístit polní nemocnici v blízkosti killzóny je velmi nebezpečné. Musí se proto nacházet dál od této zóny. Zraněné osoby ale určitou a více či méně specializovanou pomoc potřebují co nejdřív. Proto vznikly stabilizační body, kterým říkáme stabíky. Pro představu, prakticky na první linii se nachází bod schromáždění raněných, kam se převezou z místa zranění. Následuje rychlá prohlídka a přeprava na stabík, což může být jakékoliv opevněné a chráněné místo, například maskovaný zákop nebo nějaký sklep, kde už mohou pracovat i lékaři. Samozřejmě, pokud to podmínky umožňují. Pacienta tam stabilizují a přepraví na bezpečnější místo, kde mu už poskytnou odbornou pomoc.
11: Bezpečné místo na specializovanou dopomohu.
9: Ty základní věci ale musí zvládnout sami vojáci, protože čekání na převoz do stabilizačního bodu může někdy trvat několik dní. To klade obrovské nároky na zdravotnickou přípravu všech vojáků na frontě, kteří musí zvládnout nejenom základy první pomoci, ale dnes už třeba také anestézie. A na to stát nemá tolik zdrojů ani lidí. Proto pomáhají odborní dobrovolníci, jako jsme my, říká doktor Oleksandr Parchomenko.
11: My vyjíždíme v navčální centry.
12: Vyjíždíme do školících středisek, kde odvedenci procházejí základním vojenským výcvikem, včetně třídenního kurzu taktické medicíny. Jezdíme tam pomáhat státním instruktorům, protože máme víc zkušeností než oni. Těch instruktorů bývá tak 4 nebo 5 a jejich znalosti jsou jen všeobecné. My je, co by vedoucí instruktoři, učíme kvalitní medicíně a tento systém se výborně osvědčil. Prakticky tím zdvojnásobujeme počet instruktorů. Díky tomu jsme za dobu války proškolili už asi 15 tisíc vojáků.
11: Tam 15 tisíc vojskovoslužbovců.
0: Vyklíčeme zvuk!
9: Instruktoři dobrovolnické organizace TACMED JIH se sami učili od amerických a britských válečných veteránů. Až válka na Ukrajině skončí, budou moci sami školit ty nejvyspělejší armády demokratického světa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: A to byl poslední příspěvek dnešní podvečerní publicistiky. Vy se k hlavním zprávám, komentářům a rozhovorům můžete vrátit i v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas CZ. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. I dál nabízíme 24-hodinové nepřerušené vysílání na mnoha stanicích. Hezký podvečer.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin 30 minut. Zprávy připravil Ondřej Látal.
7: Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí, informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě země. Úder tam zasáhl několik budov. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Radiožurnálu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. A ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý, držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm. Vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edu Dant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková se snaží postoupit do semifinále pražského turnaje okruhu WTA. Čtvrtfinálový souboj nasazené dvojky s krajankou Dominikou Šalkovou sleduje na Štvanici reportér David Prouza.
22: Barbora Krejčíková vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 2-1 na servisu Dominika Šalková a náskok 40-0 pro úspěšnou kvalifikantku pražského turnaje. Už dříve odpoledne Tereza Valentová porazila ve velké bitvě Marii Bouskovou a v semifinále si zahraje s Ukrajinkou Snigurovou. Ta si poradila s Tajkou Tararudiovou 6-0 a 6-3. Soupeřkou vítězky tohoto zápasu bude Rakušanka Tagerová, ta zdolala Sáru Bejlek 6-3 a 6-4. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a taky u Pohořelic na silnici 53. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony u Mladé Boleslavi. Na kilometru 43 před sjezdem na Jičín havaroval motorkář. Je to nehoda se zraněním, na místě záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Začíná se ve směru z Prahy tvořit kolona. Na silnici 27 z Plzně do Klatov popojíždějí kolony za Přešticemi. Před obcí Borovy nehoda, srazila se 4 osobní auta a 1 motorka. Z Plzně je silný provoz a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma už je po nehodě opět průjezdná. Asi kilometr za Pohořelicemi havarovalo dost vážně osobní auto. Silnice tam byla neprůjezdná, teď už se projíždí alespoň kivadlově. Stále čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Noc bude jasná až polojasná a také chladná. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5 nad nulou. A zítra čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
2: Dobrý večer, je léto, čas dovoleních a cest, proto přidám i tuto zprávu. Speciálně postavené letadlo společnosti Qantas, určené k provozování budoucího přímého spojení ze Sydney do Londýna, má za sebou první testovací let. Více než 19 hodin bylo ve vzduchu, přesně tolik mu trvala cesta z Toulouse do Balmain. Ostrý provoz zahájí v říjnu příštího roku. Téměř okamžitě po startu vyvolal let obrovský zájem leteckých nadšenců. A tak se na něj podívejte i vy na našem zpravodajském serveru.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Přesně před 4 lety se v Národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější lesní požár v novodobé historii České republiky. Oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů. V největším nasazení s ním bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a stovky hasičů. Opustit své domovy museli lidé ze 3 obcí. Plameny pohltily 3 nemovitosti v obci Mezná. Tamní podnikatelé pak doslova bojovali o živobytí. Teď se postupně vrací i turisti.
1: Jsme z Kralup nad Vltavou a přijeli jsme se podívat na naší chatu, kterou jsme před x lety prodali.
2: A Mezná byla evakuovaná během toho požáru.
1: Určitě se na to nějak dotýkalo.
2: Usmívá se Markéta Pavlíčková a přiznává, že se sem na Meznou jezdí rádi dívat nejenom na bývalou chalupu, ale taky na to, jak si příroda poradila s požářištěm.
3: Příroda si s tím poradí.
4: Krásně se to zpamatovává.
2: První a druhá sezona bezprostředně po požáru nestály za nic. Teď už je situace jiná, říká podnikatel Roman Pluha.
5: Následně ten rok i druhý na to bylo vidět, že se ten cestovní ruch a ta turistika začíná vracet.
2: Požár prověřil složky záchranného systému i správu parku. Teď je chráněné území unikátní ve své protipožární prevenci.
6: Patří k jedním z nejkomplexnějších v České republice.
2: Potvrzuje mluvčí parku Tomáš Salov. V terénu přibyly například baky s vodou, 2 stacionární drony a strážci propátrávají krajinu parku i s drony přenosnými, jako třeba Míra Rohlík.
7: Se koukneme termovizí, jestli někde nemáme nějaký doutnání.
8: Stojíme ve Hřensku, pár stovek metrů odsud vzdušnou čarou to před 4 lety vypuklo. Paní starostko, jak to vypadá teď ve Hřensku?

0: Máme napůl otevřenou Edmundovou soutěžku, takže ten příjem z toho nějaký máme a celkově se obci začalo dařit.
1: Tváří se spokojeně Kateřina Horáková ze sdružení Soutěžky věc veřejná, věc neprodejná. Obec převzala před 2 lety.
0: Měli jsme velký mínus v pokladně, nebylo vlastně podstatně na výplaty, muselo se omezovat veřejné osvětlení. To byl vlastně následek úbytku toho turismu.
1: Během těch 4 let po požáru si do Národního parku České Švýcarsko našli kromě turistů cestu i různí umělci nebo performeři, ale taky vědci, kteří mají jedinečnou možnost zkoumat, jak se krajina po ničivém požáru, který zatím neměl v Česku obdoby, vzpamatovává. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a zavřená silnice 27 u Přeštic. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 teď zpomalila kolona za plzeňskou dálnicí. Na 18,5 kilometru za sjezdem na Ořech se srazila 2 auta. Kolona od D5 opět asi na půl hodiny. Čerstvá nehoda na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Na 2. kilometru před omezením u letiště 2 auta stojí v pravém pruhu a brzdí se prudce. A silnice 27 z Plzně do Klatov je za Přešticemi neprůjezdná. Před obcí Borovy se srazila 4 auta a motorka. Objížďka možná pro osobní auta po menších silnicích přes Kočice a přes Kovice. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

Mám pro vás dvě sportovní zprávy. Německý fotbalový svaz dnes jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. Bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. A fotbalový kanonýr Harry Kane se podle britských médií chystá jednat s Bayernem Mnichov o nové smlouvě. Takže to byly dvě sportovní zprávy. Tu třetí předám za chvíli a bude Tour de France.

0: Sportovní fenomén cyklista Tadej Pogačar se přiblížil k obhajobě vítězství na Tour de France. Slovenec vyhrál díky famóznímu finiši horskou 19. etapu, která končila dlouhým stoupáním na Alpe d'Huez. A tak o tom teď budeme mluvit s Kristianem Švedou ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tadej Pogačar se držel v tom hlavním poli a během zhruba 14-kilometrového stoupání na Alpe d'Huez byla v čele trojice cyklistů. Vítěz včerejší etapy, Ekvádorec Carapaz a s ním Francouz Martinez a Američan Kus. Pogačar ale na ikonickém kopci nastoupil, postupně smazal 3,5minutovou ztrátu a dotáhl se dopředu.
0: Neuvěřitelné. Jak závěrečný souboj vypadal?
1: Ono to neuvěřitelné ještě přijde. Kus odpadl, Pogačar pokračoval s Carapazem a Martinezem a necelý kilometr před finišem ještě zrychlil a soupeřům Pogačar ujel tak, že před cílem mohl i pustit řídítka, roztáhnout ruce a vychutnat si pátou etapovou výhru na letošní Tour de France. Na Martinezovi, který nakonec skončil druhý, bylo v cíli vidět to obrovské zklamání. Mimořádný cyklista ze Slovinska tady Pogačar se stal historicky prvním úřadujícím šampionem Tour de France, který vyhrál etapu končící na Alpe d'Huez a v čele závodu má aktuálně už víc než 7minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a míří tak za obhajobou vítězství a celkově pátým triumfem v nejslavnějším závodě světa.
0: Tak jak jsme řekli, tak to platí fenomén. Tak to byl Kristian Švěda ze sportovní redakce, díky.
1: Naslyšenou.
0: A cyklistickou Tour de France teď měníme za tenisový turnaj okruhu WTA v Praze. Dominika Šalková hraje na štvanici ve čtvrtfinále s Barborou Krejčíkovou a je u toho i reportér David Prouza.
2: Dominika Šalková v nezávidění hodné pozici v souboji s Barborou Krejčíkovou prohrává 0-1 na sety. První sadu ztratila poměrem 3-6, v té druhé ztrácí 2-5. Teď podává, k tomu vede 30-0. Teď už to neplatí. Krásný backendový winner z returnu od Krejčíkové znamená stav 30-15 pro Dominiku Šalkovou. Krejčíková mohla doservírovat zápas za stavu 5-1 na podání, ale nepovedlo se a také to teď tedy 6-3 a 5-2 z pohledu nedávné vítězky turnaje v Aténách a také dvojnásobné grandslamové šampionky v singlu Barbory Krejčíkové na podání Dominika Šalková, která vede teď aktuálně 30-15. Zápas vysíláme živě na radiožurnálu Sport ze štvanice. David Prouza, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravil Ondřej Látal.
3: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobbingu. Její předseda nebyl v povinném registru lobování, přesto chodil za ministrem Juchelkou. Netanyahu v pondělí přiletí do Washingtonu, sejde se i s Trumpem. Kanoista Kratochvíl postoupil do finále mistrovství světa vodních slalomářů. Silnice 27 z Plzně do Klatov je za Přešticemi po nehodě neprůjezdná. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
4: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
3: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Pochybení vidí Kubát v pomalém procesu. Vše podle něj ale bylo legální. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Spolku Dohled na dosah, který vede předseda Unie Kubát, stouply v minulém roce dotace od ministerstva nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití postavení Kubát už dřív odmítl. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí přicestuje do Spojených států. Ve Washingtonu se v úterý sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba by se taky měli zúčastnit pohřbu vlivného amerického senátora Lindseyho Grahama. Trump se v úterý sejde pravděpodobně i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. S odvoláním na Bílý dům o tom informovala agentura Reuters. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků, mezi nimi expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
5: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
6: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
7: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
8: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
7: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
9: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
7: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: A víc k tomu ve večerním Radiožurnálu řekneme chvíli po zprávách.
10: Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Dominika Šalková mají za sebou čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze. Zápas na pražské Štvanici sledoval reportér David Prouza.
11: Barbora Krejčíková si poradila s třetí českou soupeřkou v řadě. Na pražském turnaji WTA 250 po Lindě Fruhvirtové a Lucii Havlíčkové porazila 6-3 a 6-3 Dominiku Šalkovou a postoupila do semifinále. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
10: Kanoista Lukáš Kratochvíl postoupil do finále mistrovství světa vodních slalomářů. V semifinále byl sedmý, naopak Václav Chaloupka o medaile nepojede. Teď jsou na trati semifinále kanoistky a taky češky Adriana Morenová a Tereza Kneblová. Další informace přidá přímo z americké Oklahomy reportér Jan Suchan.
12: Morenová je aktuálně osmá, už má jistý postup do finále. Kneblová je první čekatelkou, jestli se i ona představí ve finálové dvanáctce. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 v Brně a zavřená silnice 27 u Přeštic. Na D1 čekejte kolony v Brně směrem na Prahu. V omezení u nájezdu z bratislavské dálnice na D1 se srazily dva kamiony. Blokují pravý jízdní pruh na D1 směrem na Prahu a taky nájezd z dálnice D2. Kolona se tak tvoří jak na D1, tak i na bratislavské dálnici. Je to drobná nehoda a na místě jsou policisté a měli by je dát každou chvíli na stranu. Na D1 stále silný provoz čekejte za Prahou směrem do Brna. Od 16. kilometru až k omezení na 24. U Šmejkalky pojedete pomaleji asi 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova se srazila dvě auta před omezením u letiště. Na 2. kilometru blokují pravý jízdní pruh a dojíždí se do krátké kolony. A silnice 27 z Plzně do Klatov je za Přešticemi neprůjezdná. Před obcí Borovy se srazila 4 auta a motorka. Objížďka pro osobní po menších silnicích přes Skočice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnešní noc má být jasná až polojasná a taky chladná. Teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích bude až kolem 5. A zítra čekáme slunečno, má být jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte páteční večerní Radiožurnál, je s vámi Zuzana Burešová.
2: Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, kvůli kterým se muselo evakuovat nejméně 19 000 lidí. V cestovatelském systému Drost je teď ve Francii evidováno 251 turistů z Česka, ve Španělsku 1008 cestovatelů. V obou zemích obdrželi registrovaní občané zprávu o stavu nouze.
1: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Možná chystáte o tomto víkendu nějakou rodinnou oslavu, bude se vařit, péct, grilovat. Aby vše dobře dopadlo, je taky zapotřebí správně skladovat potraviny. V teplém počasí častěji než jindy hrozí salmonelóza. Podle Státního zdravotního ústavu ji letos v prvním pololetí onemocnilo téměř 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o třetinu víc. Opatrní by taky měly být během přípravy a skladování potravin provozovatele restaurací a cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

Plzeňští vědci proměnili virtuální realitu v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Už za chvíli se ve večerním radiožurnálu vydáme do laboratoře a vyzkoušíme, jak celý systém funguje. Umožní nám to Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni.

0: Pacienti s roztroušenou sklerózou můžou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker, ten se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na uči brýle pro virtuální realitu.
1: Tak.
2: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
3: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základní podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
2: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. Zprávy připravil Ondřej Látal.
5: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní. To ale vláda odmítá. Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 tisíc obyvatel z oblasti kolem Bordeaux. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidována nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy společnost Cream musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. Výškovou budovu poničil požár, který začal 9. července. Hasiči ho likvidovali 15 dnů.
6: Sport.
5: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové. Semifinálovou čtveřici doplnila Ukrajinka Snigurová, která zdolala Tara Rudiovou z Tajska ve dvou dějstvích.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D6 na Chebsku a taky u Přeštic na silnici 27. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů a zpomalte na D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu. Zpomalte u sjezdu na Odravu. Na kilometru 149 u benzinky MOL havarovalo osobní auto. Dálnice průjezdná jedním pruhem směrem na Cheb a dojíždí se do krátké kolony. Na D1 stále silný provoz hlásíte za Prahou směrem do Brna. Před omezením u Šmilkalky budete popojíždět 10 minut v koloně od 17. kilometru. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova popojíždějí kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Je tam omezení, dvě za sebou a projíždí se Kyvadlově. Dohromady se zdržíte 15 až 20 minut. Na silnici 27 z Plzně do Klatov je za Přešticemi opět průjezdná. Před Borovy odklízejí následky nehody 4 aut a motorky. Silnice tam byla chvíli neprůjezdná, teď už projedete alespoň Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci má být jasno až polojasno a taky chladno. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Zítra pak čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Teploty od 24 do 29 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. To byly zprávy. A ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer, po půl deváté večer vám nabídneme reprízu podcastu Vinohradská 12. Hostem Matěje Skalického byl hungarista Jan Blažek. Mimo jiné řekl, plnohodnotnou demokracii jako takovou lze v Maďarsku teprve vybudovat. To je to, co premiér Péter Maďar slíbil. Samozřejmě existuje nebezpečí, že mu zachutná moc, která mu teď spadla do klína, a že reformy nedotáhne do konce. Vše, co zaznělo, uslyšíte ve večerním radiožurnálu hned po zprávách po půl deváté.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Zpátky doma je po 9 měsících 4letý Kubík z obce Mrsklesy na Olomoucku. Trpí vzácným onemocněním cév a právě tu dobu strávil v nemocnici v americkém Bostonu, kde postoupil náročné operace. Možná jste na jeho léčbu přispěli i vy v rámci charitativní akce Dobrý den Radiožurnálu. Za chvíli uslyšíte jeho příběh.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle,

0: Už téměř rok bojuje čtyřletý Kubík se vzácným onemocněním cév. Podstoupil kvůli němu náročnou operaci v americkém Bostonu. Na jeho léčbu přispívali lidé ve sbírce. Samotnou operaci nakonec uhradila zdravotní pojišťovna. Vybrané peníze rodina využila na náklady spojené s 9měsíčním pobytem a léčbou ve Spojených státech. Zajímalo nás, jak se Kubíkovi daří po návratu domů.
1: Kajo, budeme rád tady tím míčem. Pojď, Kajo.
2: Říká na zahradě v Mrsklesích malý Kubík, který se zhruba před 2 týdny vrátil po náročných operacích z Bostonu.
3: Bylo to šílený. Teď, když si to zpětně vezmu, tak mi úplně běhám nás po zádech. Mám husí kůži, protože opravdu jsme prožili jedno z nejtěžších období našeho života.
2: Popisuje pobyt v Bostonu Kubova maminka Lucie Kouřílková. Přestože chlapec podstoupil 2 náročné operace, v americké nemocnici si postupně zvykl. A třeba co se ti tam líbilo nejvíc?
1: Hračky.
2: Měli tam lepší hračky, než máš tady?
1: Jo.
2: V bostonské nemocnici rodina místo plánovaných 3 měsíců strávila nakonec 9. Pobyt prodloužila neplánovaná operace střev. Hlavním důvodem cesty byl ale bypass aorty a autotransplantace ledvin.
3: Ta pravá ledvina se úplně nechytala tak, jak by měla už při té operaci. Takže potom se zjistilo vlastně, že ta pravá ledvina jakoby odchází. Takže teď to necháváme tak jakoby na jeho tělu, až se rozhodne to tělo tu ledvinu jakoby vyloučit, tak se potom budeme muset vrátit zpátky do Bostonu.
2: I přes tyto komplikace se ale Kubíkův zdravotní stav výrazně zlepšil.
3: Tím, že už nemá zúženou aortu, má daný, nebo on ji pořád vlastně má zúženou, ale má tam daný ten bypass, díky kterému ta krev proudí krásně. Teď už může žít v podstatě normální život. To předtím určitě nemohl. Teď už se i normálně nají, to předtím taky nezvládal. Takže teď už vlastně může běhat, může si hrát, musí ještě pořád samozřejmě dávat jako pozor, ale opravdu mu tahle jako operace zachránila život.
2: Chlapec musí dál užívat léky a vyhýbat se infekcím. Nejnáročnější období má ale podle rodiny za sebou. Zmrzkle Sabina Millerová, Radiožurnál.

Poslechněte si ve večerním radiožurnálu i tuto aktuální zprávu. Členské státy Mezinárodního trestního soudu dnes schválili odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování. Píše agentura Reuters s odkazem na dva diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Khan obvinění odmítá.

0: No a my vás vezmeme na vodu. Sucho poznamenalo i letošní vodáckou sezonu v Česku. Některé řeky mají podle specializovaného vodáckého webu raft.cz nízký stav vody. I tak ale vodáci vyplouvají. Třeba ti, kteří si půjčí loď v Letči nad Sázavou, musí ale počítat s tím, že u jezů nebo jiných problematických míst musí z lodi vystoupit a přenést je.
1: Teďka zapršelo, že jo, a je víc vody. Tak jsme si půjčili loď a jedeme do Chrenovice. No, oni už jedou po druhý nebo po třetí, ne letos, ale tak, abych je vycvičil. Takže teď už si myslím, že se povezu nebo tak, a pak jsem říkal, že si tady půjčím kajak.
2: Pan Zdeněk zrovna se svými vnuky připravuje kánoji na vyplutí z Letče nad Sázavou. Vody sice není moc, po deštích ale pořád víc než třeba před týdnem. Na nižší hladinu je u této řeky ale pan Zdeněk zvyklý. Na loď totiž vyráží pravidelně.
1: Zvořila jsme jeli asi třikrát v životě, protože je to neprůjezdný, nemají vodu, že jo? A dál vejš se nedá, jako vlastně už dá, ale ty z toho řidla trochu tomu vaděj. Prostě většinou se začíná tady, že jo? Co si budeme povídat? Když se někdo jet na Sázavu, začíná tady.
2: A i když sám má zkušeností s vodáctvím poměrně dost, do půjčovny lodí v Letči přichází i lidé, kteří řeku sjíždí vůbec poprvé. Sázava je na to ideální.
3: S námi jezdí hodně vlastně rodin s dětma a my jsou vlastně rádi, že to není nebezpečný a že to mají tak jako na pohodu. A vlastně dá se to udělat tak, že se zkrátí ty úseky, že nejedou takovou nálož na ten jeden den.
2: Vysvětluje majitel půjčovny Vít Půjman, že i když některé vodácké weby označují úsek z Letče za nesjízdný, pro lodě a vybavení si přichází desítky zákazníků denně.
3: Chápu, že oni to mají nějak nastavený podle centimetrů a průtoků. Jo, jako chápu, že jakmile se potom pod těma jezama to prostě musí tahat všude. Nedá se vlastně říct, že to je úplně sjízdný, ale ten vejlet na té vodě se dá.
2: Když vody ubyde výrazněji, pozastavuje Vít Půjman půjčování raftů, které by se mohly o kameny zničit, a lidem doporučuje spíše kánoe. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. 19. etapou cyklistické Tour de France vyhrál lídr závodu Slovinec Pogačar. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
4: Tohle to je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
2: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Vrtulník Black Hawk s českými hasiči dorazil do Francie. Bude tam pomáhat s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele přistál okolo 6. večer na letišti nedaleko města Bordeaux na západě země. Informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Kromě českých a slovenských vrtulníků na místě působí hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
5: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Do chorvatského Záhřebu se sjeli zástupci českých firm a odborníků na jadernou energetiku. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Záhřebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Záhřebu Tea Veseláková, Radiožurnál.
3: Sport.
7: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 19. etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí už má víc než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a udělal další krok k obhajobě vítězství. Pogačar nejprve dohnal vedoucí trojici cyklistů v závěrečném stoupání na Alpe d'Huez a na posledním kilometru zrychlil a soupeřům ujel. Slovinec finish hodnotil v rozhovoru pro web závodu.
8: Na prvním kilometru stoupání jsem cítil, že mám dobré nohy a že už nezbývá moc soupeřů, kteří by mohli jet se mnou. Tak jsem to zkusil. Hodně se soustředil na cíl, jel jsem proti skvělým závodníkům, ale i díky tomu, že oni bojovali mezi sebou, jsem nakonec zvládl etapu vyhrát.
7: Nejlepším z Čechů byl v 19. etapě Tour de France 75. Matyáš Vacek. A kanoista Lukáš Kratochvíl byl v semifinále mistrovství světa vodních slalomářů 7. a postoupil do finále. O medaili za zhruba 2 hodiny pojedou i v semifinále 10. Adriana Morenová a 12. Tereza Kneblová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D6 na Chebsku a dálnici D7 u Prahy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Kinčperk havarovalo osobní auto. 149. kilometr je to u odbočky k Molce. Projíždějte opatrně. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Kněževes se stále objíždí následky nehody. Kilometr 2,5 je to před odbočkou k letišti. Blokují pravý pruh, místem projedete plynule. Na D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy stojí autobus. Je hlášený kousek před D1 v omezení, zhruba 0,5 kilometr. Blokuje levý jízdní pruh, ale kolona se netvoří. Na silnici 27 z Plzně do Klatov se za Přešticemi jede kyvadlově. V úseku Lužany Borovy se srazila 4 auta a motorka. Čekejte hustý provoz, delší zdržení teď ne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer. Třeba taky máte nějaké oblíbené místo, kam se během léta rádi chodíte koupat, ale nikomu o něm neříkáte, aby tam pak nebylo příliš moc lidí. My ta místa ale netajíme. V našem letním seriálu představujeme nejkrásnější přírodní koupaliště. Za chvíli vás zavedeme na jih Moravy k zatopenému lomu v Mašovicích u Znojma.
3: Večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Před lety si Stanislav Kacetl koupil v Mašovicích kousek od Znojma zatopený bývalý lom. Skály tam zbíhají do průzračně čisté vody, ke které je přístup jen po křivolkých stezkách. Celý lom je obklopený lesem. Místo učarovalo nejen své ráznému majiteli, ale i stovkám lidí, kteří se tam vracejí za přírodním koupáním. To samé uděláme i my.
1: Místo je moc hezké teda.
2: Roman Madecký z Brna byl ve Znojmě na hudebním festivalu. Fanoušek vážné hudby je zároveň milovník přírodních koupališť.
1: Mám to radši, když to je tak přírodně a není tam moc lidí. Dneska je to ideální.
3: Není studená dneska?
1: Není. 24-25 může být ta voda.
2: V Mašovickém lomu se těžil kámen do roku 1999. V roce 2010 vodní plochu a přilehlé pozemky koupil pan Stanislav Kacetl.
4: Nemáme žádné ploty, kolem nejsou žádné lavičky, atrakce. Když jdete na pláž, píchají vás kamínky, nenaveze se tam žádný písek a tady v tom duchu to chceme mít.
5: Je to příjemný na osvěžení a i když byl mrak, tak jsme se šli koupat a bylo to teplý.
3: No jo? Teplý, ne. Teplý. Ale dá se to.
2: Hodnotí vodu Radka Šturmová a Lenka Křížová z Liberce.
6: Jsou tam lekníny, jsou tam spoustu bážek, krásný.
3: A barva úplně jak na Instagram, že?
6: Přesně, no.
5: Nemají se tady vlastně i používat žádný opalovací krémy, což je taky jako ekologický a přijde mi to, že to je jako dobře.
2: Zaplavat si do lomu chodí i mašovická nezávislá starostka Martina Pelánová.
7: Možná týden jsem tady byla a je to zážitek, když si poplavete tamhle na druhou stranu, je to fakt super. Ale zase to parkování je problém. Kolem té silnice příjezdové napočítáte i přes 120 aut. To jsou nebezpečné situace, kdy prostě jedete s autem a najednou vám někdo otevře dveře do silnice, nedej bože, když z toho vyběhne dítě.
2: Majitel roky žádné vstupné nevybíral, ale o lokalitu se ani nestaral, popisuje starostka.
7: Pan Kacetl, on je taková dobrá duše, ty návštěvníky nechával, ať si dělají, co chtějí, ale ten nepořádek, co tady zanechávali někteří, byl opravdu nehorázný.
2: To se změnilo před 4 lety. Koupání a parkování je teď spoplatněné, přibyl ale stánek s občerstvením i suchý záchod, který do příští sezóny nahradí splachovací toalety, říká Stanislav Kacetl.
4: Ač ploty nejsou, tak návštěvníci chodí přes pokladnu, nechávají tady tringelty holkám. Funguje to oboustranně ke spokojenosti.
2: Podle starostky se zlepšilo i parkování.
7: My tam máme kousek ještě obecního pozemku, takže jsme se s panem Kacetlem domluvili, že mu ho necháme. S tím, že zas na oplátku nechá mašovický občany se vykoupat zdarma, neplatí nic.
2: Na břehu se co chvíli zastaví skupinky cyklistů. Fotografie mašovického lomu zaplnily sociální sítě. Vyhledávají ho proto i lidé z větší dálky.
8: Nyní byliśmy się kąpać, byliśmy na trasie obejrzeć punkt widokowy.
2: Agnieszka z Częstochowy na jižní Moravě objíždí vyhlídková místa.
8: Degustujeme vína, máte fajné vinice.
2: Už 13 let je mašovický lom přírodní památkou. Žije v něm několik ohrožených živočichů, třeba čolek dravý.
9: Potápěči tady viděli slunce a další nějaký dravce. Já bych tam asi nevlez, protože je tam hloubka. Viděl jsem čelisti a...
2: Žraloka se plavci bát nemusí. Potkat ale můžou čolka obecného, z žab skokana štíhlého nebo kuňku ohnivou a na březích se skrývá užovka obojková a kriticky ohrožená ještěrka zelená. Od mašovického lomu Vlasta Gajdušíková, Radiožurnál.

jsou pozvánky, které jen tak neuslyšíte. Jednu pro vás mám. Galerie v Černé věži v Drahanovicích na Olomoucku vystavuje fotografický cyklus Jana Holkupa, ve kterém představuje myslivecké posedy jako jedinečný fenomén lidové tvořivosti, tedy originální stavby, zajímavé svou nápaditostí, nečekaným konstrukčním řešením i humorem tvůrců. Soubor vznikal 17 let v Česku i v dalších zemích střední Evropy a k vidění bude do konce října. A co řekl samotný fotograf právě o této výstavě a o své vášni? Posedy jsou pro myslivce malý dobrovolný azyl. Mohou se zde ukrýt před světem, poslouchají ptáky a nikdo je neobtěžuje.

0: teď už se na chvíli ocitneme v jiném světě. Panna Maria, Ježíš a svatý Dominik předávají věřícím věnce z růží. Tak to je výjev, který zachycuje slavný renesanční obraz Růžencová slavnost Albrechta Dürera. Ještě do konce srpna se na něj můžete podívat do Národní galerie, přesně do Schwarzenberského paláce. Pak už na obrazu vytvořeném v Benátkách roku 1506 začne pracovat mezinárodní tým restaurátorů. Práce potrvají 5 let a stát budou 9 milionů.
1: Toho Bohdá nebude, aby císař a král Rudolf. Kolikrát jsi?
2: Druhý, vlastně.
1: Druhý!
3: Do Prahy obraz zakoupil císař Rudolf II. Jako jedno z mála děl z rudolfínských sbírek unikl Švédům a v Praze zůstal. Později ho získali strahovští premonstráti a od nich ho v roce 1934 koupil československý stát. Postaral se o to sběratel umění Vincenc Kramář a už tehdy byl nejdražším zakoupeným dílem v nově vzniklém samostatném Československu.
4: Ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun. Což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu.
3: Oprava Růžencové slavnosti se plánuje asi už od 19. století, říká s úsměvem Olga Kotková, která se jako historička specializuje na umění 15. a 16. století a sama o sobě říká, že pro Růžencovou slavnost má prostě slabost.
4: Už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav a poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova.
3: Růžencovou slavnost znázorňují ve všech učebnicích a zásadních publikacích dějin umění. Na obraze je Panna Marie na trůně s Ježíškem, svatým Dominikem a anděli. Udělují požehnání v podobě věnců z růží. V pozadí výjevu přihlíží sám Dürer jako extravagantně oblečený plavovlasý mladík.
4: Běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný.
3: Znalkyně Růžencové slavnosti Olga Kotková, která je současně dočasně pověřenou ředitelkou Národní galerie, dodává, že Dürer velmi dbal na svůj zevnějšek a zajímal se o dobovou módu.
4: Žádná černá předepsaná šuba, obvyklá velmi extravagantní módní počin.
3: Albrecht Dürer patří k největším německým výtvarníkům. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

to no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: V Maďarsku se dějí velké věci, padají hlavy a mění se ústava. Jak na tom teď je tamní demokracie?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Příběhy, které vás chytnou za srdce.
0: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
0: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je s vámi i teď v 8:30. A taky Ondřej Látal se zprávami.
4: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával taky předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Radiožurnálu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1,80 korun, nafta o více než 4 koruny a rostou taky ceny ropy na světových burzách. Členové Mezinárodního trestního soudu v tajném hlasování odvolali hlavního žalobce Karima Khána. Jeho odchod podpořila většina signatářských zemí soudu, informuje o tom agentura Reuters. Khán je podezřelý ze sexuálního obtěžování a obvinění odmítá. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí.
0: Sport.
4: Začal nový ročník druhé nejvyšší fotbalové soutěže Šance národní ligy. Nováček z České Lípy prohrál na hřišti Dukly Praha 0-2. Nedařilo se ani Kladnu, které podlehlo Ústí nad Labem na severu Čech 1-2. V dalších pátečních zápasech Jihlava zdolala Žižkov 1-0, Kroměříž hrála s Táborskem bez branek a Prostějov remizoval s Třincem 1-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na Děšínsku neprůjezdná silnice 264 a taky nebezpečí u krásné Lípy. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě. 18. kilometr na krajnici zaznačením v opravovaném úseku nepřekáží. Na Děčínsku je teď neprůjezdná silnice 264 na trase Varnsdorf Dolní Podluží. V Podluží havarovala motorka. Je to vážná nehoda, oběť se to dá například přes Studánku. Na Děčínsku pozorně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova v úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují lidé, chodci. A na Frýdecko-Místecku pozorně u Žermanické přehrady mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi se srazilo osobní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Noc bude jasná až polojasná a taky chladná. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme slunečno, má být jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. A začíná repríza dnešního dílu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Namazat. Zapnout. Poslouchat.
7: Že jim bytláci zabili slona.
8: Vražda Jána Martiny.
9: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
6: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Maďarský prezident Tamáš Fiok ukončil svůj mandát podpisem ústavního dodatku.
10: Končí také šéf ústavního soudu.
11: Péter Maďar po vítězství v dubnových volbách avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem.
12: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi.
2: V Maďarsku se dějí velké věci, padají hlavy a mění se ústava. Dalo se to po přelomových volbách čekat, přesto nad tou rychlostí a závratností mnozí kroutí hlavou oprávněně. A jak to je teď s tamní demokracií? Ptám se hungaristy Jana Blaška. Dnes je pátek 24. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jak jsem se díval, tak v Maďarsku teď padají hlavy. Nejnověji oznámil, že skončí generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Proč?
13: To, že padají hlavy, to je to, co Péter Maďar před volbami slíbil. Vyhrál volby s tím, že změní režim. Skutečně to slovo se používá. Ta atmosféra v Maďarsku je podobná roku 1990, tam i u nás. Je k tomu potřeba vyměnit i spoustu lidí na klíčových pozicích. Zejména ty lidi, které tam Viktor Orbán, řekněme, nasadil jako určité pojistky proti běžnému vládnutí kohokoliv jiného, než je on sám. Kdyby totiž Péter Maďar vládnul s běžnou většinou a nikoli tou ústavní o třetinou, kterou má, tak by pak prakticky vládnout nemohl, protože lidi jako generální prokurátor by mu v tom dokázali efektivně bránit. Generální prokurátor v Maďarsku, to bych chtěl podtrhnout, je jmenován na 9 let. To znamená 2 volební období a ještě kousek navíc. Po tu dobu by on rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude vyšetřován, to je úloha generálního prokurátora. A on byl zvolen po tom, co jeho předchůdce abdikoval v červnu tuším loňského roku, takže dalších 8 let by ve funkci zůstával. Byl na něj velký tlak, ten tlak neustál a odstoupil. Mimo jiné i proto, že má vlastně máslo na hlavě. Jestli si pamatujete, jak před volbami byly zadrženy v Maďarsku 2 kamiony s ukrajinským zlatem a penězi, tak na tom on samozřejmě jako generální prokurátor měl svůj podíl a teď vyšetřování ukazuje, že ten transfer těch peněz byl naprosto čistý, že to byla čistě předvolební hra a jeho politická nezávislost je kompromitována silně.
2: Když mluvíte o tom, že je potřeba z pohledu Petra Maďara odstranit některé lidi spjaté s bývalým režimem Viktora Orbána, spadá do toho i pan prezident? Protože v pana prezidenta prý společnost ztratila důvěru. Jak se to pozná?
13: Existují sociologické výzkumy, samozřejmě průzkumy veřejného mínění. Podle nich je prezident Tamáš Fiok skutečně extrémně nepopulární. Nepopularita sama o sobě samozřejmě není důvodem k odvolání prezidenta. Proč Péter Maďar nechce právě prezidenta, který není významným politickým hráčem, nemá vlastní politické ambice a avizoval jednoznačně, že nebude jakékoliv reformní kroky nové vlády se snažit blokovat, tak vlastně tomu sám nerozumím. Možná si Péter Maďar testuje terén, zjišťuje, kam až může zajít, kdy se mu objeví nějaké mocenské mantinely, které ho omezí.
2: Možná chce svého vlastního prezidenta, který půjde zase na ruku jemu.
13: A možná chce svého vlastního prezidenta, to by ale už ho mohl dávno jmenovat. Respektive aspoň jeho jméno zmínit. Tam se poněkud blamoval, on vybral z těch možných jmen, která kolovala v šachovou velmistrni Judith Polgár, podle všeho, aniž by to s ním měl dopředu skonzultované. A ona odmítla tedy být figurkou v jeho hře a tu v pozici nepřijala. Zatím žádné jméno, teďka další jména se objevují, ale žádné směrodatné jméno nezaznívá. Myslím, že si teďka dá Petr Maďar na čas, aby vybral člověka, který to přijme. Ale že by to měl dopředu připravené, to se nezdá.
2: No, pan prezident Fiok už není panem prezidentem. On podepsal ukončení ve funkci, sám podepsal své odvolání v podstatě, protože parlament schválil dodatek vlastně k ústavě, který jeho funkci ukončuje.
13: Je to teda, všechno se v Maďarsku řeší přes změnu ústavy, to jste si možná všimnul. Ta ústava existuje 16 let a za tu 16 let se teď po 17. změnila, 16krát to udělal Fidesz, po 17. teďka strana TISA. Prezident Fiok odmítal odstoupit, byl k tomu vyzýván opakovaně, on je v půlce svého mandátu teďka. A skutečně jakoby není vlastně žádný věcný důvod, proč mu ten mandát teďka zkracovat. Odmítal odstoupit, je ústavní soudce bývalý, dokonce předseda ústavního soudu, zná svá práva. On mohl tu novelu vetovat, poslat jí k ústavnímu soudu.

0: ústavního soudu bude v září 70, takže se ho to bude týkat. Ten bude končit a týká se to i vícero ústavních soudců.
1: Ano, ale zřejmě naši 3-4 nebudou končit. Takže
0: takový nějaký
1: to je ale velká obměna. Je to legitimní opravdu ty zásahy, které teď Peter Maďar dělá, protože jsou celkem výrazné, možná bezprecedentní v moderní historii Maďarska.
0: Precedenty pro spoustu takhle překotných a rychlých změn by se našly, zejména v roce 2010, kdy se moci ujal Viktor Orbán. Tam nějaké paralely by se určitě vidět dali. Zároveň víme, že když podobnou třeba věkovou hranici soudcům a ústavním soudcům zkoušeli dát v Polsku za vlády práva a spravedlnosti, tak proti tomu jak Evropská komise, tak Benátská komise protestovali, takže je možné, že nakonec i to Maďarsko bude na mezinárodní půdě za tyto změny nějakým způsobem pranířováno. Nedivil bych se.
1: Ale vy to necítíte podobně jako Fidesz Viktora Orbána, který varuje před samovládou Tisi a Petera Maďara? Vy to necítíte jako Viktor Orbán, který říká, že teď nikdo není v bezpečí, že Maďarsko už nemusí být demokracií, že v Maďarsku znovu začíná vláda tyranie? Jsou to docela silná slova.
0: To jsou velice silná slova, ale samozřejmě zaznívala podobná slova i ze strany Petra Maďara na adresu Fideszu v době, kdy vládnul Fidesz. Maďarsko plnohodnotnou liberální demokracií, tak jak ji známe z ostatních evropských zemí nebo evropsko-unijních zemí. Není, podle mého názoru.
1: No, Viktor Orbán sám říká, že byl neliberální demokrat. Že jo,
0: takže on nechtěl ani být liberálním demokratem. A ta struktura té moci a to, jak se s ní zachází v Maďarsku, je pořád ještě nastavená od doby, kdy vládnul Fidesz a Viktor Orbán. Demokracie jako taková tu lze Maďarsku plnohodnotnou teprve vybudovat. To je to, co Peter Maďar slíbil. Doufejme, že těm očekáváním dostojí. Nebezpečí, že mu ta moc, která mu teďka spadla do klína, zachutná a že ty reformy nedotáhne do konce, samozřejmě existuje.
1: A rozumím tomu správně, že tedy Peter Maďar využívá ty možnosti, které mu připravila vláda Viktora Orbána, která je využívala k jiným svým záležitostem, teď k tomu, aby právě změnil režim, což avizoval?
0: Ano, a ono na druhou stranu jsem i říkal, že ono by to jinak nešlo. Kdyby vládnul teda ne tou ústavní většinou, ale prostou většinou, tak by ty změny ani realizovat nemohl a existovaly by tam překážky tomu, aby reálně mohl vůbec vládnout. Peter Maďar má teď v parlamentu dvoutřetinovou většinu, je to vláda jedné strany, tak obdobně vládnul 16 let Fidesz před ním. A ty mechanismy jsou stejné, zůstávají.
1: A rozumíte tedy tomu, ale že u některých lidí, a tedy zejména u opozice, což je celkem pochopitelné, u té nynější opozice, to vyvolává poměrně zásadní obavy, protože těch změn je celá řada. Mimo jiné poslanci můžou být nově ve funkci v návaznosti na tu novelu ústavy maximálně 12 let a má se jich to, pokud jsem dobře pochopil, dotýkat i retroaktivně, takže někteří už nebudou moc kandidovat v příštích volbách.
0: Je to přesně tak a je to zcela účelová změna podle mě. Všichni poslanci za stranu TISA jsou novopečení poslanci, nikdo z nich žádnou poslaneckou minulost nemá, takže jich se toto omezení bude týkat až za nejbližších 12 let, zatímco jádro poslanců strany Fidesz, a to je to, co dneska můžeme nazývat opozicí, protože v parlamentu je jenom Fidesz a krajní pravice, žádná jiná demokratická strana tam není, tak tito poslanci ano, teď se nemusí zdát mandátu, ale do příštích voleb už velká řada z nich, a jsou to ta známá jména Fidesu, kandidovat nebudou smět. Zrovna tak nebude smět moci být premiérem Viktor Orbán. Bylo omezeno mandáty premiéra na pouhé dvakrát a dost.
1: Takže dvakrát čtyři, takže 8 let.
0: 8 let, dvakrát čtyři. Viktor Orbán byl premiérem, co já vím, 20 let už, takže ten už má na několikrát dopředu zakázáno kandidovat.
1: Teďka, když mluvíme zase o Viktoru Orbánovi, byla razie v centru Fidesu. On si na to stěžoval. Maďar ale slíbil, že prostě bude stíhat ty, kteří podle něj v zemi umožnili roky korupce. Co se tam odehrálo? A může nakonec, byl někdo obviněn, může nakonec třeba stanout před soudem sám Viktor Orbán?
0: Já si myslím, že teď v tuto chvíli nikdo v souvislosti s touto konkrétní, jak říkáte, razí obviněn nebyl. Jde o to, že ve straně Fidesz byly zabaveny servery a další databáze informační policie a prokuratura. Tato prokuratura ještě před odstoupením pana Nadě chce vlastně vyšetřovat toky peněz v takzvaném Národním kulturním fondu. To bylo hodně peněz. Z toho se financovala kultura, sport, takhle tam nejenom státní prostředky, ale třeba i prostředky spolostátní firmy MOL. Získané tedy jakoby hlavně tím rozdílem mezi nízkou nákupní cenou ruských energetických zdrojů a tou relativně vysokou prodejní cenou. A z toho se financovala velká řada věcí i takzvaných, jakoby, nebo ne takzvaných, prostě nevládních organizacích napojených na vládu. Zaznívá už řada jmen těch organizací, které rozhodně jsou už vyšetřovány a budou zřejmě

0: stíhány i jména konkrétních lidí, konkrétních poslanců, třeba i strany Fidesz, ale že by byl někdo obviněn, to já v tuto chvíli nevím.
1: A ten zásah, ten byl podniknut v návaznosti na to, o čem taky Peter Maďar mluvil, totiž že má vzniknout ten nový úřad pro vymáhání škod způsobených údajným rozkrádáním státu, nebo to se toho ještě netýká?
0: Návaznost je pouze časová, ten úřad vznikl opět stejnou ústavní novelou, takže ten ještě podle mě, ten byl zřízen, ale ještě nefunguje. Ale je to součást jednoho tažení a je to součást i toho, co Peter Maďar slíbil mimo jiné i Evropské unii, Evropské komisi, že teda zajistí nejenom transparentnost zacházení s evropskými prostředky do budoucna, ale i vymahatelnost těchto prostředků zpětně.
1: Ale ono to funguje, nebo v Bruselu na to asi slyší, protože Ursula von der Leyenová už rozmrazila poměrně dost peněz, 16 miliard eur, o tom se mluví teď v posledních dnech. A už dorazili do Maďarska mimochodem, nebo?
0: Já opět nemám přesnou informaci, že by nějaké euro už dorazilo na konkrétní maďarský účet. Skoro si myslím, že zatím ještě to ani není možné.
1: Budapešti čekají stále.
0: Budapešti stále asi na ty konkrétní peníze asi ještě čekají. Ony přece jsou vypláceny jaksi zpětně, že jo? Až potom, co teda nejenom byly utraceny, ale i co bylo prokázáno, že byly utraceny vlastně správně, jo? Takže tam asi ještě peníze úplně neproudí, ale těch 16 miliard, co jste zmiňoval, je součástí skoro vlastně všech peněz, co zmrazeny byly. Aha. Ať už jde o kohezní peníze nebo ten fond obnovy. Uh-huh. Téměř všechno, co bylo řekněme, ohroženo v uvozovkách z pohledu Maďarska, tak bylo slíbeno, že se rozmrazilo. Uh-huh. Že je k dispozici Maďarsko, když to všechno zvládne, nebude tratit. Ale právě zřízení tohoto úřadu na ochranu a vymáhání státního majetku, jak jste říkal, a zároveň i to, že se Maďarsko okamžitě podřídilo úřadu evropské prokurátorky, což nebylo za Orbána, prostě o evropských penězích nemohla rozhodovat evropská prokurátorka. Teď se to změnilo. To jsou dvě základní podmínky, které Maďar v Bruselu slíbil a ty teda dodržuje.
1: Ty dodržuje. Nebude potřebovat k tomu žádné větší změny ústavy, protože i ty chystáne.
2: Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát.
1: On že to nebude nakonec řešit tu situaci, která v Maďarsku je a ty změny, které chce vyvolat, jenom dodatky, ale on chystá i nějaké větší změny, které by snad do budoucna měly projít přes širší referendum v zemi.
2: Nealakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban.
0: On slibuje, a to už před volbama sliboval, že tu ústavu změní v zásadě jako celek.
1: Už to přepíše.
0: Jo? Že to prostě přepíše. A možná by to vzhledem tomu, jak ta ústava vznikala, jak jsem říkal, prostě za 16 let 16 změn, bylo i žádoucí, protože ta maďarská ústava je opravdu takový trošku trhací kalendář. A tak k němu i lidé přistupují. Velký respekt nemá, když se pořád mění. Maďarská ústava je úzký dokument a potom se na ní váže spousta takzvaných prováděcích nebo kardinálních zákonů a ty vlastně definují velkou část života maďarské společnosti. Ta nová ústava vznikne-li, by měla být někde mezi tím, neměla by až tolik toho definovat a ovlivňovat.
1: Dotkne se připravovaná změna ústavy i role veřejnoprávních médií v zemi?
0: Role veřejnoprávních médií v zemi je definovaná ústavou, určitě se bude také měnit a mění se už teď bez ústavních změn. Petr Maďar bude měnit a přeobsazovat mediální radu. To je takový mocný orgán, který nejenom, že uděluje licence a frekvence, ale má ve svých pravomocích i posuzovat vyrovnanost obsahu nebo tak nějak. Jo? Takže je to mocný orgán.
1: Vysílají teďka, pardon, veřejnoprávní média zprávy vůbec? Protože tam to bylo nějak zastaveno na čas z nějakého důvodu, respektive z důvodu toho, že ta původní veřejnoprávní média byla spíš státní a nebyla úplně objektivní.
0: Zprávy nevysílají. Na začátku července najednou přestali vysílat zprávy, objevilo se takové oznámení, v televizi to bylo vizualizováno, že lhát se nemá, my jsme lhali, omlouváme se, něco v tom smyslu a od té doby zprávy nevysílají. Personálně se tam všechno mění, veřejnoprávní média nyní tedy vedou nezávislí novináři. To je pravda, je to dočasné řešení a celá ta rada se bude přeobsazovat a až potom začnou média vysílat zprávy. Je otázka, jestli na ně bude někdo zvědavý, protože maďarská společnost už si zvykla na to, že relevantní a důvěryhodné zprávy má z jiných zdrojů než z těchto veřejnoprávních, respektive státních.
1: A bude to dlouhá cesta nabít a získat znova důvěru maďarské veřejnosti. A vy jste mluvil o tom, že Maďarci teda dosadí do rad nebo do té rady své vlastní lidi. Pochopil jsem to správně?
0: On avizuje celkem rozumnou a velice správnou věc.
1: To se ptám na tu druhou stranu, totiž jestli pak se nestanou z těch médií tady, sluhové toho novějšího.
0: Tak ta rada ještě jmenována nebyla, já nemůžu zarušit, co všechno se stane, ale on avizuje velice rozumnou a správnou věc, že tam budou zástupci jmenování vládou, že tam budou zástupci jmenování opozicí. To v tomto případě, jak jsem říkal, znamená Fides, protože jde o parlamentní opozici. Všechny ty ostatní strany existují, ale nemají zastoupení v parlamentu. A potom, že by tam měli být i nezávislí nominanti různých profesních sdružení.
1: Mluvíte o Fidesu, jak silná opozice to teď je? Mně přijde, že si Maďar může dělat úplně, co chce v Maďarsku.
0: Maďar si může dělat úplně, co chce, stejně jako si mohl úplně, co chce dělat Viktor Orbán.
1: Před ním, to ode zdi ke zdi, ale v Maďarsku teda, ne?
0: Naprosto ode zdi ke zdi. Ta zásadní změna, co by se musela stát, by bylo vybudovat v Maďarsku opět pluralitní politický systém, kde opozice má moc kontrolovat vládu, tak nějak držet vládu pod krkem, abych řekl, kde i ta vláda nemusí nutně být pouze jenom vládou jedné strany, může být třeba koaliční, kde ten prezident, o kterém jsme mluvili, má nějakou svoji váhu a není vládou odvolatelný a podobně. To všechno by musela ta změna ústavy v sobě obsahovat. Znamenalo by to, že Péter Maďar, který teď vládne až pro něj nečekaně silně, by se musel dobrovolně zdát části své moci. To není něco, co jednoduše politici dělají, co rádi dělají. Otázka, jestli to zvládne.
1: Zase mu musíme přičíst v tomto směru k dobru, že právě, a už jste to zmiňoval, omezil třeba mandát premiéra jenom na určité volební období, dvě volební období, to znamená nějaká ta omezení už zavádí. Zase na druhou stranu ta opozice se mu tedy trochu i drolí, protože jak jsme říkali, do příště nebudou moc kandidovat někteří lidé z Fidesu, někteří odcházejí, některé výrazné postavy vlastně Orbánovy vlády odchází vůbec z politiky. Pan exministr Szijjártó, exministr zahraničí, o tom se hodně mluvilo v poslední době, v posledních měsících, taky jsme o něm natáčeli ve Vinohradské 12 několikrát, tak ten jde k čínské automobilce BYD. Co bude s Fidesem dál? I podporu má strašně nízkou. Díval jsem se na nynější průzkumy veřejného mínění. A nevěřil jsem teda vlastním očím, přes 70% má teď TISA?
0: Přes 70% má teď TISA.
1: Přes 20%
0: teda Fides. To je oblíbenost té strany, nejsou to nutně volební preference. A okolo 20% má Fides. To si myslím, že v kontextu třeba českých stran by byla pořád ještě vysoká podpora. A když sečtete 70 a 20, tak už téměř nic nezbývá pro jakoukoliv další politickou stranu. Ta podpora je nízká, není jasné, kdo vlastně bude stát v čele Fidesu. Viktor Orbán po volbách ohlásil, že nechce už být ani předsedou strany, dal svoji funkci dispozici, straníci ho přesvědčili, že to udělat má, byl znovu zvolen, ale částečně proto, že vlastně se tam nebyl kdo jiný, by to vzal. Za vlády Viktora Orbána nevyrostl mu žádný konkurent ve straně. On sám zároveň už nemá ten politický drive. Teď podívejte se, dělo se takový zásadní změny, on sem tam postuje nějak něco, že demokracie skončila, ale přitom je v Americe na mistrovství světa nebo na návštěvě u své dcery a nejde ani domů, aby jaksi podpořil nějaké protesty.
1: A nějaké protesty jsou v Maďarsku?
0: Protesty proti tlaku na prezidenta Šujoka, ty existovaly. Tam demonstrace byly v řádu nižších tisíců.
1: No a když ne Orbán, tak třeba budoucí prezident, prezidentka nemohli by být protiváhou těch změn Petra Maďara jako takového? Protože Petr Maďar chce, aby prezident, když to teda nevyšlo s Judit Polgárovou, aby byl nějaký dočasný a pak bude přímá volba. Tak to si zvolí lidé přeci někoho.
0: No, ale kdy ta přímá volba bude?
1: Já nevím.
0: A proč už není teďka? Ve chvíli, kdy on tak jednoduše může změnit cokoliv si, řekněme, zamané. Proč teďka rovnou nevyužil tu změnu na prezidentském postu k tomu, aby zavedl přímo volbu a vrátil důvěryhodnost prezidentskému úřadu právě tímto krokem? Protože by mu tím vyrostl politický konkurent. A on zřejmě politického konkurenta minimálně na tu přechodnou dobu nechce. Chce konsenzuální postavu typu Judit Polgár, ale ta jména, která...
1: Ta jména, která
0: kolují, jsou obdobná jako ona, lidi bez vlastní politické váhy, bez vlastního politického zázemí, bez politické zkušenosti. To nejsou lidi, kteří by mu mohli být nějakou protiváhou. Takový člověk by zešel z přímé volby, přímou volbu on slíbil, chce jí asi zavést, ale až v dohledné době, takže to znamená nejdříve za 5 let.
1: Nestihne to ještě v současném období volebním?
0: Tu přímou volbu zavést asi stihne.
1: Ale že by se uskutečnila?
0: Že by se už uskutečnila. Že by tato nová politická figura, která by tam ten prezidentský post na chvilku držela, zase odešla. O tom jsem neslyšel takhle.
1: Těch změn se děje celá řada, řada z nich taky vyvolává, myslím, že poměrně odůvodněné otázky a otazníky vyvstávají nad kroky Petera Maďara. Co vy do příštích dnů a měsíců budete sledovat nejbedlivěji? Na čem se ukáže, jak to s Maďarskem bude dál?
0: Já budu sledovat ty politické nominace na všechny teď nově obsazované posty. Nejde jenom o toho nejviditelnějšího prezidenta nebo prezidentku, jde i o to, kdo bude právě tím generálním prokurátorem třeba. Kdo povede ústavní soud, kdo povede tu mediální radu. Jo, to všechno a jakým způsobem budou ti lidé vybíráni, jaká bude veřejná debata, která zatím se povede. Samozřejmě budu sledovat i úvahy o tom, jak bude vypadat ta nová ústava, o které jsme mluvili, ale hlavně mě zajímá, kdy a jak změní volební systém. Protože volební systém v Maďarsku, který preferuje vládu jedné strany, je prostě sám o sobě špatný a to bude ta zásadní změna. Zavedení nějakých pluralitních prvků do maďarského parlamentu.
1: Bude nás to zajímat taky, budeme to sledovat spolu s vámi. Díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Děkuji vám.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska hungarista Jan Blažek a to téma bylo na snadě. V Maďarsku se po volbách dějí velké věci a bylo prostě na čase se na ně podívat trochu detailněji. Po víkendu začíná léto s Vinohradskou 12. Už jste asi slyšeli, že jsme nachystali 3 speciály. Kořist, Kuciak a Jedy. V příštích 15 epizodách tedy probereme pytláky, pašeráky a ochranu zvířat, pak taky vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a na úplný závěr pak toxické látky a příběhy nejznámějších otrav v historii. Tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravil Ondřej Látal.
5: ODS vyzvala k nejmenování Lašáka do čela pražského letiště Václava Havla. Počet nakažených ebolou v Demokratické republice Kongo stoupl na skoro 3000. Tenistky Valentová a Krejčíková postoupily do semifinále turnaje v Praze. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z ANO o prodeji akcí letiště vyvolává podezření.
6: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
5: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 000 obyvatel z oblasti kolem Bordeaux.
7: Je to XXL požár, je nevyzpytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
8: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Giron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 kilometrů za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti. Na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích. Plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
5: V Demokratické republice Kongo je skoro 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1200 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad pandemie až čtyřnásobný. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou chladná.
9: Ráno to bude ještě na svetr.
4: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
9: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
4: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Tenistka Tereza Valentová po roce znovu postoupila do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Obhájkyni titulu Marii Bouskovou porazila na centrálním Štvanickém dvorci ve třech setech a v souboji s kamarádkou a reprezentační kolegyní poprvé slavila vítězství. Ve třetím setu si Valentová musela vzít čas na ošetření kvůli problémům se zády. Nicméně na zítřejší semifinálový souboj s Ukrajinkou Snigurovou by měla být připravená.
11: Vůbec nevím, co to je, ale myslím si, že to nebude nic vážného, jenom prostě jsem tam sklouzla a doklouzla jsem se tam nějak do backendu a skřípe se mi nějak záda, takže pak jsem se nemohla předklonit a jenom ta fyza mi pak dala nějaký ty prášky, takže ty pak zabrali postupem času, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla a udělám všechno pro to s tím, aby byla ready. Myslím si, že budu.
10: Mezi elitní čtveřici prošla taky Barbora Krejčíková, která ve dvou setech přehrála Krajanku Dominiku Šalkovou. Naopak končí Sára Bejlek, která také ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D52 u sjezdu na Hrušovany a neprůjezdná silnice na Děčínsku. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany stojí motorkář. Kilometry 15 až 14.
14: Stojí na krajnici motocyklista a má tam jenom takové slabé klikátka.
13: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem na Klimkovice jsou poškozená svodidla. Na kilometru 343,5 je proto nově zavřený levý pruh. Úsek je dlouhý zhruba 200 metrů a kolona se tam teď netvoří. Na Děčínsku je stále neprůjezdná silnice 264, trasa Varnsdorf-Dolní Podluží. V Podluží poblíž železničního přejezdu havarovala motorka. Je to vážná nehoda, obě se to dá buď přes obec nebo Studánku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra má být slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
15: A přesně za hodinu začne repríza hosta radiožurnálu. Dnes do studia přišel pokrývač Dimitris Georgiadis, který na Antarktidě položil novou střechu na Mendelovu vědeckou základnu. Později pak opravoval střechu na polární stanici na ostrově Nelson. Takže se nemůžete divit, že má přezdívku antarktický pokrývač. Určitě se ale nedivte, že byl hostem radiožurnálu, měl hodně co říct. Ostatně po 22. hodině sami uslyšíte.
12: Večerní radiožurnál
16: a Zuzana Burešová.

0: Ukrajina zdokonaluje i postupy při záchraně lidských životů. Už na počátku ruské agrese tam spontánně vznikly organizace lékařů, psychologů a zdravotníků. Všichni pak školí vojáky i civilisty v poskytování první pomoci v podmínkách velkého válečného konfliktu. U jednoho takového kurzu byl i náš zpravodaj Martin Dorazín.
1: Ne, opravdu jsme vám omylem nepustili jinou reportáž. Ačkoliv se to nezdá, nejsme na rokovém koncertě, ale na třídenním kurzu první pomoci v Chersonské oblasti, který pro zdejší dobrovolníky pořádá skupina taktické medicíny JICH.
2: Ten rámus má navodit atmosféru stresu, ve kterém ty záchranné operace probíhají. První skupina přichází na místo, kde našli zraněné, nejprve si nasazují rukavice a instruktoři měří čas. Levou manekínku vidím, že už začínají ošetřovat škrtidlem blíže k srdci, správně stahují zraněnou končetinu. Tady se nepodařilo zastavit krvácení tepené. A proto je potřeba zakroutit pořádně turniket. Nebyl dotažený.
1: Jednou z účastnic tohoto kurzu je i paní Oksana.
3: Tak jak my pracujeme s dorostlými i s dětkami.
4: Pracujeme s dospělými i s dětmi. Všichni mohou být v naší Chersonské oblasti vystaveni riziku ostřelování nebo útoku dronů. A všichni mohou potřebovat naši pomoc. Tady jsem si za 3 dny ověřila, že jim tuto první pomoc dokážu poskytnout. Potom přivolám záchranku a budu lékařům schopná popsat stav zraněného člověka.
3: Pro stan lidiny, lékařům.
5: Umovno poranený. Nastě, tebe spasli.
1: Důležité v tomto kurzu je rozpoznat a pojmenovat chyby.
4: Co bych poradila sama sobě? Že hlavní je zachovat klid, protože spěch vede k chybám. Já jsem například udělala chybu, když jsem rozmotala obvaz a pak jsem jí měla obě ruce zaměstnané. Obvaz se má přiložit a postupně obmotávat. Pomoci si ale můžete třeba nohou, je třeba využít všechny volné končetiny.
1: Někomu se takový výcvik může zdát jednoduchý, ale zkuste si to v rámusu s litry umělé krve rozlité po podlaze a dokonalými silikonovými napodobeninami různých zranění. Skupina Takmet teď právě schání větší auto, do kterého se všechny tyto rekvizity vejdou a dá se v něm i přespat, aby mohla zdravotnické kurzy pořádat v co nejvíc přirozeném prostředí, třeba v lese. Z Chersonské oblasti Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Hned tři české kánoe se představí ve finále mistrovství světa ve vodním slalomu. Mezi ženami zabojuje v Oklahoma City Tereza Kneblová s Adrianou Morenovou, ale už za chvíli bude mezi muži v akci 21-letý Lukáš Kratochvíl. Jeho jízdu uslyšíte na Radiožurnálu v přímém přenosu, protože na místě máme našeho reportéra.

0: Před 22. hodinou čeká kanoistky Terezu Kneblovou a také Adrianu Morenovou finále mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech. Už teď ale na kanálu v Oklahoma City bojují o medaile muži a mezi nimi Lukáš Kratochvíl, pro kterého je to premiéra na seniorském šampionátu. Spojujeme se proto s radiožurnálem Sport, kde můžete poslouchat přímý přenos. Komentuje reportér Jan Suchan, kterého zdravíme.
1: Pět kanoistů už je v cíli, nejlépe na tom z nich Španěl Trave, loňský mistr Evropy, který o 3 sekundy zatím poráží Itala Micocciho. Trave zajel nejlepší čas tohoto dne, lepší než jakákoliv jízda v semifinále, tedy i ta Lukáše Kratochvíla, který postoupil jako 7. nejlepší, a teď mu budeme držet pěsti mezi kategorií do 23 let. Tam už se dokázal prosadit, tam má kompletní medailovou sbírku, loni zlato, letos stříbro a před 2 lety tedy bronz. Lukáš Kratochvíl působí kolikrát jako muž bez nervů, tak kéž by je teď neměl. Už se blíží do branky číslo 1, to je uprostřed kanálu, dvojka nalevo, pak zase zpátky spíše doprava do trojky. Teď skok, důležitá pasáž v brance číslo 4, tam se hodně chybovalo. Kratochvílovi se povedlo vyhnout se nějakému omylu a teď zjistíme první srovnání času s Trávem po brance číslo 5. Ve prospěch Španěla hraje 22 setin, ale to není nic významného. Teď už Lukáš Kratochvíl se blíží prostředku trati, několik branek, které jsou jedna vlevo, další vpravo, pak zase vlevo. Teď protivodná 11 a po ní další srovnání 7 desetin v neprospěch Kratochvíla oproti Travemu, ten ale zajel opravdu fantasticky. A pozor, teď spláchla vlna mezi brankami 13 a 14, Kratochvíla rozhodně níže než si přál, tady ztratil možná i několik sekund, projeví se to za chvíli na dalším mezičase po brance 17, které teď se blíží zleva přes tou šířku kanálu, obtáčí kolem ní hlavu, musel tam trošku zacouvat, aby se to podařilo, a ztrácí přes sekundu a půl na vedoucího Travého. To by ale stále byl čas na průběžné druhé místo, protože ostatní chybovali více, včetně olympijského vítěze a obhájce zlata Francouze Žestána. Teď poslední branka, do které se snaží Kratochvíl dostat, přihodil si pádlo do levé ruky, povedlo se mu to tak, jak si asi představoval, a teď rychle sprintuje do cíle a je na druhém místě. Ztratil 1 sekundu a 61 setin na zatím vedoucího Španěla Tráveho a tleská se tady Lukáši Kratochvílovi na břehu, kde vládnou spíše členové realizačních týmů a další kanoisti nebo kajakáři. Lukáš Kratochvíl tedy druhý, ještě nám zbývá 6 lepších kanoistů podle výsledků semifinále. Jak to celé dopadne, to samozřejmě budeme dál sledovat na radiožurnálu Sport. Lukáš Kratochvíl může získat pro český vodní slalom tady na šampionátu.
0: Tak tolik tedy reportér Jan Suchan, za kterým se vydáme ještě krátce před 22. hodinou, kdy pojedou kanoistky Tereza Kneblová a Adriana Morenová taky svou finálovou jízdu.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Ondřej Látal.
1: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Čína přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu taky česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý sejde ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý dům. Netanyahu se taky v úterý ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Informoval o tom úřad izraelského premiéra. Sport. Kanoista Lukáš Kratochvíl má za sebou finálovou jízdu na mistrovství světa vodních slalomářů. Podrobnosti nejen o výkonu českého reprezentanta, který byl v semifinále sedmý, přidá přímo z americké Oklahomy reportér Jan Suchan.
2: Lukáš Kratochvíl stále na druhém místě o sekundu a 61 sekundy za vedoucím Španělem Trávem i Němec Tasiadis se řadí za jeho záda a už jenom poslední tři finalisté můžou odsunout Lukáše Kratochvíla mimo medailové pozice. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na Pražském okruhu a zavřená silnice na Děčínsku. Na Pražském okruhu směr D1 je od sjezdu na dálnici D5 do Plzně. Nové omezení mezi kilometry 23 až 22 čekejte hustý provoz. A pomalu taky na přejezdu z D5 z Plzně na okruh směr dálnice D1 brzdí se do zastavení. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Rousínov stojí dodávka. Kilometr 217,5 v odstavném pruhu označená šipkou. Na Děčínsku je po vážné nehodě už více než hodinu. Neprůjezdná trasa dolní podluží Varnsdorf v podluží u železničního přejezdu havarovala motorka. Obě se to dá přes obec, případně přes Studánku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až polojasná a taky chladná. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích naměří kolem 5. Zítra pak čekáme slunečno, má být jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách nejčastěji kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte páteční večerní Radiožurnál a Zuzanu Burešovou.
0: Dobrý večer. Medvědy ve sněhu dnes mohli vidět návštěvníci stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Dvě šelmy se ochlazovaly technickým sněhem, který pro ně vyrobili pomocí technologie. Ta umožňuje jeho výrobu nezávisle na venkovní teplotě. My o tom píšeme na našem zpravodajském serveru iRozhlas a máme tam i fotografie. Tak se tam podívejte a přečtěte si i zajímavý příběh těchto dvou medvědů.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Úřady kvůli lesním požárům evakuovaly na jihozápadě Francie více než 110 tisíc lidí. Oznámil to dnes večer francouzský ministr vnitra. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Mobilizace záchranných složek pokračuje. Zasahovat budou ve Francii taky vrtulníky z Česka a Slovenska. Oznámil to v noci francouzský prezident Emmanuel Macron, který poděkoval unijním partnerům za solidaritu. V zemi také budou působit i další 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska.

0: A teď už nabízíme další reportáž večerního radiožurnálu. Studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na Jičínsku musí na několik dní přerušit prázdninový odpočinek a vrátit se do školy. Uprostřed léta totiž mají povinnou týdenní praxi a starají se o školní záhony a skleníky.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky.
2: Jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, úkol je jasný.
3: Dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když bych nejradši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
6: Kájo, běž někde mezi stoly,
3: jo.
6: Už jim budu.
2: Stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
7: zalívat každý den.
8: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
8: Máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník, rybář, krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
8: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti z Kopidlna. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
9: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Lukáš.
1: Kanoista Lukáš Kratochvíl si dojel ve finále mistrovství světa v Oklahoma City pro bronzovou medaili, což už je v pořadí pátá pro českou výpravu. Z vítězství se radoval Španěl Travé. Jak se bude ve finále dařit našim dvěma kanoistkám, Tereze Kneblové a Adriáně Morenové, se dozvíme za chvíli od našeho reportéra, který je přímo v dějišti světového šampionátu ve vodním slalomu.

0: Jak už jsme řekli, mezi 12 finalistkami na světovém šampionátu v Oklahoma City jsou také dvě české reprezentantky. Jak se dařilo Tereze Kneblové, poví a jízdu Adriany Morenové odkomentuje, stejně jako na radiožurnálu Sport, reportér Jan Suchan.
1: Tereza Kneblová má za sebou finále, zvládla ho slušně, v semifinále by její výkon stačil na třetí místo. To Britka Woodsová se teď mlátila pádlem do helmy, jak byla nespokojená s tím, co předvedla. Nejenom, že dostala dvousekundovou penalizaci, ale hodně podjela branku číslo 5. A teď už další česká reprezentantka, druhá svěřenkyně, Jana Busty, který už dokázal dotáhnout Lukáše Kratochvíla k bronzové medaili v mužském finále, které ovládl Španěl Travé před Britem Burgessem a právě českým 21-letým debutantem na mistrovství světa dospělých, majitelem kompletní medailové sbírky ze šampionátu do 23 let. Teď už ale Adriana Morenová se odpíchla od startovní brány, vůbec neměla startovat na mistrovství světa, je tu náhradnicí za Terezu Michalovou, která si plní rodičovské povinnosti. Morenová to zvládá zatím dobře, co teď branka číslo 4, ta chviličku pozdržela Morenovou a rychle do pětky Morenová také jí podjela, i když ne tolik jako Woodsová, ale určitě oproti Kneblové to bude ztráta a navíc podle rozhodčích se Morenové nevešla celá hlava do branky číslo 4, svítí 50-sekundová penalizace. Jistě se to bude zkoumat, protože ve vodním slalomu stejně jako ve fotbale je videorozhodčí, takže je možné si prohlédnout ty sporné průjezdy, kéž by tentokrát se to naklonilo ve prospěch české reprezentantky. Zvlášť když jednou z těch videorozhodčích je česká sudí, ale to samozřejmě říkám v hodně velké nadsázce. Morenová teď logicky hodně ztrácí vzhledem k té 50-sekundové penalizaci, ale i bez ní by zaostávala za Kneblovou o více než 3 sekundy. Ukazuje se, že Tereza Kneblová své první finále na mistrovství světa zvládla opravdu slušně. Teď Morenová navíc se jednoznačně dotkla lodí branky číslo 17, takže i kdyby rozhodčí umazali tu penalizaci v hodnotě 50 sekund z branky číslo 4, tak by Morenová jistě neatakovala ty nejlepší kanoistky ve finále mistrovství světa. Pro ní je velkým úspěchem už to, že se vůbec dostala do finálové 12. Vždyť jsem říkal, že tady vůbec ani nemusela startovat. Navíc si trápí nějakou dobu rameno, takže strávila hodně času i s lékaři a fyzioterapeuty. Teď se řadí na třetí místo, hloubš to být nemohlo, protože je teprve třetí finalistkou. Ztráta 53 sekund na vedoucí Terezu Kneblovou, za kterou je na druhém místě Britka Woodsová. Ještě 9 kanoistek nás ve finále čeká. Pokračujeme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu se posluchači konečné výsledky dozvědí ve zprávách. Ještě jednou zopakuji, bronzová medaile pro kanoistu Lukáše Kratochvíla a na stupně vítězů zaútočila i Tereza Kneblová. Otázkou je, jak to celé dopadne. Teď nás bude zajímat francouzská...
0: Tolik tedy náš reportér Jan Suchan, který je v Oklahoma City v dějišti světového šampionátu ve vodním slalomu. A opravdu, jak to všechno dopadne, tak to se dozvíme ve zpravodajské relaci krátce po 22. hodině.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy připravil Ondřej Látal.
1: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na kyjevskou oblast. Kanoista Kratochvíl byl na mistrovství světa vodních slalomářů třetí, teď jsou na trati ženy. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
3: Bylo to naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
1: Bývalý ministr dopravy a současný předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem ale podle něj neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec nezabýval. Premiér by podle návrhu mohl v některých případech omezit nebo zcela zrušit připomínkové řízení. Novela rozšiřuje taky možnost projednávat některé body bez rozpravy nebo mění podobu zápisu z jednání. Ruský raketový útok v ukrajinské kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí, zraněných je asi stovka. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky, informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti.
4: Ukrajinská generální prokuratura zahájila dvě trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Kontakt Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východoukrajinského Slovjansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí a asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Brno chystá pravidla pro umisťování výdejních boxů přepravních firem nebo e-shopů. Připravila je kancelář architekta města Brna, teď je projednají úředníci a politici. Kancelář zároveň spočítala, že ve městě je na 700 boxů. V širším centru by podle návrhu architektů už neměly být žádné v ulicích, ale naopak uvnitř domů. Příklad špatné praxe přidává vedoucí oddělení veřejného prostoru kanceláře architekta David Zajíček.
5: Úplně typické umístění je v trávníku, metr, dva metry od chodníku, bez jakékoliv zpevněné komunikace, nebo je tam cestička, která je prostě křivá a rozpadá se a nutí v podstatě klienty, aby chodili blátem.
2: Sport.
1: Kanoista Lukáš Kratochvíl zajistil Česku na mistrovství světa vodních slalomářů pátou medaili. V kategorii C1 skončil třetí, když na vítězného Španěla Trabeho ztratil sekundu a 61 setin. Právě teď jsou na trati v americké Oklahomě ženy. Do finále prošly i Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Podrobnosti nejen o výkonech českých reprezentantek přidá ze zámoří reportér Jan Suchan.
6: Tereza Kneblová je po 7 finalistkách v čele mistrovství světa o 2,69 sekundy před obhájkyní zlata polskou Zvoleňskou. Morenová dostala 50-sekundovou penalizaci za špatné projetí branky číslo 4 a je na poslední 7. pozici. Zbývá 5 finalistek. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Může z toho být další česká medaile po bronzovém Lukáši Kratochvílovi z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D6 na Chebsku a nehoda u Trutnova. D6 Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je za sjezdem na Kinčperk nad Ohří neprůjezdná. Na 149. kilometru u odbočky k Molce havarovala dodávka. Oběd to jde sjezdem z exitu 146 buď přes Lipoltov nebo Kinčperk a Nebanice. Na silnici 37 na výjezdu z Trutnova do Jaroměře havarovalo osobní auto. Je to za obcí Střítež, následky omezují průjezd a to v obou směrech se vytvořily zhruba půlkilometrové kolony. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Rousínov zůstalo značení. Kilometr 217,5 v odstavném pruhu bliká šipka, jsou tam taky kužely. Auto, které tam stálo, je už pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. To byly zprávy. A teď už začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
8: Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Antarktický pokrývač se vám říká, prý, je to tak?
9: Je to tak, poslední léta.
8: Pomáhá vám to ve vaší práci? Zvedl se počet zakázek po té, co jste dělal střechy na Antarktidě?
9: No, nemyslím si. Ono je to, se to spíš tak rozdělilo na dva tábory, bych tak řekl. Někteří, kteří by chtěli mít od pokryvače z Antarktidy a někteří, kteří si říkají, ten je určitě teď drahej, to nemá cenu ho ani oslovovat.
8: Takže je to 0-0, tak 0-0. Jako zhruba. Jenom připomenu, respektive oznámím, že v posledních letech jste pracoval na zakázkách na Antarktidě. V roce 2023 bylo nutné položit novou střechu na Mendelovu vědeckou základnu. A zatímco tahle česká vědecká polární Mendelova stanice na ostrově Jamesa Rosse patří k těm moderním, tak pak jste byl ještě na ostrově Nelson, což je úplně jiný příběh a i k tomu se asi dostaneme. Takže to jsou dvě Antarktidy. Kam pojedete do třetice pokrývat?
9: No, myslím si, že už nikam, protože vlastně Masarykova univerzita nevlastní už jinou stanici ani nějaké jiné místo, kde by chtěli něco opravit nebo modernizovat nebo nějakou takovou formou.
8: Dimitris Georgiadis, jste první Řek, který byl na Antarktidě?
9: Ach, tak to jsem nezjišťoval, ale z řemeslného hlediska si myslím, že ano.
8: Bez čeho se pokrývače neobejde? Na Bruntálsku i na Antarktidě?
9: Bez chuti pracovat v nezvyklých podmínkách.
8: Nejbližšími spolupracovníky pokrývače jsou tesař?
9: No, já se přiznám, já ani nejsem jako vyučený v tom oboru nebo něco takového. Já jsem svým způsobem programátor NCček, ale 90. rozhodli strojařů, prostě bylo nadbytek, fabriky se zavíraly a tím, že jsem horolezec, tak přes výškové práce jsem se dostal těmto řemeslům a postupně jsem se vyučil všemi řemesly, jako je klempíř, pokrývač a tesař.
8: Takže vy jste i klempíř?
9: Je to důležité z toho důvodu, že nejste na nikom závislí. Takhle dříve, když to člověk nedělával, tak musel se domlouvat dopředu, kdy přijde, kdy nepřijde. Byla špatná kooperace, každý má své zakázky, aby vám něco šel udělat.
8: To zní dobře, že jste nezávislý klempíř, jen víc takových nezávislých klempířů. Jasně, vy nejste jenom pokrývač, k tomu se dostaneme. Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem a taky předseda horolezců ve Vrbně pod Pradědem.
9: Ano, je to tak.
8: Taky o tom dáme řeč už za chvíli.
2: Host Radiožurnálu.

0: Naším hostem je Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna na Pradědem. Na základě čeho jste uspěl před těmi, kolik to je, tři roky a mohl položit tu novou střechu na Mendlově vědecké základně?
1: No, ne, to je jako složité. Tam jde spíš o ten životní styl, který vedete. To je základ, abyste se vůbec mohl prezentovat na tady tuhle tu zakázku. Druhá věc je tím, že nemám sociální sítě, tak...
0: To nemáte?
1: Mám mnoho kamarádů.
0: Těžko se na vás moderátor připravuje.
1: No, je to složitější, ale pro mě to osvobozuje časově. Jde spíš o to, že mi kamarád poslal na WhatsApp odkaz inzerce. Já jsem to nemohl otevřít, tak jsem to poslal manželce, otevřeli jsme to, bylo v neděli k večeru a tak jsem na to koukal a tak jsem se tomu tak zasmál, mně to přišlo takové směšné, on tam dodal, ozvi se jim, hledají tě. No, tak mě to tak rozesmálo, i manželku teda to rozesmálo, ale ráno, když jsem šel v 6 ráno do práce s manželkou, tak jí říkám, že jsem se rozhodl, že zkusím zavolat jen tak. Ta na mě vykulila oči.
0: Už se nesmála tedy, je?
1: No a jen oznámila, já jsem si myslela, že už tě ty blbiny přešly cestovatelské.
0: Protože vy už jste v té oblasti byl.
1: Byl jsem blízko, ano, byl jsem v Patagonii, byl jsem vlastně z té startovací čáry, jak je Punta Arenas, odkud se startuje na Antarktidu, tak tam už jsem předtím byl.
0: Proč jste zdůrazňoval, řekněme, té komisi nebo těm lidem, kteří rozhodovali o tom, zda vás vyberou nebo ne, že by taky bylo dobré zkoumat, jestli jste šéf, který se umí rozhodnout, jestli jste ten manažer, ten...
1: On ten důvod byl jednoduchý, protože když jsem telefonoval, tak už šlo vidět na panu Kaplerovi, že je takový unavený z tom telefonu.
0: Pan Kapler je kdo?
1: A pan Kapler je vlastně součást vědecké antarktické společnosti, která má na starost vlastně koordinaci veškerého toho. Tam totiž jedna Antarktidu, to znamená, že potřebujete někoho, kdo zajistí veškeré to zboží, výzkumný materiál, všechno, co je potřeba, aby se to přepravilo.
0: A to je pan Kapler.
1: To je pan Kapler. Jo.
0: Takže už byl unavený?
1: Takže byl takový unavený.
0: Jste byl asi z tý 75. ten den?
1: No, přesně tak, je hned jsem viděl, jsem se ho zeptal, on mi řekl, no, jste 175. tak mi bylo jasné, že to. A když jsem mu oznámil, že to není můj denní chléb, tak ten mě automaticky řekl, nezlobte se, my hledáme někoho to.
0: Kdo pokrývá 365 dní v roce.
1: Tak, no, tak jsem mu chtěl říct, že tohle co není až tak důležité, protože opravdu tady zrovna tato část toho řemesla, nechci to podceňovat, je to fakt důležité, jako tohle to umět, ale protože dělám těch řemesel hodně, tak mi to patří do té spíš kategorie středně jednodušší. Jo. A tak jsem mu jenom chtěl říct, že důležité se ptát, když se jede na Antarktidu, tak ten člověk musí být aj zvyklý být odloučený od rodiny, protože vím, jaké to je, když jsem strávil 2 měsíce v Jižní Americe a už jsem měl rodinu a všechno, tak byli jsme 3, tak není to jednoduché i psychicky všechno zvládnout a aby nedošlo k nějaké kolizi zbytečné, tak jsem ho upozornil na tady tohle, že je taky důležité a stejně tak je dobré i důležité zkušenosti mít, protože já jsem dělal za Vídní střechu z podobného materiálu, akorát, že tam jsme ještě pokládali polystyrén a opravdu tam to bylo hodně dramatické, jsme to dělali přelomu říjen, listopad, tam je větrno hodně.
0: Počkejte, za Vídní to bylo dramatičtější než na Antarktidě?
1: Musím říct, že ano.
0: Takže vítr mlha?
1: Vítr mlha, ráno mokro a když pokládáte ještě navíc ten polystyrén, tak to, víte, jak to je, to chytnete, to hned se zlomí, jo, tak bylo to náročnější, nemohli jsme to kotvit, hned jsme to museli zasypávat, tak za mě to bylo náročnější technicky.
0: Co jste vy potřeboval vědět, abyste věděl, do čeho jdete?
1: Podle toho textu mě bylo všechno jasné.
0: Oni vám poslali nějaký obrázek té
1: to
0: základny,
1: ani ne, už podle toho...
0: řekli, ta střecha je z toho materiálu.
1: No tam spíš v té inzerci to nějak tak bylo a bylo mi hned jasné, že to je věc, kterou bych velice lehce zvládl. Tam jde spíš o to, že jsem neměl šanci být u té přípravy a nějakou formou mít jasno, co jsem si připravil a na co se mám ještě připravit. Když to takhle, už to bylo všechno rozhodnuté, materiál tam byl odvezený, takže člověk šel do takového malého neznámého, že si člověk říkal, snad na nic nezapomněli, protože to železářství je trošku z ruky tam.
0: A oni chtěli jenom jednoho pokrývače bez těch tedy přirozených parťáků, bez toho tesaře a klempíře?
1: No, je to tak, ale tam ani nebylo potřeba. Tam opravdu stačí jeden, který tu práci zná, který umí rozhodnout a potom umí si zorganizovat ty, kteří vám dělají pomocníky.
0: A cítil jste, že třeba si vás ti vaši budoucí kolegové, ti vědci z pravidla, oťukávají, jestli budete i dobrý parťák?
1: Ano, dá se říct, že když jsem byl na tom závěrečném vlastně posezení, říkali tomu top ten, jako že těch posledních 10, pro které se rozhodl, protože údajně jsem se později dozvěděl, že se hlásilo až 300, tak pokrývač.
0: 300 pokrývačů.
1: Až to, tak do jaké míry moc chtěli, to netuším, jako kdo volal ze zvědavosti a kdo moc chtěl, ale já jsem to chtěl asi nejvíce, proto jsem to vyhrál. Jako.
0: 300 pokrývačů z České republiky, tedy předpokládám, že všichni asi byli z České republiky.
1: No, bylo tam údajně i ze Slovenska, z Německa. Jako,
0: to nevadí, se dostal tedy na Antarktidu za zajímavou zakázkou, i když sám říkáte, že to byla tak středně těžká práce, Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Povídáme si s pokrývačem z Vrbna pod Pradědem jménem Dimitris Georgiadis o tom, jak byl v Antarktidě. Když jste tam přijel, úplně do té antarktické Antarktidy, tak co vám bylo, zima?
1: Ne, tam musíte myslet na to, že v to období, v tom lednu, únoru, tam je polární léto. Tak samozřejmě ty teploty byly kolem plus 5 stupňů a v noci nejvíc minus 10. Sníh tam nebyl v té oblasti, protože je pro vědce zajímavé místo, které je odledněné. To je pro ně pro vědu mnohem zajímavější.
0: Což je než případ téhle základny.
1: Ano, to, tady tohle z toho. Takže tam je spíš, jak bych řekl, mě nejvíce jako zaujala ta logistika, vůbec se tam dostat. Ten materiál, když jsme se vlastně na těch člunech nás převáželi, teď najednou máte ty ledové kry, jak je to náročné i pro tu loď, kde zastavit, aby nebyla ohrožována, jak vylodit ty lidi, aby nedošlo k nějaký nebezpečné situaci, protože tam bezpečnost, to je prostě nade vše. Jo, to oni radši odplujou a odložijou to o den, o dva dny, nebo něco nevylodí, jenom aby se něco nepřihodilo.
0: Nebo někdy tedy transportují jenom tu posádku, jenom ty lidi a ten materiál tam nechají.
1: No, snažil
0: když
1: se...
0: Když je špatné počasí.
1: No, většinou se snažil, protože i ten vědec, když tam nebude mít ty svoje vlastně nástroje na řadě, co potřebuje ke své práci, tak toho moc tak nepodělá. Jako oni jak nebudou mít u sebe vlastně ty notebooky s programy, kde stahujou ty data, aby mohli vlastně ty výsledky mít, tak oni by tam nic moc neudělali. To není něco, co vidíte. Jako jo.
0: Proč se na pokrývače čeká tak dlouho?
1: Je to problém, protože...
0: Je vás málo?
1: No je nás málo, ale další důvod je, si vemte, že ta práce je sezónní. Je závislá na počasí, tam se nedá nic plánovat. Jo, já třeba zákazníkovi řeknu, předpokládám, že bych někdy v červenci chtěl nastoupit, ale do toho vás chytne květen, který je třeba z celý měsíc prší. A vy tu zakázku najednou máte zpoždění 3 týdny a z července se stane srpen. Do toho se může stát, vy spolupracujete s ostatními lidmi, kde máte nějaké jiné živnostníky na nějaké zakázce a do toho mu se to posune a mu tam skočí jiná zakázka. Takže to je velice náročné, opravdu chce to mít v sobě takové toho ducha, já mám vždycky plán A, plán B a plán C a musíte furt být tak jako ve střehu a to není pro každého, opravdu není pro každého, když zaprší, slez ze střechy, nalez, je to kluské, je tam stále to bezpečí, hlava musí stále šlapat, abyste neudělal chybu, jak se manželka mi kolikrát směje, že nechápe, že se mi nic nestane, když na chodníku zakopnu o vysunutou kachličku. Jo, tam prostě mozek vypne, že jsem v pozici bezpečí a najednou zakopnu kachličku, no.
0: Že přestanete mít ty instinkty?
1: No, tak.
0: Musel jste mít na tu Antarktidu nějaké zvláštní vybavení, nějaké speciální boty, nebo v těch botech, kterých pracujete tady v Česku na střechách, to stačilo?
1: Jo, měl jsem základní vybavení, opravdu spíš to termo, jako na tu zimu, na tu českou zimu, akorát, že jsem měl více druhů toho, protože opravdu nemáte šanci tam, že byste si něco šel koupit, že by vám pochybí, opravdu máte toho více radši.
0: To ale museli být nervy, ne, jestli tam máte veškerý ten materiál, potom, když jste to rozbaloval.
1: No, bylo to napínavé, opravdu můžu říct, že bylo to napínavé. Naštěstí to dopadlo dobře. Té folie, tam se pokládala PVC folie, což pro laika je něco jako linoleum, jako jo, tak ono je to v tom větru o to těžší, jo, protože když si vemte, že máte lehkou střešní krytinu a stále vám fouká vítr, tak to nemáte šanci ukočírovat, takže vy musíte opravdu si říkat, ano, teď to budem pokládat, teď těm, co mi pomáhali, říct, tak takhle to chytněte, takhle to já potřebuju, ať se to chytne, přiboduje, přitenti a chlapi, kteří zrovna v tom prvním případě, tak ani neměli žádné řemeslné znalosti, v životě se s tím nesetkali.
0: A to byli ti vědci?
1: No, ani nebyly věci, ti, co mi pomáhali, jeden byl, já jsem mu říkám, omlouvám se, to řeknu i do eteru, já jsem mu říkal, vysloužilý matematik, je v důchodě muž, který vlastně celý život žil, přednášel matematiku, či dělal nějaké programátora, dělal člověk vlastně úplně z jiného toho. A druhý byl Hinek, který byl vlastně fotograf, reportér tam, který se účastnil při budování té stanice, tak vlastně to byla první takový trošku zas větší zásah na té stanici, tak ho přivzali, aby nafotil, udělal nějakou reportáž, udělal z toho to, tak taky byl úplně z jiného toho, takže člověk je musel jít zaučovat práce s vrtačkou, jak cít. Ono to najednou si člověk uvědomuje, že žije v takovým tom pocitu, že to je normální, běžné, ale není to tak, opravdu ta praxe je potřeba to, ale chlapi se do toho zžili.
0: A, i vysloužilý matematik se chytnul.
1: Ano.
0: I s tou vrtačkou to dával?
1: I s tou vrtačkou, ale ze začátku si moc nevěřil, šlo to vidět, ale troška trpělivosti. Já mám v sobě trošku takového toho učitele, jak kdyby, jo, že nemám s tím problém. Ani bych si nedovolil nějakou formou plácnu zesměšňovat nebo něco, že jim něco nejde, protože stejně tak on by mě mohl vzít do svého oboru a mohl by mě, jak se říká, si ze mě taky dělat legraci. Jo. Takže si myslím, že to je fajn, že každý rozumíme svému a když to uděláme pořádně, takže to děláme dobře.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. A v Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. A podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Radiožurnálu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Členové Mezinárodního trestního soudu v tajném hlasování odvolali hlavního žalobce Karima Khana a jeho odchod podpořila většina signatářských zemí soudu, informuje o tom agentura Reuters. A Khan je podezřelý ze sexuálního obtěžování, obvinění odmítá. A mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky a dělníci tam budou opravovat trať. A cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu a výluka skončí v pondělí. Sport. Česká výprava slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu 5. a 6. medaily. Tereza Kneblová ovládla závod kanoistek, vyhrála o 2,5 sekundy před Doriaovou z Andory a má první seniorskou medaili. Kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debitu na šampionátu obsadil v kategorii C1 třetí příčku. Na vítězného Španěla Travého ztratil sekundu a 61 setina.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 u Hradce Králové a neprůjezdná dálnice D6 na Chebsku. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové za sjezdem na Smiřice. Nebezpečná překážka, stý kilometr, dejte pozor, na vozovci je sražená lesní zvěř. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Kinčperk nad Ohří. Podle policie neprůjezdná na 149. kilometru u odbočky k Molce odklízí následky nehody. Obě cetura sjezdem z exitu 146 buď přes Lipoltov nebo Kinčperk a Nebanice. Na silnici 37 na výjezdu z Trutnova do Jaroměře havarovalo osobní auto. Nehoda je za obcí Střítež a následky omezují průjezd, a to v obou směrech. Nárazově se na Jaroměř i Trutnov tvoří několika set metrové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, ochladí se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, sobotní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
2: Radiožurnál každý.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem. Tak v té první části jsme se zastavili na Antarktidě v roce 2023, vlastně, když jste tam dostal svou první antarktickou zakázku. Pak to bylo letos, loni?
1: Ano, letos to
0: letos bylo. Příjezd na ostrov Nelson, což je už asi jiná pohádka, protože tam ta vědecká stanice je, řekněme, obyvatelná. Tady to jsou, jak jsem si to tak představil, nějaké plácané z kontejnery různé nebo nějaké budky, nebo jak to tam vypadá?
1: No, tady výhoda tohoto ostrovu, bych řekl, že je blíže, snadněji se k němu dostat. Jo, je blíže tomu King Georgeovi, nebo tam jsou dokola jiné stanice, čínské, čilské, ruské, já nevím, abych nezapomněl nějakou ekvádorskou a tak dále. Tak je to tak 5 kilometrů vzdálené.
0: Není... Od toho ostrova Jamesa Rossa je to tak 200 kilometrů.
1: Jo, ale to už je přes ten antarktický poloostrov a to tam jsou úplně jiné podmínky. Tady tyto bych řekl, že jsou trošku horší, protože tam byl ten vítr, ale byl suchý. Jo, když to, anebo když už tak zasněžený na tom Rossovi, když to tady, to bylo všechno vlhko, taková mlha, jo, bylo takové deštivější, bylo to takové horší, ale tentokrát jsem dělal s hliníkovým plechem, ale vlastně už jsem si to zařizoval sám, jaký materiál na základě těch fotek a vlastně co tam mají, tak jsem ten materiál pomohl navrhnout a věděl jsem, do čeho jdu a co tam mám, co si mám vzít sebou za nářadí nástroje. Toto byla čistá klempiřina, ale protože ty objekty, to jsou pozůstatky z Pavlíčkové doby, které už často byly zlikvidovány.
0: 88, 89?
1: No, ty 90. 90, jo, 90 bych řekl. A on využíval toho, že třeba z nějaká stanice potřebovala se zbavit kontejneru, tak on to přehodil tam, tam měl velice levně nějaké formou takové. Bylo to...
0: A nesloužilo to k vědeckým účelům?
1: Nesloužilo to především, bylo to ano, na to dobrodružné konání, jako to. A jak to vyčistili, tak rozhodli, že tato část už tam zůstane, minimálně na třeba 5-10 let, než se ženou další finance, co bude dál, to rozhodnutí. A to potřebovali opravit. Už tam jednou něco poopravovávali nějaký rok předtím, ale po té zimě tam to vám vítr bere všechno, co není dobře přišroubované.
0: To je nějaká písnička od kapely Buty, že přišel vítr, vzal si střechu i s pokrývačem.
1: No a právě to jsou ty písně, které se stávají symbolem, že to zažijete a najednou všechen ten text je pro vás úplně, si to zpíváte a
0: fakt. Vy jenom dlaždič zůstal dole, chodník dláždil.
1: Tak, takže tentokrát to bylo jiné, opravdu jiné. Spali jsme ve stanech, jo, a mně to bylo bližší, mému srdci to bylo bližší, tohle to. A byli jsme menší kolektiv a sedli jsme si. Bylo to jako tím, že spíte ve stanech, sdílíte tu jednu, bylo to takové mnohem bližší, takové domáčtější a mě to mnohem víc vyhovovalo. A kluci, co mi pomáhali, oba dva kluci fakt super, tam šlo vidět něco jiného, tam to byl rozdíl, co se týče, protože ta klempiřina je opravdu, to jsou obdélníky čtverce, ale musíte mít prostorové vidění a ty kluky, když jsem jim to postupně vysvětlil, jak to je, proč to chci tak střihnout, protože budou nějaké ohyby, proč si nástřih jedno s druhým, tak velice rychle pochopili a byli aj řemeslní. Matyáš, ten byl řemeslník samo o sobě, potápěč, svářeč, hloubkový potápěč, tak ve skafandrech svařoval, tak já úcta jako k jeho práci.

0: Dimitris Georgiadis, který je kromě jiného pokrývačem, působí ve Vrbně pod pradědem a je hostem radiožurnálu, pořád mi vrtá hlavou, že jste tam spali pod stany. Ono je to neobyvatelné tedy tam.
1: Je to neobyvatelné, ta základna si představte.
0: Aspoň jako jídelna může sloužit.
1: Jo, to tam sloužilo jako taková v uvozovkách společenská místnost, jo, ale opravdu si představte, že jste v chatě, která není větší rozměru tady této části studia, jo, kde máte nějaké ty. A ta společenská událost tam je důležitá, protože každý si děláme svoji práci, že vychází do terénu vědci, někdy potřebovali pomoc, tak jsem jednou šel s Otou na dobrodružnou výpravu ohledně sínic, pro mě dobrodružnou samozřejmě.
0: A Ota byl vědec?
1: Ota vědec.
0: Ne klempíř? Jo.
1: Ne. Klempíř jsem tam byl jenom já. Jenom jo. Mm-hmm. Pak tam byli vlastně vědci, dva kluci z Ukrajiny, fakt taky fajní kluci. Mm. A každý měl svoje úkoly.
0: A kam jste šel s tím Otou?
1: My jsme šli na ledovec sbírat sinice. Tak mě proškolil, jak poznám sinice, kde se tvořijou, protože když by on jenom hledal, tak by to bylo náročnější. Tak jsme se vždycky vypravili, tak jsme šli kousek od sebe a říkám, jo, tady vypadá, že jsou sinice, tam stačily takové bublinky, jakože byly a to a ten tvár prostě, bylo takové jiné místo najednou. Tak jsem oslovil, říkám, že by to mohlo být tady. On říkal, ano, tady jsou. A požádal jsem ho, že bych mu chtěl být přímo pomáhat, že bych nechtěl se jenom dívat a jenom mu držet to. Tak jsem dostal rukavice a tak jsme spolu sbírali. Ono tou pipetou, když to sbíráte, ono to chce trošku trpělivosti, ale pro mě to bylo zajímavé, bylo to něco jiného.
0: Tak vy jste zvyklí na něco, čemu se říká piplačka. Ne?
1: Jo, je to tak, ty detaily, když se dělá, je to dlouhodobá chvíle.
0: Co pak sinice, to je takový malý tvoreček, je tam na té Antarktidě něco velkého, co by mohlo být nebezpečné?
1: Ani tak ne. Tam jedině tulení, lachtaní. Jasně. A tam opravdu musíte být ve střehu, oni docela vysoko vystoupají, jo? Dá se říct, my jsme měli ty stany. Teďka, jestli to odhadnu, třeba 150 metrů od vody a vyjdete do stanu, najednou vidíte, jak se tam lachtan promenáduje poblíž vašeho stanu, že pomalu se opírá o váš stan a vy jste jen tak dělený, dá se říct jen tou celtovinou, nebo jak se to nazývá dneska tím šustákem, nebo to. A tak si říkáte, schovává se před větrem. Jiný důvod nemáte si říct. Jako.
0: A dovnitř nešel?
1: Ne, ne.

0: ne, ne, nezajímal se.
1: Kontrolujete si nějak zpětně, jestli ty střechy, nebo to všechno, co jste tam udělali, jestli to drží?
0: To nemáte možnost. Jako, jo. Já se přiznám za sebe, že myslím si, že to je všechno bezvadné. Jako. Za mě prostě odcházel jsem s pocitem, že jsem to udělal dobře a bezpečně, že nepřijdou za rok a že by viděli třeba zulítané plechy někde na kraji tého.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Hostem radiožurnálu je Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem. Vrbno pod Pradědem a tělocvična. Čím to pro vás je? Tam jste se stal horolezcem?
1: No to ne, k tomu horolezci jsem přišel taky náhodou, to bylo v 80. letech, kdy jsem šel do tělocvičny a teď najednou tam byli horolezci a dělali nábor. A oni, ty jsi přišel na nábor a já už to slovo, nábor, najednou ta představa.
0: Jsem myslel, že dodolů.
1: No, zažil jsem právě dodolů, ale nejvíc pro mě komičtější bylo, že přišli vojáci mě verbovat na vojnu a já jsem byl v těch letech, když vám je 15, taky stydlivý a já jsem tak zvedl rukou, že bych něco, oni ne, nemluvte, v klidu, nechte si nás to. A tak jsem trpělivě 15 minut a oni, no, tak co ty na to? Já říkám, já jsem se chtěl zeptat, jestli nevadí, že mám řecké občanství. Já jsem netušil, jak vypadá jaderný výbuch. Až tehdy jsem to pochopil.
0: Řecké občanství máte, protože už podle jména vaše rodina pochází z Řecka. Jste zřejmě tedy, soudím, z té generace, která v 50. letech odešla před tamním režimem.
1: Ano, je to tak.
0: A získala azyl tady v některých prázdných domech, zejména tam v tom vašem kraji, ale i jinde.
1: No, je to tak, že já už v dnešní době mám teda české občanství, abych tak řekl, už další dobu, ale v těch 50. letech nejenom, že utekli před režimem, ale v té době po válce byl hlad po pracovní síle, samozřejmě, tak ty země si různě rozdělovaly, nejenom jako Řeky a tak všechny. A co bylo volné, tak byly Sudety, tak samozřejmě se obsazovaly Sudety těmito občany, takže u nás ve Vrbě najdete i Rumuny, Bulhary, najdete tam Řeky, Valachy, Slováky, všechny.
0: Neměli jste ve Vrbně pod Pradědem jako jedni z prvních lezeckou stěnu?
1: Ano, je to tak. My jsme, snad to byla druhá lezecká stěna v Česku. Tehdy se trošku zapříčinil, přistěhoval se tam prostějovský fyzik jako učitel, který už to viděl a měl nějakou vizi a padlo to na úrodnou půdu, protože horolezci byli vesměs řemeslníci, frezaři, soustružníci, měli jsme tam nějaké projektanty a takové. Takže jsme to vlastně dali všichni, každý ten svůj dohromady. Využili jsme volné tělocvičny, dostali jsme schválení tohle z toho, tak jsme ji vlastně vybudovali a bylo to v těch letech, to byla úplně pecka.
0: Možná vás to potěší nebo zneklidní, ale před několika dny na téhle židli hosta radiožurnálu, kde sedíte vy, tak seděl Adam Ondra.
1: Vím o to, poslouchal jsem a je to, fandil jsem mu teďka. To je jiný level. To už je ta generace, která přišla po nás. My jsme byli začátečníci. Já jsem generace horolezců, která my jsme trénovali na hory. My jsme horolezci. A my tu stěnu, nás to posunulo hodně, protože my jsme v těch letech lezli sic v zimě, jen tak ve sněhu, nějaký sněholed a takové, ale lezení jako skalní neprobíhalo. A ta stěna, tím, že jsme začali vlastně i v zimě lézt na stěně, tak najednou se stalo, že na jaro jsme přišli na cesty, které jsme dříve lezli na podzim. Nás to posunulo, prostě urychlilo nám to ten jarní začátek a mohli jsme se o to dál zase posouvat. Ale my jsme to měli vyloženě na skálách, to byly cvičné skály, takže se lezlo, abyste na těch horách byl připravený. Mít odlezy, mít psychicky, jo? Protože v dnešní době je to sportovní lezení, je to jiné, neodsuzuje to, fajn, líbí se mi to, rád to sleduju, ale nejsem toho jako zastánce, je to prostě pro mě úplně jiný sport, jo? Protože já to vidím, já když se setkávám s těma lidma, jiné myšlení mají, je to prostě, nemají ten kontakt s tou přírodou, je to jiný člověk, je to pro mě, jo. Byť to vypadá, že to je podobné, jako, ale jsou to jiná generace.
0: Takže radši třeba pořád na nějakou tu 6000.
1: Nemusí to být už teďka, i když jsem si ještě nějak před 2 lety, už jsem říkal, že už to dávno zabalím a nakonec právě jsme se spřátelili na té první antarktické akci s lékařem a ještě dá se říct s technikem, s Jarečkem a s lékařem Honzou. A nějak jsme dali dohromady a udělali jsme si výšlap na Ararat. Tak jsme si vyšli.
0: Kolik
1: tak
0: má Ararat? 6?
1: Přes 5000 má něco. Je to takový v úvozovkách chodák, jako, ale nemůžete to podceňovat opravdu, je to náročné. A mile mě překvapil ten Jareček, který je 56. ročník, rozumíte? A tady tihle lidi, to byste neraději zhodil ze skály, protože já, když přijedu ve svých letech, tak každý vždycky, ty seš dobrý, ty seš to.
0: Přijde a ve pak... svých letech, je vám 60.
1: No, v dnešní době hlozíte ještě v 60. 61, že? Ale když potom tam potkáte člověka, který je o 9 let starší a taky to vyjde, tak on vás tak trošku zhodí z židle, že? Tak vždycky, ne, máme velice dobrý vztah a já to říkám jako ze srandy, jako tohle z toho, jo? Ne, že bych vůbec šel na to. Je to, víte, tyhle z tí lidi vás ženou dál, řeknete si, jo, ještě není konec, ještě mám šanci, dívej se na něho, je o 9 let. Jo, tak to jsou ti, kteří vás motivují stále žít.
0: Tak se mějte hezky a nespadněte.
1: Jo, děkuji moc, tak jo.
0: Dimitris Georgiadis, pokrývač z Vrbna pod Pradědem a předseda vrbenských horolezců, byl hostem Radiožurnálu. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. A to je čas na zprávy s Martinem Matějkou.
3: Čeští hasiči znovu odletěli s vrtulníkem Black Hawk hasit požáry na jihozápadě Francie. Soud osvobodil domobranecký spolek, který pomohl vyslat Čecha na Donbas. Slalomářka Tereza Kneblová je mistryní světa na kánoji a zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v podvečer, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Lesní požáry na jihozápadě Francie se rychle šíří, jak večer oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez. Oheň už spál na 14 000 hektarů porostů a evakuace muselo více než 110 000 lidí. Podmíněnými tresty soud dnes potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na státní ozbrojené skupině a za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval desetileté tresty vězení, jedné ženě necelých 7 let. S rozhodnutím soudu proto Bílý nesouhlasí a na místě se odvolal.
4: Důkazy, které jsou zajištěny ve soudu, stačí pro rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se soudem neshoduju, nicméně to rozhodnutí je napadeno obviněním, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
3: Samotný spolek českoslovenští vojáci v záloze za mír a další dva obžalované soud dnes zprostil obžaloby. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikuš Ordan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranice s Rumunskem dnes útočilo Rusko mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky cizích dronů. Na konci května Bukurešť uvedla, že ruský dron dopadl na obytný dům. Moskva to odmítla. Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí rezortu Vladimír Řepka. A Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Kubát uvedl, že ministra o žádné peníze žádal, zneužití funkce už dříve odmítl.
5: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
3: Člen vedení Unie sociálních služeb Martin Šimák tvrdí, že na registraci zapomněl, v databázi už jsou. Ministr Juchelka na dotazy nereagoval.
1: Sport.
3: Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,5 sekundy před Doriaovou z Andory a má první medaili z velké seniorské akce. Česká republika tak slaví po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího druhé zlato na šampionátu a celkově 6. cenný kov. Chvíli před Kneblovou získal bronz při svém debitu na šampionátu kanoista Lukáš Kratochvíl, a to v kategorii C1. Na vítězného Španěla Travého ztratil sekundu a 61 setin. A tenistka Tereza Valentová po roce znovu postoupila do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Marii Bouskovou porazila ve 3 setech. Zítra se Valentová utká v semifinálovém souboji s Ukrajinkou Snigurovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 na Benešovsku a nebezpečí na silnici 35 u Liberce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu Hnadivišov exitu 41 nehoda. Blokuje pruh a před nehodou zhruba kilometrová kolona. Dojíždějte pomaleji, opatrně.
7: Osobní auto je v levém pruhu a pak podstavným jsou asi 4 osobáky a jeden kamion.
6: Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce nebezpečí. Na trase se pohybují lidé, chodci. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Kinčperk. Podle policie už zhruba hodinu neprůjezdná na 149. kilometru. V podvečer havarovala dodávka, zřejmě odklízí následky. Obě se to dá sjezdem z exitu 146 třeba přes Lipoltov. Na silnici 11 mezi Vamberkem a Žamberkem opatrně, za Rybnou nad Zdobnicí havarovala dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
2: Dobrý večer. Co asi teď prožívají kanoistka Tereza Kneblová a Lukáš Kratochvíl, kteří si ze světového šampionátu odvážejí cenné medaile? Co řekli po konci svých finálových jízd, uslyšíte za chvíli. Ptal se jich náš reportér, který přímo v Oklahoma City sledoval jejich finálové jízdy.
1: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Už to víte z našeho vysílání. Česká výprava slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City 5. a 6. medaili. Tereza Kneblová ovládla závod kanoistek a má první seniorskou medaili. Přitom se loni na kánoji vůbec neprobojovala do české reprezentace, ale letos se vrátila ve velkém stylu, když v této kategorii vyhrála jeden ze závodů světového poháru. No a hned po zisku toho dnešního mistrovského titulu s ním mluvil reportér Jan Suchan.
1: U mikrofonu Jana Suchana opravdu Tereza Kneblová, která krotí emoce, teď ještě zařizuje, aby měla věci na slavnostní vyhlášení. Je to velký schon, který si ale předpokládám užíváte.
2: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali a za to, že jsem dokázala zajet takovou jízdu a fakt si toho strašně vážím a děkuju všem fanouškům, ať už sledovali u televize nebo tady a je to fakt neskutečný.
1: No, jsou to smysluplné věty a navíc tedy s kadencí, že až vás přestane bavit vodní slalom, tak můžete rozhodně k nám do rádia, ale myslím, že teď vás ten vodní slalom baví pořádně.
2: Baví mě hodně, bavil mě i předtím, tenhle titul nic nezměnil na tom a jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný, úplně prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
1: Vy jste plakala, že jo?
2: Plakala jsem, trošku jsem to neudržela a upřímně u mě to je docela vzácný, takže štěstí moc často nepláču, takže to bylo fakt speciální moment a budu se z něho hodně dlouho zpamatovávat.
1: Ale Tereza Kneblová prošla i řadou momentů, které prostě nebyly hezké. Nevěděla jste si třeba loni nominaci do národního týmu ve vodním slalomu. Tady jste určitě chtěla uspět v kajak krosu a vypadla jste hned v kvalifikaci. Tak jak se umíte poprat právě s těmi chvílemi, které nejdou podle vašich představ?
2: Tak ten cross tady hodně bylo, zejména tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, zejména jsem se těšila na ten nedělní závod, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a povedlo se mi prostě tohle a teďka mám úplně vymazáno a mám fakt dobrou náladu a budu podporovat všechny na zítřejším závodě a doufám, že zopakuju něco podobného i v tom crossu.
1: Čemu vděčíte za tenhle zlatý úspěch, za titul mistryně světa?
2: Tak vděčím za to samozřejmě trenérovi, mojí rodině, která mě od toho vedla od začátku a jsem strašně vděčná za všechny lidi, za svou tréninkovou skupinu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
1: A poslední otázka na Terezu Kneblovou, aby nezmeškala slavnostní vyhlášení. Tady za 2 roky budou olympijské soutěže. Vy jste teď lídryní olympijského žebříčku díky zlatu z mistrovství světa. Tak jak daleko ve vašich představách tohle je?
2: Tak já se na tohle snažím nesoustředit, tohle je závod na hodně dlouhou trať, teďka se snažím soustředit na tu přítomnost a to je teďka hodně dobrá, takže si vychutnám tuhle a tady ty věci budu řešit, až to budu nějak víc aktuální.
0: S kanoistkou Terezou Kneblovou, která se dnes stala mistryní světa, mluvil v dějišti šampionátu v Oklahoma City reportér Jan Suchan. A už za chvíli vám ve večerním radiožurnálu nabídneme i rozhovor s bronzovým kanoistou Lukášem Kratochvílem.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. One.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna už dvě nehody. První před sjezdem na Sázavu, 33. kilometru poblíž čerpací stanice MOL.
2: Je to v levém pruhu osobní auto, které narazilo s největší pravděpodobností do nákladního auta, a to je v odstavném pruhu. A v té hlášené jsme teďka akorát v koloně.
1: Na D1 z Prahy do Brna opravdu další nehoda. U sjezdu na Divišov, tedy o kus dál, na exitu 41 blokuje opět levý pruh a krajnici. U obou nehod zhruba na půl kilometru až kilometru se vytvořily kolony. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Před pár minutami jste slyšeli ve večerním radiu žurnálu dojatou Terezu Knéblovou, která se stala mistryní světa ve vodním slalomu. Včera jsme slyšeli stejně dojatého Jakuba Krejčího, který taky získal světové zlato. A jak vám bude znít kanoista Lukáš Kratochvíl, který si ze svého prvního seniorského šampionátu odváží bronzovou medaili, tak to uslyšíte v rozhovoru s reportérem Janem Suchanem, který s ním mluvil bezprostředně po konci dnešního závodu.
1: Lukáš Kratochvíl, bronzový medailista z mistrovství světa. Lukáši, jak senzačně vám to zní?
2: Je to úplně skvělý, jsem nesmírně nadšenej. Vlastně moje první mistrovství světa, seniorský, a hnedka je to medaile. Dal jsem do toho všechno, byla tam malá chybička, ale jsem nesmírně spokojený s mojí jízdou a jo.
1: Takže bez chybičky bychom oslavovali mistra světa?
2: No to nevím, ale určitě jsem tam nějaký čas ztratil, no, ale vlastně já to vůbec nemyslím, jsem jenom rád za tu medaili a je to neskutečný.
1: Lukáši, přiznejte, s jakými ambicemi jste sem jel na tohle mistrovství světa?
2: No, moje největší ambice bylo nějak se probojovat do semifinále a náhodou do finále. Protože vlastně moje první, jak jsem říkal, moje první mistrovství světa, tak jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti, ale hnedka to takhle vyšlo, takže jsem mega nadšený.
1: Co je tím hlavním důvodem úspěchu Lukáše Kratochvíla?
2: To nevím, asi udržet klidnou hlavu na startu a hlídat si to a jet na svoje možnosti.
1: Vy mi chcete říct, že to s vámi necvičilo první finále na prvním mistrovství světa?
2: Ano, samozřejmě cvičilo, ale důležitý je si to vlastně na startu srovnat v hlavě a pohlídat si to a tak.
1: Lukáši, pojďme zmínit vašeho tátu, to je legenda českého vodního slalomu Jiří Kratochvíl, dlouholetý trenér českých mládežnických výběrů a určitě první trenér i vás a vašeho bráchy, který je také úspěšný na té zatím mládežnické úrovni, tak jak velký je jeho podíl?
2: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že rozdává malou bezvýznamnou pochvalu, což samozřejmě je jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
1: Ale on umí být tvrdý, že jo?
2: Tak samozřejmě nějaká přísnost tam je, ale ne. Vlastně uvnitř je pohodář a jo, je na mě pyšnej, si myslím.
1: Když otec bronzového medailisty z mistrovství světa Lukáše Kratochvíla Jiří vstoupil za loňský rok do Síně slávy České trenérské akademie, tak pak dal rozhovor, ve kterém prozrazoval svoje metody ze zimních soustředění. Spánek v lese, chůze po uhlících, anebo to mě zaujalo nejvíc, lámání šípů jamkou mezi klíčními kostmi. Tak nám to prosím vysvětlete.
2: Ano, takový kurz jsme, pár lidí z nás prošlo. Je to vlastně kurz, který se odehrával asi jednou za pár let. A já jsem toho byl zrovna součástí a myslím, že nějaká ta mentální odolnost tam vznikla a určitě to pro něco bylo.
1: Tereza Knéblová je stejně jako vy z Olomouce, ta tím taky prošla?
2: Ano, vlastně nás táta nějakou dobu trénoval a pocházíme ze stejného těsta a trénovali jsme spolu odmala, takže já jsem extrémně nadšený za ní a jsem rád, že to můžu s ní sdílet.
1: Tak už možná známe recept na to, jak získat medaili na mistrovství světa, tak okomentujte ještě zlatý počin Terezy Knéblové.
2: Je to určitě neskutečný, teďka vlastně můžeme slyšet tady tleskání a všichni jsou nadšení. Určitě si to zaslouží, dává do toho všechno, do toho tréninku a jsem za ní nesmírně rád a jsem hrozně pyšnej.
0: Říká bronzový medailista Lukáš Kratochvíl v rozhovoru s reportérem Janem Suchanem a my jsme taky pyšní na naše reprezentanty. Česká výprava získala na světovém šampionátu v Oklahoma City už 6 medailí.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Úřad vlády chce změnit jednací řád kabinetu, jeho novou podobu předložila šéfka úřadu Tinde Bárta. Z dokumentu vyplývá, že by se mohla omezit připomínková řízení některých návrhů. Podle Bárty jde jen o modernizaci zastaralého předpisu. Koalice změnu hájí tím, že změny začala chystat už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Podle šéfa ODS Martina Kupky ale původní návrhy neměly s podobou toho současného nic společného, plánované změny ale připustil. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců, nejpozději by měla být hotová do listopadu. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Demolice je podle Macinky jediná hospodárná varianta, pavilon totiž nikdo nechce koupit. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se nesmí vrátit domů ke své ženě a dětem po dobu dalšího měsíce. Rozhodlo o tom děčínský soud, který tak vyhověl žádosti jeho manželky. Policie poslance vykázala z domu před 14 dny kvůli podezření z domácího násilí. A kromě manželky měl dlouhodobě týrat i své děti. Policisté mu přitom zabavili i střelné zbraně. Foldyna nesmí svou rodinu navštěvovat ani nijak kontaktovat. A začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků, mezi nimi expremiéra Mateusze Morawieckého. Ten před několika týdny založilo sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
2: Sport.
1: Kanoistka Tereza Kneblová slaví zlatou medaili na mistrovství světa ve slalomu. Druhou Doriaovou z Andory porazila o 2,5 sekundy. V Oklahoma City získal ve stejný den bronz i kanoista Lukáš Kratochvíl. A český fotbalista Antonín Barák nakonec z Fiorentiny do Apollu Nikosie nezamíří. Kyperský klub oznámil, že se obě strany dohodly na ukončení jednání o přestupu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dvě nehody na D1 na Benešovsku, další na dálnici D6 u sjezdu na Plzeň. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalují provoz dvě nehody. Před sjezdem na Sázavu 33. kilometru u Molky se střetlo osobní auto s nákladním. Náš zpravodaj z místa hlásil neprůjezdný levý pruh a taky krajnici. Kolona před nehodou má necelé 2 kilometry, aktuální zdržení do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna další nehoda nedaleko u sjezdu na Divišov na exitu 41. Osobní auto tam srazilo zvěř a pak narazilo do svodidel. Následky opět blokují levý pruh, taky krajnici. Na obou místech se zdržíte 5 až 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň a Žatec srazilo osobní auto zvěř, kilometr 58,5, auto stojí na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Možná budete o víkendu slavit, protože svátek mají Jakubové a Aničky. Přejeme vše nejlepší a vám ostatním, co nic neslavíte, přeji, ať vás taky něco nebo někdo potěší.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Praze na Štvanici se před 40 lety odehrávala i jedna z nejpamátnějších sportovních akcí u nás. Československo se utkalo v boji o titul ve Fed Cupu se Spojenými státy, které reprezentovala tenistka Martina Navrátilová. Ta byla tehdy poprvé od emigrace v rodné zemi. Diváci nejvíc fandili právě jí, což bylo pro tehdejší hráčku Hanu Mandlíkovou těžké pochopit. Vzpomíná na to v rozhovoru, který najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.

0: často, takže víme už, jak máme, jak to máme všechno označený a tak, takže dobrý.
1: Kontrolu tady v provozovnách, které prodávají masné a mléčné výrobky, prováděla Kateřina Hublová.
2: Kontrolovala jsem jednak značení výrobků, jejich ochranu proti kontaminaci, to znamená, jestli jsou balené, vesměs třeba byly balené, ale u těch nebalených, jakým způsobem jsou skladované, takže tady v obou případech byly chladicí vitríny. Dále jsem měřila teploty, jestli teploty i v těch vitrínách vyhovují těm daným komoditám, jestli mají dodací listy.
1: Tato inspekce dopadla podle Hublové dobře, není tomu tak ale vždy, potvrzuje ředitelka městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.
3: Nedodržení teplotního řetězce, tedy potraviny nejsou uchovávány v takovém chladu, jak ji vyžadují. Ochrana před slunečním zářením, škůdci, jako jsou mouchy na farmářském trhu, nebo třeba nějakými zdroji znečištění, jako jsou holuby.
1: Letos zatím inspektoři zkontrolovali na farmářských trzích v Česku 165 prodejců. Pochybení našli u 16% z nich. Z Prahy Richard Webs, Radiožurnál.

Selské slavnosti o tomto víkendu potěší návštěvníky Holašovic na Českobudějovicku, tedy obce zapsané na seznamu UNESCO. Na staročeském lidovém jarmarku se představí na 180 řemeslníků nejenom z České republiky. Program nabídne taky hudební vystoupení, ale i koláčobraní a buchtobraní. Na slavnosti míří každoročně 11 000 návštěvníků a možná letos mezi nimi budete třeba i vy.

0: Tak dobře, tak se jmenuje písnička, kterou za chvíli zaspívá Vladimír Mišík, napsal ji Petr Ostrouchov na text Michaela Žantovského. Nejdřív si ale pustíme reportáž. Příprava na komunální volby obnáší i důkladné čištění volebních uren. V Karviné už magistrát odvezl desítky schránek do dílen najaté firmy. Její pracovníci z nich teď odstraňují staré bezpečnostní pásky po pečetích.
1: To se musí sundat a ty zbytky lepidla, co jsou, tak se potom používá technický benzín a čistí se to s tím.
2: Hromada volebních uren je tady v garáži a s horkovzdušnou pistolí tady předvádí čistící umění Vratislav Koláčný. Tak a teď škrabka. Já jsem takhle dělala stará okna, úplně jak to vidím, no, tak se mi to vrací.
1: Přesně tak. No a potom, když už to, tak tím benzínem.
2: Takhle, klasická houbička na mytí.
1: A spousta nepříjemného zápachu benzínu.
2: Ty jo, a je to pryč. Máte to spočítáno, jak dlouho to trvá?
1: Ne, to nemám teda. To záleží urna od urny, která je někde víc polepená, někde je míň.
2: Veronika Mikodíková je šéfkou uklidové firmy. Když se na to podíváte, na tu hromadu uren, tohle zautomatizovat nejde. To je ruční práce,
3: víte? Opravdu nelze. Vzhledem k tomu, že ty urny jsou používané opakovaně, tak nám záleží na to, aby se vlastně ten povrchový materiál nepoškodil.
2: Podle mluvčí radnice Moniky Dankové je příprava na volby velkou logistickou operací pro všechny úředníky. Po prázdninách čeká magistrát školení volebních komisařů.
4: Teď v létě se věnujeme přípravě všeho, co bude součástí volebních místností. V Karviné máme 52 volebních místností, pro které je potřeba připravit téměř 150 volebních uren a přibližně 100 volebních zástěn.
2: U těchto voleb má úklidová firma na čištění rekordní 3 týdny, jinak to bývá podstatně kratší lhůta. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Jih Evropy čelí obřím požárům, Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí. Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. Vodní slalomářka Kneblová je mistryní světa, kanoista Kratochvíl přidal bronz. Dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů. Je sobota 25. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie více než 140 tisíc lidí.
3: Je to XXL požár, je nevyzpytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
4: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Giron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti, na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích, plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Vrtulník Black Hawk s českými hasiči v podvečer dorazil do Francie. Stroj soukromého provozovatele přistál v oblasti Bordeaux, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
5: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Giron, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. Dva piloti, dva technici a tři hasiči.
1: Lesní požáry na jihozápadě Francie se rychle šíří a podle ministra vnitra Lorana Nunéze oheň už spálil na 14 000 hektarů porostů. Čeští hasiči se do akce zapojí během dneška. Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. A vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
6: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
7: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
6: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
8: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
6: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy.
9: My znajemo vid rozvitok.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že podle informací rozvědky a ukrajinských partnerů Rusko už připravilo rakety pro další masivní úder. Zelenský také kritizoval pořadatele výstavy bezpilotních technologií, kterou včera u Kyjeva zasáhly ruské rakety. Zahynulo přitom 10 lidí a 100 bylo zraněno. Zelenský důrazně připomněl, že ve válečných podmínkách a s takovým nepřítelem, jakým je Rusko, nelze pořádat žádné zbrojní výstavy s velkou účastí lidí a navíc v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
11: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Po chladnějším týdnu se začne oteplovat už o tomto víkendu, rána ale ještě zůstanou studená.
12: Ráno to bude ještě na svetr.
13: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
12: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
13: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: Spojené státy za necelých 7 měsíců letoška zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí jde o nejhorší bilanci od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymýcena. Spalničky jsou jedním z nejčastějších příčin dětských úmrtí.
14: Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé dva roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Většinu nemocných tvoří děti. Desítky z nich skončily s těžkou formou nákazy v nemocnici. Lékaři jako důvod uvádějí klesající proočkovanost, která se po pandemii covidu nevrátila na potřebných 95%. V listopadu mezinárodní panel rozhodne, zda Spojené státy přijdou o status země, kde byly spalničky vymíceny. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Brněnský magistrát chce regulovat umisťování výdejních boxů a kancelář městského architekta už připravila nová pravidla pro provozovatele. Podle nich by hlavně v širším centru neměly boxy stát v ulicích, ale v domech nebo na dvorech. A výdejen v Brně přibývá, architekti jich letos napočítali na 700, o 200 víc než loni.
15: Já tomu říkám, že to je taková západní služba ve východním balení.
16: Glosuje vzhled a umístění boxů David Zajíček z kanceláře architekta města Brna. Většina boxů v Brně je na soukromých pozemcích, na těch městských je například radnice Brno-Střed příliš povolovat nechce, říká starosta Vojtěch Mencel z ODS.
17: V posledním roce žádná z těchto žádostí nesplňovala nějaké naše kritéria.
16: Nejvíc boxů provozuje zásilkovna. Její mluvčí Anna Maria Lichtenbergová dodává, že se s Brnem rádi na pravidlech dohodnou.
18: Zkušenost máme například z Prahy, která přijala pravidla pro umisťování boxu na městských pozemcích.
16: Brněnská pravidla teď projednají úředníci a politici. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. V americké Oklahomě zvítězila o 2,5 sekundy před Andořankou Doriovou. Ve 23 letech jela první finále světového šampionátu v kariéře a po konci závodu se neubránila slzám.
19: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno a za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje. Ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
1: Mezi muži vybojoval 21-letý debutant Lukáš Kratochvíl bronz. Česká reprezentace má na mistrovství světa už 6 medailí, o poslední se pojede dnes v kajak krosu. A rychlobruslařka Kateřina Kajinová se stala inlineovou mistryní Evropy. V Itálii ovládla vylučovací závod na 15 kilometrů, navázala tak na metodě Jílka, který získal stříbro v závodě na 1000 metrů na ovále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na D1 u sjezdu na Sázavu a dálnici D6 u sjezdu na Plzeň. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Sázavu. 33. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda blokuje levý pruh, objíždí se dvěma. Jede se pravým a taky po krajnici. Kolona před nehodou má necelé 2 kilometry, aktuální zdržení do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna byla další nehoda u sjezdu na Divišov, na exitu 41. Osobní auto tam srazilo zvěř a podle kamer následky nehody už provoz nezdržují. A na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 58,5 blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Co vytýká Evropská komise ve výroční zprávě o stavu právního státu Česku, za co nás naopak chválí? Jak si v tomto směru stojíme ve srovnání s ostatními členskými zeměmi Unie? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Evropská komise minulý týden vydala svoji výroční zprávu o stavu právního státu v zemích Evropské unie. Server aktuálně se v článku o kapitole věnované České republice ptá, je to varování nebo pochvala? Co byste odpověděla?
21: Tak ono je dobré se v tom historickém kontextu trošku vrátit o krok zpátky, abychom posluchačům vůbec vysvětlili, jak funguje evropská spolupráce. A ta je založená na tom, že členské státy dobrovolně vstoupily do nějakého společenství. Bylo to po druhé světové válce, kdy tedy veliká katastrofa, spoustu zmařených nadějí a zároveň ale možnost uvědomit si, že nic takového už tady nechceme a že je lepší vlastně spolu vycházet v míru, protože to prostě přispívá všem. Je to hodně zjednodušená myšlenka, ale v té chvíli se rozhodl francouzský minister zahraničí, že tedy spolu s Německem se pokusí ekonomicky provázat tak, aby už ani nenapadlo proti sobě postavit zbraně. No a na základě toho vlastně se rozvinulo to, co dnes známe jako Evropskou unii, ale to všechno funguje právě proto, že ty členské státy si vzájemně důvěřují. To znamená, že mají nějaký základní rámec, ve kterém se pohybují a na který všichni přistoupili. A ten základní rámec obsahuje nějaké hodnoty a ty hodnoty jsou mimo jiné tedy úcta k důstojnosti, k demokracii, ke svobodě a k právnímu státu. Ano. A tady jsme u toho. Členské státy vlastně potřebují mít jistotu, že funguje právní stát mezi nimi vzájemně tak, aby měly ochráněné investice, aby tam fungovalo dobře soudnictví, aby tam probíhala nějaká kontrola nad bojem s korupcí a také, aby třeba fungovala nezávislá a pluralitní média.
0: A já myslím, že to teď rozebereme, ty jednotlivé body. Dobře, já jsem se ptal na to, jak jsme vlastně dopadli, jestli je to spíš dobře nebo spíš špatně. Čili kdyby to byla známka ve škole...
21: To je právě to, že Evropská komise se nesnaží vydávat nějaké vysvědčení nebo porovnávat, který stát je lepší nebo horší. Ona skutečně popisuje stav a vydává doporučení. A v té souhrnné zprávě potom vlastně každý členský stát má někde nějaké slabší místa, někde nějaká silnější stránky. A ty jsou popsané. Pokud byste si chtěl projít tu zastřešující zprávu, ve které jsou vyjmenované jednotlivé členské státy, tak byste asi musel zaškrtat, kolikrát se tam zmiňuje Malta, kolikrát Kypr, kolikrát Slovensko, ale vůbec to není vysvědčení. Je to spíš takový prostor pro nějaký dialog o tom, jak můžeme zlepšovat.
0: Rozumím. A je to vlastně historicky sedmá zpráva. Ano. Jak se ta situace u nás v Česku vyvíjí v čase? K lepšímu nebo spíš naopak?
21: To, že jde o sedmou zprávu, to je vlastně velmi důležité, sám jste to řekl, je to taková kronika demokratického vývoje, protože to, co ta zpráva nějakým způsobem popisuje, jsou instituce, na kterých je postavena demokracie, ať už je to nezávislost soudnictví, účinný boj s korupcí, svobodná a pluralitní média, anebo systém brzd a protivah, které chrání výkon veřejné moci. A v tom časovém pásmu my můžeme sledovat, jak se v které zemi vyvíjely tedy tyhle ty oblasti. A přidali se k ním tedy nejenom členské státy, které už jsou v Evropské unii, ale teď se momentálně popisuje i situace ve čtyřech zemích, které kandidují na členství v EU, ať už jde o Albánii, Černou Horu, Srbsko a Severní Makedonii. Pro Českou republiku z té zprávy vyplývají určitá doporučení, která se potom každý rok vlastně vyhodnocují, zda byla nějakým způsobem naplněna. Ale opět, není to hodnocení jako vysvědčení. Co je důležité si říci, že ta zpráva a její závěry se propisují potom do nějakých finančních aspektů. Vysvětlím. Existuje něco, čemu se říká Národní plán obnovy. To jsou evropské peníze, které si Evropská unie půjčila na kapitálovém trhu v době covidové pandemie, zavázala se ke splácení toho dluhu společně a rozdistribuovaly se mezi členské státy. Každý z členských stát řekl, jakou reformu, ať už ekonomickou nebo právní nebo jinou, provede, tak aby ekonomiku a vůbec o fungování státu v době pandemie, respektive po pandemii, nakopl. A tyhle ty peníze jsou podvázané už teď tím, že je právě dodržován právní stát. A přihlíží se k tomu, co je ve zprávě o právním státu, který vydává Evropská komise. Ty členské státy pověřily Evropskou komisi, aby vlastně ten stav zmapovala a případně ochránila jejich vlastní peníze, které si mezi sebou vzájemně půjčují. No a pro Českou republiku z toho vyplývá, že pro další období, které se bude týkat finančních nebo rozpočtových rámců Evropské unie po roce 2028, se bude s velkou pravděpodobností také přihlížet k tomu, jakým způsobem jsou naplňovány právě principy právního státu.
0: Dobře, pojďme se teď o tom bavit konkrétně. Evropská komise Česku vytkla, že zde dosud nebyla obnovena a dokončena revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud je o oblast skutečného vlastnictví. Z čeho toto hodnocení vychází?
21: Tak ta zpráva tím, že zkoumá všechny ty čtyři oblasti a zkoumá je v čase, tak se vlastně dívá, do jaké míry byly naplněny principy, ať už je to tedy účinného boje s korupcí, anebo jak říkám, ta kvalitní média, anebo nezávislost soudnictví. A tady přesně tady u toho doporučení, že zatím ještě nebyla provedena taková větší revize zákona o střetu zájmu, tam se vrací v čase. Určitě si posluchači vzpomenou, že proběhla nějaká revize, respektive novela zákona o střetu zájmu, kterou následně ústavní soud zrušil, protože proběhla formou legislativního přílepku. A tady se nám vlastně provazuje několik kapitol z té zprávy o právním státu. Takže to, co bylo do zákona o střetu zájmu dodáno, což obsahově bylo, můžeme si říct si z hlediska právního státu správně, ovšem procesně správné nebylo, tím pádem to přestalo platit. A ve zprávě o právním státu se nám tohle doporučení tedy objevuje opakovaně, protože nejdříve bylo vyhodnoceno, ano, výborně, Česká republika provedla revizi, ale následně další rok, to bylo ten minulý, aha, tak ta revize už neplatí, takže je potřeba znovu se k tomu vrátit. Nestalo se tak, takže tentokrát se nám to tu opakuje znovu.
0: Směřuji tu otázku k tomu, odkud komise bere ty relevantní informace, podle čeho soudí nebo posuzuje ten stav. Podle, nebo třeba současná vládnoucí koalice často odbývá evropskou kritiku kvůli střetu zájmu tím, že jde o udávání ze strany Pirátů. Skutečně evropské orgány jednají na popud české opoziční pirátské strany?
21: Ne, to v žádném případě, samozřejmě. Ta zpráva se připravuje na základě velmi pečlivé metodiky, která je odsouhlasena i se členskými státy. Každý rok je to stejné, probíhá spousta konzultací, které jsou opřené o diskuzi se zástupci ministerstev, z parlamentu, soudců, advokátů, státních zástupců, veřejných ochránců práv, neziskových společností, novinářských organizací a dalších. Takže za tento minulý rok Evropská komise po celé Evropě provedla přes 600 takových konzultací, které jsou často společné, a zkonzultovala více jak 900 organizací nebo institucí. Ostatně v té zprávě je doplněný seznam těch organizací, které se konzultací zúčastnily.
0: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba zpráva potvrdila, že Česko ustupuje od pravidel, která mají bránit střetu zájmu a chránit stát před vlivem oligarchů. Vyznívá takto?
21: Ta zpráva je vyvážená. Ta zpráva vlastně konstatuje, že v České republice demokratické instituce jsou stabilní a odolné, ale že to je vlastně prostor pro to, abychom se mohli bavit, kde je zlepšovat, protože výzvy a nějaké nevyřešené situace tam ještě jsou. A to je třeba situace zákona o střetu zájmu nebo skutečné vlastnictví sdělovacích prostředků. To se nám objevuje v kapitole o svobodě a pluralitě médií.
0: V části týkající se právě s tou médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy odborníků i novinářských organizací. Jak vážně by měla vláda taková varování brát?
21: Tak ta zpráva se, ano, tohoto dotýká, mluví tam o tom, že to budí vážné obavy, věnuje se tam také situaci výhružek, které směřují vůči novinářům nebo bezpečnosti novinářů. Jak jsem již zmínila, v určité fázi se bude k té zprávě přihlížet při ochraně evropských fondů a respektive evropského rozpočtu. Takže pokud členské státy dostaly nějaké doporučení a budou chtít mít jistotu, že příští víceletý finanční rámec Evropské unie bude bezproblémově čerpatelný pro ten daný členský stát, včetně České republiky, tak si myslím, že by k tomu měla skutečně přihlížet.
0: Vláda opakovaně hájí svůj záměr změny financování médií veřejné služby tím, že chce zavést systém podobný systémům fungujícím v 18 členských zemí Evropské unie. Tohle to komisi nestačí?
21: Podívejte, ono kromě té zprávy o stavu právního státu ještě existuje nařízení o svobodě médií, které přijaly členské státy a funguje nebo je platný v Evropské unii od minulého srpna. A v tomto nařízení se mimo jiné uvádí, že členské státy zajistí pro média veřejné služby adekvátní, nezávislé, předvídatelné a nejlépe víceleté financování. Takže ono, i když se budeme bavit o zprávě o stavu právního státu, tak ještě k tomu můžeme přidat další aspekt, a to je tedy to nařízení, které je přímo aplikovatelné. Takže já se domnívám, že ono se nám to potká potom z více stran a bude tady nějaká debata o tom, zda ten navržený zákon, který ještě není schválený, takže nevíme, jaká bude jeho finální podoba, zda odpovídá parametrům toho nařízení, protože každý členský stát, který je součástí Evropské unie a tohle nařízení sám odsouhlasil, tak by ho měl také dodržovat.
0: A proč Evropské komisi vadí neprůhledné vlastnictví médií v České republice?
21: Ono se nám to vrací právě do toho střetu zájmu a myslím si, že v tom zákoně v tom nařízení o svobodě médií se to objevuje také jako jeden z důležitých aspektů. Ta možnost, protože média jsou samozřejmě důležitým pilířem demokracie a pokud by si někdo měl zájem to nařízení přečíst, to je taková skutečně, by řekla, velmi podrobná analýza toho, jak moc média přispívají k udržení odolnosti společnosti a k udržení těch demokratických institucí. A jsou tam velmi dobře vlastně popsané ty mechanismy, které by měly zaručit, že média zůstávají svobodná. A právě možnost dozvědět se o tom, kdo je vlastníkem médií, tak je jedním z těchto parametrů.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladmanovou. České soudy si vysloužily pochvalu. Znamená to, že komise nevnímá projednávání případů u zdejších soudů jako zdlouhavé?
21: Ta zpráva hodnotí české soudnictví jako silná stránka institucionálního rámce v České republice. Zabývá se tam vysokou důvěrou veřejnosti v soudy, což je taková pochvala nebo velmi pozitivně hodnocené. Mluví se tam o nedostatečné digitalizaci soudnictví. To je pravda, že tam by mohlo dojít ke zlepšení už od roku 2008. Ostatně se o tom hovoří. Ale
0: já tu mám poznámku k té digitalizaci justice. V čem konkrétně by se to mělo změnit?
21: Zavedení elektronického soudního spisu, který je potom vlastně i provázaný s spisem u státního zastupitelství. Tím se vlastně zrychlí ještě to soudní řízení a zefektivní. V dnešní době v České republice je to fragmentované, ta zavedená digitalizace. Ale vy jste se ptal na tu délku soudního řízení. Tam v té zprávě se dočteme, že u některých soudních řízení, ať už jsou to na úrovni okresních soudů, dneska už se neříká okresních, tak že vlastně jsme jedni z nejrychlejších v České republice, že se snižuje ta délka soudního řízení. Tam se to opírá ještě o jednu další zprávu, kterou pravidelně vydává Evropská komise, ve které se dívá ve všech členských státech velmi podrobně právě na soudní soustavu. Ale třeba u případů, které se týkají korupce, tak tam konstatuje, korupce tedy na vysokých místech, tak tam ta zpráva konstatuje, že to soudní řízení má ještě pořád vlastně nejdelší, skoro nejdelší délku nebo průběh v celé Evropské unii.
0: Co ještě zpráva vyzdvihuje v Česku jako pozitivní?
21: Takže u toho aspektu nezávislosti soudnictví, o tom jsme mluvili, pokud jde o účinný boj s korupcí, tak tam ta zpráva pozitivně hodnotí, že se naplňuje koncepce boje s korupcí, která byla platná od roku 2023 do roku 2026 a to, že se připravuje nová navazující koncepce. Zároveň ale a také hodnotí pozitivně, že Česká republika přijala zákon o lobbingu, který ostatně byl jedním z doporučení ze zprávy o právním státu z těch předchozích let. také pozitivně hodnotí, že přijala Česká republika zákon o oznamovatelích, ale zároveň už tam naznačuje, že některé z těch konzultací byly postavené a respektive vydali nějakou vypovídací hodnotu, že těch oznamovatelů zatím není moc, že ten zákon není dostatečně účinný. Že proto není vytvořené dobré prostředí, aby tady mohl dobře fungovat. Pokud jde o stav médií, to už jsme tady zmínili, ale vlastně celkově hodnotí, že prozatím v České republice mediální prostředí je pluralitní. Ale samozřejmě tam upozorňuje na některé ty věci, ať už je to tedy skutečné vlastnictví mediálních, tedy sdělovacích prostředků, anebo tedy, jak jsem zmínila, tu bezpečnost novinářů, a tam je tedy skutečně velmi silně upozorněno na to, že dochází k útokům na novináře. To ostatně je zmíněno i v kapitole o soudnictví a nezávislosti, že dochází k útokům ze strany politiků na soudce přímo a že to tedy moc nepřispívá právě k té nezávislosti a odolnosti soudní soustavy. To, co je potom dále pozitivně hodnoceno ve čtvrté kapitole, která se týká systému brzd a protivah, jak jsem zmínila, to jsou ty nastavení moci výkonné, soudní, ale také třeba legislativního procesu, tak tam na jednu stranu pozitivně hodnotí zavedení dětského ombudsmana anebo zavedení institutu, který vychází z nějakých smluv OSN o lidských právech, ale věnuje se tedy legislativnímu procesu a tam vytýká, že dochází k vyloučení zúčastněných nebo těch zainteresovaných stran z legislativního procesu a že ten legislativní proces nepodléhá takové té debatě společenské, která by měla předcházet, pokud samozřejmě není nějaký jako emergency stav, urgentní stav, jako byl třeba COVID. Takže je to vyvážené, na jednu stranu je tam hodně pozitivních stránek, na druhou stranu tam najdeme i upozornění právě na ty nešvary, které přetrvávají. No a na začátku té zprávy je souhrn doporučení, která potom budou podléhat takové té revizi příští rok.
0: Jakého druhu jsou výhrady komise k etickým pravidlům pro poslance?
21: Tam je podrobně a vlastně už znovu opakovaně naznačeno, že sice etický kodex v Senátu není vlastně žádný, v poslanecké sněmovně existuje, ale mluví se tam o takovém jevu, kterému se říká otáčivé dveře, revolving doors, a sice, že volení funkcionáři často přecházejí mohou přecházet z funkce, která je volená, kde vlastně jsou přímo u rozhodování o regulaci nějakého sektoru právě do toho daného sektoru a tím je samozřejmě sektor soukromý. Takže ta zpráva upozorňuje na to, že tenhle jev, to ty otáčivé dveře, by mohl být nějakým způsobem postižen. Víme třeba, že u evropských komisařů, tak oni dva roky poté, co skončí svoji funkci, nemohou pracovat v tom oboru, ve kterém byli předtím přímo zainteresováni, který přímo regulovali. Tak něco takového podobného, to, co funguje v jiných demokraciích, ta inspirace tady určitě je, ta zpráva na to upozorňuje už po několikáté.
0: Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil v polovině července trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Žalobci prověří mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A taky je zajímá, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. K čemu tohle ten proces podle vás může vést?
21: Tak ta zpráva o právním státu se nezabývá úplně konkrétními příklady. Ta spíš hodnotí to celkové prostředí, ve kterém ty jednotlivé pilíře demokracie fungují. Takže tohle, nebo vůbec úřad evropského prokurátora je tam zmíněný jako jeden z těch, který přispívá k tomu, že tedy probíhá vyšetřování a do jaké míry se ta vyšetřování, kterých je v současné době spuštěno víc v České republice, se týkají korupce a to je 4%.
0: Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jsme říkali, že zpráva vyšla po 7. má sloužit tedy jako nástroj včasného varování a, jak jste řekla, i ochraně demokracie v Evropské unii. A já se ptám, plní tu funkci podle vás?
21: Ta zpráva má sloužit jako prevence. Jak jste říkal, takové včasné varování. Já se domnívám, že ano, protože ostatně v mnoha členských státech, včetně České republiky, pak najdeme vlastně to pokračování procesu po té, co jsou vydána některá doporučení, že skutečně dojde k nějaké úpravě, ať už legislativní nebo v praxi. Takže já si myslím, že tu funkci plní, že členské státy mají možnost mezi sebou debatovat, protože ta zpráva, když je vydaná, tak se pak dostane na stůl právě ministrům, kteří se schází každoročně, tedy ne každoročně, ale dvakrát za rok se dostanou k diskuzi o těchto zprávách, vždycky k nějakému balíku, protože těch 20 by asi hned najednou neprodiskutovali a můžou se vlastně k tomu vyjadřovat i za ten svůj členský stát, ale zároveň se doptávat u těch dalších členských států, co se s těmi doporučeními bude dít. Takže já si myslím, že ten svůj preventivní charakter ta zpráva plně naplňuje a zároveň funguje tak, že v tom čase, v té časové lince se můžeme dívat a je to vlastně, jak jsem říkala, taková výpověď toho, jak se vyvíjí demokratické instituce.
0: Jak jste řekla, kronika demokracie. No, ale dobře, tak jaké páky ale má Evropská komise, aby v případě, pokud by jednotlivé státy ignorovaly ta doporučení, aby je přiměla napravit stav věcí oslabující demokracii a právní stát, ty finanční instrumenty, o kterých jste mluvila?
21: Jsou to finanční instrumenty, pokud samozřejmě členský stát neplní svoje povinnosti, které vyplývají ze smluv o Evropské unii a těm je vlastně transpozice evropské legislativy, na které se členské státy dohodnou, tak tam existuje takzvané řízení o porušení zákonnosti, infringement, kdy Evropská komise, která je pověřená být tou strážkyní smluv, Guardian of the Treaty, tak má možnost s členským státem zahájit takový dialog, zeptat se, proč jste třeba nezavedli tady tohle ustanovení, které vychází z toho evropského legislativního rámce, který jste si odsouhlasili, ten členský stát má možnost na to nějak reagovat, v ideálním případě samozřejmě to ustanovení zavést do právního řádu a pokud se tak nestane, tak vlastně se jde dál, až to může skončit u Evropského soudu.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta předložila návrh nového jednacího řádu vlády. Mimo jiné by se mělo omezit připomínkové řízení, část rozhodování by se přesunulo z celé vlády jenom na premiéra a zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klady Šimáčkové Laurenčíkové představujete návrh další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné kontroly vládního rozhodování. I tím by se mohla napříště zabývat Evropská komise?
21: Lze předpokládat, že v té čtvrté kapitole, která se právě dotýká mimo jiné i legislativního procesu, bude toto zmíněno, pokud se to nějakým způsobem dostane dál v tom legislativním procesu. Evropská komise obecně má takovou zásadu, že nekomentuje návrhy zákonů, protože pokud nejsou hotové, tak neplatí a tím pádem těžko říct, jak se to celé vyvine. Ta zpráva o stavu právního státu má tu výhodu, že může určitým způsobem nahlédnout, co se v té společnosti děje a popsat to takovým, bych řekla, obecnějším způsobem, než říct a tenhle ten konkrétní návrh je špatně, protože to Evropské komisi nepřísluší a dělat to nebude. Ale může vlastně naznačit, že je tady nějaká obava, tak jako se to stalo právě v případě tedy návrhu zákona o změně způsobu podpory financování veřejnoprávních médií.
0: Jeden ze závěrů zprávy Evropské komise o stavu právního státu za loňský rok je, že demokratické instituce v České republice jsou stabilní a odolné. Jak se toto měří, jak se to posuzuje? Odolnost.
21: To je spíš takový závěr. Ono to tam není napsané úplně natvrdo. To je to vlastně, když si tu zprávu přečtete a podíváte se na ní v tom celkovém kontextu a ne vytrženě jednu kapitolu od druhé, tak to na vás z toho dýchne. Samozřejmě, jak jsem říkala, je tam spousta drobností, protože ďábel je v detailu, které právě jsou tedy naznačeny, že nejsou úplně ideální a že je potřeba se jim ještě zabývat. Takže tady to, že tedy funguje Česká republika v té otevřené demokracii, tak umožňuje se těmi drobnostmi, nebo někdy to jsou možná i větší obříci, tak se jimi zabývat, mluvit o nich, debatovat o nich a posouvat tu demokracii v České republice dál. Ostatně je to kolik 37 let.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladmanovou. Děkuji za vaši návštěvu ve studiu. Mějte se hezky, naschledanou.
21: Děkuji za pozvání, hezké léto.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: A 3 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. a ve studiu Martin Matějka.
1: Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnice Tomáš Tóte na prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí přicestuje do Spojených států. V Washingtonu se v úterý sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba by se také měli zúčastnit pohřbu vlivného amerického senátora Lindseyho Grahama. A Trump se v úterý sejde pravděpodobně i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. S odvoláním na Bílý dům o tom informovala agentura Reuters. A požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidován nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy společnost Krim musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustále sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dnů.
2: Sport.
1: Slovenský cyklista Tadej Pogačar stále vede průběžné pořadí Tour de France a pomohlo mu k tomu i vítězství v 19. etapě. Na čele má už více než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a je blízko k obhajobě celkového triumfu. Nejlepší z Čechů je pořád před další etapou 49. Matyáš Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D1 na Benešovsku a následky nehody na D6 u sjezdu na Plzeň. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Sázavu 33. kilometru. Nehoda odklizená, průjezdné opět všechny pruhy. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov trvá omezení po další nehodě. Na exitu 41 osobní auto srazilo zvěř a pak narazilo do svodidel. Je tam zavřený levý jízdní pruh. Místo plynulé průjezdné s opatrností. Vybočuje se i brzdí. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň a Žatec stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 58,5 zřejmě už tam dlouho nebude. Na místo přijela odtahovka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: V Praze, kde si býval pivovar u Šenfloků, který zdobily nástěnné malby podle skic Mikuláše Aloše z roku 1907. Zatímco pivovar už neexistuje, skici ano a nově jsou k vidění jako lunety v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Detaily v naší první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
4: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Po dlouhých 93 letech si mohou lidé prohlédnout lunety Mikuláše Aluše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety namalované jako skici v roce 1907 se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. Poté ale ležely v sejfech a depozitářích, a to až do letoška.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Aleše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík. Je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický papír, na který se skicovalo.
1: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně. Hostincec.
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
1: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru.
1: Přejdeme k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty liny se propíchaly, byly 3 mm, 2 mm od sebe, a pak, když se přeložily na zeď, tak velkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přinesly vlastně na zeď a tam se otiskly.
1: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
3: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
1: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
3: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána.
1: Lunety pak byly až do letoška v sejfu spořitelny nebo v papírovém tubusu v depozitáři ve Velvarech. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Experiment. Technologie budoucnosti.
2: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
2: Sobotní ráno na radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
2: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
2: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka. Počty evakuovaných lidí kvůli lesním požárům ve Francii a Španělsku dál rostou. Česko chce podpořit ambiciozní cíle Chorvatska v oblasti jaderné energetiky. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa další dvě medaile. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spál přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt, přitom podle zjištění Radiožurnálu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát teď prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Radiožurnálu to řekl mluvčí úřadu Vít Hofman.
4: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
3: Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 tisíc korun. Podle zjištění Radiožurnálu v bytě žije Krejčův otec. Krejča na dotazy nereagoval, jeho otec potvrdil, že úředník v bytě nebydlí. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. V chorvatském Záhřebu jsou zástupci českých firem a odborníků na jadernou energetiku. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Záhřebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Záhřebu Tea Veseláková, Radiožurnál.
3: Obyvatelé periferních městských částí na severozápadě Hradce Králové řeší úbytek vody ve studních a pokles hladin souvisí s 10miliardovou modernizací hradeckého železničního uzlu, kde dělníci odčerpávají spodní vodu. Na včerejším večerním setkání s obyvateli Plotiště nad Labem, Svobodných dvorů, Kuklen a Plácek to za investora stavby potvrdil náměstek ředitele stavební správy Východ Radomil Novák ze správy železnic.
6: Určitě na to máme svůj podíl, krom zhruba 17 cm úbytku přirozenou cestou. Díky letošním suchům ty poklesy zde jsou značné a v tomhle případě se začalo okamžitě připravovat opatření, abychom tomu zamezili. Vypneme čerpadla, aby nám ukázala, jak se navrátí voda, jak se chová vlastně ta hladina.
1: Sport.
3: Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve slalomu mezi muži, slaví bronz Lukáš Kratochvíl. Ten přitom v 21 letech debituje mezi dospělými. Po životním závodě poděkoval otci Jiřímu, který jako mládežnický kouč vychoval desítky českých slalomářů a byl i jeho prvním trenérem. Na úspěchu Lukáše Kratochvíla má tak velký podíl.
7: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár minutami jsem s ním mluvil a říkal, že dostává malou bezvýznamnou pochvalu, což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
3: Do semifinále turnaje WTA v Praze postoupily dvě české tenistky. Nasazená dvojka Barbora Krejčíková porazila krajanku Dominiku Šalkovou ve dvou setech a turnajová pětka Tereza Valentová vyřadila obhájkyni titulu a jedničku Marii Bouskovou poměrem 2-6, 6-4 a 7-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D6 u Prahy a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D6 na výjezdu z Prahy do Karlových Varů čerstvá nehoda za sjezdem na Hostivice 6. kilometru. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda se obešla bez zranění, počítejte s omezeným průjezdem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov exitu 41 už odklidili. Ty následky nehody jsou tam znovu průjezdné, všechny pruhy. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto, 127. kilometr, na krajnici dobře označené silničáři. A v Ústí nad Labem je víkendová uzavírka, jde na průjezdu městem. Zavřená je na trase Lovosice, Děčín, Ústecká přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Uzavírka kvůli opravám mostu potrvá do neděle. Doporučená objízdná trasa vede přes město a po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Jaký je aktuálně zájem o program Nová zelená úsporám? Z údajů Ministerstva životního prostředí vyplývá, že za první měsíc podalo žádost asi 900 lidí. To je o 3,5 tisíce méně než loni, kdy platila jiná pravidla podpory. Detaily v nočním radiožurnálu nabídneme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Zájemci mohou už měsíc žádat o letošní dotace v programu Nová zelená úsporám. Podmínky pro čerpání podpory pro snížení energetické náročnosti u rekonstruovaných domů a bytů se oproti předešlým letům změnily. Nově mohou přímo dotaci dostat jenom zranitelné domácnosti, všichni ostatní dosáhnou pouze na bezúročnou půjčku. Jaký je zatím o podporu zájem, zjišťoval kolega Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Tak kolik lidí už podalo žádost programu Nová zelená úsporám?
1: Za první měsíc se na ministerstvu životního prostředí sešlo celkem 914 žádostí. Zhruba 350 se týkalo programu Nová zelená úsporám Light, ve kterém můžou zranitelné domácnosti získat přímou finanční podporu. Zbytek žádostí se pak týkal standardního programu Nová zelená úsporám, kde je ale po změnách nově možné pouze čerpat výhodný bezúročný úvěr, říká mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
2: Celková výše požadovaných úvěrů v přijatých žádostech dosahuje téměř 2 miliard korun. Zájem v nové etapě odpovídá očekávání.
1: Třeba bývalý ministr životního prostředí v minulé vládě Petr Hladík z KDU ČSL dlouhodobě kritizuje novinku v podobě bezúročných úvěrů. Říká, že na ně nemusí dosáhnout třeba mladí lidé, kteří už mají hypotéku.
3: Bezúročné půjčky prostě někteří využijí, to určitě ano, ale omezil se značně ty možnosti pro lidi, prostě celá řada mladých a starších spolupčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
1: Podle Hladíka proto hrozí, že celkový zájem bude nižší než v předešlých letech. Už teď se to potvrzuje, když se podíváme na data za loňský rok, kdy lidé žádali ještě za starých podmínek, tak během prvního měsíce podali 4,5 tisíce žádostí, tedy o 3,5 tisíce víc než letos.
0: Je zatím větší zájem spíš o komplexní renovace nebo o ty dílčí?
1: Zatím spíš o ty komplexní, u domů to je zatím 76% ze všech žádostí, u bytů 62%. Menší část lidí pak žádá o dílčí úpravy. Veronika Krejčí za ministerstvo říká, o jaké konkrétně jde.
2: Také u dílčích renovací je nejčastěji podporovaným opatřením zateplení. Je ale důležité připomenout, že podporu je možné poskytnout pouze na renovace, které jsou v souladu s renovačním pasem.
1: Renovační pasy jsou další letošní novinkou, jde o dokument, ve kterém je celý dům nebo byt zmapovaný. Experti dají dohromady postup, jak ho co nejefektivněji zrekonstruovat. Je to nutnost při podání žádosti. Lidé se můžou obracet na síť expertů, kterou ministerstvo vytvořilo. Opět platí, že domácnostem s nižšími příjmy proplatí náklady na renovační pasy stát, ostatním přispěje od 3 do 5 tisíc korun. Na závěr dodám, že ministerstvo bude přijímat žádosti v Nové zelené úsporám až do konce října roku 2029, případně do vyčerpání financí.
0: Tolik Jan Duchoslav z domácí redakce, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Šoulet, chala nebo šakšuka. Některé tradiční židovské pokrmy můžete ochutnat na festivalu židovské kultury v Holešově na Kroměřížsku. Na jídelním lístku je má místní zámecká restaurace a my vás přímo ke stolu vezmeme už za chvíli.

0: Ještě dnes můžete navštívit festival židovské kultury Hamakom v Holešově na Kroměřísku. Kromě výstav a koncertů nebo výuky tanců nabízí také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Zjišťovali jsme, jaká jídla mohou ochutnat návštěvníci Holešovského zámku.
1: Matci, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou. Je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoule. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipraví kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Zhodnotili gurmánský zážitek kamarádky Dana a Erika, které na Holešovský festival Hamakom přijeli z Valašského Meziříčí. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval, a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
1: Vaše varování ze silnic.
6: Je velká bouračka motorkáře s autem.
0: Obratem předáváme všem řidičům.
7: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
8: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
0: Aby včas zvolili lepší cestu.
9: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
10: Je půl druhé. Jsou tady zprávy s Martinem Matějkou. Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie více než 140 tisíc lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrávat v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy. Saúdská Arábie zaútočila na jemenské přístavní město Hudajda, které je pod kontrolou šítských povstalců Husiů. Saúdská Arábie ho provedla v reakci na středeční útok Husiů proti dvěma saúdsko-arabským tankerům v Rudém moři. Husie v občanské válce podporuje Irán, naopak Saúdská Arábie je na straně jemenské vlády. A opoziční ODS vyzvala vládní koalici, aby zvážila chystané personální změny ve vedení pražského letiště. Od srpna má být ředitelem a předsedou představenstva letiště Radomír Lašák. A proti jeho jmenování se postavili i odborové organizace, vyhlásili stávkovou pohotovost. A bojí se o směřování letiště. Lašáka navíc spojují se zánikem leteckého dopravce ČSA. V jeho vedení byl mezi lety 2006 a 2009. ODS také chce, aby ministerstvo financí zveřejnilo podklady k výběrovému řízení. Rezort, který je jediným akcionářem letiště, odmítá, že by proběhlo netransparentně.
0: Sport.
10: Čtyřmi zápasy odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Hned v úvodní den se představí nováček Zbrojovka Brno. Ta se mezi elitu vrátila po třech letech jako vítěz druhé ligy a v prvním utkání změří síly s pražskou Spartou. A v dalších zápasech přivítají Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Baník vyzve Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D8 u sjezdu na Teplice a nehoda na silnici 38 na Českolipsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice překáží odstavené osobní auto. 62. kilometr podle policie blokuje pravý jízdní pruh. Na D6 na výjezdu z Prahy do Karlových Varů 6. kilometru už nehoda odklizená. Auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto. 127. kilometr nepřekáží, blokuje jen krajnici, místo je označené. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Dox nehoda u odbočky na Bezděz. Zatím bez podrobností, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
12: No a kdo nás bude dál příjemně ladit muzikou po půl druhé v nočním radiožurnálu, tak dáme si určitě jeden z nejúžasnějších duetů z 90. Budou tady Nick Cave s Kylie Minogue. Zaspívá také Bonnie Tyler a teď Marlon Rodet.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
13: If love was a word I don't understand, the simplest sound.

Tak to je zpěvačka, která se před 75 lety narodila v britském Walesu a bohužel před pár dny zemřela v portugalském Faru. Bonnie Tyler. Že je virtuální realita jenom ke hraní her, tak to si rozhodně nemyslí plzeňští vědci, kteří ji proměnili v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztrouženou sklerózou. Už za chvilku se ve vysílání vydáme do laboratoře a vyzkoušíme, jak vlastně celý systém funguje.

0: tak všechno mám.
1: Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
2: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker. Ten se dává na hrudník, na který máme na to koupený takovej pás.
3: A co jsou vlastně ty trackery? Já si vždycky virtuální realitu představím jenom jako ty brýle.
2: Ty brýle jsou důležité v tom, že oni potřebují vám dávat obraz téhle virtuální scény a ten počítač, co ty obrazy vyrábí, musí vědět přesně, kde ty brýle jsou. No a to jsou tamhle nahoře u stropu sledovací stanice. Oni poznají, kde ty trackery přesně v prostoru, na centimetr přesně jsou. A to nám potom právě pomůže poznat, jak cvičí a jestli to dělá správně.
3: Libor Váš z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery. Teď už jí utahuje na uši brýle pro virtuální realitu.
2: Tak.
3: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
4: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem. Zvedám ruku postupně podél té dráhy.
3: To cvičení je pomalé. Vy vidíte, jak rychle máte s tou rukou hýbat?
4: Ne, záleží na samotném pacientovi, jak rychle vlastně se dokáže tam pohybovat. Ta rychlost je vlastně součástí těch výsledků, který pacient na konci vidí.
3: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
4: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Tam jsou zaznamenány všechny ty polohy, rotace, časové značky. Jsou tam jednoduché statistické metody a vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes, protože ta motorika pacienta s roztroušenou sklerózou je vlastně horší a projevuje se právě i nějakým třesem.
3: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
2: To cvičení probíhá podle nějakého protokolu, ten se jmenuje PNF, to je nějaká odborná zkratka, ale v zásadě to znamená, že jsou to nějaká cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají právě s obnovou jejich schopnosti pohybu. Když se provádějí tyhle ty cvičení podle toho protokolu PNF, tak jim to pomáhá právě s obnovením těch jejich motorických funkcí.
3: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
2: Všechny ty cvičení a všechny ty terapie nám pořád probíhají s terapeutem a ten terapeut těm pacientům jako pomáhá a různě jakoby usazuje dál a zpřesňuje ten jejich pohyb. Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základní podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň a podobně.
3: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Nejsilnější polská opoziční strana Právo a spravedlnost ztrácí 30 poslanců, předseda Kaczyński je zbaví členství. Tenistky Krejčíková s Valentovou budou hrát o finále turnaje WTA v Praze. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. A podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
3: Byla to naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
1: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Premiér by podle návrhu mohl v některých případech omezit nebo zcela zrušit připomínkové řízení. Novela rozšiřuje taky možnost projednávat některé body bez rozpravy nebo mění podobu zápisů z jednání. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků. Mezi nimi expremiéra Mateusze Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
4: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
5: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateusze Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balonového létání v Česku. Sport.